0: zprávy. Víme, co se děje.
1: Vládní koalice ve sněmovně prosadila pevný čas hlasování a schválila spornou změnu rozpočtových pravidel. Návrh počítá mimo jiné s tím, že by se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu má jít taky třeba o peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice chystané změny kritizuje, znamenaly by podle ní další zadlužování země. Už avizovala, že se obrátí na ústavní soud. Návrh teď posoudí senátoři. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO se je podle svých slov pokusí přesvědčit, aby zákon podpořili.
2: Budu obhajovat naprosto zodpovědně, poctivě všechny argumenty, to znamená nijak to nepodcením, ale vidím to vzhledem k tomu, jak zatím rozhoduje Senát, tak jsem velmi skeptická, protože začala nám opět ta éra, kdy Senát vlastně všechno zamítá po té éře, která byla minulé 4 roky.
1: Kritiku opozice Schillerová odmítá. Slovenský premiér Robert Fico řekl, že středeční útoky ruských dronů na západě Ukrajiny jsou velmi znepokojivé. Bezpilotní letouny zasáhly i město Užhorod, které leží na hranicích se Slovenskem. Podle Fica je to velmi blízko a Slovensko musí být ostražité. Fico zároveň obvinil Evropu z toho, že rozdmíchává válku na Ukrajině. Na to už 5. rokem útočí ruská armáda. Fico to řekl v Handlové, kde se před 2 lety stal terčem atentátu.
3: Robím to, čo som urobil aj v Moskve, čo som urobil aj pri prezidentovi Zelenskom. Vyhlasujem a vyjadrujem želanie, aby bolo prímerie, aby bol čo najrýchlejší mier. Nie je to v našich rukách. Ak bude naďalej Európa takto podkurovať tú vojnu, ako ju podkuruje, tak musíme očakávať, že táto vojna bude trvať ešte pomerne dlho.
1: V Králíkách na Orlicko-Ústecku otevřeli novou multifunkční sportovní halu. Vznikla na místě bývalé sokolovny, kterou město nechalo zbourat. Stavba vyšla na 87 milionů korun. Nová budova bude sloužit školám, sportovním oddílům i veřejnosti. Radnice ale nutně nepočítá s tím, že by byl provoz výdělečný, říká starosta Václav Kubín ze sdružení Sportovci.
4: To je vždycky u sportovních zařízení velký otazník, jestli se uživí sama o sobě, protože to je zase samozřejmě o cenách. Za plné ceny se samozřejmě může pronajímat, ale když chceme podporovat třeba i ten sport mládeže, tak určitě tuto činnost nějakým způsobem budeme i do budoucna dál dotovat, abychom ten mládežnický sport podpořili.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté na úvod mistrovství světa ve Švýcarsku porazili Dánsko 4-1. Dnes nastoupí národní tým proti Slovincům. Střelec gólu do prázdné branky Matěj Bliml říká, co právě do dnešního duelu zlepšit.
5: No, tak já si myslím, že tam byla možná malinko nervozita, nebo tak nějak jsem to trochu cítil, že prostě ten puk odskakoval, samozřejmě ten let nebyl úplně nejlepší, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Ale byly tam prostě nějaký nahrávky, které odskakovaly a já věřím, že si to bude líp a líp sedat a až budeme lepší a lepší.
1: Zápas Česko-Slovinsko začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve 20 hodin na 20 minut.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D10 u Benátek a překážka na D2 u Břeclavi. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Benátky nad Jizerou vyšetřují nehodu. Na 27,5 kilometru srazilo auto srnku a je na krajnici v odstavném pruhu. Následky nehody na vozovce a brzdí se v těchto místech. D2 ve směru z Brna do Bratislavy za sjezdem na Podivín hlásíte porouchané auto. Na 47. kilometru blokuje odstavní pruh a řidič tam řeší defekt, tak ho nepřehlédněte. A ještě tah 38 mezi Jihlavou a Znojmem za Moravskými Budějovicemi zpozorněte. Jde tam po krajnici chodec bez reflexních prvků a není dobře vidět, tak opatrně. 38. Jihlava, Znojmo, Moravské Budějovice, chodec na krajnici. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je zatažená, na severozápadě oblačná až polojasná, v Čechách ojediněle s přeháňkami nebo občasným deštěm. Na jihovýchodě může postupně deště přibývat. Teploty 9 až 5, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. Dnes má být zataženo s deštěm místy i trvalejším a v oblasti Beskyd i vydatným a ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě čekáme místy přeháňky a na západě až polojasno. Později odpoledne k večeru bude od západu, kromě východu a jihovýchodu Moravy a Slezska déšť ustávat a na západě bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
7: Já přeji stále příjemnou sobotní noc. Máme po druhé hodině po zprávách, tak už po písničce tady bude naše pravidelná soutěž.
8: Noční radiožurnál
0: a Petr Zajíček.

0: Pí tobulky první republikou.
1: První republika, to byly zlaté časy.
0: Tančírna, cirkusy, kina, úspěchy Čechoslováků na olympiádách, Věstonická Venuše, Voskovec a Verich, Švejk nebo Vacátko.
2: Nezapomínejme, že první republika, to je období rozvoje kriminalistických metod.
0: Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyhorálek v seriálu Českého rozhlasu. 26. až 50. díl Toulek první republikou na CD dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
3: Ano, a ta chvíle tady právě teď, takže připomínám jenom telefonní čísla sem k nám do studia 221 552 155 nebo 255 na konci. Tak zkusíme prvního volajícího. Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček. Halo, kdo pak se nám dneska dovolal?
4: U telefonu Pavel Janča z Lín Malenovice.
3: Pavel.
4: Dobrý, časné ráno.
3: Ano, Pavle, zdravím vás. Tak já mám na vás zase dneska otázku z kalendáře a myslím, že byste si s ní mohl poradit. Tak dneska máme 16. května a 71. narozeniny dneska oslaví skvělý český herec Oldřich Kaiser. A on svého času vystupoval s Jiřím Kornem a Jiřím Lábusem jako průvodce jednoho velmi úspěšného televizního pořadu. A já se vás zeptám, Pavle, jestli si vzpomenete, jak se jmenoval. Mám samozřejmě nápovědu, jestli potřebujete.
4: No, radši nápovědu, tak z hlavy to hned.
3: Dobře, takže Oldřich Kaiser mohl se podílet na Bakalářích, nebo to byl pořad Možná přijde i kouzelník, anebo Kabaret u dobré pohody. Tak co je podle vás správná odpověď?
4: Je buď B nebo C.
3: Oldřich Kaiser, Jiří Korn, Jiří Lábus, velká trojka toho pořadu. Skvělá zábava a velmi sledovaný pořad v 80. letech to bylo. Pak ještě pár dílů, myslím, že vzniklo po roce 89. A jak se jmenoval ten pořad?
4: Já bych zkusil ten Kabaret, Cčko.
3: Kabaret u dobré pohody, si myslíte?
4: Ano.
3: Tak bohužel, tam byl průvodcem Karel Štědrý. Tak je mi líto, tak zase příště. Mějte se, naslyšenou.
4: Taky, děkuji, nasledanou.
3: Tak, Pavlovi to bohužel nevyšlo, tak já myslím, že teď už je to celkem jasné, tak kdo se dovolá, tak si myslím, že asi bude úspěšný. Tady je Noční radiožurnál, Petr Zajíček, halo, halo, kdo se dovolal teď?
5: Tak, dobré ráno, Radek.
3: Radek, Radku, tak kam dáme toho Oldu Kaisera, Jiřího Korna, Jiřího Lábuse, do kterého pořadu?
5: Já bych to viděl, že to bylo u nás v Táboře, divadlo Oskara Nedbala, takže... No. Kouzelník.
3: Ježíš Maria, samozřejmě, já jsem taky z Tábora, takže si to dobře pamatuju. Ano, ano, ano, je to tak. První díl se natáčel ve Slaném a potom už to bylo krásné malé divadlo táborské Oskara Nedbala. Možná přijde i kouzelník, samozřejmě, to je ta správná odpověď. Takže Radku, blahopřeju. Bakaláři, to byla doména zase Vladimíra Menšíka, abych to uvedl úplně na správnou míru všechny ty moderátory těchto úspěšných a slavných pořadů. Tak gratulace a cena je vaše, vydržte mi na telefonu, ano?
5: Děkuju.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

Lebka svaté Zdislavy se vrátí do své domovské baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Vypátrali českolipští kriminalisté. V úterý ukradl 35-letý muž. Vzácnou relikvii zalil do betonu a chystal se ji pohřbít. Více k tomu už za chvíli.

0: Soukromý pohřeb skoro 800 let starých ostatků, tak to byl cíl 35-letého muže, který v úterý ukradl lepku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném Podještědí na Liberecku. S vystavováním relikvie totiž osobně nesouhlasil. Lepku světice zalil do betonu a později ji chtěl pohřbít v řece. Ještě než stačil svůj plán dokonat, vypátrali ho českolipští kriminalisté.
1: Zajímavý, že ho takhle dopadli rychle a že jako jsem to přijde nečekám, že ho pojede někam do zahraničí s tím a schová se to. Takže jako dobrá práce policie České republiky. Musím ji pochválit.
2: Říká Daniel Kovář. Chvála se na policii snáší ze všech stran. Kolegové si to zaslouží, říká ředitel územního odboru v České Lípě Petr Reit.
3: Tou prací se následně teda zjistilo celkem rychle a musím říct, že nám tam samozřejmě přálo trošku to policijní štěstí, tak jsme ho vypátrali v Mladé Boleslavi, kde jsme ho pak následně zadrželi.
2: To byl ale jen první díl úspěchu. 35-letý muž nechtěl říct, kam lepku uložil. Výslech trval 7 hodin.
3: Došlo k nějakému zlomu a dostali jsme se teda k tomu, kde to je.
2: Pachatel ovšem relikvii zalil do betonu. Proto ji teď mají v rukou restaurátoři, kteří se jí budou snažit citlivě vyprostit.
3: Protože se budou samozřejmě snažit zjistit složení betonu, chemické látky a podobně, protože podle toho musí volit postup očišťování, takže i pro ně je to velice složité.
4: Obviněný je obviněn z trestného činu krádež, poškozování cizí věci a výtržnictví.
2: Říká zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality Českolipské policie Jan Ujka.
4: Za trestný čin krádež v třetím odstavci mu hrozí 2 až 8 let odnětí svobody.
2: Z práce policie je nadšená i církev. Zabezpečení téměř 800 let staré lepky by se mělo výrazně zlepšit. Jak říká představený kláštera dominikánů Pavel Mária Majer.
5: To bychom také chtěli ještě vlastně pořídit nějaké jaksi nerozbitné jako sklo.
2: Vyrábět by ho měli regionální skláři a nebude jen tak ledajaké, jak popisuje odborník na historické vitráže Zdeněk Kudláček ze spolku Sakristal.
6: Tady musíme zohlednit taky památku, že jsme v baroku, takže tím cílem je, aby vy jako laik nebo památka se podíváte na ten relikviář, tak nepoznáte, že tam je to pancéřový sklo. Vy to budete vnímat, že tam je barokní, ručně foukaný sklo, ale ono ve skutečnosti bude pancéřový.
2: Na konci května budou v Jablonném Podještědí každoroční slavnosti svaté Zdislavy. Zda se do té doby podaří lepku do baziliky vrátit, zatím není jisté. Z České Lípy Jiří Jelínek, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I po celou noc.

0: Radiožurnál je 14:30. Zprávy a Pavel Prouza.
1: Skoro desetina maturantů neuspěla u didaktických testů, informovalo o tom ministerstvo školství. Letos je poprvé psalo přes 81 tisíc studentů. Loni jich neuspělo zhruba 12%. Didaktické testy jsou pro všechny studenty povinné z češtiny. Jako druhý předmět si vybírají matematiku nebo cizí jazyk. Dětský ombudsman Martin Beneš varuje před tím, aby ze zákona o médiích veřejné služby vypadl požadavek na pořady pro děti a mládež. Je to i součástí připomínek k návrhu zákona. Tvorba a vysílání tohoto typu pořadů je podle Beneše jedním z hlavních úkolů veřejnoprávních médií. K tomu ale potřebují také jistotu financování. Minister kultury Otto Klempíř za motoristy chce do několika dnů předložit studii hodnocení dopadů zákona. Americký prezident Donald Trump zakončil návštěvu Pekingu, kde jednal se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Tématem rozhovoru byla podle Trumpa například americká válka s Íránem. Diskutovali ale i o Tajvanu, což je podle čínského prezidenta nejdůležitější otázkou americko-čínských vztahů. Xi Jinping varoval, že by kvůli ostrovu mohl vzniknout konflikt se Spojenými státy. Podle Trumpa ale v této otázce nejsou mezi Washingtonem a Pekingem rozpory. Ve Špindlerově Mlýně a jeho okolí začalo třídenní sbírání odpadků z krkonošské přírody. Do akce organizované správou Národního parku se ve volném čase přidávají dobrovolníci z firem, úřadů, ale také žáci z místních škol. V loňském roce se podařilo v okolí Špindlerova Mlýna se sbírat přibližně 800 kg odpadu. Sport. Čeští hokejisté vyhráli v úvodním zápase mistrovství světa ve Švýcarsku nad Dánskem 4-1. Dnes Češi ve 20:20 nastoupí proti Slovinsku v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Švýcarští hokejisté vstoupili do domácího šampionátu výhrou v repríze loňského finále nad Spojenými státy americkými 3-1. Kanada porazila Švédsko 5-3 a Finsko vyhrálo nad Německem 3-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D10 u Benátek, také na D2 u Podivína. Na D10 na výjezdu z Prahy směrem do Mladé Boleslavy za sjezdem na Benátky nad Jizerou dejte pozor na 27,5 kilometru. Stojí tam auto po nehodě, je nabourané v odstavném pruhu a okolo se jede plynule. Následky nehody z jízdních pruhů už se podařilo odstranit. Dálnice D2 na trase z Brna směrem do Bratislavy za sjezdem na Podivín máme hlášené porouchané auto, je v odstavném pruhu na 47. kilometru, okolo se projíždí plynule. Stejně tak na všech dálnicích po republice nemáme na nich hlášené žádné další překážky, nehody ani kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude zataženo s deštěm, místy i trvalejším a v oblasti Beskyd i vydatným a ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě čekáme místy přehánky a na západě až polojasno. Později odpoledne a k večeru bude od západu, kromě východu a jihovýchodu Moravy a Slezska, déšť ustávat a na západě bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: A já mám pro vás pozvánku k našemu dalšímu vysílání. Legendární písničkář Pavel Lohonka, řečený Žalman, nedávno oslavil 80. narozeniny. Vyprodal pražskou Lucernu, pokřtil nové album, no a co ještě stihne, tak třeba dnes dopoledne bude hostem Radiožurnálu. Po 10. hodině poslouchejte, hostem Radiožurnálu bude tedy a zpovídat ho bude kolega Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím.

0: se rozběhnul hlavou proti zdi.
1: Na téma domácího násilí cílí nový seriál o úspěšné autorce ženských románů Simoně Moniové. První díl viděli diváci na televizních obrazovkách včera a předpremiéra na filmovém plátně byla v Brně. My se tam už za chvilku vypravíme v reportáži.

0: Ruky týral, nakonec zavraždil její manžel, se včera představil na platformě OnePlay. Titulní roli v šestidílném seriálu stvárňuje herečka Tereza Ramba. Kromě televizních obrazovek měl první díl před premiéru i v Brně na Velkém plátně a byli u toho tvůrci, představitelé hlavních rolí i rodinní příslušníci spisovatelky, včetně jejich synů, kteří na natáčení spolupracovali.
1: Když se to stalo, jak mi bylo 18 let, s ním jsem doma se stěžil od 8, takže řekněme 10 let.
2: Vzpomíná Dominik Mony na srpen roku 2011, kdy jeho otčím uboda jeho matku.
1: Nicméně my jsme nic špatného nezažívali, my jsme to neviděli, nevěděli o tom, takže jsme se to dozvěděli prostě až nakonec všechno.
2: Televizní zpracování rodinné tragédie je podle 32letého Dominika Monyho citlivé, ale silné.
1: Stačilo asi 10 minut a hodinky mi zapípaly, že se mám uklidnit, že mám vysoký stres, protože jak dokázali vystihnout, jak se cítila asi máma předtím, tak je to fakt jako hodně silný pro nás.
2: Tvůrci chtěli ukázat její život komplexně. To oceňuje i představitelka Simony Monyové, herečka Tereza Ramba.
3: Taková scéna, kdy jsem najednou začala na Igora Oroziče, který hrál tu zápornou postavu, vlastně křičet, že se ho nebojím.
4: Já se tě nebojím, slyšíš mě?
3: Neděláme z ní chudinku, nevinnou oběť, ale vyprávíme nějaký komplexní jako příběh o ženský, kterou ten vztah toxický přived někam, kam asi nechtěla.
5: Prosím vás, přijďte rychle. Je tady pobodaná žena.
6: Kdo jí pobodal?
2: Natáčení předcházela nejen setkání s rodinou spisovatelky, ale i s odborníky z organizace ROSA, která pomáhá ženám ohroženým domácím násilím, říká kreativní producentka Klára Folová.
7: Konzultovali jsme s nimi, zároveň s námi spolupracují i na dokumentárním cyklu Láska nebolí, který na Moniovou navazuje.
2: Zakladatelka ROSY Zdena Prokopová považuje televizní zpracování tématu domácího násilí za velmi potřebné.
8: Vždycky to zvedne vlnu podpory pro oběti. Druhá věc, že se nám ozývají i ženy, které něco podobného zažívají.
2: Výtěžek ze vstupného z předpremiérové projekce věnovali tvůrci seriálu právě organizaci ROSA. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
9: I o víkend.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál máme 3 hodiny. Jsou tady zprávy a Pavel Prouza.
1: Na střední školy a gymnázia se v prvním kole přijímacích zkoušek dostalo více než 93% uchazečů. Příměří mezi Libanonem a Izraelem bude o 45 dní delší. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál kilometrový závod světového poháru v Brandenburgu. Dnes bude zataženo s deštěm, od západu se bude vyjasňovat. Teploty do 13, na severozápadě až 16 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázie uspělo přes 93% žáků, to je podobně jako loni. Celkově se na střední školy hlásilo přes 156 tisíc uchazečů. Podle ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO by se mohly přijímací zkoušky přesunout na základní školy. Žáci by je pak skládali ještě před podáním přihlášek. Plaga ve vysílání Českého rozhlasu zopakoval, že změna by mohla začít platit na jaře roku 2028.
3: Teď se spíše kloním k tomu, vzhledem k tomu, co všechno se na základní školy bude řídit v roce 2028, že ten správný termín je jaro 2029, takže buď 28 nebo 29.
1: Podle Plagy by to pomohlo žákům, kteří nemají ambice jít studovat, přestože na to mají schopnosti. Izrael a Libanon se dohodli na prodloužení příměří o 45 dní. Po jednáních ve Washingtonu to oznámilo americké ministerstvo zahraničí. Jde o příměří, které americký prezident Donald Trump oznámil 16. dubna a mělo vypršet v neděli. Ministerstvo uvedlo, že prodloužení příměří předcházely produktivní dvoudenní rozhovory, které budou pokračovat 2. a 3. června. Spojené státy doufají, že jednání povedou k trvalému míru mezi Izraelem a Libanonem. Policii chybí zhruba 5 000 zaměstnanců. S jejich náborem má pomoci nové kariérní a rekrutační centrum v centru Prahy. Informace tam získají nejen zájemci o práci u sboru, ale taky policisté o možnosti kariérního postupu. Prostory v ulici Na Prštýně bude policie využívat rovněž jako komunitní centrum, říká vedoucí personálního a náborového oddělení Petra Literová.
4: Tento prostor je i tak konstruovaný, že můžou tady být akce pro veřejnost, různé workshopy od 7 hodin do 16.45 pondělí až čtvrtek a pátek máme teda zkrácenou dobu, což je od 7 hodin do 14.30.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku výhrou nad Dánskem 4-1. Další zápas čeká národní tým už dnes od 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku. Přímý přenos odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál 2. závod světového poháru v řadě, zvítězil na kilometrové trati v německém Brandenburgu a navázal tak na zlato z minulého týdne z maďarského Segedu. Tam se musel český olympijský vítěz dělit o první příčku s Rusem Petrovem, kterému zlato dodatečně přiznali organizátoři. I na to Fuchsa před závodem v Brandenburgu myslel.
5: Byl jsem mnohem víc nervózní než obvykle, protože jsem cítil ve vzduchu, že je potřeba jako něco dokázat. Těch komentářů a negativních zpráv z východní země prostě bylo docela dost a jsem se to snažil jako vytěsnit. Samozřejmě oni fandí svýmu koni, doufám, že Češi fandí mě, to je naprosto normální, ale věděl jsem, že nejlíp, jak někomu zavřít pusu, je vyhrát závod a to se mi povedlo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D2 u Podivína a také na D10 u Benátek. Na dálnici D2 na trase z Brna směrem do Bratislavy za sjezdem na Podivín porouchané auto na 47. kilometru. Je v odstavném pruhu, tak ho nepřehlédněte, okolo projdete však plynule. D10 na trase z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Benátky nad Jezerou na 27,5 kilometru. Stále v odstavném pruhu auto po nehodě srazilo zvěř a okolo se tak jede plynule. Kolony čekat nemusíte. A jinak obecně po dálnicích a hlavních tazích po republice je provoz plynulý, nesledujeme žádné fronty, nemáme hlášené ani nehody na dálnicích. Provoz plynulý také po Praze, tunely, průjezdné, všechny bez omezení a noční údržby. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je zatažená, na severozápadě oblačná až polojasná, v Čechách ojediněle s přeháňkami nebo občasným deštěm. Na jihovýchodě může postupně deště přibývat. Teploty 9 až 5, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. Dnes má být zataženo s deštěm, místy i trvalejším a v oblasti Beskyd i Vydatným a ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě čekáme místy přeháňky a na západě až polojasno. Později odpoledne a k večeru bude od západu, kromě východu a jihovýchodu Moravy a Slezska, déšť ustávat a na západě bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy. A teď už začíná repríza pátečního pořadu Co se děje se světem. Moderátor Jan Pokorný se ptá bezpečnostního experta Vlastislava Břízy.
7: Dobré dopoledne, celkem 36 zemí, včetně České republiky, se dnes zavázalo připojit ke zvláštnímu tribunálu pro zločiny ruské agrese proti Ukrajině. Informovala o tom Rada Evropy ve svém prohlášení. Česká republika se pro zřízení tribunálu vyslovila už na zasedání Rady Evropy v Reykjavíku v květnu roku 2023. To je aktuální zpráva na úvod dnešního rozhovoru s Vlastislavem Břízou, který působí na Univerzitě Karlově a zabývá se otázkami bezpečnosti a mezinárodními vztahy. Dobrý den.
8: Dobrý den i vám.
2: Co se děje se světem? Události končícího týdne v kontextu.
7: Začněme tím, že vlastně před chvílí skončila návštěva amerického prezidenta, který se setkal, jak se říká, se svým čínským protějškem. Oba lídři se shodli, že budou náležitě zohledňovat vzájemné obavy a posílí komunikaci a koordinaci v mezinárodních a regionálních otázkách. Končí tak americká ochrana Tchaj-wanu?
8: Nekončí, ne, takhle bych to určitě nebral. Podstatné ještě je, že se shodli, a to je zajímavost, že setkání těchto dvou představitelů jsou nejdůležitějšími na světě. Tím chtěl prezident si deklarovat, že Čína vstoupila na to pole supervelmocenského soupeření se Spojenými státy, že se odtrhla od toho dalšího zbytku pelotonu, jako je Indie, Rusko a spol, a že již hraje dominantní roli ve světě. To bylo to, co chtěl akcentovat. My dva jsme v tuto chvíli nejdůležitější státníci světa, podle nás dvou se bude točit svět. To bylo to poselství na to první setkání.
7: On to Donald Trump podobně říkal, když mluvil o Iránu, tak měl prohlásit, že s jeho protějškem urovnali řadu různých problémů, které by jiní lidé řešit nedokázali.
8: Máte pravdu a pojďme to ještě posunout z hlediska Číny a její role na této schůzce. Čína 2026 není Čína 2017. Proč to říkám? V roce 2017 navštívil Donald Trump Čínu a ta jednání se odehrávala úplně jinak než teď. V tuto chvíli je vidět, že Čína je podstatně asertivnější, je ekonomicky vyspělejší, než byla, to bezesporu, ač má svoje problémy, svoje neduhy, kdo je však nemá ve světové ekonomice, viz například realitní bublina, odtrženost několika vůbec set tisíc bytů od reality, tržní síla obyvatel, rozdělení větší, rozevření nůžek mezi bohatými chudými, to všechno se v Číně děje bezesporu, je to více než v tom roce 2017. Vojenské posílení, pokročilost v technologiích, nejenom z hlediska klasické civilní ekonomiky, ale i vojenské ekonomiky, a to všechno se propsalo do toho, že Čína jednoznačně asertivnější. Narážím tím na prohlášení prezidenta Xi, který první den schůzky de facto varoval prezidenta Spojených států amerických, ať nedělá chyby stran Tchaj-wanu. To je něco nemyslitelného, bezprecedentního, že by někdo si dovolil varovat prezidenta nejsilnější supervelmoci světa.
7: Který na to nereagoval.
8: Který na to de facto nereagoval, naopak konstatoval na konci setkání, že jednání dopadla dobře, byla plodná a vůbec se proti tomu neohradil. To o něčem svědčí.
7: Tam je zajímavá ještě jedna věc. O čem vlastně vypovídá to složení americké delegace? Letoun plný biznismenů první třídy.
8: To vypovídá o tom, že Donald Trump kontinuálně klade důraz na obchod, na biznis. To znamená, ony vztahy, nechci říct, že byly jenom zúženy na biznis, ale hrály tam dominantní roli. Ostatně světová média proběhla fotografie Elona Muska, který se fotografoval jako turista na místo členů vládní delegace. Je pravda, že v onom letadle se nacházel kapitál, který by rozhodně tvořil velkou část velké evropské ekonomiky typu Německa. Šéf Apple, šéf Nvidia jako výrobce čipů. Opravdu, ta delegace byla impozantní. 30 generálních ředitelů velkých podniků. Ostatně kontrakt na 200 Boeingů hovoří sám o sobě. Ačkoliv bylo očekáváno, že možná těch Boeingů bude ještě víc. Takže ano, důraz na obchod, na biznis.
9: Peking v souvislosti se summitem prezidentů vyzval k úplnému příměří na Blízkém východě a k co nejrychlejšímu znovu otevření Hormuzského průlivu. O co tam Čínské lidové republice jde?
8: O stabilitu, o ropu, o další rozšiřování svého vlivu do oblasti. Čína odebírá od Iránu. Ze svého úhlu pohledu je to něco mezi 10-14% ropy, které vozí, tak pocházejí z Iránu. Ale obráceně je to daleko podstatnější věc. Proto ten apel, ta páka na Irán, něco mezi 80-90% iránské ropy jde do Číny. Takže Irán je kompletně závislý na odběrech z Číny. Ten obchod není jednostranný. Čína do Iránu posílá i zboží nejenom dvojího určení, ale i čistě pro vojenské účely. Je dominantním dodavatelem chemikálií, které slouží pro výrobu tuhých paliv pro iránský balistický program, takže to je velice zásadní věc. Ostatně jedna loď s těmito komponenty již byla zastavena americkou blokádou Hormuzského průlivu. A prezident Trump chtěl apelovat na to, aby se Čína vložila do té situace, sklidnila ji, uklidnila ji a přestala tyto komponenty pokud možno dodávat. Prezident si na to reagoval relativně vstřícně. Vystříhá se do budoucna, jak konstatoval, dodávek čistě vojenského materiálu Iránu. A co je podstatné a myslím si důležité a dobré pro svět, že oba státníci se shodli, že Irán by neměl mít jadernou zbraň. To je dobrá zpráva.
9: Říká Vlastislav Bříza.
2: Co se děje se světem?
9: Evropa musí podle prezidentů Česka, Rakouska a Slovenska najít osobnost, která bude zastupovat Evropskou unii na jednáních s Ruskem ohledně ukončení války na Ukrajině. To je taky jedna zpráva z jednoho setkání tří prezidentů z tohoto týdne. Jaká by měla být taková osobnost?
8: No, bude to těžké, protože ona musí splňovat několik atributů, na kterých se shodnou jednak členské státy Evropské unie, respektive té koalice proti Rusku, na druhé straně musí být minimálně elementárně akceptována stranou ruskou. Rusko již vykoplo onen míč v podobě návrhu Gerharda Schrödera, což je samozřejmě neakceptovatelné z pohledu Evropy, protože naší optikou je to toxická osoba, která dlouhá léta a dekády sloužila ve službách státních podniků Ruské federace a projektovala ekonomickou moc, sílu, nadvládu a závislost Ruska, respektive Evropy na ruských nerostných zdrojích. Takže z tohoto úhlu pohledu je to neakceptovatelné, nedovedu si představit, že by se státy shodly na této osobnosti. Na druhou stranu, co tam zůstává podle mého názoru logické, je Německo, protože Německo je dominantní ekonomická síla Evropské unie. Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale dlouhodobě to tak je. Prostě výkon německé ekonomiky. Německá ekonomika je motorem Evropské unie, vždy tomu tak bylo. A z dlouhodobého hlediska i za studené války, po konci druhé světové války, Německo bylo Ruskem, respektive Sovětským svazem, akceptováno jako silný lídr, jako silná mocnost. Paradoxně druhá světová válka, samozřejmě brutalita, která s ní je spojená, je neodiskutovatelná, ale v Rusku zůstalo to, že Německo je schopno projektovat sílu, je mocné, je schopné bojovat, takže ho uznává a akceptuje. Německý kancléř, mám-li takto odpovědět, domnívám se, že by mohl být tím, který by byl schopen.
9: Nynější kancléř,
8: samozřejmě. Bavíme-li se o tom minulém, Olafu Scholzovi, tak to je kompromis, to je alternativa.
9: O té předminulé?
8: To si nemyslím, že je...
9: Umí rusky.
8: To máte pravdu, ale to neznamená, že když někdo umí rusky, tak je to vhodná osoba, která by byla schopna vyjednat, protože i ona je právě spojena s tím, že některé její přešlapy, ač já ji uznávám, Angelu Merkelovou, o ní hovoříme, tak byly spojeny s tím, že prezident Putin získal nad ním některých ohledech, nechci říct nadvládu, ale získal ji tam, kam potřeboval. Ona byla i strujcem mimo jiné té závislosti Německa na těch ruských fosilních palivech. Takže myslím si, že Německo kdyby bylo schopno vygenerovat někoho, kdo bude akceptovatelný, tak by to alternativa být mohla, že ruská strana by do jisté míry mohla toto akceptovat. Chcete-li jiný návrh, například italská premiérka Giorgia Meloniová, i ta by to mohla splňovat. Nemyslím si, že francouzský prezident nebo britský premiér by byl akceptovatelný oběma stranami.
9: Podívejme se, co se v minulých dnech dělo nad územím Ukrajiny. Vlny ruských dronů útočily zejména na západní regiony Ukrajiny, které jsou nejblíž hranicím zemí Severoatlantické aliance. Co je tedy cílem takových akcí? Znejistit ostatní státy?
8: Jednoznačně Rusko tím chce projektovat sílu, projektovat moc, říct, že to není tak, že v posledních měsících není to ta strana, která má iniciativu, že strana vzdušních útoků tak je pořád efektní i efektivní. Umožnilo jí to kumulovat vysoké množství bezpilotních prostředků z posledních týdnů. Ostatně i to příměří v tomto sehrál roli, protože ony dny nebyly vyslány drony na tu Ukrajinu. A další zprávou je, nikdo si nemůže být jistý, jsme schopni zasáhnout jakoukoliv část území Ukrajiny, nejenom východní nebo střední, ale i západní, s velkou přesností, s velkou precizností. Jsme schopni vyvinout takový tlak, takové velké množství prostředků, které bude impozantní, a zároveň tím chceme narušit integritu, morálku Ukrajiny. To prostě je to obvyklé poselství Ruské federace.
9: A kde pořád ty drony berou? Odkud?
8: Oni si je již dnes vyrábí sami ve velké části, ve velké míře. Ano, na začátku to mohl být a byl Irán a oni šáhidy. Nicméně to všechno dnes je jinak. Rusko zřídilo velkou, volnou, takzvanou dronovou ekonomickou zónu u Kazaně, kde vyrábí opravdu obrovské množství dronů. Tam vzniklo několik nových velkoplošných továren na výrobu nejdříve kopií šáhidů, aby potom získali licenci a tyto původem iránské stroje modernizovali, vylepšili. Dnes již produkují dokonce i proudové drony, čili opravdu Rusko v tomto ohledu udělalo obrovský pokrok a je do jisté míry soběstačné. Samozřejmě s výjimkou některých dílů, částí, které dodává Čína, ale v tom problém není. To znamená, Rusko není závislé na dovozu dronů z ciziny.
9: Ty poslední dronové útoky na západ Ukrajiny zneklidnili Slovensko, ale i Maďarsko, protože cílili na oblast, kde žije početná maďarská menšina.
8: Máte pravdu, na ta reminiscence padá i na Československo. Vzpomeňme, že Užhorod byl přece hlavním městem podkarpatské Rusy, nikoli zakarpatské, protože termín Zakarpatí je právě ten sovětský ruský, zatímco z našeho úlopoledu to je podkarpatská Rus, Karpaty vedly nad ní. Užhorod tím pádem je to reminiscence i na nás. A co je pro mě překvapivé, nechci říct zarážející, ale překvapivé, že slovenská strana se nikterak vehementně neozvala proti tomuto útoku. Užhorod, což je město, které je velikostně má kolem tuším 110-120 tisíc obyvatel, takže je o něco málo větší než naše krajská města typu Olomouc, Liberec, tak pořád v něm žije kolem 2-2,5% slovenské menšiny. Takže bych čekal, že se slovenský premiér ozve. Ale ten útok já bych opravdu bral i jako zprávu Maďarsku. Nedovedu si představit,
9: jako zprávu související s výsledkem nedávných voleb?
8: Je to tak? Nedovedu si představit, že by prezident Putin vyslal takto velký svaz dronů do oblastí, kde žije velká maďarská menšina. Tak se tomu vlastně, a ostatně o tom mluvíme tady poprvé, že to byl bezprecedentní útok na podkarpatskou Rus, kde opravdu maďarská menšina žije, a nedovedu si představit, že by tak učinil, kdyby premiérem byl Viktor Orbán. Takže opravdu to vnímám i politický vzkaz nové maďarské vládě, my se vás nezalekneme.
9: Maďarská ministryně zahraničí ale reagovala a pozvala si ruského velvyslance?
8: Je to tak, má to logiku a své opodstatnění.
9: Na rozdíl tedy od slovenské strany.
8: Přesně tak.
9: Když se podíváme na další možné důsledky té ruské agrese vůči Ukrajině, tak může s tím souviset i to, že lotyšská premiérka podala demisi poté, co odvolala ministra obrany za pozdní reakci na ukrajinské drony, které ale nad lotyšským územím přiletěly z Ruska. Ten ministr byl z jiné politické strany, která kvůli tomu přestala podporovat vládu. Je to třeba nechtěný důsledek té situace na Ukrajině?
8: Jednoznačně, dokonce se domnívám, že...
9: Nebo i chtěný.
8: Přesně, ani bych nepoužil termín nechtěný. prostě to mezivládí, jak já říkám, to interregnum, v kterém se nacházíme, staré pořádky skončily, nové se ještě neetablovaly, je turbulentní doba mezi tím, která se vyznačuje mimo jiné právě hybridními hrozbami, informačními válkami a teď přesně mířím na tu ruskou stranu, která jednoznačně minimálně toto desetiletí hybridní a informační válku proti zemím Evropské unie vede. To je ono okřídlené dnes již z mého úhlu pohledu velmi zásadní prohlášení bývalého ministra obrany Šojgua, když se ho ptali novináři, co je cílem vlastně Ruska, zdali chce, aby západní státy nebo státy střední Evropy poslouchaly ruskou vládu, tak on se pousmál a konstatoval, v žádném případě nám bohatě stačí, když nebudou poslouchat tu svoji vládu. To je přesně to rozesévání chaosu. Rusko ví, že není schopno nás ovládnout vojensky, protože ať je to, jak to je, článek 5 by zafungoval, pojďme ho nespochybňovat. Vstupem Finska, Švédska, polskou silou, pobaltskou silou by prostě zafungoval, kdyby mělo být východní křídlo na to napadeno. Jsem o tom bytostně přesvědčen, jakékoliv zpochybňování je kontraproduktivní, nemístné a myslím si, že svědčí o tom, že dostatek informací není v tomto ohledu u někoho, kdo to tvrdí. Takže není schopný nás ovládnout vojensky, proto se tak pokouší informačně, hybridně a těmito různými kanály, to jsou ony farmy plné pseudofiktivních nebo fiktivních simkaret a spol, které mají ovlivňovat naši společnost a rozklížit jí, to je to, způsobit chaos. Takže ano, i v Lotyšku to má svůj význam, nebyl to první dronový útok, respektive, pardon, nemůžeme to označit za útok, protože to zřejmě bylo omylem, pozor, to nechci tvrdit, že to bylo úmyslné, nicméně ta reakce, ať už to byl dopad na tu elektrárnu, či teď na ropný sklad, tak nevyvolal tak rychlou reakci, jak by si premiérka přála, proto odvolala ministra obrany a místo něj bez konzultace právě s onou koaliční stranou progresivní, tuším se jmenovala levicovou, jmenovala vojáka, plukovníka ministrem obrany, protože chtěla technické řešení problému, což se nelíbilo straně progresivní a de facto tím vznikla krize, která vyústila v konec vlády, protože ona ještě těsně předtím, než ohlásila demisi, odvolala ještě ministra zemědělství za tu druhou koaliční stranu, tuším Zelení a zemědělci a tím pádem de facto způsobila tu krizi. Ale tam budou volby na podzim, takže to není tak dlouho, tuším za 5 měsíců budou parlamentní volby v Lotyšsku. Takže prezident se teď bude snažit to stmelit a vydat signál, že to není žádná katastrofa, protože Lotyšsko, pozor, to je podstatné, má velkou ruskou menšinu.
9: Říká Vlastislav Bříza.
2: Co se děje se světem?
9: Zdánlivě lakonická otázka. Co se děje na Kubě?
8: No, to je přesun úplně jinam, máte pravdu, ale ono všechno souvisí se vším. Vidíme další příklad upadajícího vlivu Ruské federace ve světě. Já si nedovedu představit, že by v minulosti bylo možné, aby Rusko nechalo Kubu na holičkách. Obrovská ropná velmoc, exportní velmoc ropy, nerostných surovin. Ona nebyla schopna Kubu dostatečně zásobit. Tím, jak má své velké problémy na Ukrajině a jiné geopolitické problémy, ztratila vliv ve Venezuele, ztratila vliv v Sýrii, ztrácí vliv v Iránu, můžeme si o tom myslet, co chceme, ale to není žádné zásadní posílení z hlediska dlouhodobého, to, co se děje teď v Iránu. Takže protože nedokázala efektivně pomoct iránskému režimu prakticky proti tomu útoku Spojených států, tak teď to pokračuje dále na Kubě. Je pravda, že poslední tankér, který na Kubu doplul, byl koncem března, byl to ruský tankér, ale to vystačilo opravdu jenom na pár dní a v tuto chvíli Kubě došlo palivo, není tam žádná nafta, nejsou tam žádné lehké topné oleje a vypadá to tak, že Spojené státy de facto Kubu vyhladoví a dostaneme se do situace, kdy podle mého názoru prezident Trump by chtěl zopakovat venezuelský scénář. To znamená, že ta vládní elita na Kubě přijde doslova do písmene s prosíkem za Spojenými státy, aby byly ty ochotny a schopny nějak garantovat přežití režimu a začít zásobovat Kubu tak, aby byla schopna životoschopnosti. Protože dnes a denně tam dochází k blackoutům, které trvají desítky hodin. To prostě Kuba je prakticky bez elektřiny, totálně bez lehkého tepného oleje, totálně bez ropy. Je na cestě k ekonomickému kolapsu.
9: Něco takového v podobě tedy, řekněme, nějaké formy americké pomoci Tam mohl předjednat šéf CIA teď v posledních dnech, který se setkal se zástupci tamního ministra vnitra, a ta zpráva unikla poté, když někdo hlásil, že americké vládní letadlo opouští letiště, a potom teprve to kubánská strana zveřejnila.
8: Já si myslím, že větší roli tam hraje Marco Rubio, který má i vazby na Kubu historicky, a domnívám se, že je to jeho citová a srdeční záležitost tuto otázku vyřešit. On by rád, a teď to nemyslím negativně, vstoupil do dějin jako ministr a samozřejmě s prezidentem Trumpem, kterému se podařilo ukončit ta desetiletí dlouhé období vládnoucí diktatury komunistického režimu na Kubě. Je pravda, že by to byl fenomenální úspěch, protože víte dobře, že několik amerických prezidentů, počínaje JFK, se o to pokusilo, dokonce vojenskou silou, vylodění v zátoce Sviní, nepovedená v úzovkách intervence kubánských exilantů. Následně další prezidenti Nixon a spol. Se snažili Kubu získat zpět do své sféry vlivu, protože podívejme se na mapu. To je přesně to, o čem se bavíme, když jsme v tom mezivládí. Spojené státy chtějí dominovat západní hemisféře a vůbec si nechtějí nechat mluvit o tom, co se děje na americkém kontinentu. Proto ta Venezuela a Kuba je ještě blíže. Kubánská raketová krize z roku 1962 obnažila tu blízkost Kuby vůči tomu podbřišku Spojených států, protože ten Karibik je přece vlastně vyosený pod tím břichem Spojených států a bylo by to blízko, kdyby mohli sovětské jaderné síly udeřit proti Kubě. Takže to je podle mého názoru opravdu srdeční záležitost Marca Rubia, aby to takto dopadlo.
9: Říká Vlastislav Břízán. Děkuju za rozhovor, přeju klidný víkend.
8: Já vám klidný víkend všem posluchačům.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: Druhým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa je tým Slovinska.
2: Češi vyhráli všech 5 vzájemných zápasů na předchozích šampionátech a favoritem budou i tentokrát.
1: Zápas Česko-Slovinsko začne ve 20 hodin a 20 minut.
2: A my vám ho z Friburgu nabídneme celý v přímém přenosu.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
3: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po 8:30 a vždy před zápasem českého týmu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
4: Je 15:30. Zprávy a Pavel Prouza.
5: Policisté našli ukradenou lebku svaté Zdislavy. Pachateli zalil do betonu a chtěli pohřbít v řece. Nesouhlasí totiž s vystavováním svatých ostatků. Ke krádeži se přiznal a teď mu hrozí až 8 let vězení. Policisté po relikvii z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku pátrali od úterý. Stovky lidí v Praze sledovali veřejné projednávání návrhu takzvaných akceleračních zón. Jde o oblasti, které mají urychlit výstavbu větrných a solárních elektráren. V Česku by jich měla být necelá stovka. Část lidí v Radiopaláci na Vinohradech od začátku jednání narušovala. Kritizovali hlavně nedostatečnou komunikací úřadů. Po ukrajinském útoku na ruskou Ryazaňskou oblast zemřeli 4 lidé, včetně dítěte. Uvedl to gubernátor regionu Pavel Malkov na platformě Telegram. Podle zdravotnických úřadů je dalších 28 lidí zraněných. Velení ukrajinských sil oznámilo, že terčem ukrajinského útoku byla místní rafinerie. Ve Zlínském kraji přestal platit zákaz rozdělování ohňů v přírodě. Rozhodl o tom

0: Až ke skoro 6 miliardám korun se vyšplhaly plánované náklady na elektrifikaci lokální trati mezi Kostelcem u Jihlavy a jihočeskými Slavonicemi. Správa železnic teď hledá cesty, jak modernizaci zlevnit. Kraj Vysočina přitom s novou elektrickou trakcí na trati v příštích letech počítá. V současnosti už pro ně dokonce hledá dopravce.
1: Z nádraží v Telči odjíždí motorový Regio Spider. Do budoucna by je na trati mohly nahradit elektrické jednotky. Provoz na nádraží sleduje i starosta Telče z ODS Vladimír Brtník.
2: Za sebe mohu říct, že mě to velmi potěšilo, když jsme se dozvěděli od správy železnic, že přikročili k tomu kroku, že železnice Kostelec Slavonice bude elektrifikovaná. Sama správa železnic přišla s tím návrhem.
1: Podle něj celková modernizace

0: Trati přinese lidem komfortnější cestování.
1: Aby vlaky byly využívány, tak ten vlak by měl jezdit rychle, měl by být za přijatelnou cenu a měl by tam být určitý komfort.
2: Ohlášená doba zpoždění se může změnit.
0: S elektrifikací počítá i kraj Vysočina v už vypsané zakázce na osobní železniční dopravu.
3: Ta je velmi důležitá pro nás, prakticky z té elektrické trakce nejdůležitější z hlediska obslužnosti v kraji Vysočina.
0: Říká náměstek hejtmana Vladimír Novotný ze SocDem.
3: Já předpokládám, že pokud budou hledat nějaké úspory, tak je najdou jinde než té elektrizaci.
0: Mluvčí správy železnic Nela Eberl-Fríbová potvrdila, že úspory v projektu organizace hledá.
4: Zvažujeme jiný koncept zabezpečovacího zařízení a prověřujeme možnosti levnější rádiové sítě, jednoduššího zabezpečení přejezdu i úpravy rozsahu sanace železničního spodku.
0: První etapa modernizace by měla začít příští rok. Dokončená má být před dodáním nových elektrických vlaků pro kraj Vysočina na začátku 30. let. František Jirků, Radiožurnál.

0: Desítky dětí z Libereckého kraje bojovaly o postup do republikového finále McDonald's Cupu v Ostravě Vítkovicích. V zápasech ve dvou skupinách a dvou kategoriích se zadařilo turnovské základní škole Žižkova a také škole z Rostok u Jilemnice. V Liberci se ale nestratili ani další fotbalisté a fotbalistky. Jejich snažením žili přímo na stadionu Unisy i někteří jejich spolužáci.
1: Na libereckém stadionu Unisy děti všude, kam se podíváš, samozřejmě také doprovod, jak rodičovský, tak také učitelský a mezi nimi taky dlouholetý organizátor krajských kol Pavel Broš.
2: Začínal jsem 2011.
1: No ale tak to už je hezká řádka let, když se ty turnaje porovnají v té době teď, kam se posunul?
2: Tak já si myslím, že je to skoro stejný jako to zázemí a prostě ten doplňkový program a hlavně pak ten svátek fotbalu, to je bomba pro ty děti. Snaží se tam dostat a těší se na to.
1: Takže motivace největší těch dětí je dostat se na svátek fotbalu.
2: Určitě.
1: Letos to bude v Ostravě.
2: Letos je to v Ostravě, sice je to ve Vítkovicích, které na tom stadionu, vlastně v červnu.
1: Asi nejhlasitější fanouškovský tábor tady, zdejší základní škola Husova liberecká. Děti si vyrobili plakáty se jmény svých hrdinů, spolužáků.
3: My jsme tady z Husovky přímo. No.
1: Petra Soldánová, učitelka na základní škole Husova, taky v roli speakera. Jste musela trošičku vybouřit kotel váš
3: tady. Jo, no, trošku to chtělo.
1: Jak tím žijí děti?
3: No hrozně se těšili, mají připravený transparenty a teď jsou úplně prostě kotel tady, jak má být, takže já myslím, že spokojenost na obou stranách.
1: Dělali na výtvarné výchově transparenty?
3: Nebo? Včera v rámci pracovek jsem zahlásila, že teda není na co čekat a jdem vyrábět, takže se toho zhostili úplně s chutí.
1: Co na nich tady pozorujete, na těch dětech, je to něco jiného pro ně?
3: Je to určitě něco jiného a hlavně se vlastně spojili, že jo, dohromady, teď mají jako jeden směr a je to jeden tým, jako jak na hřišti, tak tady teď vedle, takže perfektní.
1: Asi teda to nedopadne.
3: Asi to teď
1: postupem
3: nedopadne,
1: do finále, ale to nevadí.
3: Aspoň si odnesou zážitek.
1: Říká učitelka ze základní školy Husova v Liberci Petra Soldánová.
4: Ale ukazuje se, že opravdu prostě to podložené je a že jestliže...
1: A taky vysílání radiožurnálu Sport tady na stadionu Unisy, jak slyšíte, kilometry Jiřího Ješka, naši moderátoři Karel Janů, Martin Charvát.
4: Tak ta stejná stáj,
1: taky součást tohoto populárního dětského turnaje. Z Liberce Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Čeká nás Arras.
1: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
2: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
1: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál máme 4 hodiny. Jsou tady zprávy a Pavel Prouza.
4: Relikviář svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí dostane po krádeži pancéřové sklo. Peking po návštěvě amerického prezidenta Trumpa vyzval k ukončení války v Íránu. Čeští hokejisté vyhráli první zápas na mistrovství světa, Dánsko porazili 4-1. Dnes bude zataženo s deštěm, od západu se bude vyjasňovat, teploty do 13, na severozápadě až 16 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Barokní vyřezávaná schránka, ve které byla lebka svaté Zdislavy v bazilice v Jablonném Podještědí, dostane nové bezpečnostní sklo. Zloděj se k ní dostal právě tak, že rozbil skleněnou část schránky. Sklo ale bylo obyčejné. Výroby pancéřového skla se ujme odborník na historické vitráže Zdeněk Kudláček ze spolku Sakristal.
6: Tady musíme zohlednit taky památku, že jsme v baroku, takže tím cílem je, aby vy jako laik nebo památkář se podíváte na ten relikviář, tak nepoznáte, že tam je to pancéřový sklo. Vy to budete vnímat, že tam je barokní ručně foukaný sklo, ale ono ve skutečnosti bude pancéřový. Aby jsme splnili všechny ty požadavky, nejenom to bezpečnostní.
4: Lebku pachatel z baziliky ukradl v úterý. Policie ho dopadla ve čtvrtek a relikvii zajistila. Pachateli zalil do betonu a podle kriminalistů ji chtěl pohřbít v řece. Čína vyzvala k ukončení války v Íránu. Je několik hodin poté, co z Pekingu odletěl americký prezident Donald Trump. Podle něj čínský vůdce Xi Jinping na společných jednáních vyjádřil ochotu pomoci s otevřením Hormuzského průlivu.
7: Mluvčí čínského ministerstva zahraničí novinářům řekl, že nemá smysl pokračovat v tomto konfliktu, který podle něj vůbec neměl vzniknout. Nalezení rychlého řešení situace je prý v zájmu nejen Spojených států a Íránu, ale i zemí v regionu a celého světa, prohlásil. Během zpátečního letu volal Donaldu Trumpovi i německý kancléř Friedrich Merz. Vyzval Írán, aby zasedl k vyjednávacímu stolu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Nové turistické trasy zpřístupnil geopark Krajina Břidlice u Budišova nad Budišovkou na Opavsku. Vedou kolem bývalých dolů. Turistům nabízí desítky rozcestníků, altánů a odpočívadel s dobovými fotografiemi, mapami a dalšími podrobnostmi o historii těžby Břidlice. Největší turistický altán je ve Starých Oldřůvkách, dodává starosta Budišova Patrik Šram z ODS.
8: Staré Oldřůvky, to je vlastně naše místní část, která má s Břidlicí nejvíc společného. Dá se říct, že tu je to gro, to nejkrásnější, a proto jsme se taky rozhodli ten největší altán postavit tady. Si zrovna stojíme na staré Břidlicové haldě, která je krásně obrostlá břízkami. To je jedno z nejmíst tady pro nás Budišováky.
1: Sport.
4: Hokejová reprezentace porazila v prvním zápase na mistrovství světa Dánsko 4-1. Góly dali Kubalík, Voženílek, Červenka a Bliml do prázdné branky. Ve stejné skupině ve Friburgu porazila Kanada Švédsko 5-3, byl u toho i zkušený Sidney Crosby. Kanadský útočník hraje svůj čtvrtý světový šampionát a po konci Pittsburghu v playoff NHL si znovu zvyká na evropské kluziště.
9: Jo, myslím, že je to něco, co bude třeba ještě trochu v mojí hře poupravit, ale to přijde s dalšími zápasy. Zkoušet se víc dostat blíž k brance. Není to ono, hrát po mantinelech, tam ani nemůžete být nebezpeční. Je nutné se dostat blíž, víc do středu kluziště.
4: Ve skupině A v Curychu vyhráli domácí Švýcaři nad Spojenými státy 3-1, Finové porazili Německo také 3-1. Český tým nastoupí dnes ve 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Chodec na 65ce u Rádla a nehoda na tahu Liberec-Chrastava. Na silnici 65 mezi Turnovem a Jabloncem nad Nisou jde chodec. Kousek za sjezdem ze silnice 35 je v okolí Rádla na krajnici a není dobře vidět, tak ho nepřehlédněte. A právě na 35 se bouralo, konkrétně v úseku z Liberce do Chrastavy za stráží nad Nisou. Auto tam srazilo srnku, následky nehody jsou na vozovce, brzdí se a následně nabourané auto je na krajnici opatrně. A připomínáme překážku na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy za sjezdem na Podivín na 47. kilometru. Auto s defektem v odstavném pruhu, okolo se však jede plynule. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Noc je zatažená, na severozápadě oblačná až polojasná, v Čechách ojediněle s přeháňkami nebo občasným deštěm, na jihovýchodě může postupně deště přibývat. Teploty 9 až 5, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. Dnes má být zataženo s deštěm, místy i trvalejším a v oblasti Beskyd i Vydatným a ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě čekáme místy přeháňky a na západě až polojasno. Později odpoledne k večeru bude od západu, kromě východu a jihovýchodu Moravy a Slezska déšť ustávat a na západě bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
11: Vyhrocená atmosféra provázela veřejné projednávání takzvaných akceleračních oblastí na výstavbu větrných nebo solárních elektráren. Byli jsme u toho a už za chvilku vám argumenty jednotlivých stran představíme v reportáži.
12: Noční radiožurnál
5: a Petr Zajíček.

0: Ve velmi vyhrocené atmosféře se veřejně projednával návrh, podle kterého má v Česku vzniknout skoro 100 takzvaných akceleračních oblastí. Jde o území, kde by mělo být možné rychleji povolovat větrné nebo solární elektrárny, aby stát zajistil svou energetickou bezpečnost a ochranu klimatu. Experti a ministerstva v těchto oblastech předem posuzovali více než 60 typů dopadů na životy lidí nebo přírodu a krajinu. V pražském radiopaláci se včera snažili tento proces vysvětlit a zodpovědět dotazy.
1: Velké zastoupení měly v sále skupiny organizovaných odpůrců větrné energetiky i akceleračních oblastí jako takových. Někteří účastníci program od začátku narušovali.
2: My potřebujeme konfrontovat to, co připravili, že jsou lži.
3: Ale oni se tady snaží vysvětlit ten mechanismus, jak to vzniká, na co všechno se pamatuje a debata má být od půl jedné.
2: Ne, ty lidi, když se o to zajímají, tak to mají načtený, to je jedna věc. Takže my to nepotřebujeme poslouchat znovu.
3: A můžete se ptat na jméno, aspoň na křesní?
2: Ne, nechci vám to říkat, děkuji.
4: Ti, kteří křičí, dupají, tleskají, řvou a prostě snaží se to sféru vyhecovat, jsou pořád ti samí, kteří ty veřejné debaty objíždějí. Ti místní lidé, kteří ty větrné elektrárny nechtějí, se obvykle chovají v zásadě jako slušně a věcně. A myslím, že tady v sále to dneska vlastně vypadá podobně.
1: Říká Jan Rovenský, energetický expert hnutí Duha, který na veřejné projednávání také přišel. Česko podle něj větrnou energetiku potřebuje kvůli cenám elektřiny, energetické bezpečnosti i ochraně klimatu. Zároveň je podle něj potřeba brát vážně skutečné obavy ze vzdálenosti elektráren od obydlí nebo dopadu na přírodu a krajinu.
5: Máme obrovský problém tady s těma větrnýma elektrárnama. Chcou jich nám tam postavit kolem dokola, všady, kde se podíváte, kdy zničí nám celou krajinu. To je krajina nízkého jeseníku.
1: Popisuje své pocity Přemysl David. Na pražské projednávání dorazil až od Čumperka. Věcné dotazy a připomínky v radiopaláci zaznívaly například od starostů obcí. Hlasitostí je ale zastínili programoví odpůrci akceleračních oblastí.
6: Ty dezinformace, zejména v malých českých obcích a vlastně na sociálních sítích, převládly a nebude jednoduché zajistit nějakou rovnováhu a nějakou vyváženou debatu. Vlastně v současnosti se to profiluje jako kulturní válka, jako dva nesmiřitelné tábory, což jakémukoliv řešení konstruktivnímu nepřispívá.
1: Všímá si Petr Vidomus, který pro Asociaci pro mezinárodní otázky mapuje dezinformační kampaně týkající se větrné energetiky.
7: Ano, z některých těch dotazů hned na začátek jako vyplivalo, že vlastně ty lidé vůbec nezajímá ten vlastní proces, jak se to tvořilo, že ty jednotlivé akcelerační zóny nebyly jen tak nakresleny, ale spíš jim jde principu o to, že žádné takovéto technologie tady nechtějí. Ale pak, až se bude řešit, jestli je zajištěná dodávka elektřiny a dodávka tepla, tak budou někdy zpochybňovat to, že tady ty zdroje nejsou. Tento paradox je nutné prostě si zde vyříkat.
1: Říká jeden z prezentujících René Neděla z Ministerstva průmyslu a obchodu. Do 1. června je možné k návrhu akceleračních oblastí posílat písemné připomínky. Z Radiopaláce v Praze Jan Kaliba, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o víkendu.

Respekt k tradici, touha po novém zvuku a hluboké porozumění orchestru. S tím přistupoval k rozhlasovým symfonikům jejich končící šéf-dirigent Petr Popelka. V letčems na něm naváže jeho nástupce německo-japonský dirigent Elias Grandi. I o něm budeme mluvit už za chvilku v posledním dílu seriálu Milníky rozhlasových symfoniků.

0: Spolu s Jakubem Hrůšou patří Petr Popelka k našim nejúspěšnějším dirigentům v zahraničí a tam se bude od příští koncertní sezony pohybovat o něco víc. V létě pomyslně předá šéfdirigentskou taktovku našich rozhlasových symfoniků německo-japonskému dirigentovi Eliasi Grandimu.
1: Málo který orchestr opravdu udělal český kultuře takovou službu, fakt já to říkám pořád jako český rozhlas.
2: A málo který dirigent dal symfonickému orchestru českého rozhlasu tolik, co Petr Popelka. Pod jeho vedením soubor mimo jiné uskutečnil prestižní turné po Japonsku. V červenci 2024 orchestr navštívil 6 měst, včetně Tokia a Osaky. Českou hudbu šířil Petr Popelka i v jemu nejbližších zemích, Rakousku a Německu. Na podzim 2024 rozhlasoví symfonikové vyprodali Lapskou filharmonii v Hamburku. Jakou změnou prošla vůbec pozice dirigenta za těch 100 let?
1: Obrovitánskou, protože dirigenti byli kdysi, nebo když vůbec tato profese začínala, tak trochu umělá, že jo? Protože to byli většinou skladatelé a když z kompozice už se staly jako náročnější, nebo opery především, že jo? Tak byl hold někdo, kdo tomu pomáhal máváním rukou, a což byl většinou jako člověk, který tu skladbu znal nejlíp, což byl ten, kdo to napsal.
2: Za dvě éry, na které se Popelka snažil nejvíce navázat, označuje šéfdirigentská období Karla Ančerla těsně po druhé světové válce a pak 26-leté vedení Vladimíra Válka.
1: Těch nahrávek, co udělal, těch koncertů, co provedl a jak ten orchestr jakoby formoval, jo, do toho, čím to vlastně je dnes. Nikdo na tom orchestru nezanechal takovou stopu jako Vladimír Válek.
2: No a jak jste ho posunul vy za ty 4 roky?
1: Myslím si, doufám, že my jsme zase na novém repertoáru se dostali dál, co se týče interpretace. Teďka třeba máme za sebou provedení všech Brahmsových 4 symfonií.
3: Raz a dva.
2: Po zkušenostech z norského nebo frankfurtského rozhlasového orchestru v létě v tom českém Petra Popelku vystřídá německo-japonský dirigent Elias Grandi, šéfdirigent saporského symfonického orchestru.
4: Vždycky, když se potkám s novým orchestrem, přirovnávám to k prvnímu rande. Stanete najednou jeden před druhým a musíte velice rychle zjistit a velice rychle zjistíte, jestli tam ta vzájemná chemie je. V případě Sočru jsme všichni cítili, že to fungovalo velmi skvěle. Bylo jasné, že máme společný cíl – tvořit hudbu a to, co zní číší.
2: Připomíná, že se Sočrem vystoupil už loni. Na české hudbě Grandiho okouzlilo její silné spojení s lidovými kořeny.
4: De facto každý dirigent má k české hudbě vztah. Ve světě se dirigují skladby od Dvořáka, Smetany, já jsem znal třeba dobře Janáčka. Těším se, že se teď hlouběji ponořím do téhle neuvěřitelně bohaté tradice historie, kultury, hudby i jednotlivých skladatelů.
2: Pro posluchače chce Elias Grandi znovu objevovat taky hudbu raného 20. století, která zároveň souvisí s historií orchestru. Nastuduje tak díla Ervína Schulhofa nebo Otakara Ostrčila. 45-letého dirigenta čeká nejbližší koncert s rozhlasovými symfoniky v červnu. Při inauguraci nových varhan ve svatovícké katedrále zazní zejména hudba Antonína Dvořáka. Na zahajovacím koncertu z té sezóny 24. září v Rudolfinu pak společně nabídnou program, který v roce 1926 odehrál tehdejší orchestr Radiožurnálu. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Rady žurnály půl páté. Zprávy a Pavel Prouza.
1: Vládní poslanci schválili spornou novelu rozpočtových pravidel. Některé výdaje by se tak nově nezapočítávaly do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu. Šlo by například o výdaje na obranu nebo peníze na výstavbu silnic a dálnic. Opozice novelu kritizuje a chce se obrátit na ústavní soud. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázie uspělo přes 93% uchazečů, to je podobně jako loni. Výsledky zveřejnila státní organizace Cermat. Celkově se letos na střední školy hlásilo přes 156 tisíc uchazečů. Ti neúspěšní se můžou přihlásit do druhého kola. Celkem 36 zemí, včetně České republiky, se připojí ke zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině. V prohlášení o tom informovala Rada Evropy. O tribunálu se jednalo během dvoudenní schůzky ministrů zahraničí v moldavském Kišiněvě. Českou republiku tam zastupoval šéf diplomacie Petr Macinka. Nejzajímavější produkci užitkového skla a bižuterie za poslední 3 roky vystavuje Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Do konce září si mohou návštěvníci prohlédnout nejžádanější výrobky 50 sklářských a bižuterních firem z Česka i zahraničí. Trienále je zaměřené na komerční produkci firem, která ukazuje hlavní trendy v současném užitkovém skle a bižuterii.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté vstoupili vítězně do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B ve Friburgu porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Dalším soupeřem národního týmu budou zítra Slovinci. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D2 u Podivína a nehoda na tahu Liberec-Chrastava. Na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy za sjezdem na Podivín stále stejná situace na 47. kilometru. Je tam v odstavném pruhu auto s poruchou a okolo se projíždí plynule, pouze občas auta vybočují z pravého pruhu. Silnice 35 v úseku mezi Libercem a Chrastavou za Stráží nad Nisou hlásíte nehodu. Na krajnici stojí auto po srážce se Srnkou, následky nehody jsou na vozovce, zpomaluje se, kolony však čekat nemusíte. A ještě okolí Žďáru nad Sázavou, konkrétně silnice 388 mezi Zvole a Bystřicí nad Perštejnem. U Radkova vyšetřují nehodu, auto je mimo vozovku v příkopu a na místě i záchranáři. Přibrzdíte s obou směrů, bez kolon provoz je slabý. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude zataženo s deštěm, místy trvalejším a v oblasti Beskyd i vydatným, ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě místy přehánky a na západě až polojasno. Od západu bude dešť ustávat a oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: A pojďme se krátce podívat do dnešního kalendáře. Máme sobotu 16. května, tak všem Přemyslům jen to nejlepší k svátku. A které slavné osobnosti slaví narozeniny? No je jich docela dost. Tak třeba 73. má představitel Jamese Bonda Pierce Brosnan, irský herec. Dva skvělí čeští herci dneska slaví narozeniny. 71. má herec Oldřich Kaiser a 64. Ondřej Vetchý. Blahopřejeme. A kulatou 60. oslaví zpěvačka Janet Jackson.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Krkonoších se o tomto víkendu uklízí. Tradiční akce nazvané Zelený špindl se podle odhadu organizátorů zúčastní stovky dobrovolníků a desítky organizací. První začaly už včera a naše reportérka byla u toho. Za chvilku slyšíte reportáž.

0: Jedna z nejpopulárnějších kapel z 80. let, které opravdu hodně dlouho trvalo, než poprvé koncertovala v České republice. Stalo se tak až před 4 lety 1. května roku 2022 v pražské O2 Areně. Tak to byly Aha. Až do neděle se ve Špindlerově mlýně a okolí uklízí krkonošská příroda od smetí a poházených odpadků. Sběr organizuje správa Krkonošského národního parku a ve volném čase se přidávají také dobrovolníci. Už včera nabídli pomoc i místní školáci a kolemjdoucí.
1: Řekněte mi jméno.
2: Fridrichová.
1: Máte nějakou vymyšlenou trasu, kterou byste chtěla obejít?
2: Nebo... Já můžu jít tady dozadu.
1: Do Labáku určitě.
2: Jo,
1: a pak třeba na dívčí lávky a
2: takhle
1: v Českém zpátky.
2: Jo,
1: tak napíšem pak číslo trasy, my vám dáme rukavice, my vám dáme pytel.
3: Pan Jaroslav se do úklidu zapojuje tradičně.
4: Protože tady bydlím a mám rád, že je zeleno.
3: Letos pomůže i manželka.
4: Manželka a tady jinou trasu. Aby jsme se nepohádali cestou, kdo toho má víc, tak tady jinam a my jdem tady s kolegou. Jsme si vybrali na hřebeny. Jdem do té mlhy, snad tam něco najdem.
3: Jan Lukáš se svými svěřenci ze základní školy už nafasovali rukavice a pytle na odpadky a čekají přímo pod lanovkou.
5: Jdeme z Medvědína na silnici Masarykovu, na Mísečkách na stadion a ze stadionu půjdeme přes Asmanovu studánku do Jeleního dolů a Jelením dolem na parkoviště P1 a tam máme konec, tam složíme pytle.
3: Zatímco někteří žáci se vydávají lanovkou na hřebeny, tak další skupinka vyráží na oblíbenou turistickou a v zimě běžeckou trať, zvanou Buďfitka. Ujdeme pár metrů a už tady vidíme...
6: Odpadek! Plastový víčko, nevím o čeho, ale o něčeho.
3: Tady máme nějaký víčka, která ta místa bývají nejvíc znečištěna.
7: Tím, jak odtává sníh, tak postupně nám vylejzají i ty odpadky spod toho sněhu. Tradičně nejvíce odpadků je pod lanovkami, podél sjezdovek a podél běžeckých tratí.
3: Vysvětluje Sylvie Dlouhá z místního infocentra. Při posledním velkém úklidu Krkonoš se podařilo nasbírat téměř 3 tuny odpadků. Organizátoři předpokládají, že letos to bude podobné číslo. Ze Špindlerova mlýna a okolí Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál je 5 hodin. A Tereza Tomášková připravila zprávy.
1: Restaurátoři se snaží zachránit nalezenou lebku svaté Zdislavy. Americký prezident Donald Trump odmítl po návštěvě Číny potvrdit případnou vojenskou pomoc Tajvanu. Čeští hokejisté v prvním zápase na mistrovství světa porazili Dánsko 4-1 a bude zataženo s deštěm. Od západu se má vyjasňovat. Teploty do 13 stupňů, na severozápadě až 16.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Lebku svaté Zdislavy mají v péči restaurátoři. Muž, který ji v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí, podle policie relikvie zalil do betonu. Skoro 800 let staré ostatky chtěl pohřbít v řece, řekl velitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit.
3: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne, tak dneska podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracena nenávratně.
1: Muži hrozí až 8 let vězení, je v policejní cele. O vazbě rozhodne Českolipský soud. Americký prezident Donald Trump při návratu z Pekingu odmítl potvrdit, že by Spojené státy v případě čínského útoku vojensky bránili Tajvan. Otevřená podle něj zůstává i už schválená dodávka amerických zbraní ostrovu za 14 miliard dolarů. Čínský prezident Xi Jinping přitom právě Tajvan označil za nejdůležitější bod čínsko-amerických vztahů.
4: Donald Trump na palubě prezidentského letounu na cestě z Pekingu odmítl odpovědět, zda by Spojené státy Tajvan v případě čínského útoku bránili. O tom nemluvím, řekl novinářům. Xi Jinping mu prý položil tutéž otázku a dostal stejnou odpověď. K dodávce už schválených amerických zbraní ostrovu za 14 miliard dolarů Trump dodal, že o ní rozhodne v krátké době. Nejdřív prý chce mluvit s tajvanským prezidentem. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Český rozhlas dnes pořádá Den otevřených dveří. Návštěvníci si můžou prohlédnout regionální vysílací studia i komplex v Praze na Vinohradech. Tam budou komentované prohlídky mezi 8:30 ráno a 17:30 večer. Producentka Zuzana Foglarová upřesňuje, že vstup je přes recepci v Římské ulici.
5: Bylo potřeba si na ně rezervovat časovou vstupenku, ale pokud jste to neudělali, tak neváhejte, každou celou hodinu máte pořád možnost tu časovou vstupenku získat tady přímo na místě. No a druhá možnost je nechodit na komentovanou prohlídku a přijít se podívat jenom na doprovodné programy.
1: Na doprovodný program, kde lidé můžou například poslouchat přímý přenos pořadu Tobogán s Alešem Cibulkou, bude vstup z historické budovy na Vinohradské 12. V pražských Holešovicích dnes kvůli protipovodňovému cvičení nejezdí tramvaje. Dopravní podnik provoz přerušil v úseku nádraží Holešovice, Dělnická, Vltavská. Jinudy jezdí tramvaje číslo 1, 6 a 25. Linka 34 je dočasně zrušená. Cestující můžou využít náhradní autobusovou dopravu. Omezení potrvá zřejmě až do půlnoci.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté vyhráli první zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Dánsko porazili 4-1. Z Čechů se trefili Kubalík, Voženílek, kapitán Červenka a Blimel. Pokračuje právě jeden ze střelců, Daniel Voženílek.
6: Tak já si myslím, že to byl kvalitní zápas, že jsme do něj dobře vstoupili a to vedení 2-0 nám trošku pomohlo, ačkoliv v té druhé třetině jsme povolili, ale jsem rád, jak jsme ho zvládli a ten vstup do turnaje je vždycky důležitý.
1: Druhý zápas ve skupině B čeká národní tým už dnes večer. Ve 20 hodin a 20 minut rozehraje duel se Slovinskem. Utkání odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na 50ce u Uherského Hradiště a překážka na 38ce u Znojma. Na tahu 50 na výjezdu z Uherského Hradiště ve směru na Uherský Brod dejte pozor kousek za městem, konkrétně za Kunovicemi. Vyšetřují tam nehodu, strážka nákladního a osobního auta. Na místě už jsou policisté a přibrzdíte v těchto místech. Silnice 38 na trase ve směru do Znojma od Hatí. V tomto úseku stojí auto s defektem na krajnici, je ve směru od hranic a musí se tak vybočovat. Kolony nevznikají, provoz je slabý. A silnice 388 mezi Zvole a Bystřicí nad Perštejnem u Radkova došetřují nehodu. Auto je stále mimo vozovku v příkopu, na místě záchranáři. Přibrzdíte obou směrně, kolony čekat nemusíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude zataženo s deštěm, místy i trvalejším, v Beskydech i vydatným, ojediněle bouřky. Odpoledne na severozápadě Čech místy přehánky, na západě i polojasno. Později odpoledne a k večeru budou kromě východu Moravy a Slezska srážky ubývat a má se vyjasňovat. Teploty 8 až 13 stupňů, na severozápadě 12 až 16 a na horách kolem 6. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Taky třetí květnový víkend nabízí spoustu zajímavých akcí, třeba Děčín ožije na oba víkendové dny historickým trhem Májovým, který najdete na nádvoří zámku, v zahradách a na Mariánské louce. Těšit se můžete konkrétně na rytířské bitvy, sokolníky, historická řemesla i vystoupení místních sborů. Areál bude otevřený dnes i zítra od 10 do 18 hodin. Tak už jen doplním, že naše další víkendové tipy jsou taky na webu radiožurnál.cz.
2: Víkendový radiožurnál
8: a Vojtěch Bidrman.

0: Roky žijí ve válkou zasažené Ukrajině. Teď tráví několik dní v Plzni. Jedná se o děti z Luhanské oblasti, které válka vyhnala z domovů na západ a dnes žijí v oblasti Kyjeva a Lvova. Město Plzeň je spolu s partnery pozvalo na 10denní rehabilitační pobyt. Během něj mladí Ukrajinci odpočívají, sportují, jezdí na výlety nebo se setkávají se svými vrstevníky. Vydali se třeba do 13. základní školy v Plzni na Slovanech.
1: Jestli brať nás 12.
2: Ve školní jídelně 23 chlapců a dívek z Ukrajiny besedovalo s ukrajinskými žáky, kteří už roky navštěvují tuto plzeňskou školu. 15-letý Saša je v Plzni od začátku války. Žije tu s maminkou a dvěma bratry. Plzeňskou školu má rád.
3: Mě se tady líbí mnohem víc než na Ukrajině. Tady je taková pohodová atmosféra.
2: A co tě tady baví třeba z těch předmětů nejvíc?
3: Nejvíc matika, ta je tady mnohem lehší.
2: A přišli jste vlastně s rodiči?
3: Jenom taťka na Ukrajině zůstal.
2: Taťka zůstal a je tam pořád, jo?
3: Jo.
2: Jo. A on tam bojuje, nebo co?
3: Už bohužel ano. Jsme jo. V kontaktu.
2: Teď máš asi strach o taťku, že jo? Je tam jediný.
3: No, mám. Hmm.
2: Zatímco Ukrajinci žijící v Česku vyprávěli, jak se jim u nás žije, děti z Ukrajiny popisovali, co tam teď zažívají. Na rehabilitační pobyt do Plzně přijela třeba žákyně 9. třídy Veronika. Její tatínek s bratrem pomáhají na Ukrajině. Maminka tam pracuje v bance. Opustit Ukrajinu nechtějí. Veronika zažívá strach, děsí jí nálety, někdy tráví noc v koupelně.
4: I my sedíme s nejí vaní. Чекаємо, поки там все успокоїться, йдемо спати. А на наступний день я йду просто в школу.
5: Вони се сховають, треба й до купальні дома, де ж так нічого слиші. Де ж це пожар, так до нормалі до школи, але де ж це нічого так уж сховає.
2: V dalších dnech děti čeká návštěva Techmánie, zoologické zahrady nebo večeře v ukrajinské restauraci. Náměstkyně primátora pro školství a cestovní ruch Lucie Kantorová z Hnutí ANO popsala, proč spolu s partnery takový pobyt pro děti z válečné oblasti organizuje.
6: Aby tady přestali myslet na to příkoří, který se děje, aby si odpočinuli, aby zažili takovou tu nefalšovanou dětskou radost.
2: Zpátky na Ukrajinu do Lvova a Kyjeva se děti vrátí autobusem příští středu. Z Plzně Lukáš Milota, Radiožurnál.

0: Sobota 16. května, dobré ráno vám na Radiožurnálu přejeme i takřka přesně ve čtvrt na šest a přidáváme zprávy o počasí, které dnes připravuje Marcela Hálová. Marcelo, i tobě přeji dobré ráno.
1: Jsem nachystaná, i tobě dobré ráno, Vojto. Počasí. Dnes nás čeká v jihovýchodní polovině našeho území deštivo a chladno, na západě Čech naopak méně oblačnosti i vyšší teploty. Nebe tedy bude spíše zatažené s deštěm, místy i trvalejším a v oblasti Beskyd i vydatným. Ojediněle se také mohou vyskytnout bouřky. V severozápadní polovině Čech zaprší, odpoledne jen občas a na západě se můžete těšit dokonce na polojasné nebe. K večeru tam obloha bude dokonce úplně jasná. Později odpoledne a večer bude také na ostatní území, tedy krom východu Moravy a Slezska, srážek i oblačnosti ubývat. Teploty budou mezi 8 a 13 stupni, v severozápadní polovině našeho území ukážou teploměry od 12 do 16 stupňů. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 6 stupňů Celsia. A foukat k tomu bude slabý, postupně mírný severní vítr, který bude večer na Moravě a ve Slezsku ještě místy zesilovat. Krásný den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Kapela Činasky přišla s novinkou Selhání a zároveň připravuje historicky největší letní turné, které se jmenuje Open Air Léto 2026. Zavítá během něj na 18 krásných venkovních míst po celém Česku. Ale od Činasky teď k Hurvínkovi. Jeho loutka se na scéně objevila poprvé před 100 lety. Hurvínek si získal publikum nejen svým osobitým projevem, ale i typickým koulením očima. Spolu se Spejblem tvoří nerozlučnou dvojici, která baví generace dětí a dospělých i dnes. Loutku Hurvínka vyřezal řezbář Gustav Nosek. Právě stoleté výročí vzniku loutky připomíná taky muzeum v Chebu.
1: Ahoj, kluci a dívky! Ahoj, čtvrdince, čtvrdinky! Koukáte, co? Kde jsem se tady dělal? Jsme přece v Chebu!
2: Tohle video s Hurvínkem přivítá návštěvníky na naší nové výstavě v muzeu v Chebu, věnované stoletému výročí vzniku slavné loutky Hurvínka.
3: Říká Alena Koudelková, spolukurátorka výstavy o Hurvínkovi. Jak dlouho to video trvá?
2: Video má asi 8 minut, skládá se ze dvou částí, z české a německé, protože tato výstava vznikla v partnerství s německým muzeem loutek v Bad Liebenwerda.
3: Se spoluautorem výstavy o Hurvínkovi s Michalem Beránkem. Jsme teď v místnosti vedle nás vitríny, ty už jsou zaplněné loutkami, s čím se návštěvníci seznámí.
4: Čemu se chceme věnovat? Předně tedy Gustavu Noskovi jako obyvateli města Chebu a jeho celoživotnímu dílu. Jeho nejslavnější loutkou je tedy přirozeně Hurvínek, který se stává světovým fenoménem, a tomu se věnujeme pak v těch následujících místnostech. V té první je tedy jeho průnik před televizní a filmové kamery a ten následní se věnuje už tomu Hurvínkovi opravdu, který pronikl do světa od Mexika přes Evropu až po Tajvan, Japonsko.
3: Hurvínku tady bude několik.
4: Ano, bude tady Hurvínku několik, bude tady originál Gustava Noska, budou tady právě Hurvínci zapůjčené z Německa, které dělal pro tehdejší východoněmecké scény, a budou tady úplně i ty nejnovější, které se vyrábějí v současnosti.
3: Velká vitrína, Mánička, Spejbl, Hurvínek, Žerik.
4: Všechny postavičky jdou přát Hurvínkovi k jeho narozeninám.
3: Po pravé straně a tady po levé straně Hurvínek drží s jiným Hurvínkem židli.
4: Ano, to je vlastně ten nejstarší a nejnovější, tenhle je z roku 2025, tenhle je z těch 50. let.
3: Za vámi je mapa světa, také se týká té výstavy. Co se z ní dozvíme?
4: Z ní se dozvíme jednak, v jakém období divadlo Spejbla Hurvínka navštívilo které země, a pak ty tlačítka, které jsou v jednotlivých státech, nám umožňují pouštět jazykové mutace právě Hurvínka.
3: Takže to nebude jenom o tom dívání se, ale o tom i zkusit si.
4: Ano, bude to také trošku o tom loutkařském řemesle. Tady bude divadlo, které funguje i jako památka, kterou si budou moci návštěvníci přeposlat domů. Je zde tedy divadelní scéna, připravené loutky s Hurvínkem a vlastně všemi jeho kamarády, a je tady možnost sehrát scénku. To video si pak budou moci lidé poslat na svůj e-mail.
2: V této vitríně mohou návštěvníci vidět takzvanou hmyzí kapelu,
3: dodává Alena Koudelková,
2: kterou původně kdy se vyřezal Jan Vavřík Rýs, což byl další významný plzeňský loutkář. Hmyzí kapela hrála ve slavné loutkové hře Hurvínek mezi broučky. Gustav Nosek potom v roce 45 vyřezal potom i tady v Chebu, patří vlastně mezi naše nejcennější sbírkové předměty v rámci pozbírky loutky. Vidíme tam čmeláka, komára a všichni mají nějaký hudební nástroj.
3: Výstava, která připomíná stoleté výročí od vzniku loutky Hurvínka, bude v muzeu k vidění do 11. října. Z Chebu Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Finále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě v přímém přenosu. Eurovision Song Contest 2026. ČT2. Mstitel, který má o 4 kolečka navíc. Bezbariérová cesta cholerického údržbáře za odplatou v oceňované komedii Invalida. A ČT Art uvede jednu z nejslavnějších světových operet na scéně Bavorské státní opery. Johann Strauss II. Netopír. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zušopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radiožurnál 5 hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Izrael i po domluveném prodlouženém dní příměří zaútočil na centrum civilní obrany v jižním Libanonu. Úder zabil nejméně 6 lidí, z toho 3 jsou zdravotníci, zraněných je 22. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na libanonskou státní tiskovou agenturu. Americké ministerstvo zahraničí oznámilo prodloužení klidu zbraní mezi Izraelem a Libanonem o 45 dní. Rozhovory budou pokračovat na začátku června. Klienti některých bank v Česku by dnes měli počítat s odstávkou systémů. Až do 22 hodin se můžou dočasně zpomalovat bankovní aplikace komerční banky kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Lidé nebudou moct zadávat platby v noci na neděli a na pondělí. V pražské oboře Hvězda se dnes poběží charitativní běh pro paměť národa. Připomene příběhy politických vězňů, válečných veteránů, obětí holokaustu a bojovníků za svobodu. Vítěžek ze startovného využije organizace Postbellum k natáčení dalších vzpomínek pamětníků. Start a cíl jednotlivých běhů je na pláni na Vypichu po 9:30 dopoledne. Součástí je i doprovodný program. Během května se akce koná i v mnoha dalších městech. Sport. Čeští hokejisté na úvod mistrovství světa ve Švýcarsku porazili Dánsko 4-1. V první třetině skórovali Kubalík a Voženílek. Na 3-0 zvýšil ve třetí části kapitán Červenka. Dánové pak při hře bez brankáře snížili na 1-3. Gólem do prázdné branky upravil na konečných 4-1 Bliml. Další zápas čeká národní tým už dnes proti Slovinsku.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 v Brně a překážka na D10 u Březiny. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Prahy se bouralo v Brně. Konkrétně za sjezdem na Mikulov na kilometru 193 máme hlášenou nehodu. Brzdí se v těchto místech před kratší kolonou. Zdržení zatím kratší maximálně pár minut. Na D10 ve směru z Prahy do Turnova za sjezdem na Březinu stojí porouchané auto. Na 65. kilometru je v odstavném pruhu. Okolo projedete bez komplikací. A obecně jsou dálnice průjezdné zatím bez kolon a bez hlášených dalších nehod. A ještě silnice 38 mezi hraničním přechodem Hatě a Znojmem, hlásíte překážku za Chvalovicemi, stojí tam na krajnici porouchané auto a vybočuje se do protisměru. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Teploty jsou dnes po ránu rozdílné. V západních Čechách vidíte aktuálně na teploměrech od 1 do 5 stupňů. Na ostatním území je o trochu tepleji, tam se drží teploty mezi 5 a 9 stupni. A podobně rozdílné je i počasí na našem území. Podrobnosti pro nás má meteorolog Filip Smola.
7: Dnešní ráno přináší zataženou oblohu na většině území. Nám prší, s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Na západě se vyskytuje i polojasná obloha a právě proto tam v noci klesaly teploty docela nízko.
6: Je to tak, na krajním západě se drží teploty jen lehce nad nulou. Přes den ale bude právě na severozápadě nejtepleji od 12 do 16 stupňů. Na ostatním území bude o poznání chladněji, jen mezi 8 a 13 stupni. Pokud se dnes chystáte na hory, pak se připravte na teplotu jen kolem 6 stupňů. Počasí dnes nabídne na západě a severozápadě polojasné nebe. Tam bude málo srážek. Na ostatním území se ale musíme spokojit se zataženou oblohou, ze které bude pršet, místy hlavně v Beskydech i vydatně a trvale. A také nás mohou překvapit i bouřky. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Vojtěch Bidrman. Dobré ráno.
2: No a dál budeme mluvit o hokejovém šampionátu, který včera odstartoval ve Švýcarsku. Jeho asi největší hvězdou je Kanaďan Sidney Crosby. Z NHL je zvyklý na stadionu třeba na zvuk varhan. Na mistrovství světa v hokeji ale slyšel na úvod turnaje pro Švýcarsko typické kravské zvony. Byli jsme za ním s mikrofonem přímo ve Friburgu, tak se chvilku počkejte na reportáž Františka Kuny. A dobré ráno.
4: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

Ve Švýcarsku začalo hokejové mistrovství světa. Češi na úvod porazili ve večerním utkání skupiny B Dánsko 4-1. Jeden z gólů si připsali kapitán Roman Červenka, který hraje už na 13. světovém šampionátu a překonal tak rekord, který v samostatné české historii stanovil David Výborný s 12 účastmi. V jiném utkání mohli zase fanoušci vidět největší hvězdu šampionátu. Za Kanadu nastoupil Sidney Crosby a přivítal ho na stadionu i zvuk, který z NHL tak úplně nezná. Kravské

0: Je to zábava i na tom velkém kluzišti, tím je hokej trochu jiný. Musíte se víc soustředit na orientaci na ledě. Každopádně je vždycky příjemné zahrát si s tím, kdo má na dresu číslo 87.
1: Kanaďané jsou od dětství zvyklí hrát na zámořských rozměrech kluziště. To evropské pro světový šampionát zažívá letos Crosby teprve po čtvrté v jeho bohaté kariéře. První odehrál jako 18-letý v Rize. Jako kapitán dovedl Kanadu ke zlatu v Praze v roce 2015. Loni byl ve Stockholmu a Herningu a teď musí zase přepnout na větší ledovou plochu ve Friburgu.
2: Jo, myslím, že je to něco, co bude třeba ještě trochu v mojí hře poupravit, ale to přijde s dalšími zápasy. Zkoušet se víc dostat blíž k brance. Není to ono, hrát po mantinelech, tam ani nemůžete být nebezpeční. Je nutné se dostat blíž, víc do středu kluziště.
1: Crosby a spol. Mají ještě skoro celou základní skupinu na to, aby se ve Friburgu na stadionu o rozměrech 60x30 metrů zorientovali. Jinými slovy, když je hokejista zvyklý ze zámoří vyjet od mantinelu a rovnou střílet, tady v Evropě je branka najednou jinde.
2: Od mantinelu je to prostě daleko. Musíte udělat ještě další krok, ale zase máte někdy sekundu navíc na rychlé rozhodování. Někdy je více času, jen je nutné to poznat a vyhodnotit.
1: Říká kanadský útočník Sidney Crosby. Na závěr základní skupiny se o jeho schopnostech přesvědčí i čeští hokejisté. Ti nastoupí večer ve 20:20 proti Slovinsku. Pár hodin poté, co si bude Kanada i s hvězdami Crosbym a Celebrínem plnit vítěznou povinnost v utkání s Itálií. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

Mikulov teď o víkendu ožívá festivalem slavnosti města. Čekejte jarmark a k tomu bohatý program, který mimo jiné zahrnuje koncerty, divadelní představení, taneční vystoupení, promítání filmu, kreativní workshopy nebo třeba výstavu historických kol. Ať už do Mikulova nebo kamkoliv nám po Česku, vám na Radiožurnálu přejeme klidné sobotní ráno.

0: Nejdelší den letošního roku nás čeká sice až 21. června, ale už dnes svítá docela brzy. Tady v Praze vyšlo slunce přesně před půl hodinou, v 5 hodin a 17 minut. Další důležité zprávy o počasí má pro vás Marcela Hálová.
1: Počasí.
2: Slunce sice vyšlo, ale nad Českem je většinou velká oblačnost, takže není moc vidět. A také platí výstraha od dnešní 3. hodiny raní do pondělní 3. hodiny raní. Platí v oblasti Beskyd výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před vydatným deštěm. Za toto období tam může spadnout od 40 do 70 mm srážek. Meteorologové také varují před zvýšením hladin řek a potoků, které nastane pravděpodobně až zítra. Vše budeme sledovat a také vás budeme o situaci informovat. Na ostatním území bude také pršet, ale už ne tak vydatně a trvale. V severozápadní polovině Čech se budou objevovat jen občasné přehánky a na západě čekejte polojasné nebe. Tam se bude obloha ještě víc projasňovat. Jinde se udrží zataženo a deštivo. Teploty budou právě na slunečnějším severozápadě a západě vyšší od 12 do 16 stupňů. Na ostatním území se zamračeným nebem se budou teploty pohybovat jen od 8 do 13 stupňů. Na horách dnes naměříte kolem plus 6. Hezké ráno.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Ptačí centrum v brněnské Slatině přesně před týdnem zasáhl požár. Provozovatele parku teď čeká úklid požářiště a vybudování nového zázemí záchranné stanice. Požár způsobil statisícové škody a uhořelo při něm 5 psů, které majitelé už nestihli zachránit. Stanici teď pomáhají obnovit přátelé i dobrovolníci. Tento víkend chtějí společnými silami místo připravit na stavbu nového domku.
1: Majitel ptačího centra Zdeněk Machař mi otevřel vstupní bránu a míříme k místu, které před týdnem zničil požár. Od té doby se mu stále hlásí dobrovolníci, kteří se v reakci na neštěstí přihlásili s nabídkou pomoci.
2: To je armáda prostě strašně hodných lidí s cítěním pro zvířata, která to tady vytahuje z popela vlastně.
1: Se zpřístupněním areálu záchranné stanice pro příjezd kontejnerů tady pomáhá i Honza.
3: Jsem dlouholetý kamarád, Zdeněk mě zavolal, takže mu pomáhám. Rád. Teďka tady připravujeme ten prostor, aby se sem vlezly kontejnery a lidi, kteří pomůžou, aby se tady vymotali.
1: Hlavním úkolem je teď uklidit požářiště a vybudovat nové zázemí. Zdeněk Machař už má nabídky od firmy, která podobné domky vyrábí.
2: Jo, že by dovezla nějaké nabídky, jo, aby zachovala ten tvar toho domku, co byl tedy, a že by přinášel pocitově ty stejné prostory, pohledový z těch okýnek, jo.
1: To zázemí vám teďka slouží, řekněme, provizorní, nebo jak to?
2: Provizorní zázemí, protože jsme Horalové a přítelkyně a synové, takže přítelkyně využívá teď darovaný přístřešek pro ovce, jo, na přespání, a já chodím do vepřína. Tak jsou ještě blíž ke zvířátku, takže mě tady toto neskládí.
1: Zdeníku Machařovi a jeho přítelkyni lidé přinesli i několik štěňat, aby se ztrátou milovaných psů lépe vyrovnali. Pomocnou ruku nabídlo i Brno. Radní by se měli zabývat návrhem na zvýšení příspěvku záchranné stanici.
2: Na tu sílu lidí zareagoval i ten, řekněme, úřednický šiml, jo, který začal se dávat do pohybu a přeskakuje překážky. Že normální situaci by to tady ani snad nešlo v rychlosti prostě zprovoznit.
1: Kontejnery na odklízení nabídla třeba městská firma Sako. Zdeníku Machařovi pomáhají i firmy z okolní průmyslové zóny. Nový domek chce začít vybírat příští týden. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy pro vás má Tereza Tomášková.
1: Relikviář svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí dostane po krádeži pancéřové sklo. Slovenský premiér Robert Fico je znepokojený útoky na Ukrajinu, včetně Zakarpatské oblasti, která leží u slovenských hranic. Čeští hokejisté na úvod mistrovství světa porazili Dánsko 4-1 a bude zataženo s deštěm, odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty do 13 stupňů, na severozápadě až 16.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Barokní vyřezávaná schránka, ve které byla lebka svaté Zdislavy v bazilice v Jablonném v Podještědí, dostane nové bezpečnostní sklo. Zloděj se k ní dostal právě tak, že rozbil skleněnou část schránky. Sklo ale bylo obyčejné. Výroby pancéřového skla se ujme odborník na historické vitráže Zdeněk Kudláček ze spolku Sakristal. Nepůjde podle něj o jednoduchou věc.
3: Tady musíme zohlednit taky památku, že jsme v baroku, takže tím cílem je, aby vy jako laik nebo památkář se podíváte na ten relikviář, tak nepoznáte, že tam je to pancéřový sklo. Vy to budete vnímat, že tam je barokní ručně foukaný sklo, ale ono ve skutečnosti bude pancéřový. Aby jsme splnili všechny ty požadavky, nejenom to bezpečnostní.
1: Lebku pachatel z baziliky ukradl v úterý. Policie ho dopadla ve čtvrtek a relikvii zajistila. Pachatel ji zalil do betonu a podle kriminalistů ji chtěl pohřbít v řece. Za znepokojivé označil slovenský premiér Robert Fico útoky na Ukrajinu, včetně Zakarpatské oblasti, která leží u slovenských hranic. Vyjádřil se k nim vůbec poprvé od středy. Drony tehdy mířily i na okolí města Užhorod, ležícího prakticky na hranicích.
4: Fico zopakoval, že Slovensko si přeje mír.
5: A robím to, čo som urobil aj v Moskve, čo som urobil aj pri prezidentovi Zelenskom. Vyhlasujem a vyjadrujem želanie, aby bylo prímerie, aby byl čo nejrychlejší mír.
4: Slovenský premiér čelí hlasité kritice ze strany opozice. Dronové útoky na Zakarpatí Rusko podniklo jen pár dní poté, co se předseda vlády setkal v Moskvě s prezidentem Vladimirem Putinem. Ze členů kabinetu se k ním vyjádřil jen ministr zahraničí Juraj Blanár, a to se zhruba denním zpožděním. Premiér Fico až při druhém výročí atentátu v Handlové, kterého byl terčem, vyzval na něm mimo jiné k tomu, aby televize zrušily nedělní politické debaty, protože podle něj zvyšují napětí ve společnosti. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Turisti v Krkonoších můžou ode dneška opět každý den využívat lanovku na Černou horu. Do pravidelného denního letního provozu se vrací taky lanová dráha na Sněžku. Většina ostatních lanovek v Krkonoších bude dál jezdit jen o víkendech. Na letní provoz ale postupně přechází většina turistických služeb, upozorňuje mluvčí střediska Černá hora Pec Zina Plchová.
6: Na víkend se ve ski resortu Černá hora Pec rozjíždí i sedačková lanovka Portážky ve Velké Úpě, lanové centrum s novými překážkami přímo v Peci pod Sněžkou a dětský park na vrcholu Černé hory.
7: Sport. Čeští hokejisté ve svém prvním utkání na mistrovství světa nezaváhali. Ve Friburgu porazili Dánsko 4-1, když se rozhodující dvougólový náskok vytvořili už v první třetině. Právě s úvodem utkání byl spokojený i trenér Radim Rulík.
8: Ten byl výborný. Vlastně 12-1 na zakončení vlastně v té první třetině, to jednoznačně ukazovalo to, že vlastně to bylo na jednu branku a vlastně jsme se udrželi ve třetině soupeře a byli jsme silní na kotouči, měnili jsme pozice. To bylo velmi dobrý, od té druhé třetiny se to už srovnalo trošku.
7: A druhý zápas na turnaji čeká české hokejisty už dnes ve 20 hodin a 20 minut nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport proti Slovinsku. V dalších úvodních zápasech domácí Švýcarsko porazilo USA 3-1, Kanada vyhrála nad Švédskem 5-3 a Finsko zvítězilo nad Německem 3-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 v Brně a překážka na D11 u Hradce Králové. Na D1 z Vyškova směrem na Prahu se bouralo v Brně za sjezdem na Mikulov. Na 193. kilometru došetřují nehodu, kolona už se netvoří a jede se plynule. Dálnice D11 na výjezdu z Hradce Králové do Prahy čekejte překážku na 86. kilometru, stojí tam porouchané auto, je v odstavném pruhu, občas ale vybočuje podle záběrů z kamery z pravého. A silnice 282 mezi Železným Brodem a Radostnou pod Kozákovem je neprůjezdná za Koberovy. Padl tam přes vozovku vzrostlý smrk a na místě už odklízejí následky nehody hasiči. Cesta osobním autem z Brodu je možná například přes Záhoří a nebo delší přes Turnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude zataženo s deštěm, místy i trvalejším, v Beskydech i vydatným. Odpoledne od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 8 až 13 stupňů, na severozápadě mezi 12 a 16. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
10: Milovníci hromadné dopravy a hlavně autobusů, pozor, na pražskou Letenskou pláň se vrací oblíbený autobusový den. Čeká vás tam i tentokrát tradiční statická výstava autobusů zapojených do systému PIT a samozřejmě taky jízdy historickými autobusy na speciálních linkách. Pro děti i dospělé bude připravený doprovodný program zaměřený na bezpečnost v silničním provozu a další zajímavosti ze světa dopravy. Přejeme vám pohodovou sobotu.
2: Víkendový radiožurnál
11: a Vojtěch Bidrman.

0: Členové klubu českých turistů připravují trasy na letní sezónu, kontrolují a obnovují značky pro turisty i pro cyklisty. Letos po celé Vysočině i sousedních regionech projdou přes 1000 kilometrů tras. Nejdůležitější jsou podle nich křižovatky a rozcestí, kde by bez dobrého značení lidé mohli zabloudit.
1: Jo, takže já to takhle kolem vlastně od smoly a od tohoto očistím. Jo, a holky to potom přetírají jenom.
2: Jiří a Taňa Bejblovi ze Žďáru nad Sázavou. Paní Taňa má v ruce kelímek s bílou barvou.
3: Já dneska bílou, protože přijela kamarádka z Břeclavy, tak jsme vymysleli pro ní výlet, že Zdenka dneska dostala modrou, já po manželovi bílou, manžel má
1: já
3: hnědou.
1: Čistím, já to očesávám a případně ohraničuju hnědou. Jako
3: mně bude manžel říkat, jestli si mám namočit nebo nemám.
1: Chci na ní výdohled.
3: My ženy takový poslušný, tak my to vždycky uděláme, jak vy to muži chcete.
2: Obnovují turistické značky 6. rokem.
3: Jdeme z Cigháje na Frýšavský kopec a vlastně obnovujeme modrou značku turistickou.
4: Jednou za 3 roky se vždycky trasa obnovuje v podstatě.
2: Jednou za 3 roky.
4: My jsme ji dělali před 3 rokama, jsme ji dělali, teď děláme znovu. Jako, no.
2: Takže tohle je vaše trasa.
4: No ono se to nedá říct. Ono nás je teda na žďárském okrese nás asi 7 nebo 8 skupin.
2: Potkáváme se u pramene Svratky ve Žďárských vrších.
4: Kdo to jsme konkrétně tady obnovili před 3 rokama, vůbec lidi nevěděli, že tady je prameniště. Tak jsme to tady takhle označkovali v podstatě, aby lidi vůbec věděli, že tady se dá odbočit. Že tady šla modrá dolů, prostě na cigáje a nikdo ani nevěděl, že tady prameniště je.
3: Protože my nejenom malujeme ty značky, ale musíte vystříhávat i ty nálety kolem, aby z té cesty bylo vidět.
1: Celý prořezat.
2: Během 1 hodiny stihnou upravit zhruba 1 kilometr trati. V celém Česku je pak více než 40 000 kilometrů turisticky značených tras. František Jirku, Radiožurnál.

0: Sedlčanech položili výjimečně vysoké množství kamenů zmizelých. Po čtvrt na sedm se tam vypravíme taky ve víkendovém radiožurnálu. Dobré ráno vám přejeme i v 6 hodin a 15 minut. A zprávy doplní Tereza Tomášková.
1: Beskydy dnes zasáhne vydatný déšť. Do neděle tam může napršet až 70 litrů vody na metr čtvereční. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. A o počasí řekneme víc už za chvíli. Na severovýchodě Konga v provincii Ituri propukla epidemie eboli. Na síti X to uvedlo Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. V oblasti zemřelo už 65 lidí. U 250 je podezření na nákazu. Jednoho mrtvého eviduje sousední Uganda. Ebola se šíří přímým kontaktem tělními tekutinami a přes poraněnou kůži. Způsobuje horečky, silné krvácení a selhání orgánů. Podle Světové zdravotnické organizace na ebolu umírá průměrně kolem 50% nakažených.
2: Počasí. Nebe dnes bude spíše zatažené s deštěm, místy i trvalejším. V oblasti Beskyd, jak jste slyšeli už od Terezy, i vydatným ojediněle se také mohou vyskytnout i bouřky. V severozápadní polovině Čech zaprší odpoledne jen občas a na západě se můžete těšit dokonce na polojasné nebe. K večeru tam obloha bude dokonce i úplně jasná. Později odpoledne a večer bude také na ostatním území, tedy krom východu Moravy a Slezska, srážek i oblačnosti ubývat. Teploty budou mezi 8 a 13 stupni. V severozápadní polovině našeho území ukážou teploměry od 12 do 16 stupňů Celsia. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem plus 6. A foukat k tomu bude slabý, postupně mírný severní vítr, který bude večer na Moravě a ve Slezsku ještě místy zesilovat. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Ve středočeských Sedlčanech položili 19 štolprštajnů, tedy kamenů zmizelých, připomínají židovské spoluobčany, kteří byli odvezeni do koncentračních táborů. Deportováno jich bylo 45, z toho 5 dětí. Válku přežily pouze dvě ženy. V Sedlčanech natáčela reportérka Daniela Brůhová.
1: Atmosféra pokládání štolprštajnů v Sedlčanech byla umocněna přítomností studentů zdejšího gymnázia a také hudbou.

0: akci iniciovalo Městské muzeum Sedlčany, které zastupoval jeho ředitel David Hroch.
1: Jsem strašně rád, že ta první etapa je nyní úplně zcela realizovaná.
0: Sedlčany mají velmi dramatickou historii.
1: Jistě, protože tady bylo vytvořeno cvičiště SS. To místní obyvatele postihlo. Na rozdíl od toho židovského obyvatelstva se v případě většiny těch českých občanů jednalo o příběh se šťastným koncem. Tož u židovských občanů říct v žádném případě nelze.
0: Přežili jen dvě ženy. Na příběh jedné z nich zavzpomínal Sláva Bloch.
2: Dcera manželů Heřmanových, kteří zahynuli v Osvětimi, Hanka Heřmanová, přežila Osvětim, Březinku, pochod smrti a poté i věznění v Bergen-Belze.
0: Jenže přišla 50. léta.
2: Manžel musel ilegálně opustit Československo, neboť by byl stíhán jako kulak. Utekl do Izraele a za ním přes Červený kříž potom Hanka, která v té době už se jmenovala Štajnová, se svojí malou Věrkou, které bylo pouze rok.
0: Pokládání kamenů zmizelých se zúčastnil také někdejší předseda pražské židovské obce František Báňaj. Toho smutná statistika, dvě přeživší ze 45 deportovaných nezaskočila.
3: Myslím, že podobná statistika je na mnoha místech. Je to otázka té nenávisti a netolerance. To je strašná nemoc.
0: Ze Sedlčan pro Radiožurnál Daniela Brůhová.

0: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Srdce na hřišti a úsměv na tváři. Přijďte fandit holkám a klukům na krajská finále od 11. do 20. května po celé republice a těm nejlepším týmům na republikové finále Svátek fotbalu. 1. a 2. června na městský stadion v Ostravě Vítkovicích. Více na webu mcdonaldscup.cz. Mediálním partnerem McDonald's Cupu je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál, 6 hodin a 30 minut. Tereza Tomášková a zprávy.
2: Až 8 let vězení hrozí muži, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí. Policie ho dopadla včera, teď je v policejní cele. O vazbě rozhodne Českolipský soud. Vzácnou relikvii muž zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Nesouhlasí totiž s vystavováním svatých ostatků. Ke krádeži se přiznal, lebku se teď pokusí očistit restaurátoři. Americký nejvyšší soud zamítl žádost státu Virginie o změnu volebních obvodů pro volby do sněmovny reprezentantů. Úpravou by demokraté získali další 4 křesla, informovala o tom agentura AP. Soudci potvrdili předchozí rozhodnutí nejvyššího soudu Virginie. Ten změnu hranic okrsků odmítl, i když ji minulý měsíc schválili voliči v referendu. Soud zákonodárcům vytkl, že návrh voličům předložil příliš pozdě. Rozhodnutí soudu oslabilo pozici demokratů v boji s republikány v letošních volbách. Český rozhlas dnes pořádá Den otevřených dveří. Posluchači budou moct nahlédnout do zákulisí jak v budově na Pražských Vinohradech, tak v regionálních studiích. Komentované prohlídky na Vinohradech budou až do 4 hodin odpoledne. Připravená jsou setkání s moderátory a autogramiády. Je potřeba mít časovou vstupenku. Tu je možné pořídit na webu nebo přímo na místě v recepci. Sport. Čeští hokejisté vyhráli úvodní zápas mistrovství světa ve Švýcarsku nad Dánskem 4-1. Dnes Češi nastoupí proti Slovinsku. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Hokejisté Švýcarska vstoupili do šampionátu výhrou nad Spojenými státy 3-1. Kanada porazila Švédsko 5-3 a Finsko vyhrálo nad Německem 3-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D4 u Mníšku a také na D11 u Hradce Králové. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy za sjezdem na Mníšek pod Brdy stojí auto s defektem na 16. kilometru, je v odstavném pruhu i tak, projíždějící auta okolo občas vybočují. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy dejte pozor, pár metrů před sjezdem na Olomouc na 86. kilometru zastavilo porouchané auto, místo je označené, i tak je nepřehlédněte. A ještě silnice 282 mezi Železným Brodem a Radostnou pod Kozákovem. Ta je stále neprůjezdná za Koberovi, padl tam přes vozovku vzrostlý strom, smrk a hasiči ho právě odklízejí. Cesta osobním autem z Brodu je možná například přes Záhoří, po případě delší přes Turnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnešní ráno nám přináší zataženou oblohu, na většině území také prší, s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Na západě se vyskytuje i polojasná obloha a právě proto tam klesaly teploty docela nízko. V Chebu nebo v Mariánských Lázních byl 1 až 2 stupně nad nulou. Západ je tedy dnes po ránu nejchladnější. Na ostatním území se pohybují teploty od 5 do 9 stupňů. A jak bude přes den, to nám řekne meteorolog Filip Smola.
6: Dnes nás čeká zataženost deštěm, místy i trvalejším, v oblasti Beskyd i Vydatným, ojediněle se vyskytnou bouřky. V severozápadní polovině Čech počítáme odpoledne místy s přeháňkami a na západě i polojasnou oblohou. Později odpoledne a k večeru budou od západu, kromě východu Moravy a Slezska, srážky ubývat.
5: A hlavně v západní polovině Čech bude ubývat i oblačnost, na polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes budou mezi 8 a 13 stupni, v severozápadní polovině našeho území mezi 12 a 16 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 6 stupňů. A foukat bude slabý, postupně mírný vítr ze severních směrů. K večeru bude na východě našeho území ještě trochu zesilovat. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem. Dobré ráno.
1: Díky, Marcelo. Ještě jednu informaci doplním. Náčelník generálního štábu Karel Řehka dostal návrh na zahájení řízení kvůli podezření na několik kázeňských přestupků. K jejich spáchání mohlo dojít v útvarech spadajících pod velitelství informačních a kybernetických sil. Přečtěte si víc na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Pátrání po ukradené lebce svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí skončilo. Policie zloděje dopadla a našla i 800 let starou relikvii, kterou muž zalil do betonu. Kriminalistům řekl, že mu vadilo její vystavování v kostele a chtěli pohřbít. Teď mu hrozí až 8 let vězení.
1: Muž relikvii ukradl v úterý večer při přípravě bohoslužby, když byly vypnuté alarmy. Rozbil ochranné sklo a slepkou utekl. Dopadnout se ho policistům podařilo ve čtvrtek v Mladé Boleslavi. 35-letý muž ještě předtím ale lebku zalil do betonu a následně ji chtěl hodit do řeky a tak pohřbít, popisuje ředitel Českolipského územního odboru policie Petr Reit.
2: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit, podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracena nenávratně.
1: Policisté muže obvinili z několika činů, říká za kriminalisty Jan Ujka.
3: Muž je obviněn z trestného činu krádež a dále z přečinu výtržnictví a přečinu poškozování cizí věci. Nejvyšší je tam zločin krádež, kde je trestní sazba 2 až 8 let odnětí svobody.
1: Jestli se podaří lebku z betonového zajetí vyprostit, zatím není jasné. Chybí podstatná část kostí v oblasti.

svým dobročinností a ošetřováním nemocných. Papež Jan Pavel II. Je svatořečil v roce 1925. Je mimo jiné patronkou rodin, nemocných a chudých. Krištof Jiřík, Radio.

0: Česko-Dánsko 4-1, to je výsledek úvodního duelu národního týmu na světovém šampionátu ve Švýcarsku. Česká reprezentace přehrála soupeře nejen výsledkově, ale i herně. A platilo to především hned v úvodní třetině zápasu.
1: Češi poráží na úvod světového šampionátu Dánsko 4-1. Po dobře zvládnuté první třetině to bylo 2-0.
2: Jsme rádi, že to vítězství. Ten vstup je strašně důležitý a je mi možná někdy občas takový nervóznější, že jo. A líbilo se mi, že jsme neměli přehnaný respekt, byli jsme sebevědomí. O tady to se můžeme odpíchnout, toho vstupu.
3: Liboval si po utkání David Tomášek. Úvod zápasu českým hokejistům opravdu vyšel. V první třetině dali dvě branky. Soupeře skoro nepustili z pásma a dovolili mu jen jednu střelu. Cennější je to zejména proto, že na ledě zažívala pětice mladíků premiéru na světovém šampionátu.
4: Já si myslím, že pro ně je dobrý, no. Není to pro ně jednoduchý. Úplně co jiného, než do teďka zažili, je to pro ně úplně něco nového. Samozřejmě každý to nějak prožívá, někdo víc nervózní, někdo míň. My se snažíme na ně působit tak, aby nebyli, ale samozřejmě s tím nic neuděláme.
3: Říkal po utkání Radim Rulík. Právě nervozita možná stála za tím, že český tým v průběhu utkání herně polevil a na další branku čekal až do třetí třetiny. Neprosadil se ani v přesilových hrách, ve kterých si ale šance vytvářel.
2: Trošku cítím, že možná tam byla lehká taková nervozitka, jo, ale tam byly dobré věci. Tam myslím, že jsme se to dávali, jenom jsme se to dali vždycky trošičku na stranou, jo, nebo na brusli, nebo nám to sjelo, takže určitě se na to podíváme, ale ty šance myslím, že obě pětky měly dobrý.
3: Věří David Tomášek, že třeba už v dalším utkání si Češi v početní výhodě gólově pomůžou.

0: To je čeká už večer od 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku. Znovu v našem přímém přenosu. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Radiožurnál 6:45. Na řadě jsou zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Lebku svaté Zdislavy mají v péči restaurátoři. Muž, který v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí, podle policie relikvii zalil do betonu. Skoro 800 let staré ostatky chtěl pohřbít v řece. Víc řekneme ve zprávách v 7. A budeme mluvit taky o tom, že Izrael a Libanon se dohodli na prodloužení příměří o 45 dní. Po jednání ve Washingtonu to oznámilo americké ministerstvo zahraničí. Jde o příměří, které americký prezident Donald Trump oznámil 16. dubna a mělo vypršet v neděli.
3: Počasí.
4: V noci od jihu do Česka dorazil déšť, ten se aktuálně vyskytuje s výjimkou severozápadní poloviny Čech téměř na celém našem území. Bude i trvalejší, zdrží se u nás téměř po celý den. V oblasti Beskyd musíme počítat i s vydatným deštěm. Během odpoledne a večera budou srážky s výjimkou východu Moravy a Slezska ubývat. V severozápadní polovině Čech se odpoledne vyskytnou přehánky jen místy a na západě čekejte i polojasné až skoro jasné nebe. Teploty vyšplhají jen k 8 až 13 stupňům. V severozápadní polovině Čech naměříte od 12 do 16 stupňů. Na horách v 1000 metrech nad mořem ukážou teploměry kolem 6 stupňů Celsia. A foukat k tomu bude slabý, postupně mírný severní vítr, který bude večer na Moravě a ve Slezsku místy zesilovat. Krásný den.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Řada lidí, kteří v dětství bydleli v azylových domech nebo na ubytovnách, se do nich pak vrací s vlastními rodinami. Pozorují to neziskové organizace, které ve vyloučených lokalitách pracují a pomáhají. A tento týden na to upozornila Armáda spásy. Redaktorka Lucie Machartová k tomu zjistila víc. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Lucie, kolik dětí nebo mladých vlastně na ubytovnách a v azylových domech žije?
1: Platforma pro sociální bydlení zatím v poslední zveřejněné výroční zprávě z roku 2024 uvádí, že v bytové nouzi se nachází asi 161 tisíc lidí, včetně zhruba 62 tisíc dětí. Podle Armády spásy bývá těžké z toho prostředí najít cestu ven a je důležité potřebné motivovat.
0: Zkus nám prosím přiblížit to zázemí, ve kterém děti žijí a vyrůstají.
1: Třeba prostředí některých ubytoven není nic hezkého. Často jsou v nevyhovujícím stavu. Vybavení jako postele, skříňky, dveře bývá poničené. Kuchyň, koupelnu nebo toaletu třeba sdílíte s celým patrem. Bývá tam permanentní hluk. Celé rodiny se často mačkají v jedné místnosti. Mluvila o tom s námi vedoucí sociálních služeb Člověka v tísni Kateřina Dosoudilová.
2: Máme případ dětí, kteří se styděli jít do školy, protože byly poštípaný od štěnic takovým způsobem, že by se jim spolužáci smáli. Takže to má pak i vliv na tu školní docházku a celkově i na školní úspěšnost těch dětí.
1: Malé děti se pak stresu můžou bránit zase zvýšenou agresivitou. Proto Armáda spásy spustila taky kampaň Nenechme je do toho spadnout. Lidé v ní můžou finančně podpořit služby pro znevýhodněné děti, mládež a rodiny.
0: Uzavírá pro víkendový radiožurnál Lucie Machartová z naší domácí redakce. Tak díky.
1: Naslyšenou.

0: to viem.
1: Historický sál pardubického zámku bude mít novou podobu. Restaurátoři v něm nejdřív odkryli a obnovili iluzivní malby připomínající dřevěné obložení. Atmosféru renesančního interiéru teď doplní novodobé lavice podle návrhu architektky Evy Jiřičné. Historie se tak díky tomu propojí se současným designem.
2: Vlastně ten sál skoro nepoznáte.
3: Říká o místnosti s kazetovým stropem ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek. Prostor, který kdysi v 16. století sloužil společenským setkáním, by se tak k podobnému účelu mohl vrátit i dnes. A to za pomoci architektů pod vedením Evy Jiřičné. Na stěnách už znovu ožívají iluzivní malby připomínající dřevěné obložení.
4: Teprve teď, když to vidím domalovaný, tak teprve teď jako ta celá atmosféra toho prostoru najednou vynikne.
3: Projekt vznikal poměrně dlouho a podle restaurátora Jiřího Bláhy nepůsobí tak jednoduše, jak by se mohlo zdát na první pohled.
5: Skoro dva roky se pracovalo nejprve na průzkumech toho, jak podobné věci v tom 16. století vypadaly, a potom jsme dlouho dělali návrhy na papíře a postupně jsme ubírali, protože ta původní myšlenka byla opravdu jako zrekonstruovat maximum možného, ale zjistili jsme, že vedle těch originálních fragmentů to vlastně opravdu nejde, protože bychom si museli hodně vymýšlet.
3: Interiér pak doplní novodobé lavice podle návrhu architektky Jiřičné.
4: Ten nábytek, který tady začíná se tvořit, tak opravdu jako je daleko víc inspirovaný tím historickým tvarem, co se zachovalo nebo o čem víme.
5: Ty lavice navazovaly původně na to iluzivní ostění, bylo možné si na ně sednout, a protože právě je snaha nepředstírat nějaký historický tvar, tak architekti sad navrhli moderní tvar, který odpovídá zhruba tou velikostí tomu, jak to asi mohlo vypadat, tak aby to bylo pohodlné na sezení, ale aby se to zároveň tvářilo moderně, protože tady bude i další moderní nábytek.
3: Říká restaurátor Bláha a Eva Jiřičná dodává.
4: Takže když sem člověk vejde, tak nebude na něj padat těžký strop, ale naopak bude v prostoru, který bude vyvážený.
3: Z pardubického zámku Naďa Kubínková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy nachystala Tereza Tomášková.
1: Restaurátoři se snaží zachránit nalezenou lebku svaté Zdislavy. Izrael a Libanon se dohodli na prodloužení příměří o 45 dní. Čeští hokejisté na úvod mistrovství světa porazili Dánsko. Dnes je čeká Slovinsko a bude zataženo s deštěm, odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty do 13 stupňů, na severozápadě až 16.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Lebku svaté Zdislavy mají v péči restaurátoři. Muž, který ji v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí, podle policie je relikvii zalil do betonu. Skoro 800 let staré ostatky chtěl pohřbít v řece, řekl velitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit.
3: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne, tak dneska podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracena nenávratně.
1: Muži hrozí až 8 let vězení, je v policejní cele. O vazbě rozhodne Českolipský soud. Izrael a Libanon se dohodli na prodloužení příměří o 45 dní. Po jednáních ve Washingtonu to oznámilo americké ministerstvo zahraničí. Jde o příměří, které americký prezident Donald Trump oznámil 16. dubna a mělo vypršet v neděli. Ministerstvo uvedlo, že prodloužení příměří předcházely dvoudenní rozhovory, které budou pokračovat na začátku června. Spojené státy doufají, že jednání povedou k trvalému míru mezi Izraelem a Libanonem. Už teď ho ale porušují útoky. Izrael zaútočil na centrum civilní obrany v jižním Libanonu. Úder zabil nejméně 6 lidí, z toho 3 jsou zdravotníci. Zraněných je 22. Český rozhlas pořádá Den otevřených dveří. Pro zájemce se otevřou regionální studia i historická budova v Praze na Vinohradech. Tam jednotlivé stanice nabídnou setkání s moderátory i autogramiády i další doprovodný program, vysvětluje producentka Českého rozhlasu Zuzana Foglarová.
4: Kromě toho bude možnost si vyzkoušet natočit malou rozhlasovou hru minutovou. Takže kdokoliv přijde, dostane roli a paní režisérka Ivona Žertová anebo pan režisér Petr Mančal s nimi budou pracovat, budou jim říkat, jak se taková hra točí, jak si mají dát pozor na svůj hlas.
1: Víc informací je na webu rozhlas.cz/dod. Chodci ani cyklisté se dnes nedostanou přes Štvanickou lávku v Praze. Technici musí zkontrolovat její technický stav a provedou i zkušební zdvih konstrukce. Lávka zvaná Holka spojuje Karlín a Holešovice. Uzavřená bude do odvolání. Akce je součástí protipovodňového cvičení hlavního města. Hasiči na březích Vltavy rozmístí až 1,5 kilometru mobilních zábran.
2: Sport.
0: Čeští hokejisté na úvod mistrovství světa porazili Dánsko 4-1. Střelec gólu do prázdné branky Matěj Bliml říká, co do dnešního druhého duelu zlepšit.
5: No, tak já si myslím, že tam byla možná malinko nervozita, nebo tak nějak jsem to trochu cítil, že prostě ten puk podskakoval, samozřejmě ten let nebyl úplně nejlepší, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Ale byly tam prostě nějaký nahrávky, které odskakovaly a já věřím, že si to bude líp a líp sedat a až budeme lepší a lepší.
0: Zápas Československo začne v našem přímém přenosu ve 20 hodin a 20 minut. Do šampionátu vstoupili vítězně taky Kanaďané, když porazili 5-3 Švédsko. Ve skupině A pak Švýcarsko vyhrálo nad Spojenými státy 3-1 a stejným výsledkem skončilo i utkání Finsko-Německo. A fotbalisté Dukly se můžou v případě ligové výhry v Teplicích definitivně vyhnout přímému sestupu. Poslední Baník Ostrava nastoupí proti Zlínu a Slovácko bude hrát s Teplicemi. Ve skupině o umístění pak Karviná vyzve Olomouce. Všechny zápasy začnou v 17 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D4 u Mníšku a nehoda na 53 u Pohořelic. Na D4 s Příbrami směrem do Prahy za sjezdem na Mníšek pod Brdy stále počítejte s překážkou. Na 16. kilometru je auto s defektem v odstavném pruhu a průjezd okolo je plynulý. Na D35 z Olomouce ve směru do Lipníku a dál na Ostravu opatrně za sjezdem na Přáslavice. Na kilometru 287,5 stojí odstavené auto, řeší tam defekt, okolo pozor. Na silnici 53 na výjezdu z Pohořelic ve směru do Znojma se bouralo kousek za městem. Ještě před Branišovicemi havárie auta, na místo už jedou záchranáři a brzdí se v těchto místech obousměrně. Provoz zatím slabý, kolony tak nevznikají. A obecně jinak dobré zprávy, dálnice jsou průjezdné plynule na všech místech, nemáme na nich hlášené žádné další nehody ani kolony, pouze místy vrstva vody na vozovce, tak lehkou nohu na plynu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude zataženo s deštěm, místy i trvalejším, v Beskydech i vydatným. Ojedinělé bouřky. Odpoledne na severozápadě Čech místy přehánky, na západě i polojasno. Později odpoledne a k večeru budou kromě východu Moravy a Slezska srážky ubývat a má se vyjasňovat. Teploty 8 až 13 stupňů, na severozápadě mezi 12 a 16 a na horách 6. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Celý tento víkend patří taky dobrovolnické akci Zelený špindl 2026. Jejím cílem je zapojit veřejnost do úklidu Krkonoš po zimní sezóně a společně vyčistit frekventované lokality, včetně sjezdovek a jejich okolí. Zapojit se můžou jednotlivci, školy, místní obyvatelé i návštěvníci hor. Všechny důležité informace najdete ve Špindlerově mlýně u dolní stanice Lanovky Medvědín. Děkujeme, jestli se do úklidu Krkonoš zapojíte i vy.
2: Víkendový radiožurnál
7: a Vojtěch Bidrmana.

0: A ještě jeden zajímavý tip pro vás teď máme ve víkendovém radiožurnálu. Sigmund Freud odemykal tajemství lidské duše a v jeho rodném domě v Příboře na Novojičínsku teď můžete odemknout vzpomínky na dětství zakladatele psychoanalýzy. Novou expozici otevírají právě dnes, připomínají tak 170 let od Freudova narození.
1: Jmenuji se Sigismund Šlomo Freud a jsou mi 3 roky. Maminka mi říká Mein Goldener Sigi.
2: Uvítání od dvěhlasného obyvatele a jdeme objevovat dům snů Sigmunda Freuda s jedním z autorů expozice Zdeňkem Durdilem.
3: Divák dostane svazek klíčů a těma klíčema si může odemykat jednotlivý objekty.
2: Procházíme vnitřkem skříně do místnosti s kolébkou.
3: V té době malým chlapcům se zpívaly ukolébavky, které je směřovaly k tomu, aby byli významní, aby vlastně byli moudří.
2: Dá se říct, že si to vzal k srdci a naplnil.
3: Myslíme, že jo.
2: Další z autorů expozice Jakub Deml vysvětluje, jak to tady funguje.
4: My umožňujeme návštěvníkům se všeho dotýkat. Naopak jako bez toho dotýkání vlastně ta expozice moc nefunguje.
2: Z Freudova dětství toho tady moc nezůstalo. Podle nezávislého starosty Příbora Jana Malíka si ale Rodákova odkazu velmi cení.
5: Tady žil pouhé 3 roky a zároveň i z jeho učení jsou to ty nejdůležitější, to dětství. Ono je zajímavé právě to, že Freud je takový velikán, a v tom domečku je vidět to, že každý jsme normální lidi.
2: Přitom Freudův rodný dům měl na mále a sanaci židovského geta za komunismu přečkal jako jediný. Z Příbora Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, čtvrt na osm. Tereza Tomášková přidá zprávy.
1: Čínský prezident Xi Jinping na podzim na pozvání prezidenta Donalda Trumpa navštíví Spojené státy. Uvedl to čínský ministr zahraničí. Trump ho pozval prezidenta na návštěvu ve čtvrtek během své dvoudenní návštěvy Pekingu. Prezidenti jednali především o obchodu, ale taky o konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem nebo o problematice Tajvanu, který Čína považuje za své území. Víc než 30 moderních i historických autobusů bude dnes k vidění v Praze na Letenské pláni. Společnost Tropit tam pořádá autobusový den. Návštěvníci si budou moct prohlédnout třeba trolejbus, Škoda Solaris, elektrobusy i další vozidla. Připravené jsou i vyhlídkové jízdy kolem Pražského hradu nebo i do Karlínského studia Českého rozhlasu.
2: Počasí. Od dnešní třetí hodiny raní do pondělní třetí hodiny raní platí v oblasti Beskyd výstraha před vydatným deštěm. Za toto období tam může spadnout od 40 do 70 mm srážek. Meteorologové také varují před zvýšením hladin řek a potoků, které nastane pravděpodobně zítra. Vše budeme sledovat a také vás budeme o situaci informovat. Na ostatním území také bude pršet. Už ne, ale tak vydatně a trvale. V severozápadní polovině Čech se budou objevovat jen občasné přehánky a na západ čekejte polojasné nebe, které se bude ještě během dne projasňovat. Jinde se udrží zataženo a deštivo. Teploty budou právě na slunečnějším severozápadě a západě vyšší od 12 do 16 stupňů. Na ostatním území se zamračeným nebem se budou teploty pohybovat jen od 8 do 13 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříte kolem 6. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Příměří mezi Izraelem a Libanonem bude trvat dalších 45 dnů. Na prodloužení klidu zbraní se ve Washingtonu dohodli zástupci obou znepřátelených zemí. Už třetí přímá jednání jsou součástí historického dialogu, který spolu Libanon a Izrael nikdy dřív nevedli. Příměří je přitom často doprovázené střelbou a útoky, což teď dosvědčí náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Štěpáne, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Prodloužení příměří o měsíc a půl, to zní optimisticky, přesto od tebe prakticky denně slýcháme zprávy o dalších a dalších útocích. Jak tedy tohle příměří vypadá v praxi?
1: To příměří teoreticky trvá už měsíc, tedy od 16. dubna. Víceméně během něj ustaly izraelské nálety na Bejrút, neustaly ale boje na jihu Libanonu, tam jsou izraelští vojáci v té pohraniční oblasti přímo na libanonském území a nadále svádí boje nikoli s libanonskou armádou, ale tedy s ozbrojenci Hizbaláhu. Teď v pátek například izraelský nálet zasáhl město Týr, které není až tak blízko u hranic, bylo tam 37 zraněných a izraelská armáda k tomu uvedla, že cílila na infrastrukturu právě Hizbaláhu. No a Hizbaláh také v posledních dnech poslal salvy raket a drony na sever Izraele. Takže tohle jako příměří úplně nevypadá. Pravdou je, že v podmínkách toho příměří stojí, že izraelská armáda může útočit na ozbrojence Hizbaláhu, kteří budou izraelské vojáky ohrožovat, a to se děje velmi často.
0: Teď k těm izraelsko-libanonským jednáním, proč jsou označovaná jako historická?
1: Je to proto, že od vzniku Izraele v roce 1948 se tyhle dvě země nikdy neuznaly. Technicky jsou tedy celých 78 let ve válečném stavu. Žádná přímá jednání, jejich cílem by bylo, řekněme, navázání vztahu, se zatím nekonala. A teď je to poprvé, kdy v Bejrútu je skutečná politická vůle tu situaci změnit. Je tu také velký tlak ze strany Washingtonu a v pátek to byla už třetí jednání ve Spojených státech. Zatím nedošlo k summitu, který tolik stojí americký prezident Trump, tedy summitu mezi libanonským prezidentem Josefem Aounem a izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Josef Aoun říká, že se setká s izraelským premiérem až ve chvíli, kdy všichni izraelští vojáci opustí libanonské území a až úplně ustanou boje, ale ta jednání se vedou dál a teď jsou v podstatě po dvou liniích. Jedna linie jsou vojenčtí experti z obou zemí, kteří spolu jednají o praktické stránce věci, a druhá linie jsou diplomaté, kteří jednají o tom, zda by bylo možné se posunout k nějaké, řekněme, mírové dohodě v budoucnu.
0: Štěpáne, a jak je na tom teď hnutí Hizbaláh, myslím tedy vojensky, ale taky politicky?
1: Politicky se situace Hizbaláhu dramaticky změnila. Ještě před pár lety byl vládní stranou v Bejrútu, měl podporu sousedního Asadova režimu v Sýrii, přes kterou mohutně dozbrojoval, protože přes Sýrii proudily zbraně z Iránu, a také měl charismatického vůdce Hasana Nasralláha. Teď je Hizbaláh v opozici, i proto jsou možná ta jednání mezi Bejrútem a Jeruzalémem, a Hasan Nasralláh je mrtvý po izraelském útoku. Hizbaláh také ztratil sousední Sýrii a tím pádem možnost získávání zbraní. To vše svědčí o tom, že by měl být Hizbaláh hodně oslabený. Přesto, jak vidíme, tak vojensky nadále vzdoruje izraelské invazi a nadále útočí na Izrael a odmítá se odzbrojit, což je de facto cíl současné libanonské vlády, tedy zbavit Hizbaláh zbraní.
0: Shrňme tedy, že příměří mezi Libanonem a Izraelem by mělo trvat další měsíc a půl. Ve Washingtonu se na tom během dalšího kola historických jednání dohodli zástupci obou zemí. Klid zbraní ale ani zdaleka není absolutní, což jste teď slyšeli taky z úst našeho blízkovýchodního zpravodaje Štěpána Macháčka. Díky, Štěpáne, klidnou sobotu a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Přijďte na den otevřených dveří Českého rozhlasu, třeba sem na Vinohradskou třídu v Praze, ale dorazit můžete i do našich regionálních studií. Podíváte se do zákulisí, setkáte se s moderátory a redaktory, nahlédnete přímo do vysílacích pracovišť, kde vznikají vaše oblíbené pořady. A pro malé i velké máme po celé republice připravený taky bohatý doprovodný program. Třeba v Karlových Varech se dne otevřených dveří Českého rozhlasu zúčastní vítězka pořadu Peče celé Česko, Eliška Hlaváčová, která vám třeba i podepíše svou fotku. A v Ostravě doplní doprovodní program Kolo štěstí, fotokoutek, airbrush a nebo pojízdná kavárna. Dnešek tedy patří dnu otevřených dveří Českého rozhlasu. Budeme rádi, když se za námi přijdete podívat. Dobré ráno.
1: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
2: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
0: Radiožurnál je 7:30. Tereza Tomášková a zprávy.
3: Druhý nejvyšší velitel Islámského státu je po smrti. Na sociální síti True Social o tom informoval americký prezident Donald Trump. Abu Bilala al-Minukiho zabili v Nigérii americké síly ve spolupráci s místními ozbrojenými složkami. Trump ho označil za nejaktivnějšího teroristu na světě. Operace podle něj byla pečlivě naplánovaná a velmi složitá. Klienti některých bank v Česku by dnes měli počítat s odstávkou systémů. Až do 22 hodin se můžou dočasně zpomalovat bankovní aplikace komerční banky kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Lidé nebudou moct zadávat platby v noci na neděli a na pondělí. Diváci společně s porotou dnes večer ve Vídni rozhodnou o vítězi Eurovize. Mezi 25 finalisty mezinárodní soutěže je i český zpěvák Daniel Žižka s písní Crossroads. Ve finále jsou taky zástupci Austrálie, Norska, Ukrajiny, Polska nebo Izraele. Kvůli jeho účasti pěveckou soutěž 5 zemí bojkotuje. Odpoledne bude v rakouské metropoli demonstrace. Sport. Čeští hokejisté vstoupili vítězně do mistrovství světa. Ve švýcarském Friburgu porazili Dánsko 4-1. Večer Češi nastoupí proti Slovincům. Hrát se začne ve 20 hodin a 20 minut v našem přímém přenosu na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. A basketbalisté Nymburka na úvod semifinále ligového play-off porazili Opavu 116-79.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 v Brně a také na 53 u Pohořelic. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Prahy hlásíte nehodu na průtahu Brnem, konkrétně za sjezdem na Mikulov na kilometru 193. Havárie auta na vozovce jsou následky nehody a také vrstva vody podle našeho zpravodaje. Může to klouzat, tak opatrně, nejen tam. Na D4 ve směru ze Strakonic a Písku do Prahy u Příbramy teď překážka, za sjezdem na Kamík na kilometru 43 je odstavené auto s defektem. Nezdržíte se. A na tahu 53 na výjezdu z Pohořelic ve směru do Znojma vyšetřují nehodu kousek za městem pár metrů za sjezdem z dálnice D52 havárie auta. Na místě už jsou záchranáři, přibrzdíte z obou směrů, kolony zatím čekat nemusíte, provoz je slabý. A obecně se po republice po dálnicích jezdí zatím plynule, bez dalších hlášených kolon a nehod. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Nejtepleji dnes bude v severozápadních Čechách od 12 do 16 stupňů. Na ostatním území bude o poznání chladněji jen od 8 do 13 stupňů. Pokud se dnes chystáte na hory, pak se připravte na teplotu jen kolem 6 stupňů Celsia. Počasí dnes nabídne na západě a severozápadě polojasné nebe, tam bude málo srážek. Na ostatním území se ale musíme spokojit se zataženou oblohou, ze které bude pršet. Místy, hlavně v Beskydech, i vydatně a trvale. A také nás dnes mohou překvapit bouřky. A podobné počasí nás čeká i nadále, potvrzuje to meteorolog Filip Smola.
7: Zítra nás také čeká zatažená až oblačná obloha, hlavně ve východní polovině Moravy a Slezska s deštěm, který bude i trvalejší a v oblasti Beskyd i vydatný. V západní polovině Čech bude polojasno, ráno až jasno, během dne se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky.
6: A večer se pak polojasná obloha objeví i jinde v Čechách. Ranní teploty se budou pohybovat mezi 5 stupni a nulou. Zítra po ránu se mohou objevit četné přízemní mrazíky. Na Moravě a ve Slezsku se jich ale bát nemusíme, protože tam se budou teploty po ránu držet mezi 9 a 5 stupni. Zítřejší nejvyšší teploty se vyšplhají ke 13 až 18 stupňům. Ve východní polovině Moravy a ve Slezsku bude jen kolem 10 stupňů, na horách 8 stupňů a v deštivých Beskydech jen 3 stupně nad nulou. To byly zprávy. A teď už je s vámi v ranním radiožurnálu znovu Vojtěch Bitterman. Dobré ráno.
0: No a ještě vás pozveme na Nepomuckou pouť, která se dnes a zítra koná u příležitosti svátku svatého Jana Nepomuckého. Nabídne jarmark, pouťové atrakce i kulturní program. Dnes celou pouť zahájí procesí a mše, ve 14 hodin následuje koncert Plzeňské filharmonie a v 6:30 večer vystoupí na malé letní scéně Ivan Hlas Trio. Otevřena budou muzea, včetně Zelenohorské pošty, která láká na expozici veteránů. Přejeme vám krásnou sobotu.
4: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Ve fotbalové šance lize dnes může být jasno o sestupu ostravského Baníku. Odpoledne se bude hrát nadstavbová skupina o záchranu a tak teď ve studiu vítám Adama Weidenthalera ze sportovní redakce, který přidá podrobnosti. Adame, dobré ráno.
1: Pěkný den. Baník Ostrava je dvě kola před koncem nadstavby. Poslední v minulém kole prohrál na Slovácku a protože předposlední pražská Dukla zvítězila v Mladé Boleslavi, jsou slezané ve svízelné situaci.
0: Kdybych fandil ostravskému týmu, tak se tě teď zeptám, jaká cesta tedy vede k záchraně Baníku v šancelize.
1: V posledních dvou nastavových kolech musí získat alespoň o 4 body víc než Dukla. Tedy ideálně dnes porazit Zlín a doufat, že Pražané ztratí body v Teplicích. A v posledním kole vyhrát právě na hřišti Dukly. Baníku by teoreticky stačila i remíza se Zlínem, ale Dukla by musela v Teplicích prohrát a podlehnout Ostravanům i za týden v Praze. O těžké situaci mluví trenér Baníku Josef Dvorník, který tým převzal před začátkem nadstavby.
2: Tak je to kritické, to my víme. S tím každý si myslím, že už počítá, když nevyhráváme my, musíme se dívat kolem sebe, tak to prostě teďka je ta situace, už to nemáme ve svých rukou, my musíme vyhrát oba dva zápasy a doufat v to, že Dukla teďka ztratí v Teplicích a pojedeme hrát po vítězném zápase se Zlínem doma o všechno na Duklu.
1: Zápas Baníku Ostrava se Zlínem ve skupině o záchranu začne v 17 hodin, stejně jako duely Teplice s Duklou a Slovácka s Mladou Boleslaví. Od 17 hodin budou hrát taky fotbalisté Karviné s Olomoucí na úvod finále prostřední skupiny o umístění. Radiožurnál Sport nabídne pořad s mikrofonem za sportem. Tady na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné reportážní vstupy.
0: Tak ať se dnes každý fanoušek

0: Slyšeli jste někdy o mobilním kurníku? Zemědělská firma v Dolanech u Olomouce si pořídila rovnou ten největší v celém Česku. Zhruba 500 slepic tam v bezpečí hrabe v trávníku, hřaduje nebo poletuje v montovaném přístřešku na kolečkách. Kanadská technologie zvládne sledovat teplotu, vlhkost, zajistit dostatečné krmivo, vodu a taky celou konstrukci podle potřeby po louce přemysťovat.
1: Momentálně se nacházíme v největším kurníku tohoto typu. Je to model pro 500 nosnic o rozměrech 15,5 x 5,5 metrů.
2: Potvrzuje mi mezi stovkami mladých slepic Jindřich Šácha z dodavatelské firmy a ředitel zemědělské společnosti Ondřej Solar mi vysvětluje, proč pro slepice vybrali právě takový pojízdný hotel.
3: Denně jsou na čerstvé trávě, kdy si k té trávě můžou zobnout i brouka, červíka, tím pádem to vajíčko je ve finále výrazně kvalitnější než z toho klasického halového chovu.
2: Některé slepice chodí po hřadle, tady na druhé straně vidím snáškové boutky. Ano, boxíky, tady mají pítka, místa na krmení. Jak je ten hotel takzvaně zařízený?
3: Ty slepice jsou vlastně celou dobu vevnitř, automaticky se ovládá stahování tady těch bočních rolet. No a několikrát za den, podle potřeby, se to celé posouvá, takže jsou neustále na čerstvé trávě.
2: Tak slepičky jsou celkem krotké, tady už mě ozobávají třeba boty.
3: Která chce, tak se pase, někdo tady pobíhá po těch řadlech, některé se zkouší proletět, takže mají tady naprostý welfare. No.
2: Slepičince jsou dobré hnojivo, takže počítáte i s hnojením.
3: Ty slepice na tom místě stráví maximálně několik hodin, takže pozemek je přihnojený tak akorát.
2: Vajíčka ovšem nebudou v biokvalitě.
3: Plánujeme organizovat takzvané dny otevřeného kurníku, ať to všichni vidí. Opravdu není to certifikované bio, ale blízko tomu budeme.
2: Pastevní vejce si lidi můžou koupit v prodejním automatu. Pokud se osvědčí, přidají zemědělci další vejcomat. Z Dolan Blanka Mazalová, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, je 7:45. Tereza Tomášková a přehled zpráv.
4: Washington se chystá obvinit bývalého kubánského vůdce Raula Castra kvůli sestřelení dvou letadel armádou Kuby před 30 lety. Tři Američané tehdy zahynuli. Dnes 94letý Castro byl v té době ministrem obrany. O chystaném obvinění informovali tiskové agentury s odvoláním na zdroje z vlády Spojených států. Víc chystáme do zpráv 8. 26

0: Kulturních institucí v Brně a okolí se zapojí do dnešní brněnské muzejní noci. Zájemci můžou až do půlnoci navštívit přes 50 míst. Například Moravská galerie a Technické muzeum připravili i program pro rodiny s dětmi. Na nevidomé myslela Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Při nočních prohlídkách si tam budou moct mimo jiné osahat odlitky antických soch a přečíst si zajímavosti v Brailově písmu.
1: Počasí.
2: Dnes nás čeká v jihovýchodní polovině našeho území deštivo a chladno, na západě Čech naopak méně oblačnosti i vyšší teploty. Nebe tedy bude spíše zatažené s deštěm, místy i trvalejším a v oblasti Beskyd i vydatným. Ojediněle se také mohou vyskytnout bouřky. V severozápadní polovině Čech zaprší odpoledne jen občas a na západě se můžete těšit dokonce na polojasné nebe. K večeru se tam obloha bude i úplně vyjasňovat. Později odpoledne a večer bude také na ostatním území, tedy krom východu Moravy a Slezska, srážek i oblačnosti ubývat. Teploty budou mezi 8 a 13 stupni. V severozápadní polovině našeho území bude teplej, tam ukážou teploměry od 12 do 16 stupňů. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem plus 6. A foukat k tomu bude slabý, postupně mírný severní vítr, který bude večer na Moravě a ve Slezsku ještě místy zesilovat. Krásné ráno.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Už za 70 minut začne tady u nás v budově Českého rozhlasu Den otevřených dveří. Platí to samozřejmě i pro všechna naše regionální studia. Těšíme se na vás. A pokud vyrazíte sem na Vinohradskou třídu, můžete to spojit s mezinárodním veletrhem a festivalem Svět knihy na pražském výstavišti. Dnes tam představí hvězdy evropského thrilleru. Chybět nebude ani debata s držitelem Nobelovy ceny za literaturu Abdulrazakem Gurnahem. A pozvánku připravila Kateřina Svátková z naší kulturní redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Sobota tradičně bývá návštěvnicky silným dnem. Odpovídá tomu i program?
1: Určitě. Ještě dnes se budou návštěvníci moct setkat s nejdůležitějšími hvězdami letošního ročníku. Ta jména se objevují tři hlavní a už tady ve vysílání jsme o nich mluvili mnohokrát. Bude to americký historik Timothy Snyder, britsko-tanzanský nobelista Abdulrazak Gurnah a dnes bude na stánku Českého rozhlasu i Boualem Sansal, velmi zajímavý francouzsko-alžírský autor. On je bývalý disident, donedávna byl i politickým vězněm ve své zemi v Alžíru a byl nakonec propuštěn. Letos do Česka přijel vlastně takovým překvapením a s Českem je spojen i proto, že tady má část rodiny, dvě dcery. Jeho první manželka byla Češka a právě Boualem Sansal bude na stánku Českého rozhlasu dnes. A budou tady na veletrhu i hosté, kteří se primárně neživí literaturou. Autogramiádu tady bude mít třeba zpěvák Dan Bárta. Hodina programu je rezervovaná pro populárního pediatra Cyrila Děckaře. No a příznivci klasické literatury na ty program taky nezapomíná, tak ti se můžou vydat třeba na program věnovaný stému výročí narození Arnošta Lustiga.
0: Část programu dnes zaplní i světový thriller, jak už jsme zmiňovali. Koho z populárních autorů se tedy můžeme přijít poslechnout?
1: Já bych řekla, že kdo má rád mrazivou atmosféru thrillerů velmi populárního žánru, tak určitě zná jména hvězd evropského thrilleru. Jsou jimi Helen Fieldsová, Britka a Bernard Minier, hvězda tohoto žánru ve Francii a právě tahle dvojice bestselleristů vystoupí ve společné debatě, ale kdo je orientován třeba na ten náš region více, tak představí se tady třeba i Robert Brinza nebo Josef Karika ze Slovenska a debatovat se tady bude opravdu do večerních hodin.
0: A co třeba ještě nějaké odlehčenější téma?
1: I těch je tady spousta, bude mezi ně patřit 100% setkání s britským velvyslancem v Česku, Mattem Fieldem. Ten před pár dny vydal knížku nazvanou Jsem tu novej, to je taková jeho obvyklá hláška, kterou se uvedl v Česku, no a podle ohlasu na sociálních sítích je asi celkem jasné, že to bude jeden z autorů, na které se bude potom při autogramiádě stát fronta. A sociální sítě jako možný nástroj politické manipulace budou jedním z dalších témat veletrhu. Na Evropském náměstí tady si ostatně návštěvníci už v dopoledních hodinách budou moct udělat takovou lingvistickou rozcvičku a budou si moct vyzkoušet minikurzy evropských jazyků. A program bude dneska zhruba do 8 hodin a bude pokračovat ještě celou neděli.
0: Co navštívit během dneška na Světě knihy, to poručila redaktorka Kateřina Svátková. Děkujeme za to, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Muzeum starých strojů a technologií v Žamberku zve dnes od 10 do 18 hodin na jarní parostrojní festival. To je akce, kdy většina exponátů ožije a nabídne příležitost vrátit se v čase. Přijďte se do Žamberka podívat na funkční parní stroje, prohlédnout si expozice, strojírny a svést se po tovární úzkorozchodné železnici. Součástí dne bude i originální historická rally Memoriál Václava Zapadlíka, tedy závod historických automobilů a motocyklů s parním vlakem. No a takový Třinec se pro změnu chystá na tradiční oslavu Hutnického dne. Program tam začne ve 13 hodin v areálu Werk Arény. Láká nejen na koncerty Kolárovců a Janka Ledeckého, ale třeba i na nostalgické jízdy starým autobusem nebo na hasičskou soutěž. Dnes je sobota 16. května. Naše další víkendové tipy najdete taky na webu radiožurnál.cz. A za chvíli další zprávy.
1: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
2: Druhým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa je tým Slovinska. Češi vyhráli všech 5 vzájemných zápasů na předchozích šampionátech a favoritem budou i tentokrát.
3: Zápas Česko-Slovinsko začne ve 20 hodin a 20 minut.
2: A my vám ho z Friburgu nabídneme celý v přímém přenosu.
1: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
4: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
1: Denně po půl deváté a vždy před zápasem českého týmu.
4: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
5: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
6: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou CSG a Billa.
0: Radiožurnál 8 hodin. A zprávy, které připravila Tereza Tomášková.
7: Relikviář svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí dostane po krádeži pancéřové sklo. Spojené státy stupňují tlak na Kubu. Plánují obžalovat bývalého prezidenta Raula Castra. Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa výhrou nad Dánskem. Na nehodu pozor na dálnici D6 z Karlových Varů na Prahu u Kněže Vsi. A bude zataženo s deštěm, odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty do 13 stupňů, na severozápadě až 16.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Barokní vyřezávaná schránka, ve které byla lebka svaté Zdislavy v bazilice v Jablonném v Podještědí, dostane nové bezpečnostní sklo. Zloděj se k ní dostal právě tak, že rozbil skleněnou část schránky. Sklo ale bylo obyčejné. Výroby pancéřového skla se ujme odborník na historické vitráže Zdeněk Kudláček ze spolku Sakristal. Nepůjde podle něj o jednoduchou věc.
8: Tady musíme zohlednit taky památku, že jsme v baroku, takže tím cílem je, aby vy jako laik nebo památkář se podíváte na ten relikviář, tak nepoznáte, že tam je to pancéřový sklo. Vy to budete vnímat, že tam je barokní ručně foukaný sklo, ale ono ve skutečnosti bude pancéřový. Aby jsme splnili všechny ty požadavky, nejenom to bezpečnostní.
7: Lebku pachatel z baziliky ukradl v úterý. Policie ho dopadla ve čtvrtek a relikvii zajistila. Pachatel ji zalil do betonu a podle kriminalistů ji chtěl pohřbít v řece. Americké ministerstvo spravedlnosti připravuje obžalobu na bývalého kubánského prezidenta Raula Castra. Podle nich je odpovědný za sestřelení dvou amerických letadel před 30 lety, kdy byl ministrem ozbrojených sil. Při incidentu tehdy zemřeli 3 Američané. Ředitel CIA John Ratcliffe kvůli možné obžalobě nedávno přiletěl do Havany. Nabídl humanitární pomoc výměnou za reformy.
9: And I think we'll be turning it. Marco's been very effective and I think they're going to have to come to us.
10: Donald Trump v rozhovoru pro televizi Fox naznačil, že jeho administrativa usiluje o změnu režimu na Kubě. Úsilí Američanů podle jeho slov povede ministr zahraničí Marco Rubio, jehož rodiče z Kuby emigrovali. Současně do Havany nečekaně přiletěl šéf CIA John Ratcliffe a Kubě nabídl 100 milionů dolarů humanitární pomoci výměnou za reformy. Kuba je podle vlastních úřadů bez paliva i elektřiny. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: Pražské oboře Hvězda odstartují v 9:30 první závodníci v běhu pro paměť národa. Výtěžek ze startovného využije nezisková organizace Postbellum na další nahrávání vzpomínek válečných veteránů, obětí holokaustu, politických vězňů i dalších osobností. Účastníci běhu si můžou vybrat, za koho nebo za co poběží a napsat si to na startovní číslo, říká ředitel organizace Postbellum Mikuláš Kroupa.
11: Lidé na svých startovních číslech píší jména dědečka, babičky, ale někteří hledají osobnosti našich dějin. Lidé mají společné nejen to, že si rádi zaběhají, ale také, že přemýšlí nad svými dějinami nejen těmi národními, ale i těmi rodinnými, osobními.
7: Účastníci dnešního běhu v Praze si můžou vybrat trasu dlouhou 10, 5 nebo 1 kilometr. Ta nejkratší je vhodná pro rodiny s dětmi. Akce skončí v 14:30 odpoledne. Během května pořádají běh pro paměť národa i další města po celém Česku.
12: Sport. Čeští hokejisté rozehráli světový šampionát vítězně ve švýcarském Friburgu, porazili Dánsko 4-1. Už dnes je čeká druhý zápas, ve 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Slovincům, a to v našem přímém přenosu. A rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál druhý závod světového poháru v řadě, zvítězil na kilometrové trati v německém Brandenburgu a navázal tak na zlato z minulého týdne z maďarského Segedu. Tam se musel český olympijský vítěz dělit o první příčku s Rusem Petrovem, kterému zlato dodatečně přiznali organizátoři, a i na to Fuchsa před závodem v Brandenburgu myslel.
13: Byl jsem mnohem víc nervózní než obvykle, protože jsem cítil ve vzduchu, že je potřeba jako něco dokázat. Těch komentářů a negativních zpráv z východní země prostě bylo docela dost a jsem se to snažil jako vytěsnit. Samozřejmě oni fandí svýmu koni. Doufám, že Češi fandí mě, to je naprosto normální, ale věděl jsem, že nejlíp, jak někomu zavřít pusu, je vyhrát závod, a to se mi povedlo.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážka na D10 před Boleslaví, kolona v Praze v Liberecké. Na D10 z Prahy na Mladou Boleslav spozorněte za exitem Brodce. Na kilometru 36,5 leží sražená srnka. Hlídka bude brzy na místě. Na D1 v Brně ve směru z Vyškova na Prahu za sjezdem na Vídeň opatrněji. Nejdřív na 193. kilometru došetřují nehodu, zabírají už jenom odstavný pruh, ale některá auta kolem zpomalují, a o kousek dál na Prahu na 191. kilometru opět v odstavném pruhu stojí porouchaná dodávka. Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu opatrněji za sjezdem na Kněževes a Hořesedli. Na 52. kilometru stojí už v odstavném pruhu osobní auto po střetu se zvěří. A v Praze v Liberecké ulici ve směru z D8 a z Letňan do centra vzniká kolona od sjezdu na Prosek, protože nad Bulovkou je nové víkendové zúžení do jednoho pruhu. Zdržení teď kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude zataženo s deštěm, místy i trvalejším, v Beskydech i vydatným. Odpoledne od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 8 až 13 stupňů, na severozápadě až kolem 16. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Počasí dnes možná nebude ideální pro nějaké dlouhé výlety přírodou, ale běžcům tyhle podmínky svědčí, a tak můžete vyrazit třeba na charitativní běh pro paměť národa do pražské obory Hvězda, který pořádá organizace Postbellum. No a běžci z Pardubic a Hradce Králové se dnes postaví na start, aby se vydali jeden druhému naproti. Setkají se v polovině cesty v Čeperce, kde symbolicky spojí dvě krajská města. Hradubický běh odstartuje v 10 dopoledne současně na dvou místech, v Pardubicích na Poděbradské ulici a v Hradci Králové v Lipkách. Přejeme vám tedy aktivně strávenou sobotu.
14: Víkendový radiožurnál
1: a Vojtěch Bidrman. Never did believe what I couldn't see.

0: A když už jsme na Radiožurnálu o sportovních aktivit, které si dnes můžete užít, někteří už si užívají. Odstartoval totiž tradiční dálkový pochod z Prahy do středočeské Prčice. První chodci vyrazili z metropole v 5:30 ráno. Další účastníci postupně startují z různých míst ve středočeském a jihočeském kraji. Na začátku trasy v Čerčanech na Benešovsku máme reportérku Alenu Junovou. Dobré ráno.
1: Dobrý den. Povídejte. Tady na vlakovém nádraží v Čerčanech začal pochod oficiálně v 6:30 ráno. Největší část chodců odešla kolem 7:30, i teď se ale někteří chodí registrovat. Účastníci se před cestou ještě doptávají na cestu, dokupují občerstvení a vyráží na pochod. Potkala jsem tu například pána, který s kamarády slaví 50. narozeniny a proto si prý symbolicky vybrali téměř 50-kilometrovou trasu. Zájem je velký i přes nepříznivé počasí, mírně tu poprchává, chodci jsou ale vybaveni pláštěnkami a nepromokavou obuví.
0: Pokud by se někomu nehodilo startovat v Čerčanech, z jakých dalších míst můžou lidé na pochod vyrazit?
1: Zájemci se můžou připojit k pochodu například v Benešově, Týnci nad Sázavou, Táboře nebo v Sedlčanech. Možností je hodně, organizátoři vytyčili celkem 21 tras. Mezi nimi jsou i 4 cyklistické, 2 kratší určené pro děti a 1 trasa pro vozíčkáře. Na další pochod se registrovalo přes 30 000 lidí. Zúčastnit se můžou ale i ti, kteří se přihlásit nestihli. Trasu můžou absolvovat v cíli, ale nedostanou upomínkový předmět, tedy plastovou botičku. Tu dostávají absolventi pochodu až na několik výjimek od roku 1978. Za první pochod v roce 1966 získávali chodci stužku.
0: No a jak se pak účastníci můžou po pochodu dostat z Prčice?
1: Vzhledem k tomu, že jsou ulice a parkoviště v Prčici uzavřené, není vhodné se na pochod a z něj dopravit autem. Nejvhodnějším prostředkem je vlak z nedalekých Heřmaníček, kam České dráhy posílily spoje kvůli pochodu. Organizátoři tam z Prčice zajistili také autobusovou kyvadlovou dopravu. Mimořádně budou v Heřmaničkách zastavovat i odpolední dálkové vlaky ve směru do Prahy a do Českých Budějovic. České dráhy posílily pro účastníky i ranní spoje z Prahy do Tábora.
0: Pochod Praha-Prčice sleduje reportérka Alena Junová. Zatím děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.

0: Radiožurnál, čtvrt na devět. A stručné zprávy Terezy Tomáškové.
1: Na severovýchodě Konga v provincii Ituri propukla epidemie eboly. Na síti X to uvedlo Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. V oblasti zemřelo už 65 lidí. U 250 je podezření na nákazu. Jednoho mrtvého eviduje sousední Uganda. Ebola se šíří přímým kontaktem, tělními tekutinami a přes poraněnou kůži. Způsobuje horečky, silné krvácení a selhání orgánů. Podle Světové zdravotnické organizace na ebolu umírá průměrně kolem 50% na kažených. Muzeum v Chebu připomene 100 let od vzniku české loutky Hurvínek. Vyrobil ji řezbář Gustav Nosek, který v Chebu žil. Na výstavě budou jak původní loutky, tak i ty, které vznikly v nedávné době. Vernisáž je v muzeu v Chebu v 17 hodin. Součástí výstavy budou i komentované prohlídky a v týdnu i vzdělávací programy pro školy.
2: Počasí. Dnešní ráno nám přináší zataženou oblohu. Na většině území také prší, s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Na západě se vyskytuje i polojasná obloha a právě tam klesaly teploty docela nízko. V Chebu nebo Mariánských Lázních byl pouze 1 až 2 stupně nad nulou. Západ je tedy dnes po ránu nejchladnější. Na ostatním území se pohybují teploty od 5 do 9 stupňů. Přes den pak zůstane v jihovýchodní polovině našeho území deštivo a také tam bude chladno. Na západě Čech bude naopak méně oblačnosti i vyšší teploty. Nebe tedy bude spíše zatažené s deštěm, místy i trvalejším a v oblasti Beskyd i vydatným. Ojediněle se také mohou vyskytnout i bouřky. V západní polovině Čech bude během dne oblačnosti ubývat na polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes budou mezi 8 a 13 stupni, v severozápadní polovině našeho území mezi 12 a 16 stupni. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
5: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: podíváš?
1: Už za 40 minut se dveře Českého rozhlasu otevřou všem posluchačům. Prohlédnout si dnes můžou, jak vypadá rozhlasová práce tady, v historické budově na Pražských Vinohradech, ale i ve všech regionálních studiích. Celým dnem vás ve vysílání provedou samozřejmě i naši reportéři. Mezi nimi taky Adéla Burešová, která teď dostává slovo. Adélo, dobré ráno.
2: Hezké dopoledne, nebo ráno, já teď stojím tady na recepci Českého rozhlasu v Římské ulici, odkud budou návštěvníci přicházet. Rezervovat si tady prohlídku můžou už ale za necelých 10 minut, takže někteří z nich už jsou na recepci teď, venku navíc totiž trošku prší, takže tady zatím vyčkávají a posedávají na židlích. Já jsem si teď ráno rozhlasovou budovu ještě v rychlosti prošla, na chodbách už jsou cedulky s vyznačením směru prohlídky, na obou recepcích, tedy tady na Římské i na Vinohradské ulici, přibyly třeba bezpečnostní rámy, kterými návštěvníci musí před vstupem projít. Jinak se tu ale samozřejmě pracuje, třeba v newsroomu sedí kolegové ze zpravodajství, což ale neznamená, že by tam prohlídka nevedla. Naopak i centrum zpravodajského dění, kde společně sedí tedy redaktoři zahraniční, domácí nebo sportovní redakce, nebo samozřejmě i ty, Vojto, teď ve studiu, tak i to návštěvníci uvidí.
1: No a co přesně čeká návštěvníky tady v hlavní budově Českého rozhlasu?
2: Ten program je hodně nabitý, vyjmenuju proto jen některé z těch akcí. Třeba rozhlasové studio S1 nabídne od 11 hodin přímý přenos pořadu Tobogan s Alešem Cibulkou. Odpoledne konkrétně mezi 13. a 14. hodinou ve vedlejším studiu S2 se můžou lidé setkat s moderátory radiožurnálu Janem Pokorným a Liborem Boučkem. A určitě bych pak pozvala i na takovou interaktivní část dnešního dne otevřených dveří rovněž ve studiu S2. Vyzkoušet si totiž budou lidé moct práci sportovního komentátora, konkrétně v čase mezi 15. a 17. hodinou. Sami si můžou zkusit totiž okomentovat legendární hokejový zápas ze zimních olympijských her v Nagánu z roku 1998.
1: A finále nebo semifinále, to slavné s Kanadou?
2: Já tuším, že finále, že to bude asi ten úplně vlastně vrchol těch zimních olympijských her.
1: Takže zápas proti Rusku a ten slavný gol Petra Svobody někdy tuším v 50. minutě, to bude asi ten hlavní bod. To všechno čeká posluchače v Praze na Vinohradské třídě, co ale připravili do regionálních studií Českého rozhlasu.
2: Tady opět vyberu jen některá z těch studií, protože jich máme celkem 14, nicméně bohatý program mají všechny z nich. Třeba v pardubickém studiu si můžou lidé zkusit načíst vlastní zpravodajskou relaci a stát se tak na chvíli zprávařem. Český rozhlas Olomouc pak zavede návštěvníky do úplně nových studií, které využívá teprve od roku 2022, a třeba rozhlasová budova v Brně pak dnes symbolicky oslaví 100. výročí. A na závěr ještě připomenu, že většina rozhlasových budov je otevřena od 9 do 17.30 hodin, je ale potřeba se na všechny časy podívat, jsou na našich stránkách a jsou tam tedy zveřejněné ty konkrétní časy ve všech rozhlasových studiích.
1: Na vás, kteří přijdete na den otevřených dveří sem na Pražské Vinohrady, se těší i reportérka Adéla Burešová. Zatím děkujeme, Adélo, hezký den.
2: Taky děkuji, naslyšenou.

0: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to má podařit.
1: Radiožurnál, 8:30. Na řadě jsou zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Izrael i po domluveném prodloužení příměří zaútočil na centrum civilní obrany v jižním Libanonu. Úder zabil nejméně 6 lidí, z toho 3 jsou zdravotníci. Zraněných je 22. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na libanonskou státní tiskovou agenturu. Americké ministerstvo zahraničí oznámilo prodloužení klidu zbraní mezi Izraelem a Libanonem o 45 dní. Rozhovory budou pokračovat na začátku června. Chodci ani cyklisté se dnes nedostanou přes Štvanickou lávku v Praze. Technici kontrolují její technický stav a provedou i zkušební zdvih konstrukce. Lávka zvaná Holka spojuje Karlín a Holešovice. Její uzavření je součástí dnešního protipovodňového cvičení. Hasiči při něm na březích Vltavy rozmístí až 1,5 kilometru mobilních zábran. Kvůli akci dnes taky nejezdí tramvaje v části Holešovic v úseku nádraží Holešovice, Dělnická, Vltavská. Lidé dnes můžou přijít na mši do Císařské jeskyně v Moravském Krasu. Bohoslužby budou 2, v 14:30 a v 17:30 odpoledne. Návštěvníci by měli mít vlastní baterku a teplé oblečení. Přijít musí nejméně 15 minut před začátkem. Císařská jeskyně u ostrova u Macochy běžně není přístupná. Je upravená jako léčebné místo pro děti s dýchacími problémy. Sport. Začalo hokejové mistrovství světa. Češi na úvod porazili Dány 4-1. Dnes hraje národní tým se Slovinskem od 20 hodin a 20 minut. Basketbalistka Emma Čechová si při utkání zámořské ligy WNBA přetrhla vaz v koleni. Informoval o tom její klub Minnesota Lynx. České reprezentantce tím skončila sezóna. Navíc přijde o zářijové mistrovství světa v Berlíně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 překážka v Brně a zdržení u Větrného Jeníkova. Na dálnici D1 v Brně ve směru z Vyškova na Prahu za nájezdem z Vídeňské na 191. kilometru stojí v odstavném pruhu porouchaná dodávka, už je u ní policejní hlídka. Na D1 z Brna na Prahu kus za Jihlavou se tvoří kratší kolona z kilometru 106 do zdůžení na 105. zdržení zatím kolem 5 minut. Na D6 z Karlových Varů na Prahu kus za nájezdem na hlavní dálniční úsek za odbočkou na Žatec na 52. kilometru nepřehledněte odstavené auto, řeší tam srážku se zvěří. Na silnici 19 z Plzně na Rožmitál z Bystřete za spáleným Poříčím za Míšovem je po nehodě omezený provoz, je ale slabý bez kolony. V Turnově na 35 na příjezdu do města z Děčína v kruhovém objezdu u Lidlu havarovala motorka, chvílemi se tvoří kratší fronta. A v Praze v Liberecké do centra nad Bulovkou je přes víkend zúžení do levého pruhu, kolona teď od sjezdu na Prosek kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Na západě a severozápadě polojasné nebe, tam bude dnes málo srážek. Na ostatním území se ale musíme spokojit se zataženou oblohou, ze které bude pršet místy, hlavně v Beskydech, i vydatně a trvale. Kvůli tomu tam je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. Pokračuje meteorolog Filip Smola.
6: Od dnešní 3. hodiny raní do pondělní 3. hodiny raní platí v oblasti Beskyd výstraha před vydatným deštěm. Za toto období může spadnout právě v oblasti Beskyd mezi 40 a 70 mm. Zvýšení hladin řek pravděpodobně nastane až během neděle, ale budeme toto upřesňovat.
5: Na východě naší republiky bude tedy deštivo dnes i zítra, také teploty budou nízké. Pohybovat se budou kolem 10 stupňů, v místech se zmenšenou oblačností pak bude kolem 15 stupňů Celsia. Na začátku příštího týdne bude ještě doznívat déšť na východě našeho území, tam bude tedy až zataženo. Jinde už čekáme polojasno nebo oblačno, v pondělí jen s ojedinělými přeháňkami. Také se bude v příštím týdnu konečně oteplovat. Do středy teploty do 20 stupňů, v druhé polovině příštího týdne se můžeme místy těšit konečně i na letních 25 stupňů Celsia. To byly zprávy. A po nich pokračuje ranní vysílání radiožurnálu s Vojtěchem Bydrmanem. Dobré ráno.
1: Marcela Hálová má za sebou předposlední dnešní počasí, děkujeme za něj a přidám ještě jeden tip. Na hradě Velhartice na Klatovsku se dnes chystá velkolepá oslava narozenin Karla IV. Těšit se tam můžete na autentickou atmosféru středověku a hlavním lákadlem bude jezdecký rytířský turnaj. Uvidíte nejen souboje a dvorské tance, ale i ukázku středověkého obléhacího stroje v hradním příkopu. Program začne už v 10 hodin dopoledne v kostele na Velhartickém náměstí. Tak krásnou sobotu.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
3: I o víkendu. Well,

Určitě už to z vysílání Radiožurnálu víte, čeští hokejisté zvládli první zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Dánsko porazili včera večer 4-1. Jak vstup do šampionátu vidí náš hokejový expert a olympijský vítěz Martin Procházka, to ještě uslyšíte.

0: lásky, kterou sice nevyužili, ale hned pak ujel Dominik Kubalík a otevřel skóre. Jak důležitý moment to byl, protože podle mě to byl moment naprosto klíčový.
1: Byl, souhlasím, protože ta přeslovka, právě ta čtyřminutová, se nám úplně netolik dařila. Nevytvořili jsme si dost střel, měli jsme snad jenom dvě střely, což bylo málo, ale hned následně po té přeslovce, kdy Švýcaři, jak se říká, trošku udělali chybu, utíkali na tříjačku, tak Dominik Kubalík skvěle využil nahrávky Jakuba Fleka a od pravého Mateu se říkal sám na branku. Z úhlu sice trefil to krásně, dal první branku a hned následně na to Daniel Vožínek využil vlastně hned další chybu Dánu v obraně a vedli jsme 2-0 vlastně v 10. minutě první třetiny, takže tohleto moment opravdu byl klíčový.
0: Čím to, že od druhé třetiny se vývoj zápasu víceméně vyrovnal, nemohli být Češi tak trošku uspokojení tím, že vedou o 2 góly?
1: Řekl bych, že tam byla kombinace trochu uspokojení, samotní hráči to i po zápase potvrdili, ale také možná je takové to zepření Dánů, protože oni v první třetině působili velmi ustrašeně, hráli bojácní hokej, takže v té druhé třetině to více otevřeli, více začali bruslit, vyhrávali souboje, drželi se na kotouči, takže ta druhá třetina byla opravdu taková vyrovnanější.
0: Když nepočítáme branku do prázdné brány na závěru utkání, tak ty české góly vstřelili Kubalík, Voženílek a Červenka. 2 z těchto 3 borců hráli švýcarskou ligu loni, Roman Červenka ještě vlastně před pár lety. Všichni 3 tedy arénu ve Friburgu znají. Je to náhoda, nebo to mohl být taky jeden z faktorů?
1: Řekl bych, že to spíše sešlo jako náhoda. Roman Červenka dával vlastně gol do prázdné branky, kde se po odražených kotoučích k němu dostal. Předtím jsme zmiňovali 2 hráči, kteří opravdu se prosadili individuálními střelama, takže nebylo by to asi tím, že by to prostředí znali lépe než ostatní hráči.
0: Brankář Josef Kořenář přišel o nulu 2,5 minuty před koncem, přesto předvedl celkem jistý výkon, jak bys ho ohodnotil ty?
1: Přesně, první třetinu vlastně Dánové vůbec neohrozili, tam vystřelili jenom jednu střelu, měli za první třetinu, v té druhé zvýšili ten počet střel, tam předvedl několik dobrých zákroků, byl opravdu dobře připravený, no a tu branku, kterou inkasoval, tak to bylo vlastně při hře 6-4, kdy Dánové zkusili hru bez brankáře, dostal první střelu, chytil a potom dostal vlastně jako gól do prázdné branky, takže vůbec to nebyla jeho chyba, předvedl velmi solidní výkon.
0: Český tým se ale víceméně chlubí tím, že má 3 golmany a každého z nich může poslat do jakéhokoliv zápasu. Očekáváš, že i přesto dobrý výkon tedy dnes Kořenář proti Slovensku chytat nebude?
1: Já bych řekl, že ono u těch brankářů je to těžké, ale řekl bych, že se budou snažit trenéři nějakým způsobem to trošku rozdělit, tak očekávám, že do branky půjde dneska Dominik Pavlát.
0: No a jaký zápas proti Slovensku by to měl být, protože minimálně, pokud se podíváme na jméno soupeře, mohlo by to být ještě o něco jednodušší než včera?
1: Mělo by to být, ale počítám s tím. Myslím si, že by náš tým to měl hned od začátku utkání takhle podobně zvládnout, jako právě včera z Dány, dobře vstoupit do utkání, dát 2-3 branky a pak to utkání mít pod kontrolou a klidně si udělat nějakým způsobem takové pohodové utkání typu nějakých 7-8-1 klidně výsledek.
0: Takže tip Martina Procházky, který máme brát vážně, je 7 nebo 8-1?
1: Nemusíte ho brát vážně, ale myslím si, že by to mělo být opravdu lehčí utkání pro nás, takže předpokládám, že padne hodně branek na naší straně.
0: Uzavírá Martin Procházka, náš hokejový expert, který bude samozřejmě i v dnešním druhém dni světového šampionátu komentovat veškeré dění. Připomínáme, zápas Česko-Slovensko začne ve 20:20 v naší přímé reportáži i tady na Radiožurnálu. Martine, už se těšíme na večer a zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál, teď je 8:45. Tereza Tomášková připravila zprávy.
2: Ruské střely opět zasáhly oděskou oblast na Ukrajině. Cílem útoku byla kritická infrastruktura i obytné budovy. Na místě jsou 2 zranění. Informoval o tom šéf zprávy oděské oblasti Oleh Kyper. A víc chystáme do zpráv 9. Beskydy dnes zasáhne vydatný déšť. Do neděle tam může napršet až 70 litrů vody na metr čtvereční. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. Víc o počasí uslyšíte za chvíli.
3: Počasí. V noci od jihu do Česka dorazil déšť, ten se aktuálně vyskytuje s výjimkou severozápadní poloviny Čech téměř na celém našem území. Bude i trvalejší, zdrží se u nás téměř po celý den. V oblasti Beskyd musíme, jak už jste i slyšeli, počítat s vydatným a trvalým deštěm. Během odpoledne a večera budou srážky s výjimkou východu Moravy a Slezska ubývat. V severozápadní polovině Čech se odpoledne vyskytují jen přehánky a na západě Čech

0: Mějte i polojasné až skoro jasné nebe. Teploty vyšplhají jen k 8 až 13 stupňům. V severozápadní polovině Čech naměříte od 12 do 16 stupňů Celsia. Na horách v tisíci metrech nad mořem ukážou teploměry kolem 6 stupňů. A foukat k tomu dnes bude slabý, postupně mírný severní vítr, který bude večer na Moravě a ve Slezsku místy zesilovat. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásnou sobotu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Jak vypadá práce moderátora, redaktora, dramaturga nebo člena Symfonického orchestru Českého rozhlasu? Pojďte to zjistit na dnešním Dni otevřených dveří. Až do večera bude přístupná historická budova v Praze na Vinohradech, otevřená ale budou i regionální studia po celé republice. A podrobnosti k tomu teď doplní Zuzana Foglarová, produkční Českého rozhlasu, která má tu dnešní akci tady na Vinohradech na starosti. Přeju vám dobré ráno.
1: Dobré ráno všem.
0: Vy jste zároveň tedy i průvodkyní?
1: Já dneska provázet doufám nebudu, protože já se dávám takzvaně do zálohy, kdyby některý průvodce nedorazil nebo se cokoliv stalo, tak abych mohla provázet místo něj. Nicméně provázím po celý rok, takže pokud má někdo zájem i mimo Den otevřených dveří, stačí napsat do rozhlasu.
0: Vám samozřejmě přejeme, abyste si dnes odpočinula, alespoň dílčím způsobem, ale kdo tedy bude provázet nějaké třeba aspoň jedno známější jméno? Posluchačům Radiožurnálu by se tam určitě našlo.
1: To určitě našlo a bude to Pavel Novák, zahraniční zpravodaj, ale jinak provází lidé napříč celým rozhlasem, takže pokud se chcete seznámit třeba s našimi elektrikáři, produkčními, zvukovými mistry, tak ty všichni tam budou. No a kdo poslouchá ještě kromě Žurnálu Dvojku, tak bude tady Honza Kovařík.
0: Asi se přijdu podívat, protože elektrikáře jsem tu vlastně nepotkal za ty roky. Nicméně první prohlídka začíná za malou chvíli v 9 hodin. Co všechno tedy na naše posluchače a troufnu si říct i fanoušky vlastně čeká?
1: Tak čeká na ně ta komentovaná prohlídka, to je všem pro ty, kdo si rezervovali vstupenku dopředu. Nicméně jako nezoufejte, i pokud tu vstupenku nemáte a nedostanete se na komentovanou prohlídku, my máme připravený tak obrovský doprovodný program, který je při vstupu z Vinohradské ulice 12, že určitě nebudete zklamáni. Bude tam Radiožurnál Plus, bude tam Honza Pokorný, bude tam Libor Bouček, budou tam naši symfonici ve Studiu 1 budou hrát, protože oni mají letos krásné výročí, 100 let od založení orchestru. No a na co bych chtěla pozvat obzvlášť, tak je ve Studiu 6 taková zajímavost, kde budou naši režiséři Petr Mančal a Ivona Žertová s lidmi cvičit, jak se točí rozhlasová hra. Takže každý si může vybrat tu svoji roli, namluví si nějakou pohádku nebo něco a potom to od nás tu nahrávku dostane. No ale abych se vrátila k tomu Radiožurnálu a Plusku, tak jsem slyšela, věřím, že je to pravda, že si tam lidi budou moct vyzkoušet moderování hokejového zápasu.
0: Ano, komentování finále z Nagana mezi Českem a Ruskem z roku 1998, to byl ten největší úspěch novodobého českého hokeje, to můžeme říct, že se to bude už asi těžko překonávat. No, o komentování sportu obecně bývá asi velký zájem, protože Češi, každý Čech je hokejový trenér, že?
1: Samozřejmě, každý to ví nejlíp, jak to družstvo mělo hrát, kdo měl v té sestavě být, proč ten brankář udělal chybu. Takže jestli si chcete vyzkoušet moderovat tuhle tu úžasnou věc, tak přijďte. Já myslím, že to je sen každého kluka být moderátorem sportovním.
0: Ale ono pak zjistit, že na té červené se ne každé slovíčko hned vybaví, ne každý obrat vám naskočí, to je taky další věc a určitě stojí za to si to vyzkoušet. Nicméně nesmíme zapomínat na naše regiony, na regionální studia a aniž bychom chtěli stranit jakémukoliv z nich, tak kam přesně byste dnes zajela, do kterého regionu vy, kdybyste měla tu možnost?
1: Tak moje srdeční záležitost je Olomouc, takže já bych jela do Olomouce, ale pokud můžu poradit, tak určitě neváhejte ani nad Ústím, protože Ústí má Velikánskou zahradu, kde bude hrát náš Big Band a bude tam celá řada doprovodných programů. Ale teda úplně moje největší srdeční záležitost je samozřejmě zase zpátky v Praze. Galerie Vinohradská 12, kde je výstava obrazů Ivy Hitnerové. Takže kdo si chce udělat dobrou náladu a podívat se na něco, co neurazí, co potěší, tak přijďte.
0: Fanoušky pořadu Peče celá země určitě zaujme i to, že vítězka poslední řady Eliška Hlaváčová bude mít autogramiádu během dnešního Dne otevřených dveří v Karlovarském studiu Českého rozhlasu. Pojďme zmínit ještě nějaká další, máme jich dost. Napadá vás takhle z hlavy?
1: Z hlavy určitě mě napadají třeba ta malá. Karlovy Vary, Zlín, protože málo kdo ví, že i v těchto regionech máme krásné studio a i ta studia se strašně snaží udělat program, provést lidi. Samozřejmě ta studia jsou různá, některá jsou v nájmu jako Pardubice, takže tam vodí lidi nahoru do toho studia zase ukázat, předvést tu činnost moderátorů. A úplně v každém studiu budou právě ti moderátoři, ti lidé, které posluchači znají z vysílání. Takže pokud si chtějí spojit ten hlas s obličejem, tak ať určitě přijdou.
0: No a pokud jde o zájem posluchačů o Den otevřených dveří, my se tady často chlubíme, snad to nevadí, že jsme nejposlouchanější stanicí, jakožto Radiožurnál. Kolik lidí tak očekáváte v průběhu dneška?
1: Na komentovanou prohlídku je to limitované, takže tam může přijít maximálně do 1000 lidí, protože ta propustnost budovy prostě je omezená a z důvodu bezpečnosti to musíme hlídat. Nicméně celá řada lidí další, já počítám minimálně 1000-1500 lidí, předpokládám, že přijde jenom na ty doprovodné programy z Vinohradské ulice 12. Samozřejmě posluchači Radiožurnálu tvoří obrovskou část té návštěvnosti, za což jsem jim strašně vděčná.
0: Ale na dnešní den otevřených dveří zve samozřejmě celý Český rozhlas, a to včetně našich regionálních studií. Teď vás na akci pozvala produkční Zuzana Foglarová. Moc děkujeme a těšíme se na dnešek. Naslyšenou.
1: Přijďte určitě, naslyšenou.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu Běchovice-Praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPRO, Česká pošta a městská část Praha Běchovice.
1: Radiožurnál je 9 hodin. A Tereza Tomášková připravila zprávy.
2: Začíná den otevřených dveří v Českém rozhlase. Rusko znovu útočilo na jihu Ukrajiny. Prezident Volodymyr Zelenský slíbil odplatu za čtvrteční útok na Kyjev. Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa výhrou nad Dánskem. Kolona je kvůli omezení na dálnici D1 z Brna na Prahu u Větrného Jeníkova a bude zataženo s deštěm, odpoledne ustávání srážek a teploty do 13 stupňů, na severozápadě 16.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Začíná den otevřených dveří Českého rozhlasu. Lidé se můžou přijít podívat do všech regionálních studií i do hlavní rozhlasové budovy v Praze na Vinohradech. A právě tam je teď i naše reportérka Adéla Burešová.
4: Tady na recepci v Římské ulici už je velká fronta návštěvníků, po jednom teď procházejí bezpečnostními rámy a za necelých 10 minut začne první komentovaná prohlídka. Rozhlasový komplex projdou návštěvníci odsud až k Vinohradské recepci, zastaví se třeba v archivu Českého rozhlasu nebo můžou vidět každodenní provoz zpravodajského dění v newsroomu. Doprovodný program dnes nabídne třeba živý přenos pořadu Tobogan, nebo si lidé můžou vyzkoušet práci sportovního reportéra a okomentovat si hokejový zápas ze zimních olympijských her v Nagánu. Bohatý program nabízí taky regionální studia, třeba v Brně oslaví 100. výročí rozhlasové budovy, v Pardubicích si pak lidé můžou namluvit vlastní zpravodajskou relaci. A konkrétní časy dne otevřených dveří jsou na stránkách Českého rozhlasu. Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Ruské střely opět zasáhly oděskou oblast na Ukrajině. Cílem útoku byla kritická infrastruktura i obytné budovy. Na místě jsou dva zranění, informoval o tom šéf zprávy oděské oblasti Oleh Kyper.
5: Oděská oblast byla v noci podle úřadů terčem masivního útoku ruských dronů. Na snímcích, které zveřejnil šéf oblasti Oleh Kyper na Telegramu, zasahují hasiči u poničené pětipatrové budovy ve městě Izmail. Dům má poničená okna, fasádu a jeden z bytů hoří. Podle ukrajinské agentury Unian je ve městě asi 20 000 lidí bez elektřiny. Během ruského útoku byl zasažen taky přístav v Oděse. Rusko na jihu Ukrajiny útočilo pár dní po rozsáhlém útoku na Kyjev, při kterém zemřelo více než 20 lidí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský slíbil odplatu. Zelenský taky tvrdí, že Rusko plánuje útoky na rozhodovací centra na Ukrajině, včetně prezidentské kanceláře nebo podzemních bunkrů v Kyjevě. Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Profesionální i dobrovolní hasiči dnes v Praze budou závodit v běhu na Žižkovský televizní vysílač. Jde o jeden ze série závodů Pražské a Středočeské ligy soutěže TFA. Při tomto sportu hasiči v zásahovém obleku s dýchací technikou například lezou přes bariéru, táhnou figurínu, nesou závaží, prolézají úzkým prostorem a přehazují pneumatiku. V dnešním závodě pak pokračují právě výběhem na vysílač, říká hlavní organizátor Josef Mandis.
6: Závodu TFA Žižkov při Pražské a Středočeské lize se poběží 544 schodů až do prostor, kde se standardně návštěvníci můžou rozhlídnout na celou Prahu.
2: Provoz vyhlídkové věže závod neomezí. Návštěvníci můžou jezdit nahoru výtahem bez omezení.
7: Sport. Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně. Dánsko porazili 4-1. Po první třetině národní tým vedl 2-0. Úvodní gol dal Dominik Kubalík, který mluví právě o povedeném vstupu do zápasu.
8: A myslím si, že ta jednoduchost, že nás dobilo takový to, že jsme se to nahodili za ně, byli jsme silní na puku a to si myslím, že bylo hrozně znát. A hlavně jsme šli do brány, takže určitě zůstat hladový a neuspokojit se.
7: Už dnes čeká výběr trenéra Rulíka. Další zápas ve 20 hodin a 20 minut nastoupí v našem přímém přenosu proti Slovinsku. Do domácího šampionátu vstoupili Švýcaři výhrou 3-1 nad Spojenými státy. Finsko porazilo Německo také 3-1 a Kanada zvítězila nad Švédskem 5-3. A fotbalisté Dukly získají v případě vítězství v Teplicích jistotu prvoligové baráže. Poslední Baník Ostrava nastoupí proti Zlínu a Slovácko se utká s Mladou Boleslaví. Hrát se začne v 17 hodin, stejně jako v nadstavbové skupině o umístění. V úvodním finále Karviná nastoupí doma proti Olomouci.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 u Jeníkova a nehoda na D10 u Tuřic. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy za Jihlavou počítejte s kolonou. Dojíždí se na 106. kilometru a sune se to kolem 10 minut na 105. Tam do zítřka opravují vozovku v levém pruhu. Na D10 z Prahy na Mladou Boleslav obezřetně u exitu 21 Tuřice. Za ním v připojovacím pruhu stojí auto po nehodě. Na silnici 19 z Plzně na Rožmitál za Spáleným Poříčím čekejte kratší kolony v obou směrech. Mezi Míšovem a Teslíny havarovalo osobní auto, jezdí se kyvadlově. V Praze v Liberecké směrem z Letňan do centra se tvoří kolona od Porsche Prosek, jede se pak velmi pomalu kolem 5 minut do víkendového zúžení nad Bulovkou, projíždí se tam jenom levým pruhem. A v Praze Holešovicích kolem Vltavské dnes počítejte s omezeními kvůli protipovodňovému cvičení. Na nábřeží Kapitána Jaroše z centra je mezi Hlávkovým mostem a Argentinskou provoz svedený do jednoho pruhu a dál na Bubenském nábřeží podél Holešovické tržnice bude během dne až úplná uzavírka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude zataženo s deštěm, místy i trvalejším, v Beskydech i vydatným. Odpoledne od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 8 až 13 stupňů, na severozápadě až 16. Tolik zprávy. A začíná magazín Experiment s Vojtěchem Bidermanem.
1: V dnešním vědecko-technologickém magazínu Radiožurnálu zamíříme třeba do laboratoří v Brně. Vědci tam chtějí změnit léčbu kostí. Vyvíjejí totiž implantáty, které se časem promění v novou tkáň. No a mluvit budeme taky o rušení GPS signálu v Pobaltí. Experiment začíná, tak klidné sobotní dopoledne.
3: Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.

0: Vědci z brněnského centra CEJTEC Vysokého učení technického vyvíjí speciální biomateriál, ze kterého se dají tisknout kostní náhrady. Implantát může po úrazech nebo operacích podpořit růst nové kostní tkáně a pak se v těle postupně vstřebat. A díky 3D tisku ho lze taky ušít na míru každému pacientovi.
1: Tohle to je takzvaný speed mixer, rychlomixer. Co se v něm vlastně mixuje?
2: My v něm připravujeme pastu, s kterou potom tiskneme vzorky na 3D tiskárně.
1: Klára Tušlová z centra CEJTEC VUT mi ukazuje speciální pastu, která funguje jako lešení pro novou kostní tkáň. Podle její kolegyně a vedoucí výzkumné skupiny Lucy Vojtové tělo materiál postupně vstřebá, aby ho nahradila pacientová kost.
2: Je to naše know-how. Základní je takzvaná biokeramika a druhou složkou je voda smíchaná s biomateriálem. My tomu říkáme polymery, je to taková viskózní kapalina vlastně.
1: Takže jsme si teda umíchali kostní pastu a nyní se přesouváme teda k 3D tiskárně.
2: Ano, tu pastu nadávkujeme do něční stříkačky, tady to můžete vidět. A ta něční stříkačka se potom vloží do té 3D tiskárny a začne to tisknout.
3: Já vám to zapnu.
1: Aby mohli vědci se směsí pracovat, museli vyvinout vlastní 3D tiskárnu, která umí tisknout z injekční stříkačky. Na tom pracuje Přemysl Menšík z CEJTECu VUT.
3: Ten 3D tisk má pro nás tu výhodu, že to je pro personalizovanou medicínu. To znamená, pro každého jednoho pacienta, který to potřebuje, je ten vzorek a ten implantát vytištěný zvlášť.
1: Takže máme speciální tiskárnu, speciální pastu. Právě se tady něco tiskne.
3: V tuhle chvíli připravujeme testovací vzorky, takové malé disky, které mají stejnou strukturu, jako by měly ty skutečné vzorky, které by šly už třeba do pacientů.
1: Je to vlastně takové bioaktivní lepidlo, cement, co využijete jako stavební prvek k opravě, aby se třeba ty kosti spojily lépe.
2: Umí vyplnit perfektně defekt a umí způsobit to, že ten defekt proroste novou kostí a vytvoří se vlastně nová kost a ten náš materiál se plně vstřebá v tom těle.
1: Když mluvíme teda o tom defektu, tak co takový defekt může být?
2: Takový defekt může být třeba v lebce, kdy neurochirurgové operují třeba mozek, oni potřebují část lebky vyříznout a potom tu lebku tam vrací zpátky.
1: U podobných zákroků dnes lékaři často sahají po kovových nebo plastových náhradách. Brněnští vědci ale chtějí nabídnout jiný přístup. Implantát, který poškozené místo dočasně vyplní, podpoří růst nové kosti a postupně se sám vstřebá. Podle Vojtové může najít využití i v dalších částech těla.
2: Máme teď jeden projekt, kde opravdu lepíme ty kosti. Děláme to na ovcích. V druhém projektu se snažíme dávat antibakteriální materiál, aby tam nevznikal zánět, nebo pokud tam je, tak ho naopak vyléčit. A nebo děláme projekt na dotvoření horního patra, kdy jsou rozštěpy třeba u dětí.
1: Výsledky zatím výzkumníci otestovali pouze na zvířatech. Od běžného využití v nemocnicích technologie stále dělí roky vývoje, klinických testů i náročného schvalování.
2: Čekáme na přiznání světového patentu, tak abychom potom případně mohli prodat licenci nějakému investorovi nebo firmě, která to bude chtít opravdu uvést na trh, bude chtít zafinancovat ty klinické testy, které budou stát ohromné peníze.
1: Vědce tak čeká ještě dlouhý legislativní proces. Do té doby chtějí technologii dál posouvat. Od regenerace kostí až po léčbu poškozených měkkých tkání. Z Brna, Marek Genzel, Radiožurnál.

0: Zatímco kostní implantáty, o kterých už jsme v experimentu mluvili, jsou stále ve fázi výzkumu, lékaři dnes už využívají různé druhy náhrad kůže. Vědci v Brně vyvíjejí biomateriály, které mají pomoct pacientům s hlubokými popáleninami nebo rozsáhlými ranami. O vývoji kožních náhrad se reportér Marek Hensel bavil s chirurgem a výzkumníkem z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Břetislavem Lipovým.
1: Pracujete na vývoji umělých kožních náhrad. Co si pod tím má člověk vlastně představit?
2: Máme pokožku, což je ta nejvnější část kůže, pod ní leží škára. Dneska jsme schopni velmi dobře nahrazovat pokožku a část škáry. A náhrada škáry představuje jednu z nejpalčivějších otázek, protože tím bychom právě přinesli tu kvalitu té kůže do té normální klinické praxe a k tomu pacientovi.
1: U jakých zranění nebo nemocí by mohla tato kožní náhrada nejvíc pomoct?
2: U celé řady stavů. Jako obecné pravidlo pro použití kožní náhrady platí to, že by měl být kožní defekt hluboký, to znamená, není schopen se sám zahojit.
1: Když se člověk vážně popálí nebo má velkou ránu, proč si vlastně tělo někdy samo nedokáže poradit?
2: V té ráně chybí buňky a chybí lešení, po kterých by ty buňky mohly růst proto, aby se ten samotný defekt znovu zacelil. V tom ideálním případě bychom každý ten defekt chtěli regenerovat, ale to u těch hlubokých popálenin samozřejmě není možné a v této situaci následuje reparace, což je hojení jizvou.
1: Z čeho se taková kožní náhrada vyrábí?
2: Z několika klíčových komponentů. To lešení se může vyrábět ať již z nějakých přírodních materiálů, což je kolagen různého původu. Poté je to populace buněk, které nasadíme v laboratoři do této struktury. Je důležité také ovlivnit tu fázi růstu buněk a integrace, to je úplně klíčová věc.
1: Pozná člověk po zahojení rozdíl mezi opravdovou a uměle vytvořenou kůží?
2: Samozřejmě cíl by byl, aby nepoznal. My musíme rozlišovat, podle čeho ten člověk posuzuje tu rozdílnost, a to je vzhled a funkce. Ten vzhled se může mírně lišit, nicméně časem může získávat stejné parametry jako kůže nepostižená, a to samé platí také pro případ funkce.
1: Používají se tyto náhrady dnes už v praktické medicíně, nebo jsme pořád hlavně ve fázi výzkumu?
2: Co se týká náhrady škáry, ty jsou dneska součástí každodenní klinické praxe. Nicméně se jedná se o velmi nákladné biomateriály. Co se týká náhrady kůže, tak v současné době běží první klinická studie ve Švýcarsku, která má za úkol zjistit, jak vlastně ta kůže se vyvíjí v čase.
1: Kam podle vás vývoj těchto technologií směřuje? Můžeme jednou podobně vypěstovat či nahradit i další části lidského těla?
2: Celý náš tým v to pevně věří. V dalším rozvoji nebo k náhradě nejenom kůže, ale i třeba podkoží nebo v našem kontextu třeba i svalových skupin, tak tam se dramaticky zvyšují nároky na okysličenou krev, protože to je alfa a omega samotného přihojení a následného úspěchu terapie jako takové.
1: Říká Břetislav Lipový z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Vesmírný den otevřených dveří dnes pokračuje ve středočeském Ondřejově. Astronomický ústav Akademie věd předvádí svou moderní i historickou výzkumnou techniku. A když to počasí dovolí, na programu bude i pozorování noční oblohy. Teď uslyšíte i podrobnosti.
1: Tadyhle je pilíř, který jde až dolů na skálu, asi 10 metrů. Přístroje, které jsou vevnitř, spektrograf, tak ten je spojený s touhletou pevnou skálou.
2: Petr Škoda v Astronomickém ústavu v Ondřejově ukazuje základy největšího klasického dalekohledu v Česku. Perkova teleskopu o průměru 2 metry.
3: Drtivá většina těch našich přístrojů, těch našich dalekohledů vůbec nemá okulár. Lidi se do něj nemůžou podívat. Máme záznamová zařízení.
2: Doplňuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu. Největší dalekohled ve skutečnosti nepořizuje obrázky hvězd, jak je známe, ale měří barvy jejich světla.
1: Optická vlákna, to tady taháme zemí. Na té optické mřížce vznikne spektrum té hvězdy, takhle vzniká ta duha.
2: Z toho se dá třeba zjistit, jak se hýbe hvězda a tělesa kolem ní.
1: Máte pokles jasnosti, když prochází exoplaneta před tou hvězdou.
2: Astronomové na dnešním dnu otevřených dveří ukážou i útroby dalších vědeckých přístrojů Ondřejovské observatoře. Mimořádně od 10 do 12 hodin otevřou radioteleskop k pozorování slunce, který byl původně německým radarem z druhé světové války. Tradičně bude otevřená také historická hvězdárna z počátku 20. století.
3: Prostředí secese a zároveň prostředí krásných historických přístrojů. Architekt Josef Fanta, který navrhl Wilsonovo nádraží v Praze, navrhl i Ondřejovskou hvězdárnu.
2: Po celém areálu observatoře pak budou k vidění výstavy a program pro celou rodinu. Více je na webu České astronomické společnosti astro.cz. Martin Srb, Radiožurnál.

0: spát.
1: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Debuty mladých talentů, legendární díla i světové premiéry, jazz i dětské skotačení na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open air koncerty v Riegerových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Radiožurnál, 9:30. Tereza Tomášková přináší zprávy.
5: Druhý nejvyšší velitel Islámského státu je po smrti. Na sociální síti True Social o tom informoval americký prezident Donald Trump. Abu Bilala al-Minuki ho zabili v Nigérii americké síly ve spolupráci s místními ozbrojenými složkami. Trump ho označil za nejaktivnějšího teroristu na světě. Operace podle něj byla pečlivě naplánovaná a velmi složitá. Ve Vrančicích na Příbramsku lidé odmítli stavbu větrné elektrárny v obci i v sousedních Míšlovicích, informovala o tom obec na svém webu, s tím, že referendum je platné a závazné. Proti se vyslovilo přes 90% hlasujících. Odmítnutím větrníků skončila i další letošní referenda v Třebízi na Kladensku, v Milíně, Pečicích a Starosedlském hrádku na Příbramsku. Naopak třeba v Krakově na Rakovnicku lidé se stavbou souhlasili. Ve Středočeském kraji je zatím jediná fungující větrná elektrárna Upcher na Kladensku. Víc než 30 moderních i historických autobusů je dnes k vidění v Praze na Letenské pláni. Společnost Tropit tam pořádá autobusový den. Návštěvníci si budou moct prohlédnout třeba trolejbus, Škoda Solaris, elektrobusy i další vozidla. Připravené jsou i vyhlídkové jízdy kolem Pražského hradu nebo i do Karlínského studia Českého rozhlasu.
6: Sport.
5: Dánský cyklista Jonas Vingegaard ovládl horský dojezd v 7. etapě Gira d'Italia. Růžový dres lídra uhájil Portugalec Alfonso Eulálio. Nejlepším z Čechů byl 11. Jan Hirt, který je v celkovém pořadí o jednu pozici níž.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D1 u Větrného Jeníkova a nehoda na D10 u Tuřic. Na D1 z Brna směrem na Prahu se kus za Jihlavou tvoří kolona z kilometru 107, popoždí se už čtvrt hodiny do zúžení na 105, tam je zabraný levý pruh. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Mladou Boleslav z Bystřete u exitu 21 Tuřice v připojovacím pruhu tam stojí osobní auto po srážce se zvěří. Na silnici 19 z Plzně do Rožmitálu za Míšovem po havárii osobního auta řídí provoz kyvadlově, chvílemi vznikají kratší kolony. A v Praze dvě nová víkendová omezení. V Liberecké do centra nad Bulovkou opravují do zítřka vozovku, jede se jenom levým pruhem, kolona od sjezdu na prosek teď zhruba na 5 minut a kolem Vltavské je kvůli cvičení protipovodňových opatření na nábřeží ve směru z centra jednak zúžení mezi Hlávkovým mostem a Argentinskou a pak uzavírka podél Holešovické tržnice. Čekejte frontu z Hlávkova mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude zataženo s deštěm, místy i trvalejším, v Beskydech i vydatným. Odpoledne od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 8 až 13 stupňů, na severozápadě až 16. Tolik zprávy. A pokračuje magazín Experiment s Vojtěchem Bidrmanem.
4: Dnes zašifrovaná data, například o bankovních převodech, můžou za 10 let přečíst kvantové počítače. Odborníci proto už teď pracují na variantách jiného způsobu zabezpečení a jednou z cest je využití kvantové fyziky. V Ostravě na to dokonce mají simulátor a my vám ho ve druhé části dnešního experimentu představíme. Tak ať se vám i dál příjemně poslouchá.
7: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

0: Posílání peněz mezi bankami, zdravotnická dokumentace, policejní vyšetřování, tajné zprávy například o vojenských operacích na Ukrajině. Všechny tyto informace jsou dnes zašifrované tak, aby se k ním nikdo cizí nedostal. Za 10 let to ale vzhledem k nástupu kvantových počítačů stačit nemusí. Podle odborníků problémem není samotná šifra, ale to, jak bezpečně poslat její klíč. Přesněji klíče, jsou jich potřeba stovky a ostravští experti vymysleli simulátor, který jejich množství dokáže dopředu spočítat.
1: Jo, čili QKD apps je nutné rozjet. QKD apps, pozor, máme nešifrovaný, čili musíme si přepnout.
2: Jednoduše přes webovou stránku zadávají experti z katedry telekomunikační techniky Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava základní požadavek do svého simulátoru distribuce klíčů.
1: 100 kilobit za sekundu a simulace bude trvat 50 vteřin. Dobré, jdeme na to.
2: A vedoucí Miroslav Vozňák už je spokojen.
1: Takže máme aplikaci, banka v Opavě, banka v Ostravě, jo, probíhají tam nějaké ověřené platby a tak dále, každá je šifrována. Budeme potřebovat 100 kilobitů za sekundu klíčů.
2: Že jste si zvětšil tu mapu, aby to bylo podrobnější?
3: Tady vlastně v tom simulátoru uvidíme jenom parametry té přenosové trasy. Nastaví se parametry samotné linky.
2: Lukáš Kapičák udělal první bod tady na univerzitě v Porubě a druhý bod je tady v Opavě.
3: Nody mám vytvořené a teď je zkusím mezi sebou propojit.
2: Vidíme na obrazovce, že mezi těmi dvěma body, které jste označil, je 27 333 metrů.
3: Tady vlastně ještě nám, jestli chvíličku počkáte, se nám spustí na pozadí aplikace, která to vypočítává, jak by to bylo v reálném provozu.
2: Dnes jsou šifrovací klíče založené výhradně na matematických výpočtech. Tady ale čísla nepotřebují. Využívají kvantovou fyziku a testují klíče, které se nedají ani okopírovat, ani odposlouchávat.
1: Celá ta oblast se jmenuje kvantová distribuce klíčů. A ty informace jsou zakódovány ve kvantových stavech částic. Ta finta je v tom, že díky té kvantové fyzice a díky těm principům, na kterých je to postaveno, tak můžeme říci, že nikdo je po cestě nedokázal skopírovat a nelze vlastně takovýto klíč odposlouchávat.
2: No a teď už tady na monitoru vidíme, kolik takových klíčů potřebujeme pro námi simulovaný příklad bezpečné platby mezi bankami v Ostravě a Opavě.
3: Takže tady se v tomhle případě jedná nějakých 837 párů klíčů a v bytech je to nějakých 669 600 klíčů.
2: Proč musí být v páru a jak vlastně fungují?
3: V podstatě na každé straně jsou jakoby košíčky, ve které jsou ty klíče uložené a každý klíč má svoje ID, svoje jednoznačný identifikátor a oni si ty informace každá strana veme se stejným ID a můžou tu komunikaci zašifrovat stejným klíčem jak na jedné, tak i na druhé straně.
2: Takže se použije, pak se odhodí.
3: Ideálně je ty klíče co nejčastěji měnit, aby došlo k největšímu zabezpečení té přenosové trasy i v případě, že by ten útočník to odchytil, dostal by se třeba k jednomu z těch klíčů, získal by informaci jenom po krátkou, strašně krátkou dobu. A pak by došlo ke výměně té klíče, došlo by k takzvané rotaci těch klíčů na obou dvou stranách.
2: A jak mi ukazuje Miroslav Vozňák, tak i na to myslí nejnovější verze ostravského simulátoru, který často využívají také zahraniční kolegové.
1: Ten koláčový graf, ten krásně ukazuje, ta zelená barva je, kolik bylo generováno páru a ta červená barva je, kolik bylo konzumováno. Čili vidíme, že ta zelená absolutně převládá, čili ten simulátor nám říká, že v té naší aplikaci těch klíčů bude dostatek, nemáme mít obavy.
2: Kvantová distribuce klíčů pro bezpečnější šifrování dat je zatím v počátcích, ale už teď se připravují trasy po celé Evropě.
1: Tak je to vlastně taková překrývná síť k internetu, taková nadřazená vrstva, přes kterou jenom přenášíte klíče. Dneska je to skutečně v plenkách a ty sítě jsou v rané výstavbě.
2: Ostravští vědci se takto před 5 lety propojili s kolegy.

0: Minutu před 9:45 zůstáváme v magazínu Experiment u tématu kvantových počítačů. Už na přelomu tisíciletí se objevily první prototypy, ale až v roce 2019 dostali svou komerční podobu. Od té doby postupně přibývají. Loni na podzim získala jeden taky Česká republika. Aktuálně na světě přes 100 kvantových počítačů a jejich výkon se neustále zvyšuje. Kdyby mohly kvantové výpočty definitivně prolomit matematické šifrování, o kterém jsme před chvílí mluvili, podle odborníka na kvantové výpočty Marka Lamparta z ostravského IT for Innovations je to otázka 10 let.
1: Matematicky ten algoritmus máme, prakticky to provést neumíme, protože nemáme dostatečně výkonný kvantový počítač. Ten ještě neexistuje, ale vývoj hardwaru jde tak rychle dopředu, že se dá očekávat, že ten první krok bude v tom roce 30 a ten druhý krok by měl být někde kolem toho roku 35.
2: A posouvá se stejně rychle jako ten technologický vývoj i oblast bezpečnosti dat?
1: Tak jak jde na jednu stranu vývoj toho možného útoku, tak jde taky na druhou stranu i vývoj té obrany. V současné době už existují algoritmy, které jsou prohlášené za kvantově bezpečné. To znamená, že se připravujeme na nové šifrovací protokoly a na nové algoritmy, které umožní bezpečný život i nadále.
2: Základem je kvantová neboli částicová fyzika. Jak tedy funguje zpracovávání dat ve srovnání s klasickou matematikou?
1: Ten samotný výpočet, klasický, tak jak ho dneska znáte, je postavený na jedničce a nule. Máme základní jednotku informaci bit. U toho kvantového výpočtu je ten svět postavený na kvantové fyzice, je pravděpodobnostní ten výpočet a tou základní jednotkou výpočtu je qubit, neboli kvantový bit. A ten kvantový bit nenabývá hodnoty jenom 1, 0, ale cokoliv mezi jedničkou a nulou, a může to být i jednička i nula zároveň. Si představte, že máte minci a tu hodíte do vzduchu a ona vám rotuje. Když necháte spadnout, tak máte panu nebo orla, to je tu jedničku nebo nulu, a v tom kvantovém světě ta mince pořád rotuje. Vy fakticky nevíte, v jakém je stavu, než provedete kolaps vlnové funkce. To je, zastavíte ten samotný fyzikální proces a necháte tu minci spadnout. Podle toho, jak ona je natočená, tak vám s tou pravděpodobností spadne to na tu jedničku nebo na tu nulu. Dostáváte tedy tu pravděpodobnost toho výskytu, toho vývoje 1 nebo 0.
2: A to je důvod, proč jsou kvantové počítače výkonnější než ty současné superpočítače?
1: V současné době je správně položena otázka, a funguje to? Jo, funguje, tak máme splněno. Ještě nesrovnávejme výkon kvantového počítače a klasického superpočítače. To je ještě brzo. My se teďka musíme naučit tu technologii toho výpočtu a zjistit, co všechno musíme k tomu zvládnout, aby ten výpočet bylo možno výhledově za ty 3 až 5 let technologicky využít.
2: A určitě hlavní výhodou, která je zřejmá už teď, jsou nižší energetické nároky.
1: Kvantový stroj má řadově nižší spotřebu elektrické energie než superpočítače. To znamená, kdybychom byli schopni nahradit kusy výpočtu těch náročných rozsáhlých, které provádíme na těch superpočítačích, na těch kvantových, tak třeba nedosáhneme toho advantage,

0: té skutečné výhody, ale budeme zelenější. Ušetříme velké množství elektrické energie. Bavíme se o několik řádů. Jo, třeba ten kvantový počítač u nás, který máme, má příkon 25 kW oproti 800 až 1000 kW, co má největší náš superpočítač Karolina. Takže ty rozdíly energetické náročnosti jsou zásadní a už jenom proto to má smysl dělat. Jednoduše řečeno, kvantové počítače jsou zde. Je to ohromná příležitost pro celou společnost, protože je to nový průmyslový skok, který máme tady za dveřmi a vyhraje ten, kdo bude připravený.
1: Říká Marek Lampart, vedoucí laboratoře kvantových výpočtů Vysoké školy báňské a technické univerzity Ostrava. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Signál satelitní navigace v Pobaltí není spolehlivý. Experti tam stále častěji zaznamenávají výpadky spojení a rušení ve vzduchu, na moři i na zemi. O aktuální situaci mluvil na pražském setkání ke kyberbezpečnosti odborník z litevského telekomunikačního úřadu Darius Kuliešius.
1: Rusko vybudovalo infrastrukturu nepřátelských rušiček v Kaliningradské oblasti. Ta je vklíněná mezi Litvu a Polsko. Dosud jsme identifikovali asi 35 zdrojů rušení. Jsou to antény na různých budovách, vojenských i civilních.
2: Jak zranitelný je ten satelitní přenos?
1: Mluvíme o určitých radiových pásmech vyhrazených pro navigaci. Galileo, GPS, GLONASS nebo Baidu používají různá pásma a ruské ozbrojené síly cílí na všechno. Navíc vysílají falešné signály nejoblíbenější služby GPS. Ta se během desítek let stala levnou součástí nejrůznějších technologií a najednou jsme zjistili, že může být poměrně jednoduše rušená pozemním signálem.
2: Co se proti tomu dá dělat?
1: Řešíme tuto problematiku cestou Evropské unie a mezinárodních organizací, jako je Mezinárodní telekomunikační unie nebo Organizace pro civilní letectví. Existují právní dohody, které Rusko také podepsalo. Zajišťují volný přístup k frekvenčním spektrum a ochranu životně důležitých služeb. To, co se vysílá z Ruska, není legální. Rusko to uznává, ale jednoduše s tím nic nedělá.
2: Stalo se kvůli rušení signálu něco vážného, třeba ohrožení letadla nebo lodi?
1: Děláme hodně pro to, abychom na to upozornili, aby na to lidé byli připraveni. Například pro letectví je to velké finanční břemeno. Je potřeba vyškolit piloty a posádky. Potřebujeme záložní systémy navigace. Každý let musíme informovat. Stojí to hodně peněz a proto jako Evropská unie potřebujeme mít záložní navigační systém a inteligentní přijímače, které by rozpoznali rušený nebo falšovaný signál. Je to dlouhodobý cíl, který by EU měla koordinovat a určit standardy odolnosti.
2: Jak těžké je najít, odkud rušení pochází?
1: Vyvinuli jsme infrastrukturu na detekci a monitorování interferencí. Je kompatibilní s našimi sousedy i Estonskem. Díky tomu si můžeme udělat mnohem širší obrázek o tom, kam rušení zasahuje. Nejen v jedné zemi, ale v celém regionu. Investovali jsme do technologií, abychom dostávali upozornění v reálném čase. Díky tomu můžeme zareagovat na každý nový zdroj rušení a každé další zasažené území.
2: Poskytne vám tahle technologie také důkazy, abyste na mezinárodní úrovni doložili, že tady a tady na ruském území jsou rušičky?
1: Důkazy jsou ze všeho nejdůležitější. Bez nich bychom nemohli otázku otevřít u Telekomunikační unie a dalších organizací. Shromažďujeme důkazy společně se sousedními zeměmi. V červnu 2025 proto Mezinárodní telekomunikační unie vyzvala Rusko, ať rušení zastaví. Podobně v srpnu i Mezinárodní organizace pro civilní letectví na základě našich důkazů prohlásila, že jde o záměrné a nezákonné rušení a vyzvala Rusko, ať to zastaví.
2: Říkáte ale, že rušení nepřestalo. Co se proti tomu dá dělat, možná technicky?
1: Oba aspekty jsou důležité, technický i právní. Z technického pohledu hlavně včasné varování a investice do záložních navigací. Ze strany právní a politické jsme jako státy oslovili Evropskou komisi. Ta se postavila do čela aktivit. Na úrovni Evropské unie máme diplomatickou moc, abychom našli co možná nejúčinnější opatření proti Rusku.
2: Uzavírá Darius Kuliešius z litevského telekomunikačního úřadu. Martin Srb, Radiožurnál.

0: březnu oslavil 80. písničkář Pavel Žalman Lohonka a už za chvíli bude dopoledním hostem Radiožurnálu. Tak příjemný poslech a krásnou sobotu.
1: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
0: Radiožurnál je 10 hodin. A zprávy má Kateřina Causidisová.
2: Libanon a Izrael se dohodli na prodloužení příměří o další měsíc a půl. Klienti některých bank v Česku dnes musí počítat s odstávkou systému. Čeští hokejisté vyhráli první zápas na mistrovství světa proti Dánsku. Dnes je čeká Slovinsko. Kolona je před omezením na dálnici D1 z Brna na Prahu u Větrného Jeníkova a bude zataženo s deštěm, odpoledne ustávání srážek, teploty do 13 stupňů, na severozápadě kolem 16.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Příměří mezi Libanonem a Izraelem bude trvat dalších 45 dnů. Ve Washingtonu se na tom dohodli zástupci obou z nepřátelených zemí. Klid zbraní trvá už měsíc, není ale úplný. Na jihu Libanonu dál svádějí boje izraelští vojáci s ozbrojenci pro iránské organizace Hizbalah. Od začátku příměří v polovině dubna zemřelo 600 Libanonců.
3: Ve Washingtonu se k přímým jednáním poprvé sešli vojenští zástupci Libanonu a Izraele. Podle amerických diplomatů budou rozhovory pokračovat po dvou liniích, vojenské a politické. Jednání mají historický význam. Poprvé od vzniku Izraele v roce 1948 se obě strany baví napřímo o možnosti dospět k mírovému urovnání a vzájemnému uznání. Technicky jsou Libanon a Izrael celých 78 let ve válečném stavu. Současná libanonská vláda a prezident Joseph Aoun chtějí v jednáních s Izraelem pokračovat. Bejrút potvrdil svůj záměr odzbrojit Hizbalah, který s Izraelem vede válku. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
2: Klienti některých bank v Česku by dnes měli počítat s odstávkou systému. Až do 22 hodin se můžou dočasně zpomalovat bankovní aplikace komerční banky. A to kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Lidé pak vůbec nebudou moci zadávat platby v noci na neděli a na pondělí, dodává mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
4: Placení kartou a výběry z bankomatů budou fungovat po celou dobu aktualizace internetového bankovnictví bez problémů.
2: Český rozhlas zve na den otevřených dveří, jak do hlavní budovy v Praze na Vinohradech, tak do regionálních studií. V Karlových Varech sídlí rozhlas v Zítkově ulici. Právě teď tam začínají komentované prohlídky. Je tam i reportérka Andrea Štromajerová.
5: První návštěvníci čekali na zahájení dne otevřených dveří už od 9 hodin. Před malou chvílí je přivítal vedoucí studia Radim Jehlík a pak návštěvníky čekají už zmíněné komentované prohlídky, a to vysílacích i nahrávacích studií, ale i prostor, kde pracují redaktoři. Zájemci si taky například můžou vyzkoušet práci se zvukem i výrobu reportáží. Doprovodný program na venkovní ploše potrvá do 16 hodin a velkým lákadlem je například historický autobus karlovarských dopravních podniků ze 70. let minulého století. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Radiožurnál.
6: Sport. Hokejová reprezentace porazila v prvním zápase mistrovství světa Dánsko 4-1. Góly dali Kubalík, Voženílek, Červenka a Bliml do prázdné branky. Ve stejné skupině ve Friburku porazila Kanada Švédsko 5-3 a byl u toho i zkušený Sidney Crosby. Kanadský útočník hraje svůj čtvrtý světový šampionát a po konci Pittsburghu v playoff NHL si znovu zvyká na evropské kluziště.
7: Jo, myslím, že je to něco, co bude třeba ještě trochu v mojí hře poupravit, ale to přijde s dalšími zápasy. Zkoušet se víc dostat blíž k brance. Není to ono, hrát po mantinelech, tam ani nemůžete být nebezpeční. Je nutné se dostat blíž, víc do středu kluziště.
6: You're on the outside, you're not as dangerous, so just trying to get the inside. Ve skupině v Curychu vyhráli domácí Švýcaři nad Spojenými státy 3-1 a Finové porazili Německo také 3-1. Český tým nastoupí dnes ve 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku. Utkání nabídneme v přímém přenosu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 u Jeníkova a překážka na D8 u Doksan. Na dálnici D1 cestou z Brna na Prahu počítejte za Jihlavou se čtvrt hodinou navíc, a to v koloně před Větrným Jeníkovem ze 107. do omezení na 105. kilometru. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem pozor u exitu 35 Doksany. Brzdí se tam, na 36. kilometru uklízejí zbytky vysypaného nákladu, zdržení jenom kratší. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy zvyšte pozornost. Nejdřív u exitu 21 Tuřice, v připojovacím pruhu tam došetřují srážku osobního auta se zvěří, a potom za sjezdem na Mnichovo Hradiště na 60. kilometru stojí porouchané auto v odstavném, velmi blízko pravému pruhu. A v Praze přibyla dvě nová omezení. V Liberecké do centra nad Bulovkou do zítřka opravy vozovky, provoz stažený do levého pruhu, kolona od sjezdu na Prosek už skoro na 10 minut. A u Vltavské prověřují protipovodňová opatření. Kvůli cvičení je na nábřeží směrem z centra omezení mezi Hlávkovým mostem a Argentinskou a uzavírka podél Holešovické tržnice. Kolona se už sune z Vlznovy od sjezdu na Florence skoro 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude zataženo s deštěm, místy i trvalejším, v Beskydech i Vydatným, odpoledne od západu ustávání srážek a obývání oblačnosti. Teploty do 13 stupňů, na severozápadě kolem 16. Tolik zprávy. Víkendový radiožurnál teď pokračuje s hostem Vladimíra Kroce.
10: Hostem radiožurnálu je dnes folková legenda Pavel Žalman Lohonka. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Na scéně jste od roku 1968. Tušil jste tehdy v začátcích, že v roce 2026 pojedete svoje narozeninové turné k 80.
11: Tak to vůbec ne. Já jsem vůbec netušil, že se budu muzikou živit. Hmm. Začínali jsme tak jako taková amatérská kapela. V 68. roce jsme založili Minnesängry a nikdo z nás nevěděl, co bude dál, ale tak muzika nás bavila. Byli jsme Budějčáci, hodně jsme zkoušeli, dělali jsme takový ten převzatý americký folk. To mě hodně bavilo. No a teprve někde v roce 76 jsem si říkal, tak už mě asi vyhodili ze 3 zaměstnání, tak to zkusím mít na volnou nohu. No tak se to podařilo nakonec. No. Ty začátky byly trochu takový krušný, protože moc peněz jsme nebrali, ale prostě ta muzika převládala a bavilo nás to. No tak, když vás něco baví, tak jdete za tím, a nikdy jsem netušil, že oslavím 80 let v plné síle, tak.
10: No, je to tak, no. Ale je pravda, že ten nejlepší dárek k těm nedávným 80. jste si nadělil sám?
11: Sám jsem si nadělil desku, samozřejmě s přičiněním lidí z kapely, kteří mi pomáhají aranžovat. A ta deska se jmenuje má zvláštní název A Tomáš porád něco.
10: Kde se to vzalo, ten název?
11: No, my jsme si tady vždycky říkali, když jsme někde seděli v autě nebo po vystoupení a byly nějaký problémy, tak náš kolega z Hradce Králové, tak ten říkal, a to máš porád něco. A to máš. A mně se to hodně líbilo, protože se toho hodí i jako název té desky.
10: S Minnesängry jste nahrál, a teď nevím, jestli mám ta správná čísla, 9 alb a později vydal dalších 20 autorských desek, nepočítám v to výběry.
11: Ano.
10: Takže kolikátá je vlastně tahleta A to máš porád něco?
11: No, autorská je to 21. Těch výběrů vyšlo skutečně hodně. Dokonce, že je jeden pán, který to všechno sleduje, a zjistil, že na různých kompilacích jsem asi na 200 deskách. A já to vůbec nevěděl. A při jednom takovém festivalu v Telči, tak to přines, rozbalil stánek a všechno to tam ukázal. Já byl velice mile překvapený, že dokonce i s Karlem Gottem jsem na jedné desce. To jsem si říkal, no tak to asi pan Gott měl asi radost.
10: Hostem Radiožurnálu je Pavel Lohonka.
12: Host Radiožurnálu.
13: Konečná, prosím vystupovat, přátelé. Konečná, motoráček dál už nejede. Jdem hledat zlato, stojí to za to, kdo z nás to ví, kde leží v srdci.

0: Na Radiožurnálu si povídáme s Pavlem Žalmanem Lohonkou. Je pravda, že umíte přivolávat déšť?
1: No, tak dneska nevím. Dneska bych se do toho nepouštěl, ale v tom roce 82, kdy jsme byli poprvé na portě, tedy v nové sestavě, tak jsme měli připravenou písničku A přiletí k nám zlej a krutej déšť. A tenkrát režisér Vítek Hrubín říkal, hele, to by bylo bezvadný, kdyby to zpíval ten malej kluk. Ono to tak vlastně je postavený. No tak jsme to tím nacvičili, jeli jsme do Plzně na portu, začali jsme to zpívat a teď to všechno spadlo.
0: Začalo pršet.
1: Ale to byla bouřka, to byla šílená bouřka. No tak jsme to nějakým způsobem přežili a za rok si představte si, to už bylo na Lochotíně, kde bylo nějakých těch 30 tisíc lidí. Bylo to takhle podvečer, ani mráčku. A my jsme si řekli, hele, pojďme to zaspívat, ale už tenkrát bez toho malého kluka. A začali jsme tu písničku zpívat znovu. Mm-hmm. Přihnal se mrak. Teďkon blesky. A teď samozřejmě lidi se smáhali, protože to bylo vloženě bizardní.
0: Takže blesky z čistého nebe, jak se říká.
1: Úplně z čistého nebe.
0: Jo.
1: A jak jsme tu písničku skončili, tak ten déšť ustal. A oni potom za mnou chodili a sahali si na mě, jak blázni. Si mysleli, že jsem nějaký šaman.
0: Takže spíše než žalman, šaman.
1: Šaman.
0: No, souvisí to nějak s vaší láskou k Indiánům, protože i indiánskou hudbou jste se nechali inspirovat.
1: No tak jako každý kluk jsme četli různé indiánky, tak já, když jsme byli pozvaní do Ameriky, tedy do Kanady, tak jsem říkal těm našim lidem, těm
0: krajanům,
1: jsem říkal, hele, když tam budeme, zkuste to nějak domluvit, my bychom se rádi potkali s původními obyvateli. A oni na tom pracovali půl roku, protože ty indiáni se pořád ptali, a proč? A proč pořád chce se s náma seznámit? A tak nakonec se to podařilo. Byli jsme v rezervaci indiánského kmene Squamish. Oni to mají tu rezervaci kousek za Vancouverem. No a oni potom, jsme se hodně zkamarádili, oni pro nás udělali obřad. V takém velkém týpí, hráli na bubny a zpívali a bylo to velice krásné, dojemné a potom my jsme je pozvali na náš koncert, na druhý koncert ve Vancouveru a oni skutečně přišli asi 15, oblékli se do těch krásných krojů a nakonec, když jsme se potom loučili, tak nám dali takové náramky, aby nás chránili, takový amulety.
0: Mm-hmm. Tu přezdívku nebo spíš umělecké jméno Žalman jste si vybral sám?
1: To jsem dostal. To jsem dostal, když jsem se učil v Plzni. Já jsem se učil v 60. letech dřevomorlářem.
0: A ve Škodovce.
1: No, tenkrát to byly V.I. Lenina. No a to bylo hrozný. No a samozřejmě ty útěky z toho internátu ven do přírody, tak jsem začal jezdit ven na čundr a jezdili jsme hodně na střelu a každý se musel nějakým způsobem jmenovat.
0: Mm-hmm, mít přezdívku.
1: No, oni viděli, říkal, že on zase sedí na té skále, je smutný, hraje ty smutné písničky. Tak mi dali tu přezdívku Žalman.
0: Takže to není podle postavy z Jáskova FL věka?
1: No možná, že je, ale asi to oni to mají, pravděpodobně to měli z toho, a tak už mi to zůstalo. A já, když jsem potom odešel od Minnesingerů po 17 letech, tak jsem si říkal, jak se vlastně bude ta nová sestava jmenovat. Tak jsme to nazvali Žalman a spol.
0: No ale manželka vás tak asi neoslovuje.
1: Ne. Ani když je naštvaná.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Pavel Honka, řečený Žalman, je dnes hostem Radiožurnálu. Jak se vydařil narozeninový koncert k 80. 26. dubna v pražské Lucerně?
1: Byl to úžasný. Byl to krásný koncert. My jsme předtím měli Brno, Budějovice, Plzeň a potom toho 26. v Lucerně. A já jsem tam hrál několikrát, asi možná 15krát v Lucerně, ale jak je člověk starší, tak má jakoby jako nějakou zodpovědnost, aby to všechno dobře zapadlo. No a my jsme tam vystupovali s Kubitovým kvartetem, měli jsme tam několik hostů, dokonce Janička Boušková, která hraje Českou filharmonii, světová harfenistka, taky přišla zahrát. A bylo to, opravdu se to povedlo, asi to bylo znát na těch divácích.
0: A proč jste pozval třeba kapelu Opět a Radeček? Co vás zbližuje?
1: Já jsem je nepozval. To bylo tajný, protože...
0: To bylo překvapení pro vás?
1: To bylo velké překvapení, ale já jsem se s těma klukama znal. Ještě když jsem se svojí druhou ženou Světlou jsme dělali hudební tábory na Monínci.
0: Mimochodem naší bývalou rozhlasovou kolegyně.
1: Ano. A tak to bylo pro nadané děti, už kteří něco znají, tak jsme dělali 14-denní hudební tábor a oni tam přijeli. A oni byli, tenkrát jim bylo 12-13 let a byli trošku takový kluci vyjukaný a chtěli pomoct, protože mám pocit, že žili, myslím, že někde v nějakým dětským domově. A chodili pořád za mnou a tak já jsem jim říkal, vysvětloval jsem jim spoustu věcí. Každý den jsme měli takové hodiny, které se jmenovaly autorské hodiny, tak jsem jim pomáhal a říkal jsem jim, kluci, nikdy to nevzdávejte. A pokud vám mohu poradit, dělejte melodické písničky. No a ono se to sešlo a byl jsem velice překvapený, když oni přišli do té Lucerny, přijeli z toho Šumperka až a teď mi tam popřáli a já byl hodně dejatej.
0: To chápu, no. Proč byl kmotrem té nové desky Michal Malátný z Činasky?
1: No my jsme se potkali s Michalem, my máme tady v Praze takovou bezvadnou partu lidí, každý jsme z jiného oboru a scházíme se jednou za měsíc a Dan Hrubý, který píše knížky o Praze, tak ten vždycky něco vymyslí, projdeme nějakou čtvrť, on má zajímavé historky, jak z toho 19., tak i z 20. století, tak ještě z dob, kdy třeba na některých místech na Malé Straně bydleli prominentní herci, kteří byli prostě komunisti a on vyprávěl zajímavé příběhy, no a my prostě jdeme, máme nějakou trasu. No a skončíme v nějaký hezký hospůdce, tam se o tom pobavíme a ten Michal s náma občas chodil, my jsme ho pozvali, no a pak jsme se potkali i s Fanánkem ze Tří sester, podali jsme si ruce a řekli jsme tak, zakopáváme válečnou sekíru mezi žánry. No a Michal přišel, křtil nám tu desku, byl tam až tam dokonce a moc mě potěšil.
0: Mění se nějak publikum, které na vás chodí?
1: No tak publikum, některý diváci odešli, protože se jim zdá, že jsme maličko jakoby přitvrdili, ale já to mám rád, abych nezůstal pořád stát. Protože mám mladší kolegy a chceme, aby ta muzika trošku měla jako větší grády. Samozřejmě všechny ty starší věci hrajeme, ale už trošku s jiným aranžma a já jsem velice rád, že na nás začali chodit i mladší lidi, dokonce i děti. Tak to je pro 80-letýho starce, i když já se tak vůbec
0: necítíte.
1: Necítíte vůbec, ne.
0: No, jak tedy vaši fanoušci přijímají ty nové skladby? Nechtějí slyšet právě hlavně ty osvědčené?
1: No, my to děláme, takže samozřejmě já jsem se poučil od těch velkých hvězd, na který jsem tady byl, že musíte v toho repertoáru dát takových 10 stěžejných písniček, ale potom něco novějšího a teď třeba z nový desky už hrajeme 3 písničky, takže jako to naťukáváme. Samozřejmě, že ty lidi chtějí slyšet hodně, hlavně ty starší věci, ale vybíráme z toho nového repertoáru spíš svěžnější písničky.
0: Napsal jste na 400 písní. Uměl byste všechny vylovit z paměti?
1: No, to bych si netroufal. Když někdy třeba hraju sám, občas hraju sám, tak si musím, protože mám několik zpěvníků, tak si to musím přelouskat, zpátky vzít, ale nikdy nehraju, nemám ještě čtyři zařízení, ani nějaký čtecí list, aha, abych to, říkal jsem si, dokud to půjde, tak budu tu paměť trénovat tak, abych se ty texty naučil.
0: Bylo publikum v rodných Českých Budějovicích třeba jiné než jinde?
1: Tak tam je publikum takové, že po půl hodině nevíte, jestli se jim to líbí nebo ne. Oni jsou Jihočeši nebo my Jihočeši, jsme takový spíš, že jako pozorujeme, počkáme si, co se jako vyvine, jak to bude pokračovat, ale na konci vás potom nepustí. Samozřejmě každý publikum je jiný, Moraváci jsou velice spontánní, ale to, co se dělo teď v Lucerně, ono tam bylo hodně lidí taky odjinut, tak vlastně zpívali úplně od začátku a to je velký dar.
0: Pavel Žanman, Lohonka, zůstává naším hostem i po zprávách.

0: Nenechte si ujít nejlepší novinářské fotografie uplynulého roku. Výstavu Czech Press Photo můžete navštívit v nové budově Národního muzea. Téměř 700 fotografií, které zachycují události v Čechách i v zahraničí, můžete vidět do 30. listopadu. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 10:30. A zprávy s Kateřinou Cousidisovou. Beskydy dnes zasáhne vydatný déšť, do neděle tam může napršet až 70 litrů vody na metr čtvereční. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. Americké ministerstvo spravedlnosti připravuje obžalobu na bývalého kubánského prezidenta Raula Castra. Podle nich je odpovědný za sestřelení dvou amerických letadel před 30 lety, kdy byl ministrem ozbrojených sil. Při incidentu tehdy zemřeli tři Američané. Podle agentury Reuters obvinění 94-letého Castra Spojené státy oznámí ve středu. Muž, na kterého v sobotu u pobřeží západní Austrálie zaútočil žralok, zemřel. 38-letého muže zvíře napadlo poblíž oblíbené turistické destinace ostrova Rottnest. Australské úřady doporučili lidem, aby byli v této oblasti opatrní. Jde o druhý smrtelný útok žraloka v Austrálii v tomto roce. Na základně v náměšti nad Oslavou začal den otevřených dveří. Návštěvníky čekají ukázky letecké i pozemní techniky. Kromě českých armádních letounů a vrtulníků budou k vidění i stroje ze Španělska a Slovenska. V celém areálu kvůli bezpečnosti platí přísný zákaz vlastních dronů. Od 14 hodin bude z areálu živě vysílat Český rozhlas Vysočina.
2: Sport.
1: Týden po derby pražských S se tentokrát utkají fotbalistky Slávy a Sparty. V Horních Měcholupech začne ligový zápas ve 14:00. Dvě kola před koncem soutěže, Sparťanky vedou ligu o 5 bodů. Stačí jim proto dnes remíza, aby slavili zisk titulu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 u Jeníkova, taky v Praze na magistrále. Na D1 z Brna do Prahy kus za Jihlavou vzniká kolona ze 107. kilometru, je to na čtvrt hodiny do zúžení na 105. Ve východní polovině Česka prší i silněji a někteří řidiči tradičně zapomínají na dostatečné svícení, potvrzuje náš zpravodaj mimo jiné z dálnice D1.
4: Hustě prší z Brna až Ostrava a spousta aut jede na denní svícení. Nejsou vidět.
3: Podobná připomínka taky z D10 za Mladou Boleslaví.
5: Polovina aut prostě používá denní svícení a vůbec nejsou vidět.
3: Právě na dálnici D10 z Prahy na Turnov za sjezdem na Mnichovo Hradiště opatrně na 60. kilometru nepřehledněte porouchané auto v odstavném pruhu. Na silnici 37 ze Žďáru na Ždírec pozor mezi Karlovem a Vojnovým Městcem, na vozovce tam leží sražená srnka. A v Praze v Liberecké do centra nad Bulovkou je do zítřka zúžení kolona od sjezdu na prosek 5 až 10 minut. A taky ve Vlznově z centra od sjezdu na Florence se sune fronta přes Hlávkův most na nábřeží před Argentinskou, kde je dnes omezení kvůli protipovodňovému cvičení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Dál bude zataženo s deštěm místy i trvalejším v Beskydech i deštěm vydateným. Odpoledne od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty od 8 do 13 stupňů, na severozápadě od 12 do 16. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový Radiožurnál s hostem Vladimíra Kroca.
6: Písničkář, skladatel, textař, zpěvák a kytarista Pavel Žalman Lohonka je dnes hostem Radiožurnálu. Jste čtyřikrát ženat. Ten poslední sňatek byl před 5 lety.
7: Ano.
6: To už je definitivní.
7: Já jsem rád, že se na to ptáte. Ono to vždycky tak nějak přišlo. A tentokrát jsme s mojí paní předtím samozřejmě žili dost dlouho. A já už jsem se nechtěl ženit. Říkal jsem si, já už mám ty svatby za sebou, já už vím, jak to všechno je, ale mám bezvadnou ženskou, je doktorka, dokonce pediatrička, takže má taky o koho pečovat. A nakonec jsme si řekli, jo, hele, bememe se.
6: Takže máte pocit, že se budete vracet do toho dětského věku a využijete toho, že je pediatrička.
7: Víte, to člověk nikdy neví.
6: A nechcete se tedy vyrovnat Miloši Kopeckému, který se oženil 5krát a on k tomu měl takovou průpovídku, možná ji znáte, že byl pokaždé ženat šťastně, totiž on byl ženatý a jeho manželka byla šťastná.
7: To je hezký. Tak já jsem byl taky samozřejmě šťastný občas. Někdy to nevyšlo, někdy to byl omyl, to se prostě stane, ale my třeba s mojí nynější paní se známe strašně dlouho. Známe se z 80. let, kdy ona ještě studovala a na Kajetánce byl klub folkovej a já tam taky jezdil a byli jsme pouze kamarádi. No a ona se potom vdala, já jsem se, myslím, po třetí oženil. No a zajímavý bylo, že když jsem potom zůstal sám a ona taky zůstala sama, tak jsme si zavolali a řekli jsme, hele, nemáš čas, nebo no a tak jsme se zase znova potkali a jsme 22 let spolu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Hostem radiožurnálu je čerstvě 80-letý muzikant Pavel Žalman Lohonka. Četl jsem, že jste jeden z tvůrců, kteří výrazně ovlivnili podobu české folkové scény. Skromnost stranou, jak?
1: No, já těžko o sobě jako samozřejmě povídám. Možná, že to bylo tím, že v určitý době jsme s těma Minnesingerama začali dělat lidové písničky. A já jsem potom vlastně jsem si říkal, tady je to zázemí toho folkloru. Já se pokusím vycházet právě z toho folkloru při psaní vlastní tvorby. A asi to nějakým způsobem jsem byl ovlivněn, bylo to znát. A pak jsem si říkal další věc, nikdy se neopakuji. Napsal jsem 400 písní, ale ani jedna se nepodobá druhé. V tom jsou mi vzorem Beatles. Ty se taky neopakovaly. A když jsem náhodou něco psal a říkal jsem si, hele, to je třeba něčemu podobné a nemuselo to být moje, tak jsem od toho okamžitě odešel pryč. Taky hodně poznám, třeba když poslouchám rádio, když tam slyším nějakou melodii, nějakou písni, říkám si, hele, to je podobné něčemu. A vždycky na to přijdu, čemu je to podobné.
0: Na čem je založen jihočeský folklor, ze kterého taky hodně vycházíte?
1: Na melodičnosti, na zvláštní harmonii v těch písničkách. Oni jsou ty jihočeský balady, které jsme hodně dělali a tak ještě pořád dělám, podobný hodně keltským. A keltové vlastně to je Skotsko-Irsko.
0: Takže tím je vám blízká skotská hudba, kterou
1: ano,
0: jste se často
1: velice,
0: taky nechával.
1: Ano, inspirovat. Velice. Aha. Takže ty balady, které jsou, které jsme našli z těch sbírek jihočeských sbírek, hlavně Karla Weise, Čeňka Holase, tak je tam hodně balad. To je zajímavé, protože většinou se ty lidové písničky hrály na zábavách, kde se při nich tančilo, a nebo se hráli při, třeba při práci, když se pracovali. A to byly takový ty táhlý, zvláštní melodie. My jsme si třeba s Minnesingerama vybírali písničky, aby řekli taky něco současnému posluchači. Hmm. A zvlášť mladýmu. Takže oni mají něco zvláštního v sobě, takovou tu zadomanost, jako je ta jihočeská krajina, asi bych to tak řekl.
0: A co je folk? Jak ten pojem chápete?
1: Folk je vlastně, folk vznikl v Americe v 50. letech, kdy bratři Lomaxové se rozjeli po Spojených státech a začali sbírat americké lidové písně, aby je zachránili. No a měli přitom samozřejmě několik doprovodných zpěváků. Jeden z nich byl dokonce Pete Seeger, Woody Guthrie to byl, a Pete Seeger, kterýho jsem viděl v 64. roce tady, když tady byl. No a najednou se objevila John Baezová, najednou se objevil Kingston Trio, New Christy Minstrels, Bob Dylan a další. A ty navázali na tu americkou lidovou píseň a začali tvořit své vlastní písničky.
0: No a čím je ale specifický ten český folk?
1: A zajímavý je, že on se uchyt v Evropě, v Anglii a u nás.
0: Právě, no.
1: A je to tím, že tady bylo to podhoubí ty starý tremský písničky. Aha. Že se zpívalo hodně jako zborově, ve vokálech. Už ta muzika byla nějakým způsobem udělaná dobře. Tak je specifický samozřejmě tou češtinou.
0: Jasně, protože ale co country a folk, jaký je v tom rozdíl?

0: teční kapely. Rád si poslechnu každou dobrou, hezkou písničku. Protože buď jsou písničky dobrý, anebo nešpatný, blbý.
1: Říká Pavel Honka, náš dnešní host.

0: Na Radiožurnálu si povídáme s písničkářem Pavlem Žalvanem Lohonkou. Kdo je dnes ten spol, kdo vás hudebně doprovází?
1: Tak se mnou hraje na basu Petr Novotný, který se mnou hraje 33 let, zpěvačka Míša Hálková, která žije v Písku, a Peťa Havrda, který žije v Hradci Králové. A ten Peťa Novotný, ten je z Tištnova, já žiju v Praze i v Budějovicích, takže jsme každý odjinut, takže my, když potřebujeme zkoušet, tak se někde musíme sejít na pár dní, a ty mě doprovází už dost dlouho a momentálně jsem velice spokojený, že si rozumíme nejenom muzikantsky, ale hlavně lidsky, což je důležitá věc, že si tam některé ty kapely řeší úplný blbosti a banality a rozchází.

0: se a tak dále, ale u nás to tak nějak je, asi mají ke mně trošku, jako k tomu osmdesátníkovi, trošku respekt a máme se rádi, tak.
1: No a kudy tedy pokračuje to turné, ale ono se jmenuje, a to je pořád něco.
0: Žalman 80 a to máš pořád něco.
1: To máš pořád něco.
0: Teď budeme hrát, v červnu budeme hrát v Ostravě, Děhylově, to co bude hrát už venku, ty další vystoupení budou venku. Potom budeme hrát ve Vysokém Chvojinu, což je u Hradce Králové, to budeme hrát taky v červnu. Já si přesně nepamatuju to datum. A vím, že 8.8. budeme hrát v Telči na zámku, tam hru pravidelně už asi 40 let. A to bude takový vrchol a úplně celý to zakončíme v prosinci. Budeme hrát v Českým Krumlově v jízdárně 5. prosince.
1: Rolling Stones ohlásili nové album. Bude i ve vašem případě ještě nějaké?
0: Já nevím. Já si říkám, už jsem napsal hodně toho, ale pořád mám melodický nápady. Takže spíš jde o to, co vymyslím textově. Protože máte 10 témat, které se pořád opakují podle toho, jak člověk to bere jinak, když je mu 20, 30, 50, 80. Tak když mě něco napadne zajímavého, tak proč ne?
1: Pro které jiné interprety jste psal?
0: Něco jsem psal pro Nezmary, něco pro Věru Martinovou. Moc toho nebylo, ale psal jsem i pro Pardubickou stopu, ještě když hráli. Takže když mě někdo oslovil, tak jsem pro ně něco napsal, ale většinou jsem psal pro sebe.
1: Mluvil jste o tom, že střídavě žijete v Praze a v Českých Budějovicích, kde jste se narodil. Jaký vztah máte ke Mži? Protože vím, že máte chatu na téhle řece.
0: No tak můj vztah vůbec k řekám a ke Mži je velice kladný, zvláště tak do toho konce června, když se potom ta řeka trochu zakalí, ale jinak je to pěkný, když máte 10 metrů chatu od řeky, když tam vidíte ty divoký kachny a tak dále, prostě kolem je spousta zvěře, tak jsem velice rád, jsem tam šťastný, protože si tam dobře odpočinu.
1: A máte na ten odpočinek čas? Když vás tak poslouchám, tak asi tolik ne, ne?
0: Já pořádně se dělám. Dělám si vždycky nějaký úkol, co musím udělat rukama a to vždycky udělám a taky jsem tam právě hodně psal. Tam se mi píše dobře, je tam klid. Ještě zajímavá věc je, když si vemu kytaru, My tam máme kolem chaty hodně ptáčků, různých ptáčků. Když si mu kytarou začnu hrát, tak oni přiletí a jsou naštvaný, že tam někdo prostě brnká a teď spustí a teď zpívají, aby mě přehlušili. A já se tomu musím smát, říkám si, to je dobré souznění tohle s přírodou.
1: Ještě se vrátím k tomu, že jste se vyučil dřevomodelářem kdysi. Mluvil jste o těch úkolech, které potřebujete dělat, nebo si je dávat, abyste něco dělal rukama. Využil jste toho někdy?
0: Samozřejmě. Spoustu věcí jsem si udělal sám, protože musíte se naučit všechno se dřevem dělat ručně. Protože ty modely se dělaly samozřejmě hlavně ručně, i když se k tomu používaly různé stroje. Ale takový ty základní věci, jako řezání, dlabání, šroubování, různý vyřezávání věci, tak to jsem se všechno naučil.
1: Jaký úkol teď je před vámi?
0: Úkol teď je samozřejmě, máme koncerty, nejenom ty velký koncerty, máme, ty jsme nazvali koncerty A a máme koncerty B, to jsou menší. Takže teď trošku odpočívám v květnu, ale v červnu už začínají festivaly, kam se moc těším, protože je to trochu jiná atmosféra, jiné publikum a to vlastně trvá až někdy do konce srpna a také mimo jiné se těším na dovolenou a jezdím každoročně do Řecka a dostal jsem těm osmdesátinám jsem dostal zájezd, opět zájezd do Skotska.
1: Písničkář, skladatel, textař, zpěvák a kytarista Pavel Žalman Lohonka byl hostem Radiožurnálu. Moc děkuju a ať se vám daří, buďte zdrav.
0: Já vám moc děkuji za pozvání. Díky.
1: Naschledanou. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Soud dnes rozhodne o vazbě pro muže, který je podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy. Rodiny v nouzi se často vrací do nevhodných podmínek ubytoven anebo azylových domů, varují předtím neziskovky. Fotbalový Baník Ostrava dnes může definitivně sestoupit z ligy. Kolona vzniká na dálnici D1 z Brna na Prahu před Větrným Jeníkovem a bude zataženo s deštěm. Odpoledne ustávání srážek, teploty do 13 stupňů, na severozápadě kolem 16.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Policie dnes přivezla k okresnímu soudu v České Lípě muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Soud rozhodne o tom, jestli ho umístí do vazby. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Policie navrhla vazbu kvůli obavám, aby trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. To může podle policie trvat i několik dní. Armáda spásy spustila kampaň s názvem Nenechme je do toho spadnout. Upozorňuje na to, že lidé, kteří vyrůstali například v azylových domech, se často do těchto podmínek vracejí s vlastními rodinami. A to kvůli špatnému systému pomoci. Právě děti tvoří 55% obyvatel azylových domů armády spásy. Trendu si všímají i další organizace, které lidem v nouzi pomáhají, třeba Člověk v tísni. Pokračuje vedoucí sociální práce Kateřina Dosoudilová.
4: V Praze, kde se rodiny dostávaly do sociálních bytů, tak jsme náhle věděli, že se i zlepšil jejich zdravotní stav. Když bydlíte někde delší dobu, tak samozřejmě jste schopni si zajistit lékaře, a ne když každý měsíc nebo půl roku bydlíte někde jinde, nejste schopni zajistit lékařskou péči pro sebe a už vůbec třeba ne pro děti.
2: V Českém rozhlase začal den otevřených dveří. Návštěvníci se můžou podívat nejen do hlavní budovy na Pražských Vinohradech, ale i do všech regionálních studií. Uvidí například, jak vypadá práce moderátora člena rozhlasového symfonického orchestru, anebo jak se natáčí rozhlasová hra. A už za chvíli se taky živě podíváme do studií v Praze, na Vinohradech a taky v Brně. Běhu pro paměť národa se dnes účastní zájemci v dalších městech, konkrétně v Praze, Neratovicích a Třebíči. Organizace Postbellum chce akcí připomenout lidi, kteří bojovali anebo bojují proti totalitním režimům. V pražské oboře Hvězda je i reportérka Sára Adamcová.
5: Z prostranství kousek od tramvajové zastávky Vypich za chvíli vyběhnou účastníci nejdelšího závodu na 10 kilometrů. Běžci mají na startovních číslech vždy napsané jméno lidí, které chtějí připomenout. Velká část lidí běží za své příbuzné. Mluvila jsem třeba s 25-letou Adélou. Ta dnes běžela za svou prababičku, která zažila nacismus i komunismus. Další lidé svůj běh věnovali třeba Miladě Horákové, ale i obráncům Ukrajiny nebo svobodě médií. Ještě dodám, že první dnešní závod na 5 kilometrů byl vyprodaný a na trasu se tak vydalo 500 lidí se startovním číslem a další desítky bez něj. Sára Adamcová, Radiožurnál. Sport.
6: Ve fotbalové lize se může večer definitivně rozhodnout o posledním místě, a tedy přímém sestupu. Pokud Dukla dnes získá stejně nebo víc bodů jako Ostrava, tak Baník pošle do druhé ligy. Pražané se představí v Teplicích, Ostravané přivítají na svém hřišti Zlín. Ve skupině o záchranu nastoupí ještě Slovácko proti Mladé Boleslavi. Finále skupiny o umístění pak rozehraje Karviná s Olomoucí a všechny tyto zápasy začnou v 17 hodin. A na Radiožurnálu Sport je nabídneme v pořadu s mikrofonem za sportem. Golfistka Sára Kousková má možnost získat svůj třetí titul na okruhu Ladies European Tour. Po dvou kolech turnaje German Masters v Hamburku je druhá. V pátek hrála Kousková nejlépe ze všech a měla 7 ran pod normou hřiště.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 před Větrným Jeníkovem a nehoda na D8 u Doksan. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu za Jihlavou očekávejte kolonu z kilometru 107 na 105. do omezení, popoždí se tam čtvrt hodiny. Na D8 z Prahy na Ústí nad Labem pozor na kolonu u exitu 35 do Doksany, hned za ním je zúžení a v něm teď řeší kolizi dvou osobních aut, zdržení kolem 5 minut. V Praze v tunelu Blanka ve směru ze Smíchova na Troju se tvoří fronta za sjezdem na Letnou, protože za tunelem v Nové Povltavské překážejí ve středním pruhu dvě nabouraná auta zdržení kolem 10 minut. Už proto začala regulace vjezdu do Blanky z Patočkovy a vzniká tam kolona od Kajetánky. V Praze v Liberecké do centra se vleče kolona od sjezdu na Prosek skoro 10 minut do víkendového omezení nad Bulovkou. A kvůli protipovodňovému cvičení u Vltavské je na nábřežích Kapitána Jaroše a Bubenském omezení před Argentinskou a uzavírka podél tržnice, kolona z Hlávkova mostu asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude zataženo s deštěm, místy i trvalejším, v Beskydech čekejte vydatnější déšť. Odpoledne od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty od 8 do 13 stupňů, na severozápadě od 12 do 16. Tolik zprávy. Teď už posloucháte víkendový radiožurnál s Michaelou van Erne.
8: A děkuji za váš čas i pozornost. Pro nás je dnešek významný tím, že Český rozhlas i všechna jeho regionální studia jsou dnes obrazně řečeno otevřená. Posluchači se můžou podívat přímo do centra zpravodajství, zjistit něco z historie nebo z technické stránky vysílání a vyzkoušet si třeba práci zprávaře. Do pražského studia přijeli na den otevřených dveří lidé z různých koutů Česka a dokonce i ze zahraničí. Můžete se o tom přesvědčit za chvilku, teď je tu pro vás Adele.
3: Víkendový radiožurnál
9: a Michaela van Erne.

0: 10 minut po 11. hodině posloucháte Radiožurnál, to znamená, že už přes 2 hodiny můžete navštívit studia Českého rozhlasu. Den otevřených dveří totiž nabízí jak hlavní budova na Pražských Vinohradech, tak všechna rozhlasová regionální studia. Jaký je zatím o dopolední prohlídky zájem, přiblíží naši reportéři, respektive reportérky. Do zákulisí nahlédneme nejprve s Adélou Burešovou, která je v Praze na Vinohradech. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne, já jsem teď ve 2. patře rozhlasové budovy tady na Římské ulici, konkrétně u studií Českého rozhlasu Dvojka, kde prvním skupinám končí komentované prohlídky. Návštěvníci se tady ale tak ještě rozhlížejí a dívají se do těch jednotlivých studií, odkud třeba Dvojka před malou chvílí vysílala zprávy a teď už pokračuje přímým přenosem ze studia S1. Nicméně, jak bylo řečeno, tak ty prohlídky tady v Praze začaly tady hned už ráno, konkrétně v 9 hodin. To už ale stály na rozhlasové recepci skutečně desítky zájemců. Řada z nich mi řekla, že přišli takto brzo, aby stihli program, který teď nabízí právě to zmíněné studio S1, tedy přímý přenos tobogánu s Alešem Cibulkou. Jsou tu ale i posluchači podcastu Vinohradská 12, kteří přijeli z Polska.
2: Přijeli jsme z Horního Slezska. Kolem 10 let poslouchám Český rozhlas dost pravidelně. Především podcast Vinohradská 12, který mám opravdu rád při denním venčení psů ráno, takže občas mám ho ve slouchadkách.
1: Připomenu, že program je tady v Praze až do 17:30 večer. Setkat se tu lidé můžou s některými moderátory Radiožurnálu. Radio Wave pak své posluchače bere přímo do vysílacího studia, kde jim bude třeba hrát písničky na přání.
0: Tolik Adéla Burešová z Pražských Vinohrad. Moc děkuji. Hezký den.
1: Taky děkuji.
0: A jak to vypadá teď v brněnském rozhlasovém studiu? Na to se doptám reportérky Hany Novotné. Dobré dopoledne i vám.
3: Dobré dopoledne, tady v Brně se budova dnes dopoledne také začala plnit návštěvníky. Já jsem s některými z nich mluvila a zmiňovali, že různé stanice Českého rozhlasu poslouchají téměř denně a zajímá je, jak se vysílání a obsah tvoří. Zhruba před 30 minutami zástupci brněnské stanice uložili v přízemí budovy časovou schránku. Na různých nosičích jsou v ní právě vzkazy posluchačů, digitální podoby knih o rozhlasu, speciální kulička z brněnského Orloje nebo třeba papírové kartičky, na které napsali vzkaz budoucím generacím současní rozhlasoví zaměstnanci. Železná skříňka se má otevřít za 50 let. Návštěvníci se dnes taky dostanou do fonotéky, což je archiv zvukových nosičů. Dají se tam prohlédnout pásky, gramodesky a poslechnout si zvuky. Pracovnice archivu mě upozornila na takovou perličku. Je to nahrávka britské královny Alžběty z roku 1996.
0: Hana Novotná reportovala z brněnského rozhlasového studia. Moc vám za to děkuji a hezký den.
3: Taky přeju naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

Jan Sahara Hedl, Bára Baziková, s vámi je Radiožurnál. Kvůli krizi v Hormuzském průlivu hrozí, že miliony lidí, hlavně v chudších zemích, budou hladovět. Světové zemědělství je závislé na průmyslových hnojivech a ta se vyrábějí z plynu a ropy, často přímo v Perském zálivu. Kvůli blokádě Hormuzu se teď většina hnojiv ani potřebných surovin nedostane. Podrobnější budeme za pár minut.

0: Díklenžej Donoven. Pokračující blokáda Hormuzského průlivu žene nahoru ceny umělých hnojiv. Vyrábějí se z plynu a ropy. Podle odhadů Světové banky by hnojiva letos mohla zdražit o třetinu. Podle Mezinárodního obchodního centra by to mohlo znamenat, že světové ceny potravin vzrostou o 6%. Nedostatkem jídla by kvůli tomu mohlo trpět až 45 milionů lidí. Problémy, které způsobují přerušené dodávky pohonných hmot a hnojiv, nejrychleji dopadají na menší ekonomiky závislé na jejich dovozu.
1: Pro zemědělství potřebujeme hnojiva, například močovinu na pole. Potřebujeme taky hnojivo NPK, ale to teď není. A když už se objeví, je jeho cena dvojnásobná.
2: Pytle hnojiv ve regálech obchodů podle agentury Aninews marně hledají například někteří farmáři v Indii. Zmiňovaná močovina je v současném zemědělství nezbytná pro pěstování základních plodin, jako je rýže, pšenice nebo kukuřice. Bez ní klesnou výnosy, upozorňuje vedoucí analytička Mezinárodního obchodního centra Julia Spisová.
3: Sledujeme, že se farmáři situaci přizpůsobují. Někteří přecházejí na plodiny, které potřebují méně hnojiv. Jiní odkládají dobu hnojení a nebo používají menší množství hnojiv.
2: Indie přitom společně s Brazílií potravinami zásobují i další země a pokud budou prodávat méně a dráž, pocítí to trh s potravinami celosvětově. Problémy hrozí například Bangladéši. Ten dovoz potravin doplňuje vlastní produkcí. Ta je ale téměř úplně závislá na hnojivech z Perského zálivu.
3: Na dovozu močoviny ze zemí Perského zálivu jsou závislé i další asijské a africké státy. Například v Nigérii víc než 90% dovozu hnojiv pochází právě z Perského zálivu. Podobně je tomu taky ve Středoafrické republice, Somálsku, Jihoafrické republice a nebo v Keni.
2: Dodává Julia Spisová z Mezinárodního obchodního centra. Sedba začala už v částech Asie, ale taky v Evropě. Čeští farmáři byli většinou na jarní hnojení předzásobení. Na podzim už ale vyšší ceny zřejmě taky pocítí, říká mluvčí agrární komory Barbora Pánková.
4: Většina farem kombinuje organická hnojiva s těmi průmyslovými, tedy nahradit jeden typ druhým může fungovat jen do určité míry a nemusí zjistit požadovaný výnos, což se může podepsat na celkovém objemu produkce. Co se týká domácí produkce průmyslových hnojiv, Česko má vlastní kapacity, ale problém může být s dostupností jednotlivých složek pro jejich výrobu.
2: Podle Mezinárodního obchodního centra by celosvětovému trhu pomohlo, kdyby vývoz hnojiv navýšily země, které na to mají kapacitu i suroviny, například Egypt, Alžírsko nebo Čína. Jana Karasová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost spohybuje malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
1: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Toyota, Inoji a Budějovický Budvar.
2: Jo, ještě beton.
3: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skržovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
4: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
5: Jedenáct hodin na 30 minut. To je čas zpráv a Kateřiny Causidisové.
6: Bankovní aplikace a internetové bankovnictví některých tuzemských bank dnes čekají technické odstávky. Komerční banka kvůli servisním pracím počítá se zpomalením online systému až do 10 hodin do večera. Česká spořitelna klienty informovala, že během noční údržby systému George nebude možné provádět platební operace. Ruská disidentka Nina Litvinovová spáchala sebevraždu. V dopise na rozloučenou napsala, že se dlouhodobě trápila bezmocí vůči těm, kteří trpí ve válce na Ukrajině. Ze své smrti vinila také systematické represe proti odpůrcům Putinova režimu. Lidskoprávní aktivistka zemřela ve věku 80 let. V pátek o její smrti informovala nezávislá média v exilu. Dříve smrt Litvinovové oznámily ruské státní agentury. Ty se ale nezmínily o jejím působení v oblasti lidských práv ani o obsahu dopisu na rozloučenou. Do centra Londýna dnes dorazí tisíce lidí na propalestinský pochod ke dni Nakby. Palestinci si připomínají 78 let od vyhnání a útěku ze svých měst a vesnic na území dnešního Izraele. Protest je ve stejný den jako demonstrace s názvem Spojme království, kterou organizuje protiislámský aktivista Tommy Robinson. V Ústí nad Labem je tento víkend zavřená silnice číslo 30 u Benešova mostu. Dělníci tam staví jeřáb. Podle hlavního stavby vedoucího Pavla Kuděje potřebují na most namontovat poslední dva příčníky. Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem by měla být hotová do konce roku a Ústecký kraj bude stát 630 milionů korun.
7: Sport.
6: Házenkářky Kinžvartu vyzvou pražskou Slávii ve finále ženské interligy. Zápas začne ve 19:15 večer. Odveta je na programu ve středu. Hrát se bude také o třetí místo a o to od 18 hodin mezi Mostem a Pískem.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D1 u Jeníkova i v Brně. Na D1 z Brna do Prahy ku Zajihlavou se na 107. kilometru dojíždí do kolony. Ta se sune zhruba čtvrt hodiny na 105., kde do zítřka opravují vozovku v levém pruhu. Na dálnici D1 v Brně směrem na Vyškov se do zúžení u D2 sune kolona zhruba 10 minut od sjezdu na Vídeňskou ze 194. kilometru. Na D8 z Prahy do Ústí počítejte se dvěma kratšími frontami vždy na 5 minut kvůli omezením. První už kolem exitu 1 z Diby, druhá je potom kolem exitu 35 do Ksany. V Praze Troji už nehodu v Nové Povltavské za výjezdem z Blanky dořešili, kolona z tunelu se rozjela, rozjíždí se i zbytek fronty v Patočkově před dříve regulovaným vjezdem do tunelu u Pyramidy. A kvůli omezením čekejte fronty v Praze ještě v Liberecké do centra od sjezdu na Prosek, je to na 5 minut nad Bulovku, tam do zítřka opravují vozovku a přes Hlávku v most z centra se popojíždí od Florence asi 10 minut na nábřeží před Argentinskou, tam je protipovodňové cvičení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude zataženo s deštěm v Beskydech i Vydatným, odpoledne od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti, teploty od 8 do 13 stupňů, na severozápadě od 12 do 16. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový Radiožurnál s Michailou van Erne.
5: Dnes se můžete podívat do budov Českého rozhlasu napříč regiony. Všechny informace o dni otevřených dveří Českého rozhlasu jsou pro vás k dispozici na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Teď z hudby Tomáš Klus.
7: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

Český rozhlas není jediným, kdo má dnes den otevřených dveří. Od rána můžete navštívit také základnu vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Máme tam naši reportérku, samozřejmě za chvilku se o této akci dozvíte víc.

0: Sourozenecká kapela Kors, posloucháte Radiožurnál. Dopravní letoun CASA, bitevník L-159 nebo moderní vrtulníky Venom a Viper můžete dnes vidět na základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Areál je po dvou letech opět otevřený veřejnosti. Na dně otevřených dveří vojenského letiště je i reportérka Veronika Bartes-Vohralíková. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Jsem hned u zábradlí a dívám se na pláň před sebou. Tam se teď odehrává ta nejzajímavější část, kvůli které v tomto deštivém a chladném počasí dnes přišlo tisíce návštěvníků. Všichni společně s deštníky v rukách anebo pláštěnkách právě sledujeme různé letecké ukázky. Před pár minutami skončila ukázka vrtulníků Viper a Venom. Černé vrtulníky na šedém nebi letěly za sebou. Viper dokonce zneškodnil na zemi překážku. Stroje se daly rozeznat od sebe tím, že útočný Viper je dvojmístní a piloti sedí za sebou a víceúčelový Venom je větší, proti sedí vedle sebe a vzadu převáží vojáky anebo materiál. Oba mají společný prvek a to jsou lyže. Teď už je ale vystřídal vrtulník Tiger a budou následovat další letecké stroje. Organizátoři letos přichystali pro návštěvníky i jednu novinku, premiéru před publikem. Bude tady mít i letová ukázka dronů, která začne zhruba o půl druhé odpoledne.
0: My už jsme se o některých letadlech a vrtulnících zmínili, ale ještě se tedy doptám, co dalšího můžou návštěvníci na základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou vidět?
1: Koho už bolí za krkem, jak hledí stále na nebe, tak obchází vojenskou techniku, která je tu všude rozmístěná. Kromě zmíněných strojů, tak mám po pravé straně bojové vozidlo, lehké obrněné vozidlo Dingo, praporní minomet a nalevo jsou vystavené různé modely letadel a vrtulníků. Převažují tady hlavně rodiny s dětmi, ty vše zkoušejí, ale i dospělí se nebojí prolézt skrz tank, a to doslova. Vojáci vše vysvětlují, k čemu stroje slouží, kolik váží a odpovídají na různé zvídavé otázky. Za sebou mám pak stánky, lemují celou zadní stranu areálu a nabízí občerstvení a různé předměty zakoupení. Paradoxně díky dešti nedochází tady ke komplikacím, jak v dopravě, anebo když se podívám na nejbližší vstup, netvoří se ani dlouhé fronty, zatím jde vše plynule. To se ale může změnit po posledním letu, který skončí v 16 hodin, to začnou lidé postupně areál opouštět. A ti, kteří přijeli auty, by ze začátku měli počítat s kolonami.
0: Veronika Bartes-Vohralíková, poslem těchto zpráv. Moc děkuji a hezký den.

Zajímavé hudební spojení na vlnách radiožurnálu Miles Smith a Niall Horan. Teď zmínka o Sidneym Crosbym. Z NHL je zvyklý na stadionu třeba na zvuk varhan. Na mistrovství světa v hokeji slyšel na úvod turnaje pro Švýcarsko typické kravské zvony. Byli jsme za ním s mikrofonem ve Friburgu, zprostředkujeme to za chvíli. Ještě předtím je tu pro vás Tina Turner.

0: Posloucháte Radiožurnál teď na sportovní notu.
1: Hokejové mistrovství světa
2: na Radiožurnálu.
0: Ve Švýcarsku začalo mistrovství světa v hokeji. Češi na úvod turnaje porazili ve večerním zápase Dánsko 4-1. V prvním utkání mohli vidět fanoušci největší hvězdu šampionátu. Za Kanadu nastoupil Sidney Crosby a přivítal ho na stadionu i zvuk, který z NHL nezná. Byly to pro Švýcarsko typické kravské zvony.
3: Popravdě jsem tu den a půl a je to všechno hrozně rychlé. Už jsem tu ale byl a po Švýcarsku cestoval. Nádhera.
4: Beautiful, you know, beautiful country.
3: Nádherná země, skvělí lidé. Myslím, že si takový turnaj zaslouží. Užívám si každé mistrovství světa, ať je kdekoliv. A tohle je další krásné místo, které znovu mohu navštívit.
5: Řekl Radiožurnálu Sidney Crosby, který byl u výhry 5-3 nad Švédskem. Nejzkušenější hráč kanadského výběru letos nemá kapitánské C-čko. To nosí 19-letý McLean Celebrini, Crosbyho spoluhráč v útoku.
6: Yeah, it's fun. Obviously the big rink's a little bit different.
7: Je to zábava i na tom velkém kluzišti, tím je hokej trochu jiný. Musíte se víc soustředit na orientaci na ledě. Každopádně je vždycky příjemné zahrát si s tím, kdo má na dresu číslo 87.
5: Kanaďané jsou od dětství zvyklí hrát na zámořských rozměrech kluziště. To evropské pro světový šampionát zažívá letos Crosby teprve po čtvrté v jeho bohaté kariéře. První odehrál jako 18-letý v Rize. Jako kapitán dovedl Kanadu ke zlatu v Praze v roce 2015. Loni byl ve Stockholmu a Herningu a teď musí zase přepnout na větší ledovou plochu ve Friburgu.
3: Jo, myslím, že je to něco, co bude třeba ještě trochu v mojí hře poupravit, ale to přijde s dalšími zápasy. Zkoušet se víc dostat blíž k brance. Není to ono, hrát po mantinelech, tam ani nemůžete být nebezpeční. Je nutné se dostat blíž, víc do středu kluziště.
5: Crosby a spol. Mají ještě skoro celou základní skupinu na to, aby se ve Friburgu na stadionu o rozměrech 60x30 metrů zorientovali. Jinými slovy, když je hokejista zvyklý ze zámoří vyjet od mantinelu a rovnou střílet, tady v Evropě je branka najednou jinde.
3: Od mantinelu je to prostě daleko. Musíte udělat ještě další krok, ale zase máte někdy sekundu navíc na rychlé rozhodování. Někdy je více času, jen je nutné to poznat a vyhodnotit.
5: Říká kanadský útočník Sidney Crosby. Na závěr základní skupiny se o jeho schopnostech přesvědčí i čeští hokejisté. Ti nastoupí večer ve 20:20 proti Slovinsku. Pár hodin poté, co si bude Kanada i s hvězdami Crosbym a Celebrinem plnit vítěznou povinnost v utkání s Itálií. Z Friburgu František Kunák, Radiožurnál.

0: Robbie Williams v dozvuku. Hlavní zprávy Radiožurnálu uslyšíte za 5 minut a poté následuje publicistika s Vladimírem Krocem. Dobrý den.
1: Dobrý den. Co naznačují výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy a jak přizpůsobit kapacity potřebám jednotlivých měst a krajů a také požadavkům a zájmu žáků a jejich rodičů, to probereme s analytikem výzkumného ústavu PEC Research Janem Zemanem. Okresní soud v České Lípě rozhoduje o vazbě pro muže podezřelého z krádeže lebky světice z baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty se podle policistů podařilo zachránit na poslední chvíli. Restaurátoři se pokusí lebku vyjmout z betonu, do kterého ji pachatel zalil. Jak by se to dalo provést, na to se budu ptát děkana fakulty restaurování Univerzity Pardubice Karla Bayera. No a Izrael nařídil evakuaci 9 vesnic a navzdory příměří podnikl nové údery na jihu Libanonu. Také o tom budeme mluvit s Irenou Kalhousovou, ředitelkou Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlovy.
0: Publicistika hlavních zpráv tedy zpřehledněná. Těšme se už teď za pozvánku. Děkuji Vladimíru Krocovi. Hezký
1: Těším den. Se.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval s vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici první třídy jede vozíčkář na 400 invalidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte Na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: Radiožurnál 12 hodin. Začínají hlavní zprávy.
6: Policie přivezla podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy k soudu, ten rozhoduje o vazbě. Český rozhlas pořádá den otevřených dveří, přístupná je hlavní budova v Praze na Vinohradech i studia v krajských městech. Brankář Lukáš Dostál neposílí český tým na mistrovství světa v hokeji. Kolona kvůli omezení vzniká na dálnici D1 směrem do Prahy za Jihlavou a bude zataženo s deštěm, odpoledne ustávání srážek, teploty většinou do 13 stupňů. Je sobota 16. května, posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Soud rozhoduje o vazbě pro muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Policie ho krátce před 10. hodinou přivezla k okresnímu soudu v České Lípě. Jednání je neveřejné a na místě reportérka Jana Pavlíčková.
7: Policie přivezla sem muže sem na okresní soud v České Lípě zhruba před 2 hodinami. Autem zajeli rovnou bočním chodem dovnitř, takže obviněného ani nebylo možné spatřit. Soudkyně zatím o vazbě nerozhodla. Před chvílí se v té jednací síni v prvním patře otevřelo okno, ale to spíš vypadá na přestávku v tom jednání. Policisté vazbu navrhují proto, že se bojí, aby muž neovlivňoval svědky na svobodě, případně nechtěl utéct, nebo aby nechtěl svůj čin zopakovat třeba s nějakou jinou relikví. Kriminalisté toho 35-letého muže dopadli 48 hodin po krádeži, tedy kdy vlastně v úterý těsně před večerní bohoslužbou ukradl z baziliky v Jablonném lebku svaté Zdislavy. Tu pak zalil následně betonem a chtěl ji utopit nebo pohřbít v řece. Rozbil přitom dvojité sklo v relikviáři. Teď skláři z Novoborska vlastně to rozbité sklo nahradí novým bezpečnostním sklem, které už nepůjde úderem rozbít. No a za tento trestný čin hrozí obviněnému 2 až 8 let vězení. Jana Pavlíčková, Radiožurnál.
6: V Českém rozhlase pokračuje den otevřených dveří. Návštěvníci si můžou prohlédnout všechna regionální studia i hlavní vysílací budovu na Pražských Vinohradech. Právě tam je teď reportérka Adéla Burešová.
8: Prohlídky rozhlasu po 10-minutových intervalech začaly už v 9 hodin ráno. Návštěvníci si prochází celý rozhlasový komplex s několika zastávkami, třeba v archivu Českého rozhlasu nebo u studií Českého rozhlasu Dvojka. Na prohlídky přišla řada z návštěvníků opakovaně.
9: Já chodím na den otevřených dveří Českého rozhlasu pravidelně, protože mě vždycky fascinuje ta pozitivní atmosféra, která tady vládne.
8: Kromě atmosféry láká návštěvníky, ale taky bohatá historie rozhlasové budovy na Vinohradech. Kvůli tomu do rozhlasu přijel poprvé třeba posluchač Petr.
10: Ten Český rozhlas mě stihl jako poprvý, no a zajímá mě třeba, jestli tady nebude vystavena ta starší technika, co se dřív používalo, ty mikrofony.
8: Program v Praze potrvá do 17:30 večer. Setkat se tu lidé můžou s některými moderátory Radiožurnálu nebo se podívat do rozhlasové režie. Adéla Burešová, Radiožurnál.
6: Otevřená jsou také regionální studia v krajských městech. Kromě komentovaných prohlídek provázejí den otevřených dveří taky akce pro děti a třeba koncerty. Ve studiu v Hradci Králové představuje práci rozhlasových reportérů David Macháček.
11: Tady se od dopoledne vystřídalo už více než 100 návštěvníků a za celý den se očekává, že jich přijde přibližně 400. Otázky, na které se ptají návštěvníci, ty se tradičně opakují, kde scháníme témata, jak vypadá naše vysílání. A my trpělivě vysvětlujeme, že musíme naše zprávy sestavovat tak, aby jim porozuměl třeba bagrista, který má zrovna pracovní směnu a pracuje, a stejně tak emeritní profesor třeba gymnázia. Ukazujeme návštěvníkům i naši techniku, jak se za poslední roky stále zmenšuje a zjednodušuje. A některé věci přitom zůstávají stejné, protože nejdůležitější pro práci v terénu je třeba poznámkový blok a k tomu obyčejná tuška, protože propiska nebo fixa, tam hrozí nebezpečí, že ta fixa může být taky vypsaná. Z Hradce Králové ze dne otevřených dveří David Macháček, Radiožurnál.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
6: Ruské střely zasáhly oděskou oblast na Ukrajině. Cílem útoku byla kritická infrastruktura i rezidenční budovy. Na místě jsou dva zranění. Informoval o tom šéf zprávy oděské oblasti Oleh Kyper.
12: Oděská oblast byla v noci podle úřadů terčem masivního útoku ruských dronů. Na snímcích, které zveřejnil šéf oblasti Oleh Kyper na Telegramu, zasahují hasiči u poničené pětipatrové budovy ve městě Izmail. Dům má poničená okna, fasádu a jeden z bytů hoří. Podle ukrajinské agentury Unian je ve městě asi 20 tisíc lidí bez elektřiny. Během ruského útoku byl zasažen taky přístav v Oděse. Rusko na jihu Ukrajiny útočilo pár dní po rozsáhlém útoku na Kyjev, při kterém zemřelo více než 20 lidí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský slíbil odplatu. Zelenský taky tvrdí, že Rusko plánuje útoky na rozhodovací centra na Ukrajině, včetně prezidentské kanceláře nebo podzemních bunkrů v Kyjevě. Marcel Faltis, Radiožurnál.
6: Izrael nařídil evakuaci 9 vesnic na jihu Libanonu. V oblasti taky provedl nové údery. V místech svádí boje izraelští vojáci s ozbrojenci pro iránské organizace Hizbalah. Omezené údery pokračují i přes příměří mezi Libanonem a Izraelem. Zástupci obou zemí se ve Washingtonu dohodli na prodloužení klidu zbraní o dalších 45 dnů. Od začátku příměří v půlce dubna zemřelo při přestřelkách a izraelských náletech 600 Libanonců.
13: Ve Washingtonu se k přímým jednáním poprvé sešli vojenští zástupci Libanonu a Izraele. Podle amerických diplomatů budou rozhovory pokračovat po dvou liniích, vojenské a politické. Jednání mají historický význam. Poprvé od vzniku Izraele v roce 1948 se obě strany baví napřímo o možnosti dospět k mírovému urovnání a vzájemnému uznání. Technicky jsou Libanon a Izrael celých 78 let ve válečném stavu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
6: Zhruba 30 tisíc turistů dnes vyrazilo na tradiční dálkový pochod Praha-Prčice. Trasa je celkem 21, nejdelší z nich má kolem 70 kilometrů. V cíli na náměstí v Prčici na Příbramsku je teď i reportérka Alena Junová.
14: Cíl na náměstí v Prčici otevřeli organizátoři v 11 hodin. Od té doby tudy projelo několik cyklistů z Tábora a Milevska, pro ty ale cesta nekončí a vrací se do místa startu. Před chvílí tudy také doslova proběhlo několik běžců. Hlavní proud chodců ale organizátoři teprve očekávají. V cílové rovince už se zlepšilo počasí a téměř přestalo pršet. Podle předběžných dat se pochodu zúčastnilo kolem 23 tisíc lidí, což je zhruba o 1000 méně než v loni. Podle organizátorů je odradilo právě počasí. Přesný počet zúčastněných ale zatím neznají. Záchrana Služba Středočeského kraje podle aktuálních informací na pochodu zatím zasahovat nemusela. Z Prčice Alena Junová, Radiožurnál.
15: Sport. Hokejovou reprezentaci nedoplní na světovém šampionátu Lukáš Dostal. Brankář Anaheimu neprošel zdravotní prohlídkou. Národní tým dnes sehraje druhé utkání. Po vítězství nad Dánskem se postaví Slovincům, a to ve 20 hodin a 20 minut. Přímý přenos odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava budou hrát o záchranu v Šancelize. V 17 hodin nastoupí proti Zlínu. Poslední tým tabulky potřebuje, aby pražská Dukla v souběžně hraném utkání v Teplicích nezískala stejně nebo víc bodů než dnes Baník, pokračuje trenér Ostravy Josef Dvorník.
16: Tak je to kritické, to my víme. S tím každý si myslím, že už počítá, když nevyhráváme my, musíme se dívat kolem sebe, tak to prostě teďka je ta situace, už to nemáme ve svých rukou, my musíme vyhrát oba dva zápasy a doufat v to, že Dukla teďka ztratí v Teplicích a pojedeme hrát po vítězném zápase se Zlínem doma o všechno na Duklu.
15: Ve skupině o záchranu nastoupí ještě Slovácko proti Mladé Boleslavi. Finále skupiny o umístění pak rozehraje Karviná s Olomoucí. Všechny zápasy začnou v 17 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Překážka na D46 u Brodku a kolona na D1 u Větrného Jeníkova. Na dálnici D46 ve směru z Olomouce do Vyškova pozor za sjezdem na Brodek na 13. kilometru. Stojí tam porouchané auto na úzké krajnici a zasahuje do pravého pruhu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se kus za Jihlavou popojíždí ze 107. do omezení na 105. kilometru až 20 minut. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov čekejte kolonu za sjezdem k výstavišti. Ze 191. kilometru je to osobním autem 10 až 15 minut do zúžení u D2. A v Praze v Liberecké do centra nad Bulovkou do zítřka omezení, předním kolona od sjezdu na Prosek, teď je zdržení kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Stále je většinou zataženo s deštěm, místy i trvalejším. Odpoledne od západu čekáme ustávání srážek a obývání oblačnosti. Teploty maximálně od 8 do 13 stupňů, na severozápadě naměříme od 12 do 16. A stále platí varování, Beskydy dnes zasáhnou vydatné deště. Do neděle tam může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku, dnes s Vladimírem Krocem.
18: Jak upravit systém přijímacích zkoušek na střední školy, aby bylo méně žáků a žákyň, kteří v nich neuspějí? Jaký postup můžou zvolit odborníci ve snaze vyprostit lebku svaté Zdislavy z betonové schránky, do níž ji zalil pachatel krádeže z kostela v Jablonem v Podještědí? A co vyplývá z nového průzkumu Univerzitního Herzlova centra o postojích české společnosti k izraelsko-palestinskému konfliktu a situaci v pásmu Gazy? Výsledky letošních přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia podle odborníků potvrzují, že je třeba rozšířit nabídku především v Praze. V prvním kole přijímaček uspělo víc než 93% žáků, kteří se hlásili z 9. tříd základních škol na 6letých gymnáziích. Bylo letos v Praze úspěšných 24% uchazečů. Celorepublikově se na ně dostalo přes 35% zájemců. Na 8letých oborech uspělo letos v metropoli 37% žáků, celorepublikově je to o 10% bodů víc. Naším hostem je Jan Zeman, analytik výzkumného ústavu PEC Research, který se dlouhodobě zaměřuje i na oblast středního školství. Dobrý den.
19: Dobrý den.
18: Co o systému přijímaček na střední školy vypovídají aktuální výsledky z prvního kola?
19: Tak jedním z hlavních problémů je, že nejsou ty kapacity. To znamená, že i dobří žáci, kteří se hlásí na, dejme tomu, gymnázia, se na ně nedostanou a končí pod čarou, přestože mají dobrý výsledky. Děje se to obzvlášť v Praze, v Brně, kde opravdu žák s nadprůměrnými výsledky oproti České republice se na tu školu nedostane. Potom také moc žáků se dostává z první priority na tu, vlastně zní to zvláštně, ale na tom vidíme, že ty žáci se bojí riskovat a dávat si na první prioritu tu nejtěžší školu. A taková poslední věc, která se možná trochu přehlíží, je až příliš široká nabídka středních odborných škol, těch oborů, protože 80% všech žáků, co se hlásí na střední odborné školy, se vejde do 20 oborů. Jsou přijati na 20 oborů, i když jich máme asi 100-160.
18: Koncem dubna jste zveřejnili rozsáhlou studii, v níž na základě šetření z letošního ledna poukazujete na slabiny tohoto systému a doporučujete řadu úprav, třeba aby se nejdřív psali přijímací testy a až na jejich základě by si žáci a žákyně podávali přihlášky na střední školy. Opravdu by se tak mohly výrazně zvýšit jejich šance na přijetí?
19: Ano, stalo by se to z několika důvodů. První z nich je, že aktuálně každý čtvrtý žák v České republice nepíše jednotnou přijímací zkoušku, neví, kolik může mít bodů, neví, jestli se může přihlásit na maturitní obor. Takže by to pomohlo těm žákům odhalit jejich potenciál a poté by jim to pomohlo taky lépe seřadit si ty školy na přihlášky, protože nyní víme, že až třetina žáků, co se hlásí na maturitní obory, si je řadí na přihlášce špatně, a to znamená, že třeba dají lehkou školu na první prioritu, jsou tam automaticky přijati a zbytek škol se vůbec nebere v potaz, i když by si to měli seřadit, takže tu nejtěžší, nejambicioznější školu si dají na první prioritu, tak v tomhle se chybuje.
18: Voláte taky potom, aby se rozšířil počet možných přihlášek až na 5 nebo 7. Nebyl by pak ale naopak celý systém ještě nepřehlednější?
19: My si myslíme, že ne, že by se to dalo doplnit o nějaký validátor přihlášky, víc informací o školách na jednom místě, třeba na webu Cermatu, a různě simulovat, když má žák tolik bodů, tak na jaký školy by se dostal podle toho, jak si školy seřadí. A na tom je nejdůležitější to, že ty žáci by později volili nějaký třeba, dejme tomu, učiliště jako jistotu. Nyní víme, že na gymnázia se z první priority hlásí 15% žáků v celé České republice, ale na třetí prioritě si gymnázium dává už jenom 9% žáků a naopak stoupá zájem o ty učiliště a střední odborné školy. Takže ti žáci strašně rychle taktizují, protože mají jenom 3 přihlášky. Místo, aby kdybych měli víc, tak se až později rozhodnou pro nějakou jistotu.
18: Rozhodující jsou samozřejmě kapacity středních škol. Podle čeho i na základě spolupráce státu s kraji by se měly navyšovat?
19: Stát by mohl motivovat kraje prostřednictvím rozpočtového určení daní, že za žáky, dejme tomu na těch žádaných všeobecných oborech gymnázií a liceí, půjde víc peněz. Tím pádem by třeba i Praze mohlo být jedno, že k němu chodí žáci ze Středočeského kraje, ale dostávali by za ně příslušný finanční obnos. Ale v zásadě je problém i toho, že ty kraje už nyní mají naspořeno hodně peněz a jenom rozšiřování kapacit nedávají prioritu, obzvlášť Praha, kde přibylo oproti minulému roku jenom 60 míst na čtyřletých veřejných gymnázií.
18: Upozorňujete, že rodiče žáků a žákyň základek se mnohdy příliš neorientují v tom, jaká je kde nabídka a poptávka po místech na středních školách, nevolí ideální školu jako první prioritu, jak jste o tom mluvil, nevyznají se v takzvaném přijímacím algoritmu. Jak velký v tom je, nebo vidíte problém?
19: No, tím pádem můžeme přicházet o talenty, o žáky, kteří mají dobré výsledky, ale třeba nemají právě rodiče, kteří se v systému orientují a to je vlastně znevýhodní a ten stát by jim měl dát nástroje k tomu, aby tohle překonali, protože nemůžeme svádět vinu na rodiče a zároveň poté mít akorát neúspěch toho dítěte. To nám nic nepřinese. Je důležitý právě tohleto zlepšit.
18: Tím spíš, že s pochopením změněného algoritmu přijímají potíže i vysokoškoláci.
19: Jo, je to tak, že my, když jsme jim položili tu nejlehčí otázku, kde si mohli vybrat vlastně na jakou školu bude žák přijat, pokud získal 80 bodů, tak ti vysokoškoláci to vlastně z 20% rozhodli špatně, každý pátý, a byl problém i v tom, že třeba ještě si mysleli, že funguje starý systém, kdy si žák vybere školu po té, co je teprve přijat.
18: Z vaší studie vyplývá, že systém přijímaček na střední školy prohlubuje nerovnosti v přístupu ke vzdělání. Sociálně zajištěnější rodiny si můžou dovolit důkladnější přípravu na zkoušky. Pokud by se podle vás měla zpřístupnit bezplatně, je to reálné s ohledem na finanční a personální nároky, které by se s tím pojily?
19: My si myslíme, že to reálné je vzhledem k tomu, že největší problém může být v zaměstnání těch lidí, kteří by dělali ty úlohy, protože v současné době pracují v soukromých firmách, kde jsou placeni za poměrně štědré příspěvky, nebo čtvrtina rodičů dává přes 5 000 korun, ale vysokoškoláci dvakrát častěji než rodiče bez maturity, tak to je taky takový rozdíl a právě i tito žáci potřebujou nějaké jako cvičné úlohy navíc a je špatné, pokud mají pouze zpřístupněné vzorové testy Cermatu bez jakýchkoliv podpory, musí si vyhledávat nějaká vlastně videa, kterým všechno je závislý na tom, jak moc jsou ty žáci zorientovaní a tohle by tak nemělo být a mělo by se investovat právě ze strany státu, aby všichni měli rovné podmínky.
18: No a vaše hlavní doporučení pro další ročník přijímaček na střední školy?
19: Stále je nutné rozšiřovat kapacity těch žádaných oborů. Bez toho žádná změna nemá smysl. Pokud předsuneme přihlášky, teda testy před přihlášky, tak to nemá smysl, pokud se pořád bude dítě hlásit na málo míst. Takže tohle je opravdu klíčové, protože bez toho se nepohneme. A tento problém je i na středních odborných školách nebo učilištích. Je strašný zájem o automechaniky, informační technologie. A pokud tam nebudeme přijímat ty žáky, kteří na to mají velmi dobré výsledky, tak plýtváme vlastně potenciálem a oni studují potom na nějaké škole, o kterou nemají zájem.
18: Jan Zeman, analytik výzkumného ústavu PEC Research. Děkuju, nashledanou.
19: Děkuju, nashledanou.
18: Policie dnes krátce před 10:00 přivezla k okresnímu soudu v České Lípě muže podezřelého z krádeže vzácné relikvie lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalili do betonu a chtěli pohřbít. Soud dnes rozhoduje, jestli muže umístí do vazby. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. Ředitel českolipské policie Petr Reit v pátek odhadl, že výsledek jejich snažení bude znám nejdřív za několik dnů. Naše pozvání přijal děkan fakulty restaurování Univerzity Pardubice Karol Bayer. Dobrý den.
20: Dobrý den, zdravím posluchačů i vás.
18: Jedná se podle všeho o unikátní případ. Už se ví, komu nelehký úkol připadne, kdo by se měl pokusit zbavit vzácnou relikvii betonu?
20: Jak můžem, já bych jen na začátek povedal toľko, že zaprvé jsem chemik, alebo technolog, materiálový specialista v oblasti reštaurování, aby nedošlo k nějakému nedorozumění. A za druhé, moje informace se zakladají, co se týká aktuálního stavu, predovšetkým na to, co je známe v médiách. Jako fakultu nás priamo mimo nějakých dotazů z médií ještě neoslovil nikto. Takže
18: to nevíte, jinými slovy.
20: Takže bohužel nevím.
18: Dobře, no ještě se tam na jednu věc, kterou možná také, nebo nevím, jestli víte, lebka svaté Zdislavy je přímo zalitá do betonu, nebo ji pachatel přece jenom vložil do nějakého obalu? Ví se to?
20: Podle těch informací, které mám, je přímo zalitá do betonu. Ale je to s rezervou, prosím.
18: Ano, v jednom z předchozích rozhovorů jste vyloučil chemickou cestu. Proč?
20: Ano, z toho důvodu, protože jako za prvé beton se velmi těžko rozpouští, pokud ano, tak v poměrně silných kyselinách a tam vzniká riziko obrovské, že sila kysela nerozpustí len ten samotný beton, velmi pomalý sice, ale rozpustí, ale by mohla rozpustit i ten samotný artefakt, to znamená fragmenty lebky svaté Zdislavy.
18: Jak se dá lebka tedy očistit od betonu mechanicky, aniž by utrpěla?
20: Ještě dodám, že to, co jsem v těch předcházejících vyjadreniach povedal, zakladá na zkušenosti s jiným typem artefaktů, s takýmto něčím, jako naša fakulta ještě konfrontovaná nebyla, ale máme zkušenosti s odstraňováním betonu, cementu, povlakou, doplnkou z jiných typů velmi citlivých artefaktů. Takže podle mojho názoru je nejbezpečnější cesta, aby nedošlo k poškodění a nějakým ztratám zbytočným, je velmi opatrné, postupné mechanické odstraňování betonu a těch větších častí až po nějaké finále s tímto zkušenost máme. Čiže tu je možné, ten proces musí být.
18: Mě ale zajímá, jakým způsobem, jak se to dá udělat, neumím si to představit. Konkrétně.
20: Takže co my používáme, je vždycky sada nějakých menších nástrojů, typu představte si nějakou malinkou uhlovou brůzku v nějakom mikroprevedení s diamantovým kotlučem, kde je možné postupným odrezáváním té větší kusy, kde teda člověk bezpečně ví, že nebude poškodzovat ten originál, až vo finále potom té tenké vrstvy je možné odstránit jednako takzvaným mikrodlátkom, čo je také malilinké pneumatické kladivko, které velmi citlivo odstraňuje i z zranitelných povrchov tenké vrstvy cementu, krehké, s čím teda skúsenosť máme, až po nějaké finále dočistenie mikropieskovačkou, čo je mikroabrazívne čistenie. Mm-hmm. Čiže podľa mňa kombinácia týchto metod zaručuje kontrolu procesu odstraňování v průběhu celé té operace.
18: Přičemž jde zejména o část, beton tvrdne asi měsíc. Jak se dá hydratace zpomalit?
20: Ano, podle normy teda dosahuje tu plnou pevnost, alebo hlavnou pevnost, potom ještě to trochu doběhá po 28 dňoch. A je to tak, že cirka po prvom dni dosahuje nějakou pevnost 10-15% té finále, potom po dvoch dňoch cirka 20-30, po týždni okolo 50, po dvoch týždňoch už okolo 80-90%. Takže v skutku záleží na tom, aby se čím skôr nějak zasiahlo. A naša skúsenosť zase je taká, že je možné relativně bezpečně a s pohľadom na, alebo s ohľadom na lebku relativně s malým rizikom, ale s nulovým rizikom zastavit hydratáciu pomocou organických rozpúšťadel. Nám se najlepšie osvědčilo použitie izopropanolu. Čím se vlastně zastaví proces hydratácie tým pádom tvrdnutia betonu.
18: Lebka svaté Zdislavy postrádá většinu skeletu obličejové části a podle posledních zkoumání odborníků je mozková část lebky velmi křehká se známkami značného poškození kosti. Lícní kosti, které odpadly, byly při průzkumu v roce 1979 podle expertů přitmeleny akrylátovou hmotou. Restaurátor Norbert Riegel v rozhovoru pro Seznam zprávy přišel s kacířskou myšlenkou, jestli není lepší nechat lebku v betonu.
20: No, tak to je otázka. Najlepšie, ako dôležité je urobiť nejaký vstupný prieskum, zistiť, v jakom je stave a táto, je to kasírska myšlienka, ale pokiaľ by odstraňovanie malo byť natoľko rizikové, že zrozí poškodenie, tak stojí za zváženie. Na druhej strane, čím dlhšie sa v betóne nechá, tak tým ťažšie sa bude vstoviť.
18: Jako ja ten prúskum, rengenováním, jaké technológie lze použiť?
20: Je možné rentgen alebo v podstate tomografia sú veľmi dobré na takéto prípady alebo na podobné prípady, neviem, či niečo takéto riešili už, vybavený na špecializovanom pracovisku v Telči. Je to Centrum Excelence Telč, ktorí sa zaoberajú aj veľmi špecializovanými metodami na prieskum pamiatok. Je to ústav, je to súčasť ústavu, jedného z ústavov Akadémie vied.
18: 30. května se koná pouče zasvěcená. Já vám rozumím, ale už musíme končit. Mám poslední otázku. Ano, svaté Zdislavě, která je uctívána jako patronka rodin, mimo jiné. Asi není pravděpodobné, že by do 30. května se restaurování stihlo v tak šibeničním termínu do dvou týdnů.
20: To sa obávam, že to možné není. To riziko sa potom len zbytočne zvyšuje, takže to asi za to nestojí.
18: Karol Bayer, děkan fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Děkuji vám. Naschledanou.
20: Ďakujem. Majte sa pekne. Naschledanou.
18: Izrael dnes nařídil evakuaci 9 vesnic a podnikl nové údery na jihu Libanonu. Izraelská armáda uvedla, že útoky mířily na infrastrukturu militantního hnutí Hezbollah, sponzorovaného Íránem. V noci na dnešek libanonské ministerstvo zdravotnictví informovalo o tom, že izraelský nálet na centrum civilní obrany na jihu země a si vyžádal 6 obětí na životech, včetně 3 zdravotníků. K útoku došlo několik hodin poté, co americká administrativa oznámila, že Izrael a Libanon se domluvili na prodloužení příměří o 45 dní. Dohoda o klidu zbraní platí od poloviny dubna, téměř denně, ale pokračují střety mezi izraelskými silami a Hezbolláhem. Víc teď s Irenou Kalhousovou, ředitelkou Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Dobrý den.
1: Dobrý den.
18: Jak izraelské velení vysvětluje ty nejnovější útoky na jihu Libanonu nebo nálety na automobily, při nichž bylo před několika dny už jižně od libanonské metropole Bejrutu zabito nejméně 12 lidí?
1: Tak Izrael má tu pozici v tomto celkem konstantní. Izrael prostě tvrdí, že opravdu chce odtlačit tu hrozbu ze strany Hezbolláhu nejdále od svých hranic. A to je prostě vlastně taktika, kterou k tomu uplatňuje. To znamená, vidíme i během toho příměří, že izraelská armáda zasahuje proti infrastruktuře Hezbolláhu, která ovšem, jak také víme, je velmi propojená s tou civilní infrastrukturou ve vesnicích, především v té jižní části Libanonu, takže vidíme, že vlastně Izrael ničí ty vesnice a navzdory tomu, že, jak jste říkal, sice platí od dubna příměří, tak vlastně v praxi, především v té jižní části Libanonu, ta situace vlastně je pořád velmi napjatá a konec konců ani na severu Izraele ta situace není úplně klidná, protože Hezbolláhu se daří pomocí dronů vlastně útočit ne na izraelské vojáky, ale i na civilní obyvatelstvo na severu Izraele.
18: Izraelská armáda oznámila, že v pátek podnikla v pásmu Gazy cílený úder na šéfa ozbrojeného křídla teroristického hnutí Hamas, Izadina Hadáda, kterého Izrael označil za strůjce teroristického útoku ze 7. října 23. Dnes předpolednem přišla zpráva, že byl zabit. O život přišlo podle úřadu v Gaze, přišli i další lidé. Šlo spíš o výjimečnou jednorázovou akci v Gaze.
1: Tak já myslím, že ta akce je výjimečná v tom, že opravdu se jednalo o člověka, který byl jedním z těch veteránů Hamásu. A byl to člověk, který se měl podílet na přípravě 7. října. Byl to člověk, který sám vlastně dohlížel na izraelská rukojmí. To znamená, byl v tom hledáčku Izraele poměrně vysoko, ne-li v tuto chvíli úplně nejvýše. Jinak ani v Gaze ta situace není dlouhodobě klidná. Vlastně izraelská armáda podniká útoky proti, jak ona tvrdí, cílům Hamásu a vzhledem k tomu, že je podniká vlastně v té části Gazy, kde je v tuto chvíli koncentrováno přes 2 miliony lidí, tak pravidelně slýcháme, že při těch útocích jaksi zahynuli i civilní obyvatelé Gazy.
18: Situace v Gaze se do značné míry týká i nový průzkum vašeho univerzitního Herzlova centra. Zaměřil se na postoje české populace k Izraeli. Jak moc se do nich promítá právě pohled na vývoj v Gaze a v izraelsko-palestinském konfliktu?
1: No to je právě poměrně zajímavé, protože my vlastně ty průzkumy děláme už 4 roky a chtěli jsme právě vědět, jestli k nějakému posunu došlo a zajímavé je, že výrazně nedošlo. Že možná, co můžeme říct, je, že ubylo těch, kteří jsou nerozhodnutí či neví a paradoxně možná z určitého pohledu tam přibylo více pro izraelských fanoušků než těch pro palestinských. Na druhou stranu, když se podíváme do těch dat dovnitř, tak vidíme, že 40% Čechů s operací v Gaze nesouhlasí. nesouhlasilo, zatímco pouhých 30 souhlasilo, a že potom tam jsou velké rozdíly například mezi levicovými voliči a středopravicovými voliči. Takže je to barevnější, když se podíváme dovnitř těch dat, ale obecně lze říct, že v České republice pořád ten proizraelský postoj převažuje.
18: A jak si vykládáte, že zjevně ani vážná humanitární krize v Gaze a vysoký počet obětí, které si po teroristickém útoku Hamasu z konce roku 2023 vyžadala izraelská válečná operace, nemají v tomto směru větší dopad?
1: Tak já si myslím, že samozřejmě můžeme pouze spekulovat, proč si tak vlastně Češi toho svého postoje, proč jsou v tom tak konstantní. Myslím si, že do určité míry samozřejmě to souvisí s pozicí české politické reprezentance, která je také poměrně jednotná v tom svém postoji vůči Izraeli. A také si myslím, že opravdu je to hlubší, že ty důvody, proč Češi sympatizují s Izraelem, prostě nezmění ani ta válka v Gaze, že mezi Čechy vidíme určitou sympatii s Izraelem historicky danou. Myslím si, že Češi obecně mají jistou nesympatii vůči muslimům, vůči arabskému světu, že to je kombinace několika faktorů, ale i tak je to opravdu zajímavé, že vlastně se ty pozice na rozdíl od většiny evropských zemí a dneska už i Spojených států amerických, že se výrazně nepohly.
18: Konstatuje Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Děkuji za rozhovor, nashledanou.
1: Děkuji za pozvání.
18: Tolik sobotní publicistika Vladimír Kroc. Teď už jsou tady další aktuální zprávy.
3: Ve studiu je Kateřina Causidisová.
21: Policie dopoledne přivezla k okresnímu soudu v České Lípě muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Soud rozhoduje o tom, jestli ho umístí do vazby. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Policie navrhla vazbu kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Ve Vrančicích na Příbramsku lidé odmítli stavbu větrné elektrárny v obci i v sousedních Míšlovicích. Informovala o tom obec na svém webu. Referendum je platné a závazné. Proti se vyslovilo přes 90% hlasujících. Odmítnutím větrníků skončila i další letošní referenda. Třeba v Třebízi na Kladensku, v Mílíně a Pečicích na Příbramsku. Naopak třeba v Krakově na Rakovnicku lidé se stavbou souhlasili. Více než 30 moderních i historických autobusů jsou dnes vystavené v Praze na Letenské pláni. Společnost Ropit tam pořádá autobusový den. Návštěvníci si můžou prohlédnout třeba trolejbus Škoda Solaris, elektrobusy i další vozidla. Připravené jsou i vyhlídkové jízdy kolem Pražského hradu a nebo i do Karlínského studia Českého rozhlasu.
22: Sport.
21: Brankář Lukáš Dostál z Anaheimu hokejovou reprezentaci na mistrovství světa neposílí. Po vyřazení z play-off NHL neprošel lékařskou prohlídkou. Na světovém šampionátu začal program druhého dne. Slovensko hraje s Norskem. Úvodní minuty viděl ve Švýcarsku František Kuna.
23: Kristián Pospíšil posílá Slováky do vedení 1-0 v deváté minutě. Ve druhé skupině v Curychu vedou Rakušané nad Velkou Británií už 2-0 v sedmé minutě utkání. Ze Švýcarska František Kuna, Radio Žurnál.
24: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehoda na D11 za Plotištěm a kolona na D1 u Jeníkova. Na dálnici D11 z Prahy na Jaroměř za Hradcem Králové pozor před sjezdem na Smiřice na kilometru 103 v silném dešti nehoda v levém pruhu, havarovalo osobní auto, dojeli hasiči, zatím je to bez kolony, brzdí se ale za levotočovou zatáčkou. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy za Jihlavou čekejte kolonu z kilometru 106,5, na 105. opravují vozovku v levém pruhu, zdržení 10 až 15 minut. Taky na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov vázne provoz před zúžením u D2, do kolony se dojíždí kousek za sjezdem k výstavišti na kilometru 192, osobní auta se zdrží kolem 10 minut, kamiony v pravém pruhu déle. V Praze v Liberecké do centra nad Bulovkou do zítřka opravují vozovku, provoz je stažený do levého pruhu, kolona od sjezdu na Prosek, teď zdržení kolem 5 minut. A na nábřežích Kapitána Jaroše a Bubenském pokračuje cvičení protipovodňových opatření, za Vltavskou je tam zúžení před Argentinskou a uzavírka kolem Tržnice, fronta se usune pár minut z Hlávkova mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
24: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
21: Stále je většinou zataženo s deštěm, místy i trvalejším. V Beskydech má dnes sněžit vydatně. Odpoledne od západu čekáme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 8 až 13 stupňů, na severozápadě od 12 do 16. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový radiožurnál s Michálou van Erne.
4: A také s kapelou Linkin Park, která posílá první hudební pozdrav po půl jedné. Takže hezký den a příjemný poslech.
24: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
24: I o víkendu.

Kdo by neznal české loutky Hurvínka a Spejbla? Právě Hurvínek slaví v letošním roce významné jubileum. Postavičce je 100 let. My ji připomeneme ji také výstavou v muzeu v Chebu a stane se tak za chvíli.

0: Sarah Brightman, Andrea Bocelli. Před 100 lety se poprvé na scéně objevila legendární loutka Hurvínek. Ten si získal publikum nejenom svým osobitým projevem, ale i typickým koulením očima. Spolu se Spejblem tvoří nerozlučnou dvojici, která baví generace dětí a dospělých i v dnešní době. Loutku Hurvínka vyřezal řezbář Gustav Nosek. Právě stoleté výročí vzniku loutky Hurvínka připomíná také muzeum v Chebu interaktivní výstavou.
1: Tohle video s Hurvínkem přivítá návštěvníky na naší nové výstavě v muzeu v Chebu,
2: říká Alena Koudelková, spolukurátorka výstavy o Hurvínkovi.
1: V této vitríně mohou návštěvníci vidět takzvanou hmyzí kapelu, kterou původně kdysi vyřezal Jan Vavřík Rýs, což byl další významný plzeňský loutkář. Hmyzí kapela hrála ve slavné loutkové hře Hurvínek mezi broučky. Gustav Nosek potom v roce 45. vyřezal i tady v Chebu. Vidíme tam čmeláka, komára. A všichni mají nějaký hudební nástroj.
2: Se spoluautorem výstavy o Hurvínkovi s Michalem Beránkem jsme teď v místnosti vedle nás vitríny, s čím se návštěvníci seznámí.
3: Čemu se chceme věnovat? Předně tedy Gustavu Noskovi, obyvateli města Chebu a jeho celoživotnímu dílu. Jeho nejslavnější loutkou je tedy přirozeně Hurvínek, který se stává světovým fenoménem, a tomu se věnujeme pak v těch následujících místnostech. V té první je tedy jeho průnik před televizní a filmové kamery a ten následní se věnuje Štermu Hurvínkovi opravdu, který pronikl do světa od Mexika přes Evropu až po Tajvan, Japonsko.
2: Hurvínku tady bude několik.
3: Ano, bude tady Hurvínku několik, bude tady originál Gustava Noska, budou tady právě Hurvínci zapůjčené z Německa, které dělal pro tehdejší východoněmecké scény, a budou tady úplně i ty nejnovější, které se vyrábějí v současnosti.
2: Velká vitrína, Mánička, Spejbl, Hurvínek, Žerik.
3: Všechny postavičky jdou přát Hurvínkovi k jeho narozeninám.
2: Za vámi je mapa světa.
3: Z ní se dozvíme jednak, v jakém období divadlo Spejbla a Hurvínka navštívilo které země. Ty tlačítka, které jsou v jednotlivých státech, nám umožňují pouštět jazykové mutace právě Hurvínka.
2: Takže to nebude jenom o tom dívání se, ale o tom i zkusit si.
3: Ano, bude to také trošku o tom loutkařském řemesle.
2: Výstava potrvá do 11. října. Z Chebu Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

Avicii, Ella King z hudby. Čeští hokejisté vstoupili vítězně do mistrovství světa, když porazili Dánsko 4-1. První utkání na šampionátu hrají dnes reprezentanti Slovenska. My se na tento duel do Friburgu vydáme za chvíli.

0: Radiožurnálu.
1: Hokejisté Slovenska hrají na mistrovství světa první utkání. Jejich souboj s Norskem sleduje ve Friburgu reportér František Kuna.
2: Ještě 2 minuty se bude hrát úvodní třetina. Slováci vedou nad Norskem 1-0. Prosadil se Kristian Pospíšil v úvodu utkání, kdy pláchl norské obraně a zakončil nad vyrážečku norského golmana perfektně. Ale teď je Pospíšil tím mužem, který aktuálně sedí na trestné lavici, protože před malou chvílí mstil svého bratra Martina faulem, a tak Slováci teď zvládají i zásluhou Olivera Okuliara zaútočit v oslabení. Okuliar šetří čas v útočném pásmu. Slováci zatím mají nakročeno dobře k tomu, aby vstoupili do šampionátu vítězstvím. Podobně jako český národní tým, a Česko a Slovensko mají určité společné znaky, a to je mnoho omluvených hráčů třeba i z NHL, a to se týká také aktualit z českého tábora, a ta hlavní je taková, že Lukáš Dostál neposílí do brankoviště. Národní tým neprošel po konci sezony v Anaheimu klubovou zdravotní prohlídkou, a tak národní tým nedoplní a národní tým nebude také povolávat Radko Gudase, který nehrál v závěru sezony. Na soupisku jsou naopak dopsaní Jan Ščotka a Jan Mandát, kteří dnes večer proti Slovinsku v zápase a v našem přímém přenose od 20:20 mohou za národní tým nastoupit. Jediné místo, které je volné, je ještě nedopsaný jeden brankář, tím je Petr Kváča, ale o tom ještě v našem vysílání několikrát uslyšíte. Tady oznámena poslední minuta první třetiny v zápase Slovensko-Norsko. Slováci dál vedou 1-0 a hraje se také souběžně utkání ve skupině v Curychu, kde padá hodně gólů. Už jich padlo 5. Rakušané vedli nad Velkou Británií 3-0, ale Britové se dokázali dostat na rozstřel jedné branky. Takže dílčí skóre Velká Británie, Rakousko v Curychu 2-3. No a tady za malou chvíli, za půl minuty, skončí třetina první, ale Norové mají ještě šanci v závěru přesilovky. Pospíšil už je na ledě. Rána, hlava i kryje, neví teď, kde má Kotouč, ten se dostává do rohu a Slováci mohou v klidu dohrát s Kotoučem na holi úvodní třetinu. Po gólu Kristiana Pospíšila z breaku vedou 1-0. Pospíšil už zpátky na ledě, dává svému bratrovi Martinovi, který nahazuje Kotouč, ale je z toho v závěrečných sekundách první třetiny slovenský offside. Slováci vedou nad Norskem 1-0 v závěru první třetiny z Friburgu. František Kuna, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Pusťte si sobotní filmové premiéry.
2: Ukážku nepustíme.
1: Mstitel, který nemá o kolečko míň, ale hned o čtyři víc. Ve své rázné komedii Invalida. A hned poté Legenda zločinu proti muži zákona. Johnny Depp a Christian Bale v americkém filmu Veřejní nepřátelé.
2: Chci všecko.
1: Dva filmy, dvě odlišné cesty ke spravedlnosti. Dnes večer na ČT2.
3: Radiožurnál 13 hodin. Zprávy a Kateřina Coucidišová.
4: Soud v České Lípě dnes neposlal muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy do vazby. Izrael potvrdil smrt šéfa ozbrojeného křídla Hamásu. Hokejový brankář dostal na světový šampionát nedorazí. Reprezentace doplnila na soupisku mandáta a ščotku. Na nehodu pozor, na dálnici D11 z Prahy na Jaroměř za Hradcem na 103. kilometru. A bude zataženo s deštěm, odpoledne ustávání srážek, teploty většinou kolem 13 stupňů, na severozápadě kolem 16.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Soud v České Lípě dnes podle ČTK neposlal muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy do vazby. Státní zástupce ji navrhoval pro tři možné důvody. Na místě reportérka Jana Pavlíčková.
6: Tak policie už před malou chvilkou potvrdila na síti X, že muž bude opravdu vyšetřovat na svobodě, to znamená, že soudkyně neuznala návrh policie na vazbu za důvodní. To jednání o případné vazbě probíhalo tady v České Lípě zhruba 2,5 hodiny. Mluvit s obviněním nebylo možné, protože jeho advokát pro něj přijel autem přímo do střeženého dvora soudu. Muž tedy vyšel bočním chodem za doprovodu dvou policistů, a to se zakrytým obličejem, a hned sedl do toho auta a se svým advokátem velmi rychle odjel. Za krádež lebky mu hrozí 2 až 8 let vězení. Na Pavlíčková, Radiožurnál.
4: Klienti některých bank v Česku by dnes měli počítat s odstávkou systému. Až do 22 hodin se můžou dočasně zpomalovat bankovní aplikace. Komerční banky kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Izrael potvrdil, že při pátečním úderu zabil šéfa ozbrojených složek Hamásu. Izadina Hadáda označil za jednoho ze strůjců masakru civilistů na hudebním festivalu poblíž pásma Gazy z října roku 2023. Smrt vůdce Hamásu potvrdil i vysoce postavený představitel tohoto hnutí. Podle palestinských zdravotníků při izraelském útoku zemřelo také nejméně 7 lidí, včetně ženy a dítěte. Minimálně 50 dalších úder zranil. V Českém rozhlase je den otevřených dveří. Návštěvníci si můžou prohlédnout hlavní budovu na Pražských Vinohradech i všechna regionální rozhlasová studia. V Olomouci, v Pavelčákově ulici, je reportérka Lenka Kratochvílová.
7: Naši moderátoři a redaktoři tuto chvíli provází už 7. skupinu návštěvníků. Zajímají je nejen prostory v Pavelčákově ulici, kde jsme zahájili vysílání před 4 lety, ale i historie tohoto domu v centru města. Obdivují atrium a jeho prosklenou střechu a pak samozřejmě střižny a studia. Přichází lidé všech věkových skupin, a to i ti, co neměli rezervaci. Poslední skupinka se dnes na cestu budovou Olomouckého rozhlasu vydá v 16 hodin. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
8: Sport. Brankář Lukáš Dostal z Anaheimu hokejovou reprezentaci na mistrovství světa neposílí, klub ho po zdravotní prohlídce nepustí. Národní tým mezitím doplnil na soupisku útočníka Jana Mandáta a obránce Jana Ščotku. Poslední volné místo si nechávají trenéři pro brankáře Jakuba Dobeše z Montrealu. Do mistrovství světa vstupují Slováci, a to utkáním s Norskem. Ve Švýcarsku je reportér František Kuna.
9: První třetina měla jediného střelce, Kristián Pospíšil z Komety Brno ujel a překonal norského golmana. 1-0 vedou Slováci nad Norskem po první třetině. Ta skončila také v Curychu v úvodním dnešním duelu. Tam zatím Rakousko vede nad Velkou Británií 3-2. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 v Brně, ucpaná šestka před Petrohradem. Na D1 v Brně ve směru z Prahy na Vyškov za sjezdem k výstavišti čekejte kolonu z kilometru 193, u nájezdu z Vídeňské pak na 194. se před chvílí srazil kamion a osobní auto v pravém pruhu, zdržení zatím 5 minut. Na D1 z Brna na Prahu za Jihlavou se krátí kolona před omezením na 105. kilometru, teď už je jen asi 500metrová a zabere 5 minut. D11 z Prahy na Jaroměř je za Hradcem před sjezdem na Směřice po nehodě na 103. kilometru už volně průjezdná před chvílí auta eskortovali mimo dálnici. Na tahu 6 Praha Karlovy Vary vzniká kolona kousek za koncem dálnice D6 u Bílence, byla až na půl hodiny, teď se to krátí, důvod je v Petrohradu u stavby mostu, o víkendu řídí provoz semafory a intervaly nejsou ideální, směrem opačně na Prahu je to prakticky bez kolony. Šestka ještě jednou přímo na průtahu Karlovými Vary směrem z Prahy na Cheb, brzdí se u sjezdu na Tohnice, je tam kratší kolona. Za sjezdem v zatáčce nad Kauflandem se srazilo osobní auto s nákladním. A v Praze v tunelu Blanka ve směru na Smíchova na Troju vzniká za výjezdem na Letnou kolona, protože kousek před výjezdem do Nové Povltavské blokuje pravý pruh porouchané vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Stále je většinou zataženo, s deštěm místy i trvalejším, od západu má postupně oblačnosti ubývat. Teploty od 8 do 13 stupňů, na severozápadě od 12 do 16. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál s Michaelou van Erne.
11: A navážu na zprávy v duchu dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Komplex budov v Praze na Vinohradech je vám otevřený, stejně tak rozhlasová studia v regionech, kde nahlédnete třeba do zákulisí vysílání, setkáte se s moderátory a nebo si můžete užít doprovodného programu. Veškeré detaily jsou vám k dispozici na zpravodajském serveru i rozhlas.cz. Z hudby víkendového radiožurnálu jako první Foster the People. Hezký den!
5: Víkendový radiožurnál
0: a Michaela van Erne.

0: Americký herec John Travolta debutoval na festivalu v Cannes jako režisér. Představil publiku svůj film Jednosměrný noční let a festival si na něj přichystal překvapení. Umělecký ředitel Thierry Frémaux mu před projekcí předal čestnou zlatou palmu. Byl u toho i Pavel Sladký, náš filmový kritik a festivalový zpravodaj. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já se těším na to, že nám povíte víc, takže jak festival a publikum Johna Travoltu přivítali?
2: Přivítali ho diváci a divačky v sále kongresového festivalového paláce tady v Cannes maximálně vřele. V podstatě tleskali ve stoje ještě dřív, než se Travolta vůbec v sále objevil a potom nebyli k utišení. To přivítání bylo skutečně velmi vřelé. Potom se promítal takový medailonek záběrů z Travoltovy dosavadní tvorby a publikum znovu nadšeně tleskalo u každého filmu, který rozpoznávalo a který oceňovalo. A všechno to potom vyvrcholilo tím, že John Travolta neměl tušení, stejně jako nikdo v sále, že se mu festival chystá předat čestnou a zlatou palmu, takže dával najevo překvapení a velké emoce.
0: Jaký je film Jednosměrný noční let?
2: Je to takový vzpomínkový film. Je to snímek, který John Travolta napsal, adaptoval svoji vlastní knihu, vypráví ten film hlasem mimo obraz, potom se tam objeví v jedné menší roli a taky film produkoval, takže je to, jak i sám řekl, jeho možná vůbec nejosobnější dílo za celou dobu jeho působení v kinematografii. Je to snímek, který se ohlíží do dětství, ten noční let, který podnikne malý chlapec se svojí matkou, herečkou, má dost velkou odezvu v jeho samotném dětství. Další členové a členky Travoltovy rodiny se na tom filmu také podíleli.
0: A Pavle, uvidíme film i v Česku?
2: Patrně uvidíme, nevíme ještě kdy, ale předpokládal bych, že během podzimu nebo před Vánocemi by se ten film měl objevit na jedné ze streamovacích platform, takže která je zároveň producentem toho filmu. Takže měli bychom ho vidět i v Česku.
0: Ještě se zeptám, jaké herce a herečky letos festival oceňuje podobně jako Johna Travoltu?
2: Je to například Kate Blanchett nebo Tilda Swinton, které budou mít podobné setkání s publikem, ostatně i ve stejném sále jako John Travolta. Festival si velice pečlivě vybírá z těch áčkových hvězd celosvětových, koho odmění a koho vřadí tímhle způsobem mezi třeba režiséry, režisérky a další filmové profese. Takže letos jsou to právě tito jmenovaní.
0: Pavel Sladký, náš filmový kritik a festivalový zpravodaj v Cannes. Moc děkuji a hezký den.
2: Díky, hezký den do Česka.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

Aspen Lind až do posledního tónu. S vámi je Radiožurnál, další téma. Podle dat personálních agentur ubývá na trhu práce nabídek letních brigád. Některé dříve obvyklé navíc nahrazuje umělá inteligence. Kde je šance si dočasnou práci najít a na kolik korun si brigádníci přijdou? Právě tím se budeme zabývat hned, jakmile dozní Alvaro Soler.

0: Blíží se období letních brigád a s ním i každoroční schánění přivýdělků. O jaké brigády je teď největší zájem a na kolik korun si brigádníci přijdou, všechno to zjišťovala redaktorka Magdaléna Machová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: O jaký příležitostný přivýdělek se tedy lidé nejčastěji zajímají a je takových pozic dostatek?
1: Já jsem oslovila několik pracovních agentur a v jednom se všechny shodují. Nabídka a poptávka se úplně nepotkávají. Největší zájem je totiž o klidnější práci uvnitř, tedy kanceláře, administrativu nebo třeba recepce. Jenže zaměstnavatelé to mají nastavené opačně. Hledají hlavně lidi do výroby, skladů, gastronomie, hotelů a nebo třeba i do zemědělství. A ten nepoměr je letos opravdu výrazný. Třeba na Vysočině. Podle personální agentury Index Noslouž na jednu atraktivnější brigádu, tedy tu brigádu v administrativě nebo kultuře, připadá 20 až 30 zájemců. A s rozvojem umělé inteligence navíc některá odvětví, kde se typicky pohybovalo hodně brigádníků, postupně upadají. Jedná se třeba o práce na zákaznickém servisu, kde pracovníky postupně nahrazují AI chatboti.
0: A schánějí letní brigády jen studenti?
1: Brigády už dávno nejsou jen studentskou záležitostí, i když to tak pořád často vypadá. Firmy čím dál častěji nehledají pomocníky jen na léto, ale potřebují je průběžně během celého roku, třeba podle sezóny nebo provozu. A mění se i samotná skladba lidí, kteří o brigády stojí. Vedle studentů neschání přivýdělek rodiče na rodičovské dovolené, důchodci nebo taky cizinci. Výrazně je to vidět i u ukrajinských pracovníků, kteří v některých regionech tvoří už významnou část zájemců o práci. A zvlášť pak u seniorů zaměstnavatelé často ocení zkušenosti, spolehlivost a i to, že mají čas i mimo hlavní sezónu.
0: A ještě Magdaleno, kolik si brigádníci vydělají?
1: U těch nejběžnějších brigád, jako je práce v obchodě, ve skladu nebo v logistice, se mimo Prahu a Brno pohybuje mzda zhruba mezi 140 a 160 korunami na hodinu. V některých případech, podle směn nebo náročnosti toho provozu, to může být o něco více. Ve velkých městech, jako je právě Brno nebo Praha, může být ta hodinová mzda asi o 10 až 20% vyšší. No a u lépe placených nebo kvalifikovanějších brigád je ten rozdíl už znatelný. Tam se mzda může pohybovat kolem 200 korun na hodinu. Typicky jde třeba o specializovanější práci, administrativu nebo pozice, kde už je potřeba konkrétní dovednost nebo zkušenost.
0: Redaktorka Magdaléna Machová nám o tom dala vědět. Moc děkuji a hezký den.
1: Vám taky hezký den.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou České dráhy, Inpol a městská část Praha-Běchovice.
1: Zprávy a Kateřina Caucidisová.
2: Soud v České Lípě dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Policejní mluvčí Dagmar Sochorová oznámila, že bude stíhaný na svobodě. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý. Zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Za tomu hrozí až 8 let vězení. Policie ho obvinila také z přečinu výtržnictví a poškozování cizí věci. Na severovýchodě Konga v provincii Ituri propukla epidemie eboly. Na síti X to uvedlo Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. V oblasti už zemřelo 65 lidí, u 250 je podezření na nákazu virem. Jednoho mrtvého taky eviduje sousední Uganda. Muž, na kterého v sobotu u pobřeží západní Austrálie zaútočil žralok, zemřel. 38-letého muže zvíře napadlo poblíž oblíbené turistické destinace ostrova Rottnest. Australské státní úřady doporučily lidem, aby byli v této oblasti opatrní. Jde o druhý smrtelný útok žraloka v Austrálii v tomto roce. A historická budova Českého rozhlasu na Vinohradech je otevřená pro návštěvníky. Součástí dne otevřených dveří jsou komentované prohlídky studií i doprovodný program. Lidé si můžou poslechnout například živé vysílání Tobogánu s Alešem Cibulkou. Vstup na prohlídky je z Římské ulice, na ostatní program pak z adresy Vinohradská 12. Otevřená jsou i regionální studia. Sport. Brankář Lukáš Dostál z Anaheimu hokejovou reprezentaci na mistrovství světa neposílí. Po vyřazení z play-off NHL neprošel lékařskou prohlídkou. Na světovém šampionátu začal program druhého dne. Slovensko hraje s Norskem. Úvodní minuty viděl ve Švýcarsku František Kuna.
3: Utkání má dál jediného střelce Kristiana Pospíšila. Slovensko vede ve 33. minutě nad Norskem 1-0. Víc gólů padá v Curychu, kde Rakousko vede nad Velkou Británií. 4-2 ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 už jenom kratší zdržení v Brně a u Jeníkova v Praze problém v Blance. Na D1 v Brně směrem na Vyškov už nehodu u připojení z Vídeňské došetřují stranou. Zbytek kolony se odtamtud ze 194. kilometru sune už jen asi 5 minut do omezení u D2. Na D1 z Brna na Prahu za Jihlavou před omezením na 105. kilometru už se tvoří taky jenom kratší fronta, je to na 5 minut. Na silnici 28 za výjezdem z Loun na most jednak vázne provoz obou směrně přes omezení u Dobroměřic a o kousek dál vznikají kolony v obou směrech u odbočky na Lenešice. Srazila se tam dvě osobní auta, zdržení 5 až 10 minut. Na silnici 38 z Čáslavy na Kolín pozorně u Církvice po srážce dvou osobních aut kyvadlový provoz a kratší fronty vznikají v obou směrech. V Praze v tunelu Blanka ve směru ze Smíchova před výjezdem v Troji blokuje pravý pruh porouchané auto. Kolona před ním asi na 10 minut od sjezdu na Letnou a proto regulují vjezd do Blanky už z Patočkovy u Pyramidy, už i tam vzniká fronta od Kajetánky. A na městském okruhu další porouchané auto překáží ve Strakonické směr Barandovský most hned za výjezdem ze Zlíchovského tunelu v levém pruhu. Kolona z Dobříšské je už od Mrázovky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Většinou je zataženo s deštěm, v Beskydech trvalejším, později odpoledne čekáme ubývání oblačnosti i deště, teploty do 13 stupňů, na severozápadě kolem 16. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový Radiožurnál s Michaelou van Erne.
1: A také s Edem Šírenem. Hezký den.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
4: I o víkend.

103 let od svého vzniku oslaví za dva dny Český rozhlas. Nejen to se na dnešním dni otevřených dveří dozvědí posluchači našeho vysílání. Historickou budovu v Praze na Vinohradech i všechna regionální studia si totiž po celý den můžou projít a podívat se třeba do rozhlasové režie nebo si zavysílat společně s moderátory Rádia Wave. Další detaily uslyšíte v našem vysílání od našich reportérů za chvíli.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Výstraha na D10 k Boleslavi ve 13.40 na Radiožurnálu. Jestliže míříte po dálnici D10 ve směru z Turnova na Prahu, pozor u Mladé Boleslavy mezi sjezdy na Kosmonosy a Centrum na 45. kilometru leží mezi pruhy větší plachta.
2: Plachta z nějakého z karavanu, asi je to veliká plachta.
1: D10 na Prahu u Boleslavy kilometr 45. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Prosím, jeďte opatrně, zatímco se my v našem vysílání vrátíme do našich regionálních studií i hlavní budovy Českého rozhlasu v Pražských Vinohradech. Všechna rozhlasová studia totiž od rána vítají své posluchače na dni otevřených dveří. Jaký je o prohlídky zájem, na to se teď doptám našich reportérek, nejprve Adély Burešové, která je v Praze. Dobré odpoledne.
4: Hezké odpoledne. Teď možná slyšíte, nebo za chvíli uslyšíte za mnou hudbu. Jsem totiž u studia S1, kde až do 14. hodiny má program Český rozhlas Jazz a hraje teď Swing Session Quintet. Ten zájem o prohlídky nicméně je opravdu enormní, protože před několika minutami jsem doslova bojovala o to, abych se tím davem na vinohradské recepci vůbec dostala dovnitř. Posluchači tam totiž stáli velmi dlouhou frontu na autogramiádu moderátora pořadu Tobogán Aleše Cibulky a jeho dnešních hostů. Podobně to vypadalo i na recepci v Římské ulici. Tam totiž začínají prohlídky rozhlasové budovy a jak vypadají, tak to mi popsala jedna z průvodkyň produkční zpravodajství Českého rozhlasu Marieta Čtveráková.
5: Je to vlastně takový palmel, je to částečně o historii. Máme 4 zastávky po cestě. Většinou ta skupinka mívá kolem 20 lidí, ale vlastně přesný počet se dozvíme až ve chvíli, kdy přijdou.
4: Nicméně podle toho, co se tu teď od rána vlastně děje, tak můžu 100% potvrdit, že ten limit 20 lidí se naplnil zatím při každé prohlídce. Za necelých 20 minut začne ve studiu S2 beseda s moderátory Radiožurnálu Janem Pokorným a Liborem Boučkem. Na stejném místě si pak zájemci můžou společně s Radiožurnálem Sport vyzkoušet práci sportovního reportéra a okomentovat si vítězné utkání české hokejové reprezentace v Nagánu. A ještě připomenu, že tady v Praze končí program o 17:30 večer.
3: Tolik Adéla Burešová z Pražských Vinohrad. Moc děkuji, hezký den.
4: Díky, naslyšenou.
3: A na to, jak to vypadá teď v ústeckém rozhlasovém studiu, se doptám reportérky Gabriely Hauptfoglové. Dobrou odpoledne i vám.
6: Hezké odpoledne. Tak tady v Ústí nad Labem je trošku chladnější počasí, ale naštěstí nefouká vítr ani neprší. Těch lidí zatím sem od dopoledne dorazilo zhruba 300, takže ten areál není ani plný, ani prázdný. Řekla bych, že je to tak akorát. Spoustu lidí zajímá památkově chráněná vila továrníka Wolfruma z roku 1899, kde Český rozhlas Sever sídlí. Jak už jsem zmínila, je tady zahrada velká, takže tady se odehrává ten program, když někdo třeba čeká na prohlídku, protože i ty se zaplňují prakticky od té 10. hodiny. Lidi se těší na setkání s moderátory, které odsud slýchávají, a zajímá je i práce reportérů z pravodajství. U nás tady na severu, hlavně v kontextu s nedávným požárem v Národním parku České Švýcarsko a také s ukradenou lebkou svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Setkala jsem se ale i s klukem, bylo mu tak 11-12 let, a ten by asi chtěl být technik, protože jeho lidi moc nezajímali, ale chtěl vědět, na co natáčíme, jak stříháme a jak vysíláme. Dopoledne byl tady program pro děti, před chvílí skončilo vystoupení ústeckého písničkáře Petra Liftnera, který má tady pořad Hudební hledání na severu, a jeho sestry Elišky. No a za chvíli už nás čeká promenádní program orchestru Divadla města Ústí nad Labem a

Kygo, kapela One Republic, posloucháte Radiožurnál. Před 10 lety fotbalisté ostravského Baníku sestoupili z nejvyšší soutěže druhé ligy. Hned rok na to se mezi elitu vrátili, ale už dnes se jejich propad o úroveň níž může zopakovat. Jaké výsledky dnešního předposledního kola nadstavby Baník potřebuje, aby se přiblížil záchraně? Právě o tom vám řekneme podrobněji za chvilku.

0: Mariah Carey střídá sport. Baník Ostrava bude dnes bojovat o šanci na záchranu v nejvyšší fotbalové soutěži. Udržení naděje na setrvání v šancelize už ovšem v předposledním kole nadstavby nemá jenom ve svých rukou. Detaily přidá Krištof Kousal. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Z šanceligy přímo sestupuje jenom poslední tým, kterým je dvě kola před koncem sezóny právě Baník. Jaká je tedy sestupová matematika?
1: Baník má o 3 body méně než předposlední Dukla Praha. O příčku výš je Slovácko, kterému už přímý sestup nehrozí. No a v případě rovnosti bodů na konci soutěže rozhoduje pořadí po základní části, ve kterém byl Baník taky poslední. Takže tomu v souboji s Duklou nepomáhá. A platí, že Ostravané v dnešním zápase proti Zlínu musí bodovat a zároveň spoléhat na to, že Dukla svůj duel v Teplicích nezvládne. A z opačné strany, pokud Dukla dnes získá stejně bodů jako Ostrava, tak Baník sestupuje do druhé ligy.
0: A jakou motivaci budou mít soupeři obou klubů bojujících o záchranu, tedy Zlín a Teplice?
1: Oba týmy už jsou v lize zachráněné, to je jasné. Vyhnou se i 14. a 15. místu, odkud putují kluby do baráže. Soupeř Baníku Zlín bude chtít minimálně napravit dojem z minulého kola, kdy vedl nad Teplicemi 2-0, ale nakonec prohrál 2-4. Trenér Ševců Bronislav Červenka se po zápase na tiskové konferenci opřel do některých hráčů a s bušením do stolu směrem k dalšímu duelu řekl.
2: Tady musí každý prostě vědět, že tady se bojuje za Zlín, nebojuje se za ten tým, za to, jak vypadáme všichni, jakým způsobem se chceme prezentovat v této sezóně a v té další sezóně, a teprve potom se může to někam odpíchnout. Budou hrát ti nejlepší, co jsou, a ti, kteří jsou zodpovědní, a ti, kteří tomu týmu chcou dát maximum, ti budou hrát.
1: Ve třetím dnešním duelu takzvané skupiny o udržení se utká Slovácko s Mladou Boleslaví. Domácí se výhrou můžou pojistit 14. místo a lepší pozici do baráže o šanceligu. Hrát se bude taky úvodní duel dvojzápasu o konečné 7. místo mezi Karvinou a Olomoucí. A všechna 4 utkání startují shodně v 17 hodin a všechno podstatné v přímém přenosu uslyšíte v pořadu s mikrofonem za sportem na radiožurnálu Sport. Posluchače radiožurnálu budeme informovat v reportážních vstupech.
0: Garantuje Krištof Kousal. Moc děkuji a hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zušopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 14 hodin. Zprávy má Kateřina Causidisová.
2: Muž podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy do vazby nepůjde. Začal casting na příští roli Jamesa Bonda. Do mistrovství světa vstupují Slováci, a to utkáním s Norskem. Kolona vzniká na silnici Praha Karlovy Vary před omezením v Petrohradu. A bude zataženo s deštěm odpoledne, ustávání srážek, teploty většinou do 13 stupňů, na severozápadě kolem 16.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky zacházela. ČTK to řekl jeho obhájce. Soud v České Lípě dnes totiž neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Policejní mluvčí Dagmar Sochorová oznámila, že bude stíhaný na svobodě. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Za tomu hrozí až 8 let vězení. Lidé, kteří v dětství žili v azylových domech, se do nich dospělosti často vrací. Informoval o tom národní ředitel sociálních služeb armády spásy Jan František Krupa. Podle něj se problémy přesouvají na další generaci. Krupa taky dodal, že pro případnou změnu a zlepšení situace je důležitá hlavně motivace.
4: Taková ta celorodinná jako rezignace, frustrace na ten systém, nedůvěra, že se něco může změnit, tím pádem rezignace na vzdělávání, na nějaký jako progres, taková ta neschopnost vidět světlo na konci tunelu je podle mě jako klíčový faktor.
2: Řešení Krupa vidí v prevenci a dostupném bydlení, podpoře sociálních pracovníků i finanční pomoci potřebným. Americké filmové studio Amazon MGM začalo vybírat nového představitele Jamesa Bonda. Podle serveru BBC mezi favority patří 5 známých britských herců a 1 Australan. Kdy se o obsazení hlavní role rozhodne a kdo stvární vedlejší role, zatím není jasné.
5: The name's Bond. James Bond.
6: Jmenuji se James Bond. To zopakoval poslední představitel role Daniel Craig v 5 filmech. Teď se produkce rozhoduje, kdo ho nahradí. Novým Bondem by se mohl stát například Henry Cavill, známý v roli Zaklínače, nebo Jacob Elordi, který hrál naposledy hlavní roli ve filmu Bouřlivé výšiny. Důležitý bude při výběru herců podle BBC i jejich věk. Má totiž jít o několikaleté angažmá. Za skoro 70-letou historii filmu se v roli Jamesa Bonda vystřídalo celkem 6 herců. Rozálie Machartová, Radiožurnál.
2: V Českém rozhlase je den otevřených dveří. Návštěvníci se můžou podívat nejen do hlavní budovy na Pražských Vinohradech, ale i do všech regionálních studií. Desítky lidí od rána proudí sídlem Českého rozhlasu i ve Zlíně. Nahlédnout můžou do historické vily Jana Antonína Bati v ulici Osvoboditelů, kde stanice sídlí. Mezi nimi byl i pan Marian, který na prohlídku přišel s malou dcerkou.
7: Já poslouchám Radiožurnál především, Český rozhlas Zlín tady taky, když občas naladím, taky můžu poslouchat. A mně se líbí právě zase vyváženost hudby a informací.
8: Sport. Čeští hokejisté odehrají druhé utkání na světovém šampionátu. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Slovincům. Do mistrovství světa už vstoupili Slováci, a to utkáním s Norskem. Ve Švýcarsku je náš reportér František Kuna.
9: 13 sekund před koncem druhé třetiny Slováci přišli o vedení a teď v 41. minutě je stav zápasu Slovensko-Norsko nerozhodný. 1-1 ve druhé skupině v Curychu vede Rakousko po 2 třetinách nad Velkou Británií 5-2. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
8: A fotbalistky Slávie nastoupily proti Spartě v předposledním kole ligové sezony. Slávistky potřebují zvítězit, aby soupeřky nezískaly titul. Úvodní minuty viděl František Typovský.
10: Ve třetí minutě platí stav utkání Slavia Sparta 0-0. Z Prahy František Typovský, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D10 u Boleslavy, taky v Praze u Zlíchovského tunelu. Na D10 z Turnova na Prahu stále velmi opatrně. U Mladé Boleslavy za sjezdem na Kosmonosy na 45. kilometru poletuje po dálnici velká plachta. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za Jihlavou před omezením na 105. kilometru u Větrného Jeníkova už vzniká jenom kratší kolona na 5 minut. Na silnici 6 z Prahy na Karlovy Vary v Petrohradu u stavby mostu řídí provoz semafor. Nemá ideální intervaly, směrem na Prahu je to sice skoro bez zdržení, ale na Vary se popojíždí i přes 20 minut od Bílence. Na silnici 28 na příjezdu do Loun z mostu u odbočky na Lenešice havarovala dvě auta, zdržení v kolonách obousměrně kolem 5 minut a o kousek dál k Lounům pak ještě jedno kratší zdržení před omezením u Dobroměřic. A v Praze v Liberecké do centra čekejte kolonu od sjezdu na Prosek, je to na 5 minut do víkendového omezení nad Bulovkou a pak dole v Troji pod mostem Barikádníků se tvoří fronta před Blankou v Nové Povltavské. Do tunelu regulují vjezd, protože na druhé straně městského okruhu za Mrázovkou je ucpaná Dobříšská až za Zlíchovský tunel. Tam směrem na Barandovský most blokuje levý pruh porouchané auto. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dál je většinou zataženo s deštěm, teploty odpoledne od 8 do 13 stupňů, na severozápadě od 12 do 16. Tolik zprávy. Ale pokračuje víkendový radiožurnál s Michaelou van Erne.
12: A s další informací, hosté radiožurnálu tento týden v našem studiu nejen odpovídali na dotazy Libora Boučka, ale třeba i zahráli, konkrétně Jindřich Polák z kapely Jelen. Pianista Jan Schulmeister se zase podělil o své dojmy z prestižního ocenění BBC Music Magazine Award. A aby té hudby nebylo málo, za chvíli si můžete poslechnout to nejlepší z rozhovoru s dirigentem Petrem Popelkou, který se loučí se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Takže za chvilku budeme konkrétnější.
13: Host radiožurnálu.

0: Po kapele Coldplay hudba trochu jinak. Dirigent Petr Popelka se loučí se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, ale ještě spolu zahájili letošní ročník Pražského jara. Co všechno se během jeho působení u rozhlasových symfoniků změnilo? Jak se buduje vztah mezi dirigentem a orchestrem a co z něj zůstává po odchodu? I na to se Petra Popelky ptal Libor Bouček.
1: Jestli jsou moje zdroje správné, tak do hudebky vás vzali jako doprovod bratra.
2: Tak se to dá říct, ano, ano, ano.
1: Se slovy, že vás to stejně přestane bavit.
2: Jo, a přestalo, ano.
1: A nepřestalo, ne?
2: A přestalo.
1: Přestalo. Jo, vás to fakt ta hudebka
2: přestalo? Mě to opravdu přestalo bavit, já jsem tam nechtěl, jako malý klub, že v šesti, v první třídě se tam nějak chodí. Přestalo mě to bavit, protože tenkrát začala nějaká přípravka, učili jsme se houslový klíč malovat a noty a půlová nota, že čtvrťový jsou, vejdou dvě do té jedné půlový a vůbec mě to nelákalo a chtěl jsem prostě za každou cenu přestat. No.
1: To znamená, že padla i ta otázka od rodičů, co s tím klukem budeme dělat, když ho tohle nebaví a bratr exceloval. I tohle se dělo třeba mezi těmi šestí?
2: Ne, to ne. Jako naši byli v tomhle tom vždycky hrozně jako benevolentní, že nás do ničeho jako nenutili. A jako jak jsem z doktorské rodiny, tak prostě, tak když jsem se potom pro tu muziku rozhodl, tak nebylo doma žádný a nechtěl bys dělat něco pořádného, nebo vůbec. Naopak, jako i když naši vlastně nevěděli, do čeho jdu, že jo. Tak vlastně ani neměli žádného jako známého jako v tom muzikantském světě nebo v uměleckým, tak prostě vůbec, tak naopak jako
1: no
2: velká.
1: A neviděl podpora. Jste v nich, jako ten syn, i třeba nějaký to zrnko pochybnosti třeba, protože si to umím představit, že je to, jak jste přesně řekl, není tam žádná ta rodinná souvislost, no, to znamená, no. Že nevidí vlastně, jak poznat i úspěch. Nebyla tam nějaká taková malá pochybnost, že by třeba se snažili nějakým způsobem ještě vás vůbec, dostat na tu fakultu?
2: Ne, tak protože já mám bratra dvojče, který na tu fakultu šel a stal se taky doktorem, takže tam to bylo jako pokrytý, ta rodinná tradice. Ne, ale opravdu, já si myslím takhle zpětně, že prostě, že hlavně ve mně viděli rodiče jako ten zápal, který, nebo to, co, jak mě to fakt chytlo hrozně moc potom v těch 11-12 letech a pak hlavně během puberty, jako jo, já jsem fakt chodil na koncerty jak posedlej a na konzervatoři jsem trávil od rána do večera, opravdu, jo, prostě cvičením, muzikou, a nejenom cvičením, prostě fakt posloucháním hudby a jako fakt jsem tou hudbou žil a to si myslím, že ty naši jako viděli a tudíž jako si mysleli, jo, to je v pořádku.
1: V šesti asi existuje jistá svoboda v rámci výběru, ale v těch 11 to už je reálně docela pozdě začít, takže je. Má ještě člověk možnost si vybrat nástroj?
2: No, právě tenkrát to bylo tak, že v těch 11 letech já jsem strašně chtěl začít hrát na housle nebo na klavír, ale tenkrát právě jako bylo nám řečeno, že to už je pozdě, že přesně děti začínají v těch 6-7 letech, že jo, a že jakože v těch 11 už bych na ten klavír ty děti anebo na housličky jako už nedohnal, jako jo, ať začnu teda s něčím jiným. A
1: jak
2: i když
1: jste to
2: já
1: nes,
2: si myslím, že to je blbost.
1: Jak jste to nesl, že přichází něco jiného?
2: No, já jsem strašně chtěl jako smyčicový nástroj a protože nebylo pozdě na kontrabas, protože na kontrabas nebylo skoro až brzo, to je, jsem musel začít na maličkej kontrabas a ještě s takovou stoličku jsem měl jako pod nohy, takže já jsem byl šťastný, že mám jako smyčec a 4 struny a to mě stačilo.
1: Když to vezmu v rámci té symfonické hierarchie, jak si stojí ti, kteří hrají na kontrabas v orchestru?
2: No, hierarchie v orchestru, to je strašně zajímavá věc, jako jo, protože vlastně v každý normální, nebo v hodně pracích jako existuje nějaký, že jo, jakoby jako postup, že jo, kariérní, že se dostanete někam v té firmě, stoupáte třeba dál, že jo, a tak, ale v orchestru vlastně samozřejmě dostanete se do klarinetu, tak jste prostě zůstanete celý život klarinetistou samozřejmě. Jako že jo, znělo by to třeba, že se dostanete do orchestru, co já vím, jako, že hrajete třeba triangle, pak se posunete na kontrabas potom a potom, když teda jako se vyšplháte až na koncertního mistra. Ale tohle to vlastně v orchestru vůbec není. Maximálně se dostanete třeba stuty na vedoucího skupiny nebo zástupce, ale no ten nástroj vám zůstává celý život, že jo. Celý život. A to je na tom jako strašně specifický, no. Ale jako musím říct, že kontrabas je fakt krásný nástroj hrát v orchestru. To je, jak se fakt, že jo, tak jsou ty lidový, že jo, říkanky, jako, že basa tvrdí muziku a takhle. To platí i v té symfonický a prostě, že jo, kontrabas je prostě strašně i rytmický nástroj, že jo, a takhle. Takže to je fakt jako, i jako těle a ty vibrace hluboký, že jo. Je to opravdu tělesný zážitek, jako hrát kontrabas v orchestru.
1: No ale ten laický pohled, jo, diváka či posluchače klasický hudby, tak přiznám se, že rozklíčovat ten zvuk toho kontrabasu je někdy i docela složité, že on opravdu tvrdí, tak jenom jako jak tohle člověk vnímá, že vlastně není tím lídrem. Jo? Podle mě tou přirozenou ambicí je, že jo. Tak a teď budu mít to solo, ale solo ano, na kontrabas.
2: Ano, ne, není, přesně tak, solo na kontrabas, ale to je právě to, že ten kontrabas člověk vnímá jako hrozně prostě, jak to říct, jako podvědomně. Jo, když najednou chybí bas, prostě tak té hudbě jako kdyby něco jako chybělo, jo. A kontrabasy právě, jak jsem říkal, to je strašně i jako rytmický nástroj. Jsou lidi, kteří říkají kontrabasy a tympány, to je srdce orchestru. Hmm. Jako a fakt na tom něco je prostě, když ty kontrabasy opravdu třeba ty pizzicato, že to drnkání na strunu, že jo, a tak, jako to, když se prostě fakt zahraje jako rytmicky a to a celá skupina spolu a to a vyjde to takzvaně, tak jako tak fakt to člověk jako cejtí. A když se člověk zaměří třeba jako v Rudolfínu nebo na koncertech, když se zaměří a teď jako ty kontrabasy přesně jako spustěj, tak jako člověk cejtí opravdu ty hrozně hluboký frekvence, prostě, které tam jsou a bez kterých každá melodie umírá.
1: Vy jste tu hru studoval v Praze a také v Německu. Mm-hmm. Co člověku dá to studium klasické hudby do života? V čem ta klasická hudba to studium kultivuje?
2: V tom, že si myslím, že jako vůbec obsáhnout ty skladby, že některé ty skladby, že nejsou jako, jak to říct, jako, že jsou komplikovanější, že jo, daleko složitější. A vy, když tu hudbu studujete, tak prostě musíte studovat, že jo, spousta věcí, jako jo, jako kontrapunkt, harmonii a co já vím všecko, celou formu skladby, že jo. A teď každou tu notu tělesně musíte i jako zažít jako hráč, jo. Čili tam je neuvěřitelně, jako nástroj vůbec je dobrý na vlastně na vývoj mozku, jako na tu fajnovou motoriku, protože vemte si, že na housle nebo na smyčcový nástroj, jako trefit výměnu, že jo, mezi jedním a druhou notou, tak je prostě otázka půl milimetru, jo. Vlastně to znamená, že jednu výměnu třeba musíte tak, abyste ji zahrál nebo se naučil, prostě nestačí zopakovat 100x, 1000x, 10 000x, 100 000x leta, že jo. Prostě já to strašně neuvěřitelně, teď synchron levá pravá, že jo, levá ruka musí někdy dělat úplně co jiného než pravá ruka na každémkoliv nástroji. U dechových, že jo, synchronizace dechu, čili to je neuvěřitelně dobrý jako pro vývoj mozku, že jo, samozřejmě vůbec to tělesný hraní, ale jako ta hudba prostě je prostě, jak to říct, no, fakt jako kultivuje mozek a vytváří jako taky hrozně kreativnost.
1: Teď, když jste v pozici toho dirigenta, jak dlouho by vám trvalo, abyste se vrátil zpátky na úroveň virtuóza na kontrabas?
2: Ty bláho.
1: Dá se to jenom proto, aby člověk viděl, ještě doplnil tu komplexnost a tu náročnost toho?
2: No, já jsem vlastně přestal v orchestru 2020, tak jsem dal jako výpověď v Drážďanech, v orchestru, kde jsem hrál, a vlastně od té doby, teď je 2026, no, tak jsem vlastně nehraju denně, rozhodně ne, jenom občas jako komorní.
1: Ale je to v řádu měsíců určitě.
2: No a jako teďka já bych nebyl schopný se z toho orchestru znovu dostat. Nebyl.

0: Anita Tikerem v sobotním vysílání. V pátek odstartovalo ve Švýcarsku mistrovství světa v ledním hokeji. Který tým má podle hokejového experta radiožurnálu Sport Martina Procházky největší šanci na medaily? Jsou Češi opět mezi favority a jak vzpomíná na svůj zlatý gól z šampionátu ve Vídni před 30 lety? I na to se ptal Libor Bouček.
1: Zlatá éra českého hokeje odstartovala rokem 1996. Přesně před 30 lety se česká reprezentace pod vedením Luďka Bukače v brance s Romanem Turkem, se skvělými obránci, třeba se Stanislavem Neckářem a v útoku třeba z Blue Line. Stále mistry světa člen Blue Line Martin Procházka je hostem. Mimochodem, když jsem zmínil toho Stanislava Neckáře, jak vám bylo, když chtěli ty Kanaděni v tom finále přeměřovat hokejku? To bylo...
2: My jsme si ani nevšimli toho, že si Vence Neckář stačil vyměnit. No. Jako oni věděli, že jí má špatně zahnutou, že ho v té době prostě zkoušeli oni všechno možné. Ale on to jak kdyby to tušil. Jak kdyby prostě věděl, že to třeba ještě chtějí zkusit. A on si těsně předtím vyměnil prostě za nějakou jinou, která je byla v pořádku.
1: A proto
2: oni si prej jako takhle naběhli. No. Proto oni mysleli, oni si byli jistí, že to má zahnutý hodně. A on si to přestačil vyměnit a proto si takhle naběhli, takže ze sebe ještě udělali vlastně hlupáky oni.
1: Jo, i tenhle rys do jisté míry věc, která naznačuje tu českou chytrost a myslím to pozitivně, si vzpomnu, aha, moment, musím ještě udělat tuhle věc, aby to nedopadlo špatně.
2: No. Ale my jsme to nevěděli, ale on to prej takhle udělal, takže šikovnost, no, chytrost.
1: Skvělý taktický tak. Když se podíváme na tu zlatou éru, která následovala po Vídni a vyvrcholila pochopitelně Nagánem třemi tituly mistra světa, myslím, že to můžeme připojit ještě ten titul z roku 2005, kde už ty si nehrál.
2: Ne.
1: Ale ten systém, kdo definoval ten systém, kdo byl na začátku, jakým způsobem, protože ty principy tam byly velmi podobné až do toho roku 2005, ale jak to bylo na začátku? Je to trenér Bukač nebo je to Ivan Hlinka?
2: Já bych řekl, že to bylo začátek, to byl Luděk Bukač. Byl tam prostě chtěl, aby ty principy, aby byly prostě tak nastaveny, dodržoval se ten systém, aby prostě tam byly jasné pokyny, aby ti hráči to věděli. On přišel, nebo ne přišel, ale s tím levým křídlem dozadu, to bylo vlastně propracované, až pak se to změnilo, postupem času se začalo měnit, že střední útočník bude hrát toho třetího hráče dozadu a pak už se to samozřejmě mělo dál, pak tam přišel, ale Ivan Hlinka to vlastně jako držel dál, ten systém toho levého křídla dozadu, což mě vyhovovalo, protože jsem hrál to levé křídlo dozadu, takže jsem se hodně najezdil a hlavně jsem byl pořád v nějaké akci. Ono je rozdíl, když hrajete a hrajete, třeba řeknu, mě by nebavilo hrát na pravém křídle. Čekáte prostě jenom než dostanete na nahrávku, přesně tak. Ale to levé křídlo, které bránilo v té době, tak bylo vlastně pořád někde, kde byl kotouč. To znamená, jak vepředu, tak vzadu, v uprostřed hřiště. Takže pořád jsem byl jako v nějaké akci. Ale ono to hodně bylo potřeba u toho brusli. Takže to byla nějaká taková teoretická přednost těch hráčů na levém křídle, že museli mít dobré bruslení.
1: Viděli jsme potom na začátku milénia, že ty principy začalo přebírat zámoří, nebo je to jenom, řekl bych, optimistická domněnka tady nás, fanoušků, nebo jsme nějakým způsobem tou sérií těch úspěchů změnili ten světový hokej?
2: Já bych řekl, že se to změnilo, že to zámoří začalo vnímat to, že se nemusí hrát jenom takovým tím jejich kanadským stylem, takový to nahazování kotoučů do útočného pásma, tam si pro ně dojet, tam se někde zbourat s nějakým obráncem, ale že i technickou hrou se dá hrát a vyhrávat. Myslím si, že tyhle ty tři roky, jak oni v podstatě to nemohli kousat, že jsme je technickým způsobem, technickým hokejem, nahrávkama, ne žádným jenom pro jako nahazování, že jsme je poráželi, tak oni na to přišli a pak vlastně tam hodně i vás zavedli v Detroitu. Vlastně Detroit byl jeden z prvních týmů, který hrál evropský hokej. Bylo to samozřejmě nejenom díky Čechům, ale hlavně díky Rusům v té době a Švédům. Takže ty to zavedli tam a myslím, že pak ostatně ty další týmy FNHL to postupně začaly přebírat a už takový ten klasický, takový, který jsme znali dřív, když tam hráli kluci Vladimír Růžička nebo takový ten kanadský hokej, tak ten úplně vymizel podle mě.
1: Vymizel, postupně se proměnil. Myslíš, že teď opět přichází ta chvíle, kdy by se měl znovu ten český hokej nějakým způsobem proměnit?
2: No já bych rád, kdyby se...
1: A ti nemyslím jako zlepšit, že by měla přijít revoluce, ale že je ta chvíle na to znovu jako najít tu cestu, která bude unikátní.
2: No, já myslím, že Radim Dulík díky tomu, jak přišel k národnímu týmu, tak mi se to líbilo po trenéru Jalonenovi, který hrál ten takový ten nehezký finský hokej. Mně se to teda vůbec nelíbilo. To je jenom takový to ustupování, bránění, minimální počet střel. Tak Radim Dulík přišel s takovou změnou, hodně aktivní hokej.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Radiožurnál, 14:30 odpoledne. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Nesouhlasí s tím, jak církev s ostatky patronky zacházela a že byla její lebka oddělena od těla. Informoval o tom obhájce Vít obviněného Vít Pavko. Podle něj může písemně slíbil, že se vyvaruje páchání trestné činnosti. Obviněný podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Za tomu hrozí až 8 let vězení, stíhaný bude na svobodě. Ruská disidentka Nina Litvinovová spáchala sebevraždu. V dopise na Zloučenou napsala, že se dlouhodobě trápila bezmocí vůči těm, kteří trpí ve válce na Ukrajině. Ze své smrti vinila také systematické represe proti odpůrcům Putinova režimu. Lidskoprávní aktivistka zemřela ve věku 80 let. V pátek o její smrti informovala nezávislá média v exilu. Dříve smrt Litvinovové oznámily ruské státní agentury. Ty se ale nezmínily o jejím působení v oblasti lidských práv ani o obsahu dopisu na rozloučenou. V Ústí nad Labem je tento víkend zavřená silnice číslo 30 u Benešova mostu. Podle hlavního stavby vedoucího Pavla Kuděje potřebují na most namontovat poslední dva příčníky. Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem by měla být hotová do konce roku a Ústecký kraj bude stát 630 milionů korun. Sport. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Slovincům. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut. Teď hrají Slováci proti Norům a je u toho František Kuna.
3: Slovensko vede nad Norskem 2-1, Norové bez brankáře a Slováci mají 22 sekund do konce zápasu a zdá se, že to zvládnou rána přes celé koziště, ale míjí branku a Slováci i tak směřují ke svému vítězství na turnaji. Ve druhé skupině v závěru utkání vede Rakousko nad Velkou Británií 5-2. Poslední sekundy tady od Slováků, kteří drží kotouč v útočném pásmu a Norsko porazí 2-1. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
2: Fotbalistky Slávie nastoupily proti Spartě v předposledním kole ligové sezóny. Derby vidí František Typovský.
4: 32. minuta, Slávia má převahu, ale gól zatím nedal ani jeden z týmů, proto platí stav 0-0 z Prahy. František Typovský, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 u Větrného Jeníkova i na trase Praha-Vary. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se vám za Jihlavou protáhne cesta o 5 až 10 minut v koloně ze 106. do omezení na 105. kilometru. Tam do zítřka opravují vozovku v levém pruhu. Na D1 v Brně ve směru z Prahy na Vyškov se tvoří už jenom kratší fronta za nájezdem z Vídeňské z kilometru 194,5 do zúžení u D2. Je to na 5 minut pro osobní auta. Na tahu 6 z Prahy na Karlovy Vary v Petrohradu staví most. O víkendu tam provoz řídí semafory kyvadlově a pevné intervaly nejsou ideální. Směrem na Prahu je to bez delšího zdržení, za to směrem na Vary je kolona od Bílence kolem 20 minut. A ještě Praha, v Liberecké do centra se sune kolona od sjezdu na Prosek kolem 5 minut do víkendového omezení nad Bulovkou, jede se tam jenom levým pruhem. A kvůli cvičení protipovodňových opatření zůstává na Bubenském nábřeží z centra omezení mezi Vltavskou a Argentinskou kolona předtím přes Hlávku v most až na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Večera v noci bude na východě zataženo a čekejte dál trvalejší déšť, na západě až skoro jasno. V noci teploty klesnou na 5 stupňů až 0, na západě Čech naměříme v noci i kolem minus 2. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový Radiožurnál s Michálou van Erne.
1: Za chvíli se vrátíme k tomu nejzajímavějšímu z rozhovorů s hosty Radiožurnálu v tomto týdnu. Mimo jiné si připomeneme i ocenění, které dostal náš kolega Matěj Skalický a už za chvíli uslyšíte část rozhovoru s Jindřichem Polákem z kapely Jelen. Buďte s námi dál, hezký den.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Hostem radiožurnálu byl tento týden i frontman kapely Jelen Jindřich Polák a do studia s ním dorazila nová ženská posila kapely Adéla Orlová. Jak se jim společně vystupovalo v O2 aréně, jak vlastně vypadal konkurs na zpěvačku do kapely Jelen. Libor Bouček se ptal, ale ještě měl takový, řekněme, češtinářský dotaz.
1: Proč se to nemenuje Magdaléno, ale Magdaléna? Teď tam prostě v tom prvním pádu ta Magdaléna není snad ani jednou.
2: Není, ale nějak, o tom jsme snad ani neuvažovali, prostě to byla ta Magdaléna. Vždycky jo, je to jo. Ta Magdaléna. No.
1: No takže prostě dobře, bylo to vaše rozhodnutí.
2: Asi to, jak to byla důležitá žena v našem životě, tato píseň, tak ji máme jako osobněnou tím, že to je jako její jméno. Že to není název, jako, že to není výňatek z textu, ale je to jako opravdu jméno té písně jako osoby.
1: Vlastně. A je tam ta osoba i nějaká konkrétní představa nebo ne?
2: Je tam, to je totiž taková jako vtipná věc, že tuhle tu písničku, když jsme začínali, dali jsme se dohromady s klukama, s Martinem Kasalem a Ondrou Málkem, tak oni tuhle tu písničku už hráli dřív se svojí kapelou Šatlava, ale byla trošku jinak, ten text byl jiný a trošičku to bylo jaký pomalý a jiný, víc taková romantika. A my, když jsme celé šli hrát, tak jsme si to přizpůsobili sobě, té naší energii, která nám dohromady fungovala. A jak jsme dělali na tom textu, tak vlastně strašně dlouho trvalo, než já jsem přišel na to, jak dotáhnout ten refrén. A já jsem jednou jel takhle do práce tramvají a zatímco jsem jel ráno do té práce, tak přede mnou seděla nějaká slečna, která se evidentně teprve vracela domů a volala svýmu buď to příteli nebo manželovi a jako vysvětlovala mu, jak se vůbec nic neděje, všechno je v pohodě a prostě jede domů a nic, prostě byla u kamarádky a bylo vidět, že to není úplně v pohodě a trošku se o to zamotávala. A mě úplně jako se cvaklo, že tohleto je vlastně ta naše Magdaléna. A než jsem jel do práce, tak ten refrén byl hotový.
1: Jenom možná vnímáme skupinu Jelen jako pořád vycházející hvězdu, jako že vlastně je to pořád relativně nové jméno na tom trhu. Tak mě zajímá, protože to je rok 2014, Adelo, vám bylo kolik v době, kdy Magdaléna letěla eterem?
3: Mně bylo 14 roků.
1: 14 let, tak jenom tím bych chtěl říct, že už jste etablovaný brand. Jestli se nemýlím, tak já si to vybavuju přesně, ceny Anděl roku 2015, vlastně pro vás to bylo ocenění objev roku i díky téhle skladbě. Mm-hmm. Jaké to bylo se zjevit v tomhle přímém přenosu a najednou fakt být mezi těmi hvězdami, které navíc, řekl bych, že žánrově byly v té době fakt trošku jinde než vy?
2: Byl to pro nás takový kulturní šok, ale moc příjemný a bylo to samozřejmě překvapení, protože jsme úplně nečekali, že by kapela, která má akordeon, banjo, trumpetu, najednou se objevila opravdu na Andělech, že by se takhle povedlo a byli jsme za to ohromně vděční a byl to takový jako jeden z těch splněných snů, protože my jsme od začátku měli fakt štěstí, že se nám děly věci, které jsme si vůbec neuměli představit a tohle to byla jedna z nich.
1: Čím si to zpětně vysvětluješ, že se vám ty věci děly?
2: Já si myslím, že to byla, že je to vždycky nějaká souhra jako štěstí, okolností, být ve správnou dobu na správném místě a navíc být jako připravený a opravdu tomu dát všechno. A my jsme byli připraveni tomu dát všechno, protože jsme chtěli tu muziku dělat, cítili jsme, že nás to společně baví a že to dává smysl, že ta energie nějakým způsobem je jedinečná, která mezi náma funguje. A vlastně ten náš cíl od začátku bylo dostat ty písničky mezi co nejvíc lidí, ale jestli to bude na koncertě 10, 100 nebo 10 tisíc, to jsme nevěděli, ani jsme to neřešili.
1: Když jsi zmiňoval to, že dát všechno, co si pod tím laik má představit? Možná ta vize je taková, že přece když má člověk kapelu, no tak je to život pohodlný, možná chvílemi trošku divoký, ale je tam i ta disciplína to, že člověk musí změnit svůj život, být fyzicky připraven, jestli je tam i tenhle drill v tom vašem případě.
2: Je tam vlastně tohleto všechno, ale hlavně tak my jsme v tu dobu, to nebylo tak, že nám bylo 18, potkali jsme se na Gimplu a dali jsme si pivo a vyrazili jsme prostě hrát. Jo. My už jsme v té době, když jsme se potkali, tak vlastně jsme zase uměli jak hudební historii, tak ale všichni už jsme byli jako dospělí, mě už bylo přes 30 a měli jsme rodiny, měli jsme děti a bylo to opravdu o tom, že jsme furt cítili, že tu muziku nechceme zdát, že si to nechceme nechat jenom jako koníčka, ale že je to pro nás opravdu ta životní náplň, to poslání. Takže tomu člověk musel přizpůsobit jako hodně a obětovat hodně, protože jsme přitom všichni ještě dlouho pracovali a vlastně starali jsme se o rodiny, takže to nebylo úplně jako takový to bezstarostný, že si tak jako jezdíme od hospody k hospodě, od jako kulturáku ke kulturáku a hrajem, ale museli jsme to napasovat do toho našeho života a navíc tam hrozně důležitý bylo, že jsme měli ty rodiny a ty ženy, které nás tom podporovali, protože bez toho bychom to nikdy nemohli dokázat.
1: Posloucháte vydání pořadu Staří muži vyprávějí. Tak to vypadá v případě, kdy se dívám do očí Adély Orlové.

0: Když vy tady tu cenu máte, ano, dostaneme se, tak můžeme ji možná popsat. Já jsem čekal, že to bude jako trošku větší teda.
1: Ale tak možná to odpovídá aktuálním mým kvalitám a do budoucna se ta cena i mé kvality možná zvětší. Já jsem si myslel, že to je plamen, ale byl jsem upozorněn, že to je pírko. Ono to dává smysl, dostal jsem křepelku, je to pírko křepelky.
0: Kam jste si to teda dal?
1: No teď je to
0: kde
1: tady
0: všude, jasně, kde všude, s námi ve studiu. Co všechno absolvovala už ta cena?
1: Zatím jenom cestu z archy z domů a z domova sem a ukážu to kolegům z Vinohradské 12, neb je to i jejich cena. A pak se rozmyslím, zda zůstane u nás ve studiu, anebo nebo půjde znovu se mnou domů zpátky.
0: Co je uchvatné, že další epizoda podcastu Vinohradská 12 byla zveřejněna před 8 hodinami a asi 20 minutami. To znamená, že vy jste teda to dodělal, převzal a pak jste ještě pracoval?
1: Ano, ano, ano. Do 11:30 v noci jsme dodělávali s kolegy epizodu o hantaviru, kterou jsme vydávali o půlnoci, je to tak. V noci potom byla v premiéře na Radiožurnálu a pak jsem do 3:30 připravoval dva dnešní rozhovory, jeden se Sabinou Slonkovou o Du Tyka Čtvrdík a druhý rozhovor s bývalým šéfem britské tajné služby MI6, který natáčíme dnes.
0: K tomu, jak se chystáte, se pochopitelně dostaneme, ale ještě jedna věc, co vaše děkovná řeč, jak dlouho si člověk chystá?
1: Dlouho, protože já jsem před davy lidí nervózní strašně, takže jsem se bál před ty lidi předstoupit a něco říct. A pak jsem řekl nakonec úplně něco jiného, ale poděkoval jsem rodině, své přítelkyni Barboře, poděkoval jsem svému týmu, bez kterého bych tu cenu nezískal a znovu říkám, je to i jejich cena. Poděkoval jsem Českému rozhlasu, 15 let tu pracuji, 15 let je to můj druhý domov a minimálně 15 let Český rozhlas patří mezi mé nejdůležitější souputníky v mém životě i v životě všech, které znám a kterých si moc vážím a moc za to děkuji.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Klavírista Jan Schulmeister už v 6 letech věděl, že hra na klavír bude jeho životní cestou. V 19 letech získal prestižní BBC Music Magazine Award. Jaké to je přebírat světové ocenění ve chvíli, kdy člověk ještě studuje konzervatoř? Proč odmítl lákání zahraničí?

0: tradičních hudebních škol. A proč si myslí, že vážná hudba obohacuje duši a otevírá srdce? I o to se zajímal Libor Bouček.
1: 23. května v Anežském klášteře budete mít svůj koncert v rámci Pražského jara. Co pro vás znamená být součástí tohoto klasického světového svátku hudby?
2: Pro mě je to obrovská čest a radost, že si tady můžu vystoupit, protože opravdu Pražské jaro má neskutečnou a bohatou historii a to renomé je opravdu naprosto světové, takže za mě to je obrovská spokojenost.
1: S čím tam jdete? Koho jste vybral z těch gigantů?
2: Koho jsem vybral? Ono to bude vlastně dopolední matiné, takže program na necelou hodinu a posluchači budou moci vyslechnout na úvod Fantazii D-moll od Wolfganga Amadea Mozarta, velice krásnou, půvabnou, od něj oblíbenou klavírní skladbu. Následovat bude od Sergeje Rachmaninova opus 3, Mercé de Fantasie, což je vlastně cyklus pěti charakteristických kusů, vlastně reprezentující jeho ranou tvorbu. A následovat bude od Leoše Janáčka sonáta Esmol z ulice a program bude završen klavírní transkripcí od Ferruccia a Busoniho Bachovy Čakony.
1: Co myslíte, že chybí vážné hudby k tomu, aby se dostala k větší skupině lidí vaší generace?
2: Já si myslím, že kolem té vážné hudby stále můžou někteří vnímat určitý stereotyp prostě té vážnosti už z toho názvu.
1: Takže škrtnou ten přídavné jméno vážného.
2: No ne. Je to určitě jedna z možností, i když zase, ale na druhou stranu si myslím, že se to prostředí té klasické hudby snaží přibližovat opravdu pokud možno co nejširšímu publiku, když to zase obrátím například na to předávání těch cen BBC, tak i tam ten ceremoniál byl velmi vlastně uvolněný i na to, že se jednalo o britské prostředí, tak člověk by čekal spíš tu největší, nejvyšší vážnost, ale vůbec to tak nebylo. Takže opravdu i z těchhle míst se taková ta uvolněnost vlastně rozšiřuje. Těžko říct, jak ještě přiblížit vlastně tomu širokému publiku.
1: Kdyby za vámi přišli dva vaši vrstevníci, 20-letí, a chtěli tu jednoduchou, rychlou odpověď, proč mají za vámi vyrazit do toho Anežského kláštera. Co by byla ta srozumitelná odpověď? Co já mám objevit v té vážné době? Proč mám vůbec v době výkřiků a rychlosti věnovat pozornost?
2: Pro mě osobně vážná hudba je něco, co naprosto obohacuje duši, otvírá opravdu naprosto upřímně srdce. Celkově však ono i z historického hlediska i v době Bacha a potom i Mozarta, Beethovena, vždycky byli velmi oblíbení skladatelé i řekněme nějaké lehčí hudby, přístupnější.
1: Ale tihle přežili.
2: Ale ti nepřežili. A ti velikánové, ti jsou tady stále.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Jasný případ?
4: Jsme tu zbytečně, jasná sebevražda.
3: Nebo promyšlený zločin?
5: Vyměnil obrazy.
6: A co s tím mají co společného obrazy?
7: Jo, vždycky tady něco změnila, když jsem odjela.
8: Něco důležitýho nám pořád uniká, já nevím co.
3: Detektivní film podle Hany Proškové Případ pro malíře.
9: A je vymalováno.
10: Co to má znamenat?
3: Zítra večer na ČT1.
11: Radiožurnál, 15 hodin. Zprávy a Kateřina Cousidisová. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy bude vyšetřován na svobodě. Izrael potvrdil smrt šéfa ozbrojeného křídla Hamásu. Ve fotbalové šancelize se můžou rozhodnout o sestupu ostravského Baníku. Kolona popojíždí na dálnici D1 z Brna na Prahu. Je to kvůli omezení za Jihlavou. A zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno a teploty do 18 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
11: Soud dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Okresní soud v České Lípě ale návrhu na vazbu nevyhověl. Uvedla to liberecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
12: Na základě rozhodnutí soudce okresního soudu v České Lípě byl obviněný 35-letý muž propuštěn za zadržení a jeho trestní stíhání bude dále tedy probíhat na svobodě. Žádné další informace k tomuto případu nebudeme v průběhu víkendu zveřejňovat.
11: Muž vzal vzácnou relikvii v úterý a zalil ji do betonu s cílem ji pohřbít, uvedla to policie. Hrozí mu až 8 let vězení. Obviněný z krádeže podle svého právníka Víta Pavka lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky patronky zacházela. Izrael potvrdil, že při pátečním úderu zabil šéfa ozbrojených složek Hamásu. Izadína Hadáda označil za jednoho ze strůjců masakru civilistů na hudebním festivalu poblíž pásma Gazy z října 2023. Smrt vůdce Hamásu potvrdil i vysoce postavený představitel tohoto hnutí. Podle palestinských zdravotníků při izraelském útoku zemřelo nejméně také 7 lidí, včetně ženy a dítěte. Minimálně 50 dalších úder zranil. Český rozhlas dnes pořádá Den otevřených dveří. Přístupná jsou vysílací studia v celé republice. Návštěvníci mají možnost vidět v akci moderátory, ale třeba i zákulisí zpravodajství. Do ostravského rozhlasu dorazila i paní Jarmila Uhlíková.
13: Já mám třeba naladěnou v pokoji dvojku, tam mám Radiožurnál a potom jak jdu, já vím, které pořady kdy začínají, tak si přeladím na Ostravu, na to a strašně dobře usínám při četbě na pokračování. Já nemusím mít prášky, nic.
14: Sport. Fotbalisté posledního Baníku Ostrava můžou sestoupit z nejvyšší domácí soutěže. Budou hostit Zlín a potřebují, aby pražská Dukla v souběžně hraném utkání v Teplicích získala méně bodů než Baník. V předposledním kole nadstavbové skupiny o záchranu se ještě Slovácko utká s Mladou Boleslaví a ve finále části o umístění Karviná s Olomoucí. Všechny duely začnou v 17 hodin. Čeští hokejisté budou na mistrovství světa hrát od 20 hodin a 20 minut se Slovinskem. Radiožurnál i Radiožurnál Sport duel nabídnou v přímém přenosu. Dnes už Slovensko zdolalo Norsko 2-1 a Velká Británie podlehla Rakousku 2-5. Fotbalistky Sparty si můžou zajistit zisk mistrovského titulu v nejvyšší soutěži. Jejich zápas na hřišti Slávistek sleduje František Typovský.
15: Slavia Sparta ve 48. minutě 0-0 z Prahy. František Typovský, Radiožurnál.
0: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 před Jeníkovem a nehoda na D55 u Otrokovic. Na dálnici D1 z Brna na Prahu počítejte se zdržením za Jihlavou, kousek před sjezdem na Větrný Jeníkov, do zítřka na 105. kilometru opravy v levém pruhu. V koloně před tím teď překáží porouchaný autobus, vpravo ve stoupacím pruhu na kilometru 105,5, takže se ta fronta zase trochu natáhla. Dojíždí se na 107. kilometru, zdržení 10 až 15 minut. Na dálnici D1 v Brně ve směru z Prahy na Vyškov se jede velmi pomalu. Od exitu 194 od připojení z Vídeňské do omezení u D2 je to pro osobní auta kolem 5 minut, pro kamiony na delší dobu. Na dálnici D55 z Veselí na Přerov u Otrokovic zpozorněte za nájezdem od Zlína. Na kilometru 31 nabourala 3 auta, hasiči zabrali pravý pruh, brzdí se, zatím je to bez kolony. A na silnici 6 z Prahy na Karlovy Vary pořád dlouhé zdržení za koncem dálničního úseku za sjezdem na Žatec. Od Bílence se popojíždí až půl hodiny ke stavbě mostu v Petrohradu. Provoz tam řídí o víkendu semafory, Kyvadlově není to ideální. Směrem opačně na Prahu je to prakticky bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na západě místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru i polojasno. Na východě s deštěm i trvalejším. Nejvyšší teploty od 13 do 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a taky ve Slezsku jen kolem 10. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový radiožurnál a je s vámi Michaela van Erne.
15: S další zprávou, ve věku 80 let spáchala sebevraždu ruská disidentka Litvinovová. V dopise na rozloučenou vyjádřila svou bezmoc vůči těm, kteří trpí ve válce na Ukrajině. Rusko obsah dopisu zatajilo. Proč, i na to se zeptáme za malou chvíli a já věřím, že nám ten čas dáte.
0: Víkendový radiožurnál
1: a Michaela van Erne.

0: Kvůli ruské invazi na Ukrajinu i nemožnosti dál pomáhat politickým vězňům spáchala ve věku 80 let sebevraždu ruská disidentka a vědkyně Nina Litvinovová. Vyplývá to z dopisu, který napsala na rozloučenou. Část jeho obsahu zveřejnila na Facebooku její sestřenice s tím, že chtěla ukázat skutečný důvod sebevraždy své příbuzné. Mořská bioložka Litvinovová byla lidskoprávní aktivistkou už v dobách Sovětského svazu. Ve spojení jsme teď s komentátorem Liborem Dvořákem. Dobrý den.
1: Víšo, dobré odpoledne vám i všem posluchačům Radiožurnálu.
0: Co bližšího můžeme, Libore, o Nině Litvinovové říct?
1: Tak byla to opravdu slavná disidentka, jako oceanografka se podílela na spoustě antisovětských aktivit, ale mimo jiné je důležité i její rodinné zázemí. Její děd byl Maxim Litvinov, což byl slavný ministr zahraničí při Stalinovi, ovšem v letech tuším 30 až 39, potom byl vystřídán Vjačeslavem Molotovem, velkým kariéristou, a sám skončil ve Stalinově nemilosti, poté zemřel v roce 51 na poslední z infarktů, který prodělal. Takže není divu, že celá ta rodina byla naladěna jaksi opozičně, až velmi opozičně, a Ninin syn, Ninin bratr Pavel patřil k těm 8 nebo 7 statečným, kteří v roce 68 vyšli na Rudé náměstí a protestovali proti okupaci Československa.
0: Ruská oficiální média zatajila obsah jejího dopisu na rozloučenou. Proč?
1: Já asi to nebudu příliš komentovat, Míšo, a místo toho komentáře si dovolím simultánně přetlumočit text, který mám před očima a který po sobě Nina Litvinovová zanechala po své smrti. Všechny vás miluju a myslím na vás, ale musím odejít, protože žít už je pro mě nesnesitelné. Od té chvíle, co Putin napadl na Ukrajinu a zabíjí nevinné lidi a u nás bez konce strká do kriminálu tisíce lidí, kteří se trápí a umírají tam za to, že jsou stejně jako já proti válce a proti vraždám. Stydím se, ale vzdávám to. Prosím, odpusťte mi. Tolik tedy poslední slova Niny Litvinovové, k nímž podle mého soudu nelze už nic dodat.
0: Snad jen Libor Dvořák k našim víkendovým službám. Libore, moc vám děkuji.
1: Naslyšenou.

0: 15 hodin, 15 minut posloucháte Radiožurnál, to znamená, že ještě 2 hodiny můžete navštívit rozhlasovou budovu na Pražských Vinohradech. Pro své posluchače pořádá Český rozhlas už od rána den otevřených dveří. Dosavadní dění nám teď shrne reportérka Adéla Burešová. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, já jsem teď na Vinohradské recepci, kde asi slyšíte velký hluk, protože je tu opravdu hodně lidí a stále sem ještě přicházejí další. Autogramiádu moderátorů Českého rozhlasu Dvojka tady totiž za chvíli nahradí debata s vedením zpravodajství Českého rozhlasu. Lidé se tak budou moct ptát třeba na to, jak funguje práce reportérů, jak důkladnou prochází všechny vytvořené zprávy nebo příspěvky kontrolou. Pokud by ale někdo chtěl zjistit něco víc o práci našich kolegů ze sportovní redakce, tak to musí jít o trochu dál. Kolegou Martinem Charvátem ve studiu S2 si totiž můžou posluchači zkusit komentovat vítězné utkání české hokejové reprezentace na olympijských hrách v Nagánu.
0: Adelo, jak to vypadá na druhé straně rozhlasového komplexu, tedy v Římské ulici?
1: Kapacitou skutečně velmi podobně, právě tam totiž začínají komentované prohlídky rozhlasu. Jednou ze zastávek je i studio Rádia Junior, na které se těší třeba 11-letý Honza. Na stanici si podle svých slov nejraději nechává hrát písničky na přání.
2: To je moje nejoblíbenější stanice. Třeba jsem si přál jednou od Jany Richterový písničku Švihadlo.
1: No a úplně na závěr ještě připomenu, že otevřená jsou dnes všechna rozhlasová regionální studia, ale tady v Praze tady končí program o 17:30 večer.
0: A už od ranních hodin nám o všem podstatném s dnem otevřených dveří spojeným reportuje Adéla Burešová. Za to moc děkuji a hezký den.
1: Taky díky, naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Upozornění na D11 kousek Zahradec ve směru na Prahu je teď za sjezdem na Dobřenice Nechanice na kilometru 73,5 kvůli dokumentaci dřívější nehody. Dočasně nakrátko úplně zastavený provoz. Policie tam zaměřuje a fotí. Do stojící kolony se dojíždí kolem 74. kilometru. Pozor, D11 z Hradce na Prahu stojí za sjezdem na Nechanice. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A prosím, jeďte opatrně. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí bude dál vyšetřovaný na svobodě. Okresní soud v České Lípě dnes neuznal návrh státního zástupce na vzetí do vazby. Jednání před soudem sledovala reportérka Jana Pavlíčková. Dobré odpoledne.
3: Pěkné odpoledne. Tak policie přivezla obviněného k soudu do České Lípy krátce před 10. dopoledne. Samotné to jednání uvnitř soudu pak bylo neveřejné a trvalo přes 2,5 hodiny. No a výsledkem je, že soud neuznal návrh státního zástupce na vzetí do vazby za důvodný. Mimo jiné, protože muž nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Státní zástupce vazbu navrhoval kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval nebo neovlivňoval na svobodě svědky nebo nechtěl utéct. V každém případě tedy to rozhodnutí soudu znamená, že ten 35-letý muž teď bude vyšetřovaný na svobodě.
2: A co obviněný na rozhodnutí okresního soudu říkal?
3: Tak bohužel s ním nebylo možné mluvit, protože od soudu hned odjel se svým obhájcem Vítem Pavkem. Pavko pak tedy později Radiožurnálu řekl, že jeho klient lituje toho, jak s lebkou naložil.
4: Klient nezvolil podle jeho vlastních slov šťastné provedení jeho protestu proti tomu, jak církev nakladala s ostatky svaté Zdislavy, tedy že oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků a tak ona nemohla dojít skutečného pokoje, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě podle jeho vlastních slov v podstatě nekonečná.
2: Jaký trest mu za krádež lebky svaté Zdislavy hrozí?
3: Tak je to až 8 let vězení. Jenom připomenu, že muž tu lebku odcizil v úterý před večerní bohoslužbou. Rozbil přitom 2 skla na barokní schránce, ve které ta vzácná relikvie byla uložena. No a po dopadení muže policie zjistila, že lebku zalil do betonu, do blíže neurčeného předmětu, který potom chtěl hodit do řeky. Lebka je tedy teď v péči restaurátoru a zatím vůbec není jasné, jestli se jí podaří z toho betonu vyprostit nepoškozenou. Já jsem se i ptala děkana dominikánského kláštera v Jablonném Pavla Marie Majera, jestli budou lebku, pokud se jí tedy podaří zachránit, dál vystavovat uvnitř baziliky, tak to mi řekl, že prý to bude muset rozhodnout o tom širší takové církevní kolegium.
2: Informace od naší reportérky Jany Pavlíčkové. Moc děkuji a hezký den.
3: Naslyšenou, pěkný den.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a hlavní město Praha.
1: 15 hodin 30 minut. Jsou tu zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky na Liberecku lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Nesouhlasí s tím, jak církev s ostatky patronky zacházela, řekl to jeho obhájce Vít Pavko. Muž vzal vzácnou relikvii v úterý a zalil ji do betonu s cílem ji pohřbít. Hrozí mu až 8 let vězení. Soud dnes podezřelého neposlal do vazby, je stíhán na svobodě. Policie při bezpečnostní akci Jupiter v Praze zjistila skoro 150 přestupků. Informovala o tom na svém webu. Zároveň rozdala pokuty zdá 164 tisíce korun. Policisté vypátrali taky 14 lidí v celostátním pátrání, 7 řidičů pod vlivem alkoholu a 6 řidičů pod vlivem drog. Celní správa při kontrole jedné z pražských tržnic zabavila možné padělky a masné výrobky neznámého původu. Kvůli tradiční pouti v Podštejně v údolí Divoké Orlice na Rychnovsku posiluje Královéhradecký kraj na celý víkend autobusovou dopravu. Mimořádné linky jezdí mezi Rychnovem nad Kněžnou, Vamberkem a Podštejnem. Každoročně pouť navštíví několik tisíc lidí. Sport. Hokejovou reprezentaci čeká druhé utkání na světovém šampionátu. Po výhře nad Dánskem se utká od 20 hodin a 20 minut se Slovinskem. Stanice Radiožurnál i Radiožurnál Sport nabídnou duel v přímém přenosu. Fotbalistky Slávie hostí v pražském derby Spartianky, kterým stačí bod k zisku ligového titulu. Je u toho reportér František Typovský.
3: V 76. minutě vede Sparta na trávníku Slávie 2-0 z Prahy. František Typovský, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Neprůjezdná D11 za Hradcem a nehoda na D55 u Otrokovic. Na dálnici D11 za Hradcem Králové ve směru na Prahu pozor za sjezdem na Nechanice do Břenice. Na 75. kilometru se dojíždí do stojící kolony. Na kilometru 73,5 byl po dřívější nehodě zabraný jenom odstavný pruh. Kvůli dokumentaci ale policie provoz dočasně úplně zastavila. Nemělo by to být na dlouho. Na dálnici D55 z Veselí nad Moravou na Přerov u Otrokovic sebou za nájezdem od Zlína na kilometru 31 dvě auta, zabraný pravý pruh zpomaluje se bez kolony, ale dočasně je zavřený nájezd ze silnice 49 směrem ze Zlína na D55 směr Přerov. Hasiči tam uklízejí vyteklé provozní kapaliny, musí se od Zlína do Otrokovic až z města od nadjezdu na dálnici. Na D1 z Brna na Prahu za Jihlavou počítejte s kolonou ze 107. kilometru, v ní na 105. a pultem stojí v pravo ve stoupacím pruhu porouchaný autobus a celé se to sune 10 až 15 minut do omezení na 105. kilometru. A ještě šestka z Prahy na Karlovy Vary, stále kolona před omezením v Petrohradu od Bílence kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na západě místy jinde jen ojediněle s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru až polojasno. Na východě s deštěm i trvalejším. Nejvyšší teploty od 13 do 18 stupňů na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 10. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový Radiožurnál s Michailou van Erme.
1: A také s Rayem Daltonem z hudby. Hezký den.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

70. ročník Eurovize jde dnes večer do finále. Kromě českého zástupce se do něj probojovala i chorvatská kapela Lelek. O ní se hodně mluví, protože členky uskupení se dostaly do sporu s izraelskou veřejnoprávní televizí. Podrobnější budeme za chvilku, tedy přesněji řečeno hned, jakmile dozní Melanie C.

0: Vedle českého zástupce Daniela Žižky se do večerního finále letošního ročníku Eurovize dostala také chorvatská dívčí kapela Lelek. Členky skupiny i jejich fanoušky ovšem pobouřil komentář, který po jejich semifinálovém vystoupení zveřejnila na svém instagramovém účtu izraelská veřejnoprávní stanice Kan. Víc si o letošních napjatých momentech kolem Eurovize teď povíme s naší spolupracovnicí v Chorvatsku Teou Veselákovou. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Teo, co konkrétně izraelská stanice napsala, čím urazila chorvatské interpretky?
1: Ona na svém Instagramu zveřejnila video z vystoupení kapely Lelek a doplnila ho komentářem, že dívky vypadají, teď budu citovat, jako žena, která to v Eilatu přehnala s tetováním henou. Pro kontext dodám, že Lelek je folkpopová skupina a ta její píseň Andromeda, se kterou se probojovala na letošní Eurovizi, by se dala popsat jako taková mystická etnopopová skladba. To je tedy ukázka z té písně. Ona je koncipovaná jako podsta ženské odolnosti, kolektivní paměti a identitě, která se uchovává a předává z generace na generaci. No a tomu tématu odpovídá i pódiová prezentace, jenomže ta tetování na tvářích a tělech zpěvaček, ze kterých si izraelská televize vystřelila, nejsou vůbec náhodná, nejsou jenom estetická a odkazují na starodávný a téměř zapomenutý zvyk známý jako sicaně.
0: A co to bylo za tradici?
1: Je to tradiční tetovací zvyk praktikovaný mezi katolickými Chorvaty, především ve střední Bosně, ale taky v některých částech Hercegoviny a Dalmácie. A ačkoliv ta tradice má své kořeny nejspíš ještě v éře předkřesťanské, tak získala na významu po roce 1463, kdy se Bosna dostala pod osmanskou nadvládu. No a rodiče tehdy tetovali své děti v naději, že je to ochrání. Chlapce před odvedením, obrácením na islám a výcvikem na janičáře. V případě dívek to mělo chránit před zotročením i sexuálním násilím. Kromě toho měla ta tetování sloužit i jako obrana před násilnou islamizací a asimilací, a to tak, že jejich nositelů měla navždy připomínat jejich pravou identitu a původ i v případě, že by je jako děti odvedly od rodiny.
0: Jak kapela Lelek reagovala na komentář izraelské televize?
1: Dívky na svůj Instagram napsali, že je znepokojil výsměch jejich kultuře a obětem utlačování katolických žen, kritizovali zesměšňování žen, které zpívají o bolesti a utrpení, a kritizovali tedy současné projevení naprostého nedostatku soucitu a úcty k utrpení druhých. Televize Kan ten svůj komentář smazala, chorvatské delegaci na Eurovizi se veřejně omluvila a na platformě X potom napsala, že nebylo jejím záměrem jakkoliv urazit chorvatskou skupinu ani chorvatskou veřejnost. Nicméně na sítích se kolem toho strhla poměrně bouře a na televizi se snesla kritika z mnoha koutů světa s tím, že její poznámka byla zkrátka přinejmenším neprofesionální, ale velmi ostudná.
0: Tolik naše spolupracovnice v Chorvatsku, Tea Veseláková. Moc děkuji a hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: Kapela Opět a Radeček společně s Eli nás posunuli v čase. My se posuneme v místě, a to do ostravského studia Českého rozhlasu. Český rozhlas Ostrava, stejně jako další rozhlasová studia po celé zemi, dnes pořádá Den otevřených dveří. Rozhlasáci ukazují posluchačům, kteří za nimi přišli, jak jejich práce vypadá. V Ostravě je u toho i reportérka Marta Pilařová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne a hned řeknu, že doufám, že to na mém projevu není poznat, ale naše mluvidla dnes dostala opravdu zabrat. Hlavně mé kolegyně ze zpravodajství Silvie Mikulcová a Natálie Janišková, které jsou tu od rána, tak skutečně odpověděly na stovky dotazů od lidí, kteří se na nás přišli podívat. Nevím, jestli je to tím, že Ostravsko je technicky zaměřený region, ale lidi hodně zajímá, jak nahráváme, jak

0: rozhlasačka na svém místě, protože krásně nastínila atmosféru. Děkuji, pozdravujte Silvii Mikulcovou i Natálii Janiškovou a přeji hezký den.
1: Pozdravíme a zdravíme do Prahy. Hezký den.

0: To byla Maggie Reilly. Fotbalistky Slávie hostí v předposledním kole Fortuna ligy Spartu. Domácí hráčky se snaží udržet šanci na zisk titulu. Dvě kola před koncem soutěže ztrácejí na největší rivalky 5 bodů. Závěr derby vidí František Typovský.
1: Utkání skončilo zhruba před minutou a skončilo lépe pro hráčky pražské Sparty, které se tady teď na trávníku svých hlavních ligových rivalek radují ze zisku mistrovského titulu, protože ten zápas vyhráli 2-0, když přečkali v úvodní půlhodině docela výrazný tlak domácího celku a pak dvakrát udeřili po změně stran. Nejprve táhlou dalekonosnou ranou Michaela Kýrová, česká reprezentantka, otevřela skóre v 52. minutě. Po hodině hry pak utekla domácí defenzivě Američanka Elizabeth Ospeková, která procedila míč mezi ruku a tělo vyběhnuvší brankářky Jílkové. Spartianky, které získávají mistrovský titul tedy poprvé po 5 letech od roku 2021, tak teď mění své rudé dresy, ve kterých

Nastoupili do tohoto utkání za speciální vítězná týmová trička, která odkazují na to, že jako tým slaví Sparta 34. titul v ženské lize. Připomínám, že to bylo díky vítězství 2-0 v derby nad pražskou Slaví na jejím hřišti. Jinak ten vítězný rozdíl nebo ten klíčový rozdíl přišel už v podzimní fázi soutěže, kdy Sparta dokázala ovládnout obě dvě městská derby nad Slaví a navíc ještě slávistky ztratili body v souboji se Slováckem, takže odtud přišel ten klíčový rozdíl, ale definitiva přišla teď v pražských Horních Micholupech, kdy Sparta vyhrála nadstavbové derby v předposledním kole na Slávii 2-0 zásluhou tref Kýrové a Ospekové z Prahy. František Typovský, Radiožurnál.

0: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Srdce na hřišti a úsměv na tváři. Přijďte fandit holkám a klukům na krajská finále od 11. do 20. května po celé republice a těm nejlepším týmům na republikové finále Svátek fotbalu. 1. a 2. června na městský stadion v Ostravě Vítkovicích. Více na webu mcdonaldscup.cz. Mediálním partnerem McDonald's Cupu je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 16 hodin. Jsou tu zprávy.
2: Obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Libanon a Izrael se dohodli na prodloužení příměří o další měsíc a půl. Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa se Slovinskem. Po nehodě je uzavřený nájezd od Zlína na dálnici D55 u Otrokovic. A zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno a teploty do 18 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Informoval o tom obhájce obviněného Vít Pavko. Podle něj muž nesouhlasí s tím, jak církev s ostatky patronky zacházela.
4: Zejména tedy, že relativně nekřesťansky oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků a tak ona nemohla dojít skutečného pokoje, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě je dle jeho vlastních slov v podstatě nekonečná.
2: Podle policie muž zalil lebku do betonu a chtěl ji pohřbít. Za tomu hrozí až 8 let vězení. Stíhaný bude na svobodě. Pavko taky řekl, že obviněný písemně slíbil, že se vyvaruje páchání další trestné činnosti. Příměří mezi Libanonem a Izraelem bude trvat dalších 45 dnů. Ve Washingtonu se na tom dohodli zástupci obou znepřátelených zemí. Klid zbraní trvá už měsíc, není ale úplný. Na jihu Libanonu nadále svádí boje izraelští vojáci s ozbrojenci pro iránské organizace Hizballáh. Od začátku příměří v půlce dubna přišlo při přestřelkách a izraelských náletech o život 600 Libanonců.
5: Ve Washingtonu se k přímým jednáním poprvé sešli vojenští zástupci Libanonu a Izraele. Podle amerických diplomatů budou rozhovory pokračovat po dvou liniích, vojenské a politické. Jednání mají historický význam. Poprvé od vzniku Izraele v roce 1948 se obě strany baví napřímo o možnosti dospět k mírovému urovnání a vzájemnému uznání. Technicky jsou Libanon a Izrael celých 78 let ve válečném stavu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
2: Lidé dnes navštěvují budovy Českého rozhlasu ve všech regionech i na Pražských Vinohradech. Během neotevřených dveří si prohlížejí studia, setkávají se s moderátory a seznamují s prací redaktorů. Zjistit, jak vzniká vysílání Českobudějovického rozhlasu, přišla Alena Krejčí.
6: Těšila jsem se na to několik let a konečně se to podařilo. Taky se těším na besedu s panem Sasmanem. Platíme poplatky samozřejmě. Určitě je to důležité, aby byly ty vysílací studia a vůbec média samostatný a nezávislý na státu.
7: Sport. Národní tým se na hokejovém mistrovství světa utká od 20 hodin a 20 minut se Slovinskem. Zápas odvysílají stanice Radiožurnál a Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Ve fotbalové šancelize se může rozhodnout o sestupu ostravského Baníku. Slezané budou hostit Zlín a pro naději na udržení musí získat víc bodů než Dukla v souběžně hraném utkání v Teplicích. Před posledním kole nadstavbové skupiny o záchranu ještě nastoupí Slovácko proti Mladé Boleslavi a ve finále části o umístění Karviná proti Olomouci. Všechny souboje začnou v 17 hodin. Fotbalistky Sparty jsou po 5 letech mistryněmi nejvyšší ligy, na hřišti Slávistek zvítězili 2-0 a kolo před koncem soutěže mají jistotu titulu. A fotbalisté Hearts titul ve skotské lize nezískali a nepřerušili tak 41 let trvající dominanci týmu z Glasgow, tedy Celticu a Rangers. Mistrem je znovu Celtic, který v posledním kole vyhrál nad Hearts 3-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 za Jihlavou a uzavřená silnice 27 u Blšan. Na dálnici D1 z Brna na Prahu za Jihlavou čekejte kolonu ze 106. do omezení na 105. kilometru, teď je zdržení do 10 minut. D11 z Hradce Králové na Prahu za exitem 76 do Břenice už je na kilometru 73,5 volně průjezdná, zaměřování po nehodě skončilo, provoz obnovili, kolona se stačila už úplně rozjet. Na D55 u Otrokovic z Veselí směrem na Přerov uklízejí po nehodě na 31. kilometru je zabraný pravý pruh, jede se tam plynule, ale množství pohonných hmot vyteklo už v nájezdu na dálnici ze silnice 49 ve směru ze Zlína na Přerov. Nájezd je uzavřený a musí se přes město. Na tahu 35 z Turnova na Liberec pozor na kolonu na 29. kilometru u sjezdu na Jeřmanice. Za ním havaroval motorkář, narazil do svodidel, provoz byl chvíli úplně zastavený, teď se projíždí jedním pruhem. Na silnici 27 z Plzně na Žatec vážná nehoda osobního auta, zablšaný, letí tam vrtulník, provoz bude každou chvíli zastavený. A na silnici 6 z Prahy na Karlovy Vary vzniká kolona asi na 20 minut před omezením v Petrohradu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na západě místy jinde jen ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno a k večeru polojasno. Teploty většinou od 13 do 18 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový radiožurnál s Vladimírem Krocem.
1: Hajlování a nacistická hesla ve vlaku. Případ z Tyrolska teď v Rakousku otevírá debatu o sílícím pravicovém extremismu. Policie je podezřelé po zhruba dvou týdnech vypátrala, případ ale pokračuje a ministr vnitra kvůli nárůstu extremismu bude čelit slyšení v parlamentu. My o tom budeme mluvit za chvíli v odpoledním radiožurnálu. Dobrý poslech.

0: Na vodě a Xindl X v sobotním radiožurnálu s datem 16. května, teď máme 10 minut po 16. hodině. Už o tom padlo pár slov. Rakousko řeší sérii incidentů s nacistickými hesly a rasistickými výroky kolem jednoho z největších lidových festivalů v Tyrolsku. Policie už vypátrala tři mladíky podezřelé z toho, že začátkem května hajlovali a vykřikovali nacistická hesla ve vlaku plném lidí cestou na tradiční Gaudefest. Ani samotný festival se přitom podle svědků neobešel bez dalších extremistických incidentů. Případem se zabývají i politici. Poslanci chtějí vysvětlení od ministra vnitra. Téma sleduje zpravodajka Bára Vránová. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co přesně se stalo?
1: Celý ten případ začal videem z regionálního vlaku v tyrolském Cillertálu. Ten 1. května vezl návštěvníky na tradiční Gaudrfest, tedy takovou velkou lidovou slavnost spojenou s folklorem, pivem a koncerty. Na záběrech je slyšet, že skupina mladých mužů opakovaně vykřikuje nacistická hesla. Podle svědků navíc někteří z nich i hajlovali. To video se rychle rozšířilo po sociálních sítích a vyvolalo v Rakousku velkou debatu. Deník Der Standard pak zveřejnil i další svědectví návštěvníků festivalu, podle kterých tam docházelo i k rasistickým a antisemickým výrokům během cesty na festival a nebo také k kreslení hákového kříže a zkratek SS v hotelovém baru poblíž té akce.
0: Proč případ vyvolal v Rakousku tak silnou reakci?
1: Nejen kvůli samotným pokřikům, ale i kvůli tomu, jak na ně reagovalo okolí. Někteří svědci tvrdí, že většina lidí ve vlaku mlčela a nikdo tu skupinu výrazněji nezastavil. Rakouská média i politici teď řeší, jestli se extremistické projevy nezačínají ve společnosti víc normalizovat. Zelení i sociální demokraté chtějí kvůli případu interpelovat ministra vnitra Gerharda Karnera a kritizují vládu, že podle nich postup proti pravicovému extremismu není dostatečný. Karner čelí podobné kritice. Odmítá ale, že by stát problém podceňoval. Tvrdí, že policie proti extremistům zasahuje důsledně a že Rakousko patří v postihování nacistické propagandy mezi nejpřísnější země v Evropě.
0: Co tedy dnešní Rakousko a pravicový extremismus? Zhoršuje se situace?
1: Rakouské bezpečnostní složky i odborníci upozorňují, že pravicový extremismus v zemi v posledních letech sílí. Podle statistik ministerstva vnitra tvoří pravicově extremistické činy jednu z největších skupin extremistické kriminality v Rakousku. Velkou část pachatelů přitom tvoří mladí muži. Politici i experti teď řeší hlavně to, že podobné projevy už nezůstávají jen na okraji, na internetu nebo na okraji nějakých uzavřených skupin, ale objevují se i na velkých veřejných akcích.
0: Bára Vránová, naše zpravodajka. Děkujeme.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Český rozhlas není jediný, kdo dnes otevřel dveře veřejnosti. Lidé zamířili i na vojenské letiště v náměšti nad Oslavou. Jak si na vrtulníkové základně užili den otevřených dveří a co je nejvíc zaujalo, zjistíme už za chvíli v reportáži.

0: Za 10 minut bude 16:30, posloucháte sobotní odpolední radiožurnál. Piloti na vojenském letišti v Náměšti nad Oslavou dnes předváděli veřejnosti, co všechno umí. Na tamní 22. vrtulníkové základně byl dnes den otevřených dveří. Tisíce návštěvníků neodradilo deštivé počasí. Dospělí se těšili na letecké ukázky, děti si oblíbili tanky.
1: To je hodně mladý řidič.
2: Určitě. Předáváme.
1: Co jsi v tom tanku dělal? Co jsi tam všechno viděl?
3: Že jak tam vlezeš, tak tam jsou dvě sedadla a vzadu pak je něco oranžového.
1: Můžu se zeptat, odkud jste přijeli?
4: My od Polné.
1: Od Polné?
4: Výhlavy, jo, jo. Syn, tak ten miluje vojáky, takže... A máme hodně kamarádů vojáků tady, takže kvůli tomu.
1: Neodradilo vás počasí?
4: To vůbec nás neodradilo. Pojď, Kubí.
1: Novákovi si ještě s tankem Leopard 2A4 udělali fotku. Z obrněnce vylézají i dospělí, jako Eliška Horníková.
5: No zaujalo mě hlavně to, jak je to malý. Takže nechápu, jak ty dospělí velký chlapi se tam vlastně můžou vejít. A vlastně v tom menším tanku jsme byli taky a tam jakože prochází dopředu, dozadu, což upřímně nechápu.
6: Tak jo, děkuju. Není zač.
1: Nahoru lidem pomáhá voják Jiří.
6: Máme kanon rádě 120 mm, maximální rychlost 68 dopředu, 31 dozadu, 1500 koní.
1: Ten stroj se stále používá?
6: Určitě. Pro nás je to teď vlastně to nejmodernější, co máme v rámci tanku v naší armády.
1: Právě na letecké ukázky se nejvíce těšili tesaři z Brna.
7: Bezvadný.
1: Co se vám nejvíc líbilo?
7: No, zatím jak tady stříleli a ten zajíc byl vyplašený.
1: Tam byl zajíc?
7: Zajíc vyplašili je zajíce, no, ale to je vedlejší efekt.
1: A to bylo, jak zrovna byl Viper a Venom?
7: Jo, jo, jo, přesně tak. Tady stříleli naproti, nebo dělali rány a zajíc z toho měl depku.
1: Organizátoři připravili návštěvníkům i novinku. Poprvé na dni otevřených dveří byla letecká ukázka dronů. Z Náměště nad Oslavou, Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Radiožurnál je 5:30. Zprávy má Ondřej Látal.
2: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Nesouhlasí s tím, jak církev s ostatky patronky zacházela a že byla její lebka oddělena od těla. Informoval o tom obhájce obviněného Vít Pavko. Podle něj muž písemně slíbil, že se vyvaruje páchání trestné činnosti. Hrozí mu až 8 let vězení, stíhaný bude na svobodě. Ruský prezident Vladimír Putin navštíví Čínu. Se svým protějškem Xi Jinpingem by se měl podle Kremlu setkat příští úterý a středu. Jednat mají o vzájemných vztazích i o klíčových mezinárodních otázkách. V pátek z Pekingu odletěl prezident Spojených států Donald Trump, který Čínu navštívil po 9 letech. Ve Vrančicích na Příbramsku lidé odmítli stavbu větrné elektrárny v obci i v sousedních Myšlovicích, informovala o tom obec na svém webu. Referendum je platné a závazné, proti se vyslovilo přes 90% hlasujících. Turisté můžou ode dneška opět každý den využívat v Krkonoších lanovku na Černou horu. Do pravidelného denního letního provozu se vrací také lanová dráha na Sněžku. Většina ostatních lanovek v Krkonoších bude dál jezdit jen o víkendech.
1: Sport.
2: České hokejisty čeká druhý zápas na mistrovství světa. Po výhře nad Dánskem se utkají se Slovinskem. Duel odstartuje ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Ve švýcarském Friburgu teď hraje Kanada s Itálií. Slovo má reportér Petr Kadeřábek.
3: 7,5 minuty marného dobývání v podání Kanady. Kanada stále hraje s Itálií bez branek 0-0. Stejně je na tom také zápas mezi Finskem a Maďarskem, který se hraje v Curychu. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na D5 za Plzní a nehoda na D55 u Otrokovic. Na dálnici D5 z Prahy na Rozvadov za Plzní za sjezdem na Bory dejte pozor na kilometru 86,5. Je tam hlášená srnka, která uvízla před oplocením na straně k provozu. Na dálnici D55 u Otrokovic ve směru z Veselí na Přerov na 31. kilometru je po nehodě provoz stažený do levého pruhu, zpomaluje se bez kolony. Úplně uzavřený je nájezd na dálnici ze silnice 49 ze Zlína směr Přerov. Musí se přes město, přes Otrokovice a až od nadjezdu na dálnici. Na silnici 35 z Turnova na Liberec vzniká kolona u sjezdu 29 Jeřmanice. Asi kilometr za ním se po havárii motorky projíždí jenom pravým pruhem. Zdržení kolem 5 minut, krátí se to. Na silnici 6 Praha Karlovy Vary u stavby mostu v Petrohradu řídí provoz semafory Kyvadlově. Na Prahu je to bez výraznějšího zdržení, směrem na Vary ještě kolona asi na 10 minut. Silnice 27 z Plzně na Žatec, opatrně zablšany, po havárii osobního auta zasahují záchranáři, byl tam i vrtulník, provoz byl 20 minut zastavený, teď už se dá projet. A v Praze v Liberecké do centra nad Bulovkou do zítřka omezení, kolona od sjezdu na Prosek, zdržení teď kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na západě místy, jinde jenom ojedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru až polojasno. A teploty 13 až 18 stupňů. To byly zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál, je s vámi Vladimír Kroc.
6: Některé evropské země vedou s Teheránem jednání o získání povolení k plavbě Hormuzským průlivem. Předseda bezpečnostního výboru iránského parlamentu Ebrahim Azizi dnes řekl, že Irán už připravil profesionální mechanismus pro řízení lodní dopravy Hormuzským průlivem, který by měl být brzy zprovozněn.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

V sobotu 16. května je s vámi odpolední radiožurnál. Velkým fenoménem na Ukrajině jsou online svatby. Vojáci a jejich partnerky netuší, co přinese další den, a svatba na dálku je řešení. Něco si k tomu ještě povíme za chvíli.

0: V blízkosti válečné fronty na Ukrajině mizí restaurace, kavárny i běžné služby. Nejdéle vydrží army shopy, pobočky nové pošty nebo obchody s potravinami. V Kramatorsku, pár kilometrů od fronty, během války ale překvapivě prosperují také klenotnictví. Když lidé nevědí, co přinese další ráno, utrácejí. Do ostřelovaného města navíc za vojáky přijíždějí jejich manželky, partnerky a milenky. A právě tam se odehrávají krátká setkání, zásnuby i rychlé online svatby.
1: Před horkým sluncem na Donbase a také před drony se Alexandra s Konstantinem schovali pod stromy do stinné aleje. Před válkou žili v Dnipru, kde se jim narodili tři děti.
2: Stará se o ně babička, já jsem tu asi měsíc. Když tu člověk nějakou dobu žije, zvykne si, i když je to tady trochu napjaté.
3: Situace nedovoluje, abych dostal dovolenou.
1: Vysvětluje stručně voják Konstantin. Podobných párů je v Kramatorsku mnoho.
4: Víte, že tohle je nejromantičtější město na Ukrajině, protože je to město setkání, město schůzek.
1: Říká v malém obchodním centru padesátnice Irina. Dříve vedla několik prodejen, postupně je ale uzavřela a nechala si jen klenotnictví. Pečlivě upravená žena v černém svetříku a zmatně lesklým náhrdelníkem kolem krku se na obchody nemůže stěžovat.
4: Kupují opravdu hodně dárků. Přitom byste řekli, že lidi potřebují spíš chleba. A myslíte, že stříbro a zlato nepotřebují? Teď spolu pijeme kávu a ani nevíme, co se s námi stane za 30 sekund.
1: Válka donutila ke změně uvažování i státní aparát. Uzavírání sňatků je zjednodušené na minimum.
4: Ráno podáte žádost a večer vás oddají. Když je člověk mezi životem a smrtí, hodnoty se změní. Vztahy jsou náhle mnohem důležitější.
1: Online svatby zavedla Ukrajina před 2 lety v aplikaci Dia. Snoubenci žádají elektronicky, obřad absolvují s matrikářem přes video a rozhodně to není okrajová záležitost. Podle úřadů toho využili tisíce párů. Z Kramatorsku Lubomír Smatana, Radiožurnál.

Na světovém šampionátu v hokeji večer nastoupí Češi proti Slovincům a ve stejné skupině teď hrají ve švýcarském Friburgu Kanada s Itálií. Vydáme se tam proto už

0: Lenny Kravitz v sobotním odpoledním radiožurnálu za 10 minut už bude 17 hodin. Po úspěšném začátku proti Dánům dnes čeští hokejisté nastoupí ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku proti Slovincům. Zápas ve Friburgu začne ve 20 hodin a 20 minut. Už teď hrají ve stejné hale Kanaďani z Italy. A podrobnosti má Petr Kadeřábek.
1: Kanaďané zatím v 17. minutě potvrzují roli favorita, prosadili se hned gólově dvakrát, teď další šance, kterou má Scheifele, ale tentokrát si nepřišel na Fadányho, které už dokázali překonat jak Holloway. Oh, teď rána McLena Celebriniho, velmi prudká z pravého kruhu, zní sirena, která tedy stanoví teď v 17. minutě skóre 3-0 ve prospěch Kanady. Ještě dodám střelce druhého kolu, kterým byl Fraser Minton. To na druhé straně, tedy ve švýcarském Curychu, se Finům zatím nedaří zlomit odpor maďarského celku. Maďaři zatím drží bezbrankový stav a tam už se hraje poslední minuta první třetiny. Ještě se vraťme k výsledkům, které už byly zde zaznamenány v poledních zápasech. Rakousko v Curychu porazilo Velkou Británii 5-1. Slováci se dost nadřeli na vítězství nad Norskem, sice vedli 1-0 dlouho od první minuty, tedy od první třetiny, jenže poté dokázali Norové v závěru druhé části srovnat a tak rozhodovali Slováci až ve třetí části a nakonec porazili Norsko 2-1, připsali si tedy do tabulky skupiny, ve které hraje také český tým, první 3 body. Češi ty už mají 3 body za vítězství 4-1 a všichni věří, že večer přidají další 3 body, protože od 20 hodin a 20 minut hostí v přímém přenosu radiožurnálu Slovinsko. Z Friburgu Petr Kadeřábek, radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Publicistický pořad České televize, který rozplétá problémy každodenního života, sleduje dění i aktuální trendy.
2: Ta firma zkrachovala.
1: Rozpleteno.
3: Ten stát o tom majetku nic neví.
1: Premiérový díl v úterý večer na Jedničce a v iVysílání.
4: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Ondřej Látal. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy bude vyšetřovaný na svobodě. Rusko útočilo na jihu Ukrajiny, prezident Zelenský slíbil odplatu za čtvrteční útok na Kyjev. Fotbalisti Baníku Ostrava dnes můžou sestoupit z nejvyšší domácí soutěže. Na nehodu pozor na dálnici D55 z Otrokovic do Přerova za nájezdem od Zlína. A zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno a teploty 13 až 18 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Soud dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Okresní soud v České Lípě ale návrhu na vazbu nevyhověl. Uvedla to liberecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
6: Na základě rozhodnutí soudce okresního soudu v České Lípě byl obviněný 35-letý muž propuštěn ze zadržení a jeho trestní stíhání bude dále tedy probíhat na svobodě. Žádné další informace k tomuto případu nebudeme v průběhu víkendu zveřejňovat.
4: 35-letý muž vzal vzácnou relikvii v úterý a zalil ji do betonu s cílem ji pohřbít, uvedla policie. Hrozí mu až 8 let vězení. Klienti některých bank v Česku by dnes měli počítat s ostávkou systému. Až do 22. hodiny může docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací komerční banky. Je to kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Lidé nebudou moct zadávat platby v noci na neděli a na pondělí, dodává mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
7: Placení kartou a výběry z bankomatů budou fungovat po celou dobu aktualizace internetového bankovnictví bez problémů.
4: Ruské střely zasáhly oděskou oblast na Ukrajině. Cílem útoku byla kritická infrastruktura i rezidenční budovy. Na místě jsou dva zranění, informoval o tom šéf zprávy oděské oblasti Oleh Kyper.
8: Oděská oblast byla v noci podle úřadů terčem masivního útoku ruských dronů. Na snímcích, které zveřejnil šéf oblasti Oleh Kyper na Telegramu, zasahují hasiči u poničené pětipatrové budovy ve městě Izmail. Dům má poničená okna, fasádu a jeden z bytů hoří. Podle ukrajinské agentury Unian je ve městě asi 20 000 lidí bez elektřiny. Během ruského útoku byl zasažen taky přístav v Oděse. Rusko na jihu Ukrajiny útočilo pár dní po rozsáhlém útoku na Kyjev, při kterém zemřelo více než 20 lidí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský slíbil odplatu. Zelenský taky tvrdí, že Rusko plánuje útoky na rozhodovací centra na Ukrajině, včetně prezidentské kanceláře nebo podzemních bunkrů v Kyjevě. Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: V severním moři uhynul keporkak přezdívaný Timmy. Voda velerybu vyplavila u dánského ostrova Anholt. Informuje o tom agentura DPA s odkazem na německé úřady. Timmy od konce března opakovaně uvízl na Mělčině v Baltském moři. Na konci dubna ho iniciativa dobrovolníků vyprostila u severoněmeckých břehů a nákladním člunem přepravila do hlubších vod severního moře. Odborníci po celou dobu upozorňovali, že šance na přežití keporkaka jsou nízké.
9: Sport. Ve fotbalové šancelize se může rozhodnout o sestupu ostravského Baníku. Slezané hostí Zlín a potřebují, aby pražská Dukla v souběžně hraném utkání v Teplicích získala méně bodů než Baník. Zápas Ostravanů se Zlínem vidí reportér David Procházka.
10: Začíná třetí minuta za stavu 0-0. Baníkovci začali náporem a fanoušci nepovolenou pyrotechnikou. Teď má slovo Tomáš Petra, zápas Teplice Dukla.
11: Teplice Dukla zatím ve čtvrté minutě utkání nerozhodně 0-0. Slovácko s tím Mladou Boleslav a je toho David Nekvinda.
12: Čtvrtá minuta utkání Slovácko Mladá Boleslav 0-0. Začalo také finále skupiny o umístění Karviná hostí Olomouc. U toho je Lukáš Kaleta.
13: 0-0, takové je skóre ve čtvrté minutě. Z Karviné Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
9: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa od 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku. Radiožurnál i Radiožurnál Sport duel nabídnou v přímém přenosu. Ve Švýcarsku teď hraje Kanada s Itálií, je u toho reportér Petr Kadeřábek.
14: Po první třetině vedou Kanaďané nad Italy 3-0 v souběžně hraném utkání v Curychu. Je zatím stav mezi Finskem a Maďarskem bezbrankový. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehoda na D55 u Otrokovic i na 35 u Jeřmanic. Na dálnici D55 u Otrokovic ve směru z Veselí na Přerov na 31. kilometru stále uklízejí po nehodě. Vyteklo tam množství pohonných hmot. Provoz zůstává stažený do levého pruhu, kolem se jede plynule, byť pomaleji. A hlavně už je zase otevřený volný nájezd na dálnici ze silnice 49 směrem ze Zlína. Na silnici 35 z Turnova do Liberce, kousek za sjezdem na Jeřmanice, došetřují havárii motorky, zabírají levý pruh, provoz už je slabý, kolona nevzniká, zpomaluje se. Na silnici 27 Plzeň-Žatec zhruba kilometr za Blšany se po vážné nehodě osobního auta projíždí kyvadlově, čekejte jenom drobné zdržení, ale dobrzduje se v zatáčkách, opatrně. Na silnici 6 z Prahy na Karlovy Vary už taky provoz polevil, takže před kyvadlovým provozem přes omezení v Petrohradu už se výrazněji nezdržíte. V Praze v Liberecké do centra nad Bulovkou do zítřka opravují vozovku, jede se jenom levým pruhem, tam se kolona ještě tvoří od sjezdu na Prosek, zdržení je kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během odpoledne přechodně oblačno, hlavně na západě místy, jinde jenom ojediněle přeháníky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru až polojasno. A teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 10. To byly zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál, je s vámi Vladimír Kroc.
16: A pokračujeme 6,5 minuty po 17. hodině. Šéf americké diplomacie chystá konec kubánského režimu. Toho samého, kvůli kterému se jeho vlastní rodina nemohla na Kubu vrátit. Jaká je americká strategie, co plánuje s Kubou udělat americký prezident? Na to se zaměříme v odpoledním Radiožurnálu za pár minut.
5: Víkendový Radiožurnál a Vladimír Kroc.

0: Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes řídí strategii, která má za cíl svrhnout kubánský komunistický režim. Je to pro něj osobní, jeho rodiče emigrovali z Kuby a kvůli nástupu Fidela Castra se už nikdy nemohli vrátit. Jejich syn dnes rozhoduje, jak Spojené státy tento režim ukončí. Strategii Bílého domu přiblíží naše americká zpravodajka Jana Ciklerová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaká je vlastně dnešní americká strategie ohledně Kuby? Prezident Trump mluví o přátelském převzetí. Co tím má na mysli?
1: Jeho strategie je vyčerpat režim tak, že padne sám, a to nejlépe do konce letošního roku a ještě k tomu bez vojenské invaze Američanů. Snaží se o to hlavně ekonomicky. Od ledna Spojené státy uvalily přes 240 sankcí, odřízly hlavní dodavatele ropy ve Venezuele a vyhrožují zavedením cel každé zemi, která by chtěla Kubě palivo dodávat. Trump to označuje jako přátelské převzetí, jak jste řekl, takže takový řízený, neozbrojený rozpad a musím říct, že spousta lidí tady ve Spojených státech mu drží palce, a to nejen kubánští expati. Kuba se zatím úplně netváří na toto přátelské převzetí. Bílý dům v týdnu Havaně nabídl 100 milionů dolarů humanitární pomoci a dokonce 2 roky Starlinku zdarma, výměnou za to, že ty reformy učiní sama, ale Kuba to odmítla.
0: A jakou roli v té politice hraje samotný Marco Rubio? Jak už jsme řekli, jeho rodina z Kuby pochází.
1: Pochází a pro Rubia je to tím pádem velmi silně osobní příběh. On vyrůstal v tom typickém emigrantském traumatu rodiny, která se kvůli režimu nemohla vrátit do rodné země. Jeho rodiče sice odešli z Kuby už v roce 56, tedy 3 roky před nástupem Fidela Castra, ale po revoluci se maminka pokusila se 2 staršími jeho sourozenci na ten ostrov vrátit a usadit se tam, jenže kvůli komunistickému režimu, který Fidel zavedl, už to nebylo možné. Samotný Marco se pak rodil už v Miami a po celou dobu své politické kariéry, to znamená od senátora až teď po šéfa diplomacie, on patří mezi ty úplně nejhlasitější kubánské jestřáby ve Washingtonu. A to, že dneska vede strategii, která má ukončit ten samý režim, který kdysi jeho rodině zavřel dveře zpátky, to pro něj má prostě velmi hluboký osobní význam. Jenom je škoda, že už u toho nejsou jeho rodiče, protože ti už zemřeli.
0: Kam to celé směřuje? Mluví se i o vojenském zásahu. Je to reálné?
1: Tak podle těch aktuálních informací Kuba je i podle vlastních úřadů prakticky bez paliva i bez nafty. OSN už varovala před humanitárním kolapsem. Elektřinu tam vypínají na 22 hodin denně. Pentagon podle televize CNN urychleně aktualizuje vojenské kontingenční plány, ale zase podle agentury AP ten bezprostřední zásah vojenský na stole zatím není. Bílý dům prostě spíš sází na to, že ten režim padne sám. A mezi tím, a to je novinka, ministerstvo spravedlnosti chystá obžalobu Raula Castra, bývalého prezidenta Kuby a bratra Fidela Castra, dneska je mu 94, za to, že v roce 96 byl součástí plánu na sestřelení, nebo součástí sestřelení amerických letadel, při kterých zemřeli 3 Američané. Dokonce i šéf CIA John Ratcliffe ve čtvrtek nečekaně do Havany přiletěl. Ten tlak prostě roste ze všech stran najednou.
0: Jana Ciglerová, zpravodajka Českého rozhlasu ve Spojených státech. Děkujeme, nashledanou.
1: Pěkný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

To byly Roxette, následují Miraj. V mezičase vám povím, že běžci v Praze, Neratovicích a Třebíči se dnes postavili na start dobročinného běhu pro paměť národa. Symbolicky tak připomněli bojovníky za svobodu, politické vězně nebo třeba členy vlastní rodiny. Reportáž uslyšíte za chvíli.

0: Pamatuju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Za 10 minut bude půl šesté, tady je odpolední radiožurnál. Osudy politických vězňů, válečných veteránů nebo obětí holokaustu. Tyto hrdiny 20. století připomíná dobročinná akce Běh pro paměť národa. Výtěžek ze startovného použije pořadatelská organizace Postbellum, třeba právě na natáčení dalších příběhů do sbírky paměti národa. Akci dnes podpořili běžci v Praze, Neratovicích a Třebíči.
2: 3, 2, 1, stále!
3: Na startovní čísla závodníci mohli napsat za co nebo za koho poběží. Na hrudích závodníků se objevila třeba Milada Horáková nebo Svoboda médií. Někteří bych věnovali příbuzným, jako třeba Adéla své prababičce.
4: Prošla vlastně několika režimy a každý jí ve velkých uvozovkách jakoby profackoval a za to jako obdivuju, že se prostě nedala a udržela hospodářství, udržela rodinu, udělala všechno pro to, aby jsme se měli tak, jak se máme teď.
3: Jeden ze závodů odstartoval kajakář Vavřinec Hradilek, který běžel za statečné obránce Ukrajiny.
5: Já se strašně obávám toho, že to za chvíli začne zapadat. Třeba ve sportu postupně Rusové jsou přizváni k těm oficiálním soutěžím a mě to vlastně děsí.
3: Lidé letos poprvé vyprodali všech 500 míst v závodě na 5 kilometrů. S mámou a babičkou si ho zaběhl i 11-letý Jan.
6: Běželo se dobře, 5 kilometrů, jako to je taková krátká trať, ale teda ten kopec, co tady byl v Obořej hvězdě, to je hrozný. Děda Martin Svoboda, ten běžel 10 kilometrů.
7: A ten teda právě doběhl. Co vás čeká teď po běhu?
8: Procházka se psy a pak to slíbený pivo, no, konečně.
3: Pro mladší děti si organizátoři připravili několik kratších závodů. Děti si ale mohly vyzkoušet taky třeba žonglování, odnést si malůvku na obličeji nebo si zaskákat v pytlích.
7: Co se ti tady nejvíc líbilo?
9: Ty běhy.
7: A co tady třeba z těch atrakcí?
9: Ty skákadla.
3: Má jasno 5letá Hedvika. V archivu paměti národa je aktuálně více než 18 000 příběhů pamětníků, říká Alžběta Chrobáková z organizace Postbellum.
10: Jeden příběh stojí okolo 10-15 tisíc se vším všudy, s dokumentaristou, s historikem. Především to natáčení je drahé a také uchování toho příběhu v databázi není zadarmo.
3: Část výtěžku z akce dostane taky Centrum pomoci paměti národa.
10: Což jsou vlastně naše sociální služby, které pomáhají pamětníkům nebo starším lidem, kteří se dostali do nějaké složité životní situace.
3: Některé z osudů pamětníků vysílá i Český rozhlas v pořadu Příběhy 20. století. Sára Adamcová, Radiožurnál.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál 17.30. Ondřej Látal a zprávy. Izrael potvrdil, že při pátečním úderu zabil šéfa ozbrojených složek Hamásu. Izadína Hadáda označil za jednoho ze strůjců masakru civilistů na hudebním festivalu poblíž pásma Gazy z října 2023. Smrt vůdce Hamásu potvrdil i vysoce postavený představitel tohoto hnutí. Podle palestinských zdravotníků při izraelském útoku zahynulo taky nejméně 7 lidí, včetně ženy a dítěte. Policie při bezpečnostní akci Jupiter v Praze zajistila skoro 150 přestupků. Informovala o tom na svém webu. Zároveň rozdala pokuty za 164 tisíc korun. Policisté vypátrali taky 14 lidí v celostátním pátrání, 7 řidičů pod vlivem alkoholu a 6 řidičů pod vlivem drog. Problémy s bydlením se podle armády spásy často dědí z generace na generaci. Organizace upozorňuje, že lidé, kteří v dětství žili v azylových domech, se do nich mnohdy vracejí i jako dospělí. Loni armáda spásy pomohla více než 1700 dětí, které dnes tvoří 55% klientů jejich azylových center. Americké filmové studio Amazon MGM začalo vybírat nového představitele Jamese Bonda. Podle serveru BBC mezi favority patří 5 známých britských herců a 1 Australan. Kdy se o obsazení hlavní role rozhodne a kdo stvární vedlejší role, zatím není jasné. Sport. Fotbalistky Sparty zvítězily na hřišti Slavie 2-0 a jsou po 5 letech mistryněmi nejvyšší soutěže. Fotbalisté Hearts titul ve skotské lize nezískali a nepřerušili tak 41 let trvající dominanci týmu z Glasgow, Celticu a Rangers. Mistrem je znovu Celtic, který v posledním kole vyhrál nad Hearts 3-1. A utkání fotbalové šance ligy i hokejového mistrovství světa vás budeme na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport informovat už po zprávách.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D55C u Otrokovic a taky na 35C u Jeřmanic. Na dálnici D55 u Otrokovic ve směru z Napa jedel na Přerov opatrněji za nájezdem od Zlína na 31. kilometru uklízejí po nehodě za levotočovou zatáčkou je provoz svedený do levého pruhu, zpomaluje se, kolona nevzniká. Na silnici 35 z Turnova směrem na Liberec, obezřetně za sjezdem na Jeřmanice, je tam zabraný levý pruh, dokončují úklid po havárii motorky, projíždí se pomaleji, bez většího zdržení. V Karlových Varech teď po 17. hodině čekejte až do večera řadu omezení a průběžných uzavírek kvůli běžeckému závodu mezi Doubím, Tuhnicemi a Centrem. V Praze v Liberecké do centra u sjezdu na Prosek opatrně dojíždějte do kolony, sune se asi 5 minut do víkendového omezení nad Bulovkou. A na Bubenském nábřeží z centra pokračuje zkouška protipovodňových opatření mezi Vltavskou a Argentinskou, je proto zúžení, dál kolem Holešovické tržnice uzavírka, tvoří se kolona z Hlávkova mostu, zdržení kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na západě republiky místy, jinde jenom ojediněle s přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru až polojasno, na východě s deštěm může být i trvalejší. A teploty 13 až 18, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 10 stupňů. To byly zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Vladimír Kroc.
4: Nejvyšší česká fotbalová soutěž pokračuje 4 duely. Slovo má teď moderátor Radiožurnálu Sport Pavel Tilšar.
5: Pěkné sobotní odpoledne přejeme taky posluchačům Radiožurnálu. Fotbalisté Ostravy se v předposledním kole nadstavby ve skupině o záchranu snaží vyhnout přímému sestupu z šance ligy. Proti Zlínu potřebují uhrát víc bodů než předposlední Dukla v Teplicích. Stav a čas zápasu Baníku se Zlínem přidá reportér David Procházka.
6: 33. minuta, Baník Ostrava Zlín 1-0, hosté hrají v desíti. Tomáš Petr sleduje zápas Teplice Dukla.
7: 35. minuta začíná a Teplice hrají s Duklou zatím nerozhodně 0-0. Utkání Slovácko Mladá Boleslav a David Nekvinda.
8: Slovácko Mladá Boleslav ve 35. minutě 0-2. Hraje se také finále skupiny o umístění. Karviná hostí Olomouc a u toho je Lukáš Kaleta.
9: Ve 34. minutě Karviná vede nad Olomoucí 1-0. Z Karviné Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
5: A ještě hokejové mistrovství světa. Češi budou hrát ve Friburgu v našem přímém přenosu od 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku. Ve stejný čas začne taky v Curychu zápas domácích Švýcarů s Lotyšskem. Slovensko zdolalo Norsko 2-1 a Rakousko Velkou Británii 5-2. Souboj Kanady s Itálií sleduje reportér Petr Kadeřábek.
10: 33. minuta a Kanada vede nad Itálií 4-0. Před malou chvílí v Curychu dali Finové třetí gol a vedou nad Maďarskem 3-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
5: Na Radiožurnálu Sport pokračuje dál pořad s mikrofonem za sportem. Posluchačům Radiožurnálu přejeme zatím pěkné sobotní odpoledne.
2: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Tohle byla LP, posloucháte sobotní odpolední radiožurnál. Kvůli krizi v Hormuzském průlivu hrozí, že miliony lidí, hlavně v chudších zemích, budou hladovět. Světové zemědělství je závislé na průmyslových hnojivech a ta se vyrábí z plynu a ropy, často přímo v Perském zálivu. Více tomu budeme věnovat hned po písničce.

0: Marek Ztracený v odpoledním radiožurnálu. Pokračující blokáda Hormuzského průlivu žene nahoru ceny umělých hnojiv. Vyrábějí se z plynu a ropy. Podle odhadů Světové banky by hnojiva letos mohla zdražit o třetinu. Podle Mezinárodního obchodního centra by to mohlo znamenat, že světové ceny potravin vzrostou o 6%. Nedostatkem jídla by kvůli tomu mohlo trpět až 45 milionů lidí. Problémy, které způsobují přerušené dodávky pohonných hmot a hnojiv, nejrychleji dopadají na menší ekonomiky závislé na jejich dovozu.
1: Pro zemědělství potřebujeme hnojiva, například močovinu na pole. Potřebujeme taky hnojivo NPK, ale to teď není. A když už se objeví, je jeho cena dvojnásobná.
2: Vytlé hnojivo v regálech obchodů podle agentury Aninews marně hledají například někteří farmáři v Indii. Zmiňovaná močovina je v současném zemědělství nezbytná pro pěstování základních plodin, jako je rýže, pšenice nebo kukuřice. Bez ní klesnou výnosy, upozorňuje vedoucí analytička Mezinárodního obchodního centra Julia Spisová.
3: Sledujeme, že se farmáři situaci přizpůsobují. Někteří přecházejí na plodiny, které potřebují méně hnojiv. Jiní odkládají dobu hnojení a nebo používají menší množství hnojiv.
2: Indie přitom společně s Brazílií potravinami zásobují i další země a pokud budou prodávat méně a dráž, pocítí to trh s potravinami celosvětově. Problémy hrozí například Bangladéši. Ten dovoz potravin doplňuje vlastní produkcí. Ta je ale téměř úplně závislá na hnojivech z Perského zálivu.
3: Na dovozu močoviny ze zemí Perského zálivu jsou závislé i další asijské a africké státy. Například v Nigérii víc než 90% dovozu hnojiv pochází právě z Perského zálivu. Podobně je tomu taky ve Středoafrické republice, Somálsku, Jihoafrické republice a nebo v Keni.
2: Dodává Julia Spisová z Mezinárodního obchodního centra. Sedba začala už v částech Asie, ale taky v Evropě. Čeští farmáři byli většinou na jarní hnojení před zásobení. Na podzim už ale vyšší ceny zřejmě taky pocítí, říká mluvčí agrární komory Barbora Pánková.
4: Většina farem kombinuje organická hnojiva s těmi průmyslovými. Tedy nahradit jeden typ druhým může fungovat jen do určité míry a nemusí zjistit požadovaný výnos, což se může podepsat na celkovém objemu produkce. Co se týká domácí produkce průmyslových hnojiv, Česko má vlastní kapacity, ale problém může být s dostupností jednotlivých složek pro jejich výrobu.
2: Podle Mezinárodního obchodního centra by celosvětovému trhu pomohlo, kdyby vývoz hnojiv navýšily země, které na to mají kapacitu i suroviny, například Egypt, Alžírsko nebo Čína. Jana Karasová, Radio.

0: 11 minut nás dělí od 18. hodiny, posloucháte sobotní radiožurnál. Ve fotbalové šancelize se může rozhodnout o sestupu ostravského Baníku. Slezané hostí Zlín, ale vezmeme vás i na další zápasy. Slovo má moderátor radiožurnálu Sport, Pavel Tilšar.
1: Pěknou sobotu přejeme taky posluchačům radiožurnálu. Fotbalisté Dukly se dnes můžou vyhnout přímému sestupu z šance ligy, pokud v předposledním kole skupiny o záchranu získají v Teplicích stejně nebo víc bodů než poslední Ostrava doma proti Zlínu. Začínáme právě na stadionu ostravského Baníku, kde je i reportér David Procházka.
2: Baník Ostrava vede po prvním poločase nad Zlínem 1-0, ale těch gólů ve zlínské síti mohlo být daleko více. Navíc byl vyloučený ve 21. minutě obránce Černín za hraní rukou, takže zlínští se většinu toho prvního poločasu už bránili v desíti. Jak se vyvíjí velmi důležité utkání pro Baník Ostrava Teplice Dukla, to poví reportér Tomáš Petr.
3: Po prvním poločase skóre mezi Teplicemi a Pražskou Duklou nerozhodné 0-0, domácí ani jednou nevystřelili. Hosté vyslali 4 střely, z toho 2 na branku, ale viděli jsme velmi nezáživných 45 minut, kdy se většinou míč přesouvá poblíž středové čáry zleva doprava a zase zpátky. Takže po první půli Teplice Dukla 0-0. Zápas Slovácko Mladá Boleslav a David Nekvinda.
4: V Uherském Hradišti byl první poločas zábavný, šance měli oba týmy, ale trefoval se jenom Josef Kolářík, tedy 19-letý hráč Mladé Boleslavy. Trefil se dvakrát, poprvé v 17., podruhé ve 27. minutě, v obou případech trefy přesně k tyči, takže v poločase platí Slovácko Mladá Boleslav 0-2. Hraje se taky finále skupiny o umístění v šancelize, Karviná hostí Olomouc a u toho je Lukáš Kaleta.
5: První z dvojutkání o sedmé místo je zatím nerozhodné. V první polovině zápasu mezi Karvinou a Olomoucí je to 1-1. Skóre otevřel domácí Labík, tento hráč pak dal i tyčku. No a následně srovnali hosté zásluhou Růska. Z Karviné Lukáš Kaleta, radiožurnál.
1: A ještě hokejové mistrovství světa. Po vítězství nad Dánskem budou hrát Češi ve Friburgu v našem přímém přenosu od 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku. Ve stejný čas začne taky v Curychu zápas domácích Švýcarů s Lotyšskem. Slovensko porazilo Norsko 2-1 a Rakousko Velkou Británii 5-2. Utkání z Kanady s Itálií vidí reportér Petr Kadeřábek.
6: 39. minuta a před malou chvíli navýšil kanadské vedení. Bouchard zvýšil na 5-0. Bylo to přesilovce po té, co si Italové vzali na předchozí situaci, kdy se dokázal prosadit Pietro Nero coach challenge, ten gol nebyl uznán a právě z následné přesilovky tedy Kanaděné navyšují vedení na 5-0. Druhá třetina už skončila v Curychu, kde zatím po 40 minutách vedou Finové nad Maďary 3-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, radiožurnál.
1: Takové byly aktuální sportovní, fotbalové a hokejové informace pro posluchače radiožurnálu, kterým přejeme pěkný zbytek soboty.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Finále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě v přímém přenosu. Eurovision Song Contest 2026. ČT2. Mstitel, který má o 4 kolečka navíc. Bezbariérová cesta cholerického údržbáře za odplatou v oceňované komedii Invalida. A ČT Art uvede jednu z nejslavnějších světových operet na scéně Bavorské státní opery. Johann Strauss II. Netopír. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Je 18 hodin. Začínají hlavní zprávy.
2: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy tvrdí, že tím protestoval proti církvi. Soud ho do vazby neposlal. V Severním moři uhynula velryba Timmy. Záchrana se nezdařila. Hokejovou reprezentaci čeká na mistrovství světa utkání se Slovinskem. Omezení po nehodě na dálnici D55 u Otrokovic ve směru do Přerova za nájezdem od Zlína. A zítra bude v Čechách polojasno a skoro jasno. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno a teploty 13 až 18 stupňů. Je sobota 16. května. Dobrý podvečer u hlavních zpráv vám přeje Ondřej Látal.
3: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí bude stíhaný na svobodě. Dnes o tom rozhodl okresní soud v České Lípě, který zamítl návrh státního zástupce na vazbu.
4: Soud při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Místo vazební věznice byl tak propuštěn, uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
5: Jeho trestní stíhání bude tedy probíhat na svobodě. Nic víc k tomu zveřejňovat nebudeme.
4: Advokát obviněného Vít Pavko sdělil, že jeho klient lituje toho, jak svůj čin provedl.
6: Klient nezvolil dle vlastních slov šťastné provedení protestu proti tomu, jak církev nakladala s ostatky svaté Zdislavy, tedy že oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě dle jeho vlastních slov nekonečná.
4: Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Samotná lebka je teď v péči restaurátorů, protože obviněný ji zalil do betonu. Jestli se podaří vzácnou relikvii dostat ven nepoškozenou, zatím není jasné. Jana Pavlíčková, Radiožurnál.
2: Šéf ozbrojeného křídla Hamásu Izzadín Haddad je mrtvý. Agentuře Reuters to řekl vysoce postavený představitel palestinského hnutí. Informaci potvrdila i izraelská armáda, která tvrdí, že velitele zabila v pátek při úderu na město Gaza.
7: Několik mužů v Gaze neslo tělo Izzadína Haddada na nosítkách. Bylo překryté vlajkou Palestiny a Hamásu. Přihlíželi tomu desítky truchlících, pro které je Izraelem zabitý představitel Hamásu mučedníkem. Muži poté Haddadovo tělo položili do mešity, kde se u něj modlili lidé. Izraelská armáda podle serveru Times of Israel šéfa ozbrojeného křídla Hamásu zneškodnila proto, že se pokoušel obnovit vojenské kapacity Hamásu po válce s Izraelem. Údajně taky chystal teroristické útoky proti Izraeli. Izraelská armáda zároveň považovala Haddada za jednoho ze strůjců rozsáhlého teroristického útoku proti židovskému státu 7. října 2023. Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Ruská disidentka Nina Litvinovová spáchala sebevraždu. V dopisu na rozloučenou napsala, že cítí bezmoc kvůli válce na Ukrajině. Vadily jí taky deprese proti odpůrcům kremelského režimu. Disidentce a oceanoložce bylo 80 let.
8: Úryvek z dopisu na rozloučenou zveřejnila na Facebooku její sestřenice novinářka Maria Slonimová. Podle ní Litvinovovou zabil ruský prezident Vladimír Putin. Disidentka do dopisu napsala, že se její život stal po začátku ruské invaze na Ukrajinu nesnesitelný. Šéfa Kremlu Putina ve vzkazu obvinila ze zabíjení a věznění nevinných lidí. V Rusku zakázaná organizace Memorial připomněla, že Litvinovová od 60. let pomáhala politickým vězňům. Její bratr Pavel Litvinov byl zase jedním z 8 lidí, kteří v srpnu 1968 na moskevském Rudém náměstí protestovali proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
2: Švýcarská zpravodajská služba otevře dlouho zapečetěné spisy o nacistickém zločinci Josefu Mengelem. Píše to web britské stanice BBC. Mengele prováděl v koncentračním táboře v Osvětimi pseudovědecké pokusy na lidech a za své činy nikdy nebyl potrestaný. Po válce se mu podařilo utéct do Jižní Ameriky. Historici podle BBC opakovaně žádali o přístup ke švýcarským spisům kvůli podezření, že Mengele v zemi po válce navzdory mezinárodnímu zatykači pobýval. Švýcarské úřady dosud otevření spisů odmítali.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
9: Víme, co se děje u vás.
2: Stovky posluchačů navštívili Český rozhlas. V den otevřených dveří si mohli prohlédnout regionální studia i hlavní vysílací budovu na Pražských Vinohradech. Vidět mohli třeba natáčení rozhlasové hry, anebo být přímo u živého vysílání.
10: V roce 1923, to znamená 18. května, kdy se tady poprvé ozvalo Halo, halo, zde Radiožurnál.
11: Touto větou začalo nejen první rozhlasové vysílání tehdejším Československu, ale taky komentované prohlídky budovy na Vinohradech. Té se zúčastnili třeba i posluchači, kteří přijeli z Polska.
12: Kolem 10 let poslouchám Český rozhlas dost pravidelně. Především podcast Vinohradská 12, který mám opravdu rád.
11: Den otevřených dveří přilákal i ty nejmladší. Svou oblíbenou stanici chtěl vidět třeba 11-letý Honza.
13: Já poslouchám Radio Junior. To je moje nejoblíbenější stanice.
11: Posluchači rozhlasová studia zaplnili třeba u přímého přenosu pořadu Tobogán nebo besedy moderátorů Radiožurnálu Jana Pokorného a Libora Boučka. Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Beskydy od zítřka zasáhnou vydatné deště. Do neděle tam může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. Ve Vídni se dnes rozhodne o letošním vítězi Eurovize. Do finále mezinárodní hudební soutěže se probojoval i český zpěvák Daniel Žižka. A na místě je reportér Jiří Štefl.
14: Tisíce fanoušků právě teď přicházejí do eurovizní vesničky, kde budou pod širým nebem sledovat finále na velkoplošné obrazovce. A často je tady slyšet i čeština, protože právě Češi jsou letos jednou z nejpočetnějších skupin na Eurovizi. Český zpěvák Daniel Žižka má za sebou poslední zkoušku a song Crossroads bude zpívat jako 11. v pořadí. Mezi favority letošního ročníku patří Finsko, Austrálie nebo Řecko. Vítěze bychom měli znát zhruba o půl jedné v noci. Během přímého přenosu se na pódiu bude i slavit letošní 70. ročník Eurovize. Z Vídně Jiří Štefl, Radiožurnál.
2: Uhynulá velryba nalezená u břehu dánského ostrova Anholt je keporkak přezdívaný Timmy. Potvrdili to německé a dánské úřady. Na těle kytovce se podle nich našlo zařízení, které mělo sledovat jeho pohyb. Timmy uvázl na Mělčině u severoněmeckých břehů poprvé 23. března. Soukromí dárci zasponzorovali jeho záchranu potom, co úřady veškeré pokusy vzdali. Část expertů považovala naděje na přežití velryby od začátku za malé.
15: Sport. České hokejisty čeká na světovém šampionátu druhý zápas. Po výhře nad Dánskem se utkají se Slovinskem. Češi nebyli na úvod mistrovství produktivní v přesilovkách. Podle útočníka Davida Tomáška si tým musí zvyknout i na to, že letos na turnaji nejsou Martin Nečas a David Pastrňák.
16: Nemáme Nečeho, nemáme Pastu, který prostě tady v tomhle tom jsou nejlepší na světě, takže ale máme tam dobrý hráče a nepasu se vůbec do té jejich role. Prostě to všichni víme, ale prostě pokusíme se to sehrát trošku líp a možná jednodušejc.
15: Zápas Česko-Slovinsko začne ve 20 hodin a 20 minut. V přímém přenosu ho odvysílají Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Ve Friburgu teď Kanada hraje s Itálií za dohledu Petra Kadeřábka.
17: 4 minuty před startem třetí třetiny je stav Kanada-Itálie 6-0. Třetí část už se 7 minut hraje v Curychu, kde Finsko vede nad Maďarskem 4-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
15: Baník Ostrava může sestoupit z fotbalové šance ligy, hraje se Zlínem a pro naději na udržení musí získat víc bodů než Dukla v souběžně hraném utkání v Teplicích. Zápas Baníku se Zlínem vidí David Procházka.
18: 48. minuta, běží Baník Ostrava, vede nad Zlínem 1-0. Utkání Teplice Dukla a Tomáš Petr.
19: 51. minuta utkání Teplice Dukla nerozhodně 0-0. Zápas Slovácko Mladá Boleslav sleduje David Nekvinda.
20: V 53. minutě utkání Slovácko Mladá Boleslav 0-2. Hraje se taky finále skupiny o umístění. Karviná v něm hostí Olomouc, je u toho Lukáš Kaleta.
21: 1-1, takové je skóre v 51. minutě. Z Karviné Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Nehoda na D55 u Otrokovic a kolony v Praze na magistrále. Na D55 se ve směru z Napajedel do Přerova obezřetně u Otrokovic hned za nájezdem od Zlína na 31. kilometru je po nehodě zabraný pravý a odstavný pruh. Kolona nevzniká, ale vybočuje se do levého za prudkou levotočovou zatáčkou. V Praze na magistrále čekejte kolonu nejprve v Liberecké směr centrum od sjezdu na Prosek do omezení nad Bulovkou, je to asi na 5 minut, a potom v centru ve Velznově se popojíždí od Florence k muzeu až čtvrt hodiny. A Smetanovo nábřeží u Karlových lázní je tento víkend průjezdné jenom směrem na náměstí Jana Palacha směrem k Národnímu divadlu se musí objížďkou. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v 19.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci bude na východě zataženo a trvalejší déšť, na západě až jasno, teploty klesnou na 5 stupňů až na nulu, na západě Čech až na minus 2. A zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno s přeháňkami, na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru až polojasno, na východě s deštěm i trvalejším na teploty 13 až 18, na východě a severovýchodě Moravě a ve Slezsku kolem 10 stupňů. To byly hlavní zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál a začíná speciální série Vinohradské 12, Kati, o krutých diktátorech. Slovo má Matěj Skalický.

0: 11. prosinec roku 2022. Orduna, Baskicko. Předmět číslo 32. Lebka. Nebo aspoň její zbytek. Nožíkem a lopatkou nejde od mazlavé hlíny odlepit. Drolí se. Spodní čelist úplně odpadne. V rukavicích ji archeologové vkládají do igelitového pytlíku. Mezi nepopsanými hroby dřepí všichni na kolenou. Pátrají tu po mrtvých, na které se mělo zapomenout. V jednu chvíli se žena v takové zelenkavé zimní bundě sklání k zemi a pokládá na ní rudou růži. Jako vzpomínku na ty, které v místním žaláři na začátku 40. let zabil bestiální režim španělského kata. Franciska Franka. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Generál Francisco Franco, vůdce Španělska, Caudillo de España. Je o něm další epizoda naší speciální série Kati o krutých diktátorech s krví na rukou. A zase jsem si pozval Jaroslava Bílka, politologa se specializací na autoritářské režimy z Univerzity Karlovy. Dnes je sobota, 16. května. Dobrý den, vítejte už po páté tady u nás ve studiu Vinohradské 12 u série Kati.
1: Dobrý den.
0: Španělsko stále pohřešuje přes 100 000 lidí, kteří se stali obětí frankistického režimu. Ta lokalita v Baskicku, o které jsem mluvil na začátku v tom krátkém příběhu, ta rozhodně není jediná, kde se po těch ostatcích těchto lidí pátrá. Daří se je postupně, tak jak roky plynou, identifikovat? I po těch desítkách let?
1: No tak daří se to pomalu a nejistě a stále to není hotové. Já bych tady na úvod této epizody chtěl říct, že vlastně my se tady stkáme po páté, ale tak trošku to vypadá, že jsme si dramaturgicky nechali ty nejhorší katy na ty pozdní díly, takže s každým dalším dílem přibývá ten počet těch obětí a ty zločiny jsou strašnější a strašnější a v tomto duchu budeme pokračovat i dnes.
0: To říkáte potom, co jsme probrali i videu třeba například v těch minulých dílech.
1: No ale Franco je zase ještě o level dál.
0: Co se s těmi lidmi stalo? S těmi, po kterých se teď pátrá? Proč přišli o život? Proč je neměl Franco rád?
1: Tak považovali je za nebezpečí a nebo nějak zemřeli v té občanské válce a nebo později. Občanské války bývají hodně kruté, protože se vlastně lidé na sebe vylívají hodně zlosti, frustrace a tak dále. A ta občanská válka ve Španělsku byla extrémně krutým konfliktem, ve kterém umřelo několik set tisíc lidí. Je to podobný příběh, jak jsme už řešili, polarizovaná společnost, spory mezi konzervativní pravicí, nějakou širší levicí, které dopadly takhle. Tam je ještě strašně důležité, když to srovnáme s těmi předchozími vojáky, co vládli, jak byl třeba ten Pinochet nebo ten Videla, byť ta Franco je všechny předchází, vlastně on je takový jeden z prototypů tohoto způsobu, tak tam jde o to, že vlastně oni provedli převrat, ten byl úspěšný. Franco a to jeho okolí zkusilo provést převrat, on nevyšel a byla z toho vleklá občanská válka. Což jako zvětšuje asi to násilí a to množství obětí.
0: Řada těch obětí právě z té španělské občanské války, která předchází období diktátorů v Latinské Americe, o kterých jsme už mluvili v minulých dílech, tak řada z těch obětí byla pohřbena v údolí padlých. Taky tam byl pohřben sám Franco v mauzoleu, ale v tuto chvíli tam jeho ostatky nejsou. Oni byli přemístěné. Z jakého důvodu?
1: Oni je přemístili někam, myslím, že teďka v hrobu s tou svou manželkou. No. Obecně tady to je téma na mnoho hodin, kdybychom chtěli, ale podstatné asi je zmínit, že na konci toho frankistického režimu došlo k nějakému přechodu k demokracii a plošné amnestii pro to zlo, které se páchalo během té občanské války a po ní. No a v rámci nějakého toho vypořádávání se ale postupně snažili někteří politici ve Španělsku i veřejnost přeci jenom ty věci nějak jako revidovat a řešit. A jeden z těch kroků bylo to, že přemístili právě to tělo Franka, anebo teďka, do teďka vykopávají ty ostatky, protože se snaží jakoby nějak dostat aspoň trochu jako spravedlnosti a dělat to jinak.
0: Franco, to byl od počátku vojevůdce, člověk, který chtěl občanskou válku, který chtěl vládnout, a bavíme se tady skutečně o době, kdy on se narodil, to je přelom
1: 18. nebo nějak na konci 20. století. Je to
0: už docela dávno, tak.
1: On původně prý chtěl být námořník, ale nevzali ho na námořní vojenskou akademii, tak šel tady k pěchotě. My jsme tady už několikrát tak trošku jako různě komentovali, že jak je už třeba ten Videla nebo Pinochet, že oni za sebou neměli žádnou spektakulární kariéru až do momentu o převratu. Franco je jiný případ, protože on díky svému hrdinství ve válce v Maroku byl nejmladším generálem ve španělské armádě, takže on rozhodně nějaký ten merit jako tady z toho hlediska měl a byl to voják každým coulem. Zároveň byl taky extrémně věřící člověk, na což asi měla vliv jeho manželka, a byl také velmi konzervativní člověk.
0: Hmm. Tady se opět opakuje ta linka z té Latinské Ameriky, ne?
1: Tak ona se ta linka prolíná i z druhé strany. Zase tu máme na jedné straně nějakou tu konzervativní pobožnou pravici a na straně druhé tu reformistickou levici, která se snaží nějak změnit ty poměry.
0: Nebyl prý moc charismatický. V mládí ho šikanovali.
1: Tak si to potom kompenzoval. Nedohledal, ale rozhodně za velmi charismatické prý neplatil ani za velké řečníky. Dokonce jako prý to jednání s ním bylo složité, na což později upil Hitler. A já myslím, že to zase se nějak opakuje, že ti vojáci nebyli vesměs extra charismatičtí, byli to tvrdí muži, kteří chtěli pozádek vzát a zachovat ten systém, ale nebyly to králové balkónů, jako třeba byli to Mussolini.
0: A on nabýval té moci právě někdy už v těch 30. letech, v době, kdy v centrální Evropě začal hrozit Hitler?
1: No, udělal ten převrat v době, kdy už u moci byl Mussolini a Hitler. Tady je dobré zmínit, my to dneska zapomínáme, ale v těch 30. letech v vážném období ten role model tady toho typu nějakého pravicového diktátora byl Benito Mussolini. Hmm. Hitler teprve začínal a nikdo nevěděl, jak dopadne historie. Takže pochopitelně ty myšlenky toho Mussoliniho a podobně hodně rezonovaly. Také když potom se jim nepovedl ten převrat, začala ta občanská válka, tak on scháněl podporu a jako první se obrátil na Benita Mussoliniho, který mu ji poskytl, a potom i na Adolfa Hitlera, který taktéž. A on vlastně díky jejich materiální a pak i vojenské pomoci, protože tam posílali ty dobrovolníky, tak dokázal vlastně vyhrát tu občanskou válku, protože ono na počátku ten konflikt byl velmi spletitý v tom, že vlastně obě ty strany měli přibližně stejnou podporu, přibližně stejnou část armády na své straně a podobně. Ty síly byly hodně vyrovnané a zase těm republikánům začala pomáhat Sovětský svaz. Mm-hmm. Takže i v tomhle to vlastně byla taková jako do jisté míry předobraz druhé světové války, kde si ty velmoci třeba testovali zbraně nové, jestli budou fungovat, nebudou, a taktiky a tak dále.
0: Jak moc krvavý konflikt to tehdy v Evropě byl? Protože jeden z mých nejoblíbenějších obrazů, to je Guernica od Pabla Picassa, ta ukazuje bombardování stejnojmenného městečka v Baskicku Hitlerovou Luftwaffe právě v době, kdy už si Franco jako zažádal o pomoc. Je v tom vidět hodně moc velké utrpení těch lidí. Znovu se vracím k tomu, kolik krve tehdy Franco měl na rukách.
1: Já si myslím, že to je dokonce první historický příklad kobercového bombardování. Hmm. Kde tam vlastně ta německá legie Kondor zkoušela ty taktiky, které pak uplatňovala po Evropě.
0: V Guernice.
1: Že to se zkoušeli. Tak oni tam poslali ty letadla, piloty a zkoušeli, co můžou dělat, co ne.
0: To městečko bylo totálně
1: udává se několik set tisíc lidí tam zemřelo.
0: Ve španělské občanské válce, kterou vyhrál Franco v roce 39.
1: Tam jde o to, že oni pak obě ty strany páchali hodně vyhrocených zločinů proti lidskosti. Najdeme na to mnoho analogií v literatuře, ve filmech třeba, jestli pamatujete, je třeba Zabít Sekala, tak tam ten hlavní záporák má trauma z té občanské války ze Španělska, mimo jiné a podobně. Byl to velmi důležitý konflikt a navíc byl to konflikt, který byl mezinárodní i v tom, jestli do něj zapojovali i třeba dobrovolníci, i třeba z Československa. Takže tam ti lidé bojovali a zase byla to právě nějaká formativní zkušenost pro tu levici, že bojovala s fašismem a naopak. Tam spousta lidí, kteří se pak vyznamenali v tom druhoválečném konfliktu, nebo později získávala své ostruhy a zkušenosti.
0: Za druhé světové války ale Španělsko se cítilo být neutrální, nebo tak to aspoň Franco vyhlašoval, ne?
1: No, samozřejmě, to byla velké
0: moci,
1: to bylo právě velké zklamání pro Hitlera i Mussoliniho, protože oni ho podporovali v té občanské válce i s viděnou toho, že on pak podpoří je v nějakém konfliktu, třeba jako protiváha Francie či Británie. Mělo by to nějaký efekt. Bohužel Franco pro ně bohužel správně usoudil, že by na tom Španělsko tratilo na tom konfliktu. A nemělo by to příliš cenu. Ono je potřeba zmínit, že to mělo racionální základ v tom, že Španělsko bylo po té válce velmi zpustošené. Hmm. A ta armáda by potřebovala třeba spoustu pohonných hmot a vybavení, kterého, jak víme, tak neměl Hitler a Mussolini ani pro vlastní armádu. A zároveň oni ty lidé kolem Franka a Franco sám chtěli Španělsko, které bude konzervativní, ideálně soběstačné a tak trošku jako izolované, starat se o sebe samo, takže o to velké zapojení neměli zájem. Samozřejmě oni třeba, myslím, že vojenské základny ve Španělsku využívala OSA během války a stejně tak s Ruskem bojovala dobrovolnická španělská modrá divize, ale k velkému zapojení nedošlo a vlastně zpětně se ukazuje, že to bylo dobré Frankovo rozhodnutí, protože díky tomu ten režim přežil.
0: Do toho tam teda ještě vstupovala ta boží moc, kterou on cítil a cítil se tím božím bojovníkem a vůdcem z boží milosti, jak si tak říkal.
1: Jo, a dělal to pro Španělsko a jenom pro lidi a to je vždycky taková ta čerta těch vojenských diktátorů, že oni to nikdy nedělají pro sebe, vždycky jim jde o stát a o lid a o historii, pro historie nebo Bůh je vyvolila. To jsou ohrané písničky, já bych
0: Nevidíte tam nějakou paralelu třeba se slovenským klerofašistickým státem té doby?
1: Možné to je, ale já myslím, že už se dostáváme trošku do jiných témat a tam bych nerad zabředával.
2: Un estado totalitario harmonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país.
0: Franco vyhlásil totalitní stát.
2: La semilla de nuestro patriotismo regada con la sangre de tantas mártires hará fecunda la cosecha.
0: Jaká ta totalita byla ve Španělsku v té době?
1: No to je právě dobrá otázka, protože když Franco začal vládnout, nebo skončila druhá světová válka, tak ta první generace teoretiků nějaké nedemokratické vlády, jako byla třeba Hannah Arendt nebo Friedrich a Brzezinský, tak oni znali vlastně dva modely. Demokracie nebo totalitu. Tak pochopitelně, když ten Franco měl ty vazby na toho Hitlera a Mussoliniho a měl tam ty falangisty a podobně, tak ho přizadili do tohoto spektra. Ale postupem se ukazovalo, že to jako nevystihuje přesně podstatu toho režimu a v 70. letech vlivný americký politolog španělského původu Juan Linz přišel se svou přelomovou prací, ve které definoval vedle totalitního a demokratického režimu ještě režim autoritářský a to podle něj splňovalo přesně to tehdejší Španělsko a ten jeho argument byl, že v totalitním režimu máte nějakou ideologii, která je jasná, zřetelná a ti lidé ji musí dodržovat. A máte mobilizovanou veřejnost. Když to tomu autoritářskému režimu, on může mít nějakou zelenou knihu nebo nějaké ideologické poučky a brožurky světonázor, to se nevylučuje. Ale podstatné je, jak moc to ten režim vymáhá a jak moc vyžaduje, abyste na tom participovali. A právě v tom autoritářství většinou ta veřejnost je depolitizovaná a podstatné je, že vy vlastně chápete tu, že někdo jiný má tu autoritu a jste jí podřízený. Ale nemusíte aktivně něco dělat. Možná to ještě lépe popsala vlastně Hannah Arendt, která v tom svém vymezení totalitarismu považuje za důležité, že ten stát má nějakou myšlenku přerodu člověka v nějakého nového člověka a aktivně vám jít zpět a vy se jí musíte podřídit. Franco se nesnažil změnit lidi, udělat z nějaké nové Španěly, kterými ještě nebyli, nebo něco jako extra měnit. On chtěl zachovat to, co bylo před tou druhou republikou a my tradiční konzervativní Španělsko s láskou k Bohu, ke koridě, k nějakým tancům, který se mu líbili, k nějaké verzi španělského jazyka a tak dále.
0: Jak tvrdě, nebo už se držel pod krkem ale ty Španěly? Třeba ti jeho falangisté, to byli jako kdyby Mussoliniho černokošiláci?
1: V jádru ano, ta falanga vznikla ve 30. letech, založil to, myslím, syn Primo de Rivery, což byl španělský diktátor, který vládl do roku 30. A měla to být analogie na ty, dejme tomu, černé košile Mussoliniho, že jo, tak Italové měli fascés, Španělé měli falangu, pořád je to nějaké pevné sepnutí nějakých lidí, prutů, někoho, prostě ty pevná sepnutí, ty fašisty jako fascinovala. No a
0: odkazy na starý Řím a Řecko.
1: Na starý Řím, Řecko, taková tam mekaté civilizace, že jo, jasně.
0: Ozvěny antiky.
1: No, ale on se s těmi falangisty pochopitelně spojil, protože bojovali s těmi republikány. Ale třeba než toho syna Primo de Rivery zastřelili ti republikáni, tak on nebyl úplně pro to spojení, protože mu Franco a ti lidé kolem něj přišli moc zpátečničtí. Že právě nebyli z jeho pohledu dost revoluční. A samozřejmě ta první generace falangistů byla jako relativně revoluční, ale postupně se z toho stala taková byrokratická organizace odborových technokratů a v podstatě byla to úplně jiná organizace potom za Franka někde v pozdní fázi toho režimu než v těch 30. letech, když to jako zakládali.
0: Takže to nebylo kladivo na odboj? Španělský, jestli tam existoval?
1: Pak španělský odboj tam byl v 60. letech, ještě v 50. letech, prostě v 60. letech byly občas nějaké levicové bojůvky, taky tam hlavně byla ETA, jako basketská teroristická organizace, která dokonce
0: separatistická
1: měla několik úspěchů. Zabila nějakého admirála, o kterém se uvažovalo, že by byl následník Franka, a dokonce předtím se jí povedla taková hodně manifestační věc. Oni udělali teroristický útok na vlak, který vezl ty frankistické veterány z občanské války na nějakou slavici nebo z ní, jako, což vlastně z hlediska nějakého symbolického boje vlastně jako dává smysl. No, takže nějaká ohniska odboje tam byla, ale nebyla velká a rozhodně ten režim byl velmi silný. Já jsem dokonce našel srovnání, že bezprostředně po té válce, když Franco nastoupil, tak on zpočátku vládl pomocí dekretů, než zavedl nějaký parlament a tady ty věci a vládu, a že podle některých měl v rukou více moci než Stalin nebo Hitler v píku své moci. Ale potom samozřejmě on se snažil nějak, aby to vypadalo podle ústavy a aby to nějak plnilo nějakou roli, ale vlastně až do konce toho režimu on byl ten hlavní. A...
0: Chápu, a zároveň jste mě přivedl na zajímavou myšlenku, totiž to Baskicko, a my jsme začali i tím Baskickem, tím příběhem, to nebyl jediný národ, který ho štval, on neměl rád třeba ani Katalánce a vůbec bojoval proti všemu nešpanělskému.
1: On byl purista, on dokonce chtěl unifikovat španělštinu, že byla jedna verze v celé zemi a tak dále, že nějaký tance mu vadili, nějaký ne. Jeho manžel zase hrozně bojovala proti projevům sexuality v kultuře a umění ve Španělsku.
0: Řekněte, jak Franco přišel o moc?
1: Umřel. Franco v klidu umřel ve svém úřadu. On řekl před svou smrtí, že po jeho smrti se zpátky restauruje monarchie. To se stalo a pozdější panovník chtěl tedy, aby se vrátila demokracie, což se velmi složitým manévrem povedlo, jen mezi tím byl ještě jeden nepovedený vojenský převrat, kdy se nějaký ti radikální frankisté v tom jakoby parlamentu měli přezdívku, že jsou združení Bunkr, což mělo odkazovat k tomu, jak jsou vlastně tvrdí a semknutí, snažili o vojenský převrat, který selhal. Což je možná vlastně zajímavé, že vidíme, že Franco se dostal k moci po nepovedeném převratu, z kterého vznikla občanská válka, a vlastně od moci frankisté odchází zase po nepovedeném převratu, kdy se ukázalo, že ta část armády, která zkusila ten převrat, je extrémně malá a zároveň nemá podporu veřejnosti a nemá podporu krále.
0: Všechny ty oběti, které on má na svědomí, tak to byly právě ti republikáni z té občanské války a potom ty národy, které on neměl rád? To znamená Katalánci, Baskové a republikáni...
1: Ano, ale
0: lidí.
1: U té občanské války se dneska řeší i ty oběti na druhé straně, protože třeba během té občanské války už pak jako si vypalovali vesnice a věci navzájem a bylo to opravdu velmi jako kruté a hnusné. Ale
0: a to je
1: ano.
0: Taky důvod, proč teď nacházíme po Španělsku jako celou řadu těch neoznačených hrobů, které teď po těch 40 let lidé znovu se snaží otevřít a najít a identifikovat.
1: Ano, ale zase je třeba říci, že když Franco nechal stavět ten památník, kde pak byl pohřben, to údolí, tak tam oni už tehdy za Franka začali pohřbívat lidi jako z obou stran, jako mrtví. O nějaké to smíření se asi v čase snažili různě všichni, samozřejmě nebylo nějak zásadní a doteďka se v tom Španělsku vlastně vede debata, jestli jako bylo třeba správně přemístit ty Frankovy ostatky. Myslím, že představitel té strany Vox, hlavní tehdy jako té pravicové, že když vyhrají volby, tak je přemístí zpátky. Zároveň část veřejnosti má nějakou nostalgii k tomu režimu, že byl dobrý. On se Frankovi povedla neoddiskutovatelně jedna věc, která tu ještě nepadla. V 60. letech za něj proběhl bezprecedentní ekonomický vzestup Španělska, což se mu přičítá jako k dobru, protože on vlastně tím, jak nebyl fašista a neměl nějakou velkou ideologii, tak on se obklopoval hodně technokraty a ty jeho vlády byly takové korporativisticko-technokratické a vlastně se jim podařilo v těch 60. letech způsobit hospodářský růst Španělska, který nejde odiskutovat.
0: No podle Centra sociologického výzkumu ve Španělsku víc než pětina Španělů a Španělek si myslí, nebo cítí určitou nostalgii právě po té době, možná i z tohoto důvodu, že se teda Španělsku ekonomicky dařilo přes všechnu tu bídu lidí,
1: je
0: kteří
1: to,
0: byli perzekovaní.
1: Je to jako jedno vysvětlení zároveň. Když se podíváte na čísla z České republiky, kolik lidí teskní po minulém režimu, tak ty čísla jsou podobná, prostě tady ty společenské jevy, které diskutujeme, tak my můžeme se shodnout asi na nějaké vědecké úrovni, odborné, ale na úrovni veřejnosti, jejich pocitů, zážitků, zkušeností, to bude vždycky rozdělovat do nějaké míry tu společnost a pochopitelně v každém i tom sebekrutějším režimu jsou lidé, kteří z něj profitují, kteří ho považují za správný a kterým se po něm třeba stýská.
0: Do jaké míry Franco promlouvá do současnosti Španělska? On už totiž promluvil v době ještě předtím, než umřel, protože si vlastně našel svého nástupce. Chodívali spolu na golf tady s Juanem Carlosem I., ten se potom stal pokračovatelem.
1: V tom se vlastně zmýlil svým způsobem, stejně jako se v něm zmýlili ty poslední frankisté, protože oni vlastně svrhávali vládu, zajeli premiéra, ale šli za králem, že teda když jmenuje novou vládu, bude to dobrý a král se mu jako odmít bavit. Takže tady z toho hlediska vlastně je trošku asi zklamal všechny, ale jinak právě pro tady ty kroky, jakože třeba řekl, že po jeho smrti se vrátí král a podobně, tak vlastně je na něj často nahlíženo trošku lépe, než by asi mělo tváří tvář s těm mrtvým obětem, protože to je opravdu taková velmi zvláštní epocha dějin a velmi zvláštní diktatura, která probíhala jen za Franka, on na konci svého života už jasně stanovil, jak vlastně má skončit, nebo co se má jako změnit, což často vidíme, jak ti diktátoři chtějí třeba po smrti vládl jejich syn, nebo aspoň ta strana, ideologie, něco. A ten Franco na to šel vlastně úplně jinak.
0: No ale tak třeba Frankově dceři byl udělen titul vévodkyně a pak se udělala tlustá čára za tou jeho érou. Byla tam i amnestie, ne? Amnestijní zákon.
1: Byla velká amnestie v roce 77.
0: Vyrovnalo se Španělsko teda s frankismem, nebo ne?
1: No, moc ne, protože potom vlastně po roce 2020 přijali ten zákon o tom, že jsme tu demokracii a více jako řešit ty oběti a připomínat si ty oběti a odškodňovat je a najít je. A samozřejmě to se jako měnilo. Tam třeba za Franka oni udělili několik desítek šlechtických titulů. Tak ty pak zase zrušili pro ty restaurace a podobně. Ale já už jsem to tady říkal, když jsme řešili, myslím, toho Pinocheta. My jsme zvyklí, že ty diktatury končí podobně jako v tom Československu, že prostě ty komunisti vlastně zdrhli od moci po nějakých jednáních. Ale většinou to je daleko komplikovanější proces. V tom Španělsku byl extrémně komplikovaný, vlastně trval několik let, a tím tam byly zapojeny ty různé odborové svazy, armáda, frankisti, karlisti, spousta frakcí. Tak vlastně byl velmi složitý a zase tady z toho hlediska ho lze nazírat jako úspěšný, protože se jim podařilo opravdu ve Španělsku vybudovat funkční demokracii, která tam je do dneška. Byť ten panovník tam stále má nějakou ceremoniální roli, ale tu tam má právě i proto, jak se zachoval ten Juan Carlos, když docházelo k té tranzici, třeba že nevyslechl tu armádu, chtěl demokratizovat a podobně. A vlastně díky tomu ta stát jako dneska rozhodně je z hlediska nějak lidských práv a demokracie ve velmi dobré kondici.
0: Vyhledávají Frankův hrob nějací jeho uctívači do dnešních dní?
1: Tak určitě on na ty pravici má asi nějaký zastánce a já myslím, že tady každoročně chodí lidi k hrobu Klementa Gottwalda a podobných lidí, tak asi budou chodit k Frankovi, že jo? Tomu se asi nedá zabránit.
0: Dobrá, tak jo. Tak moc díky, že jsme probrali generála, diktátora Franka.
1: Děkuji.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska mluvili o generálu Frankovi, což znamená, že máme za sebou další epizodu z naší speciální série Kati. Opět u toho byl politolog Jaroslav Bílek a já tradičně shrnuju, že Franco vládl Španělsku od roku 1939 do roku 1975. Připomínám, že na celou sérii dohlíží editorka Katka Pospíšilová a rešeršistka Tea Veseláková, skvělý sound design dala dohromady Damiana Smetanová a tuhletu epizodu tu zvukově smíchal a vyladil Krištof Cejp. Další Kat zase za týden. Naslyšenou příště.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Posloucháte teď už je večerní sobotní radiožurnál s datem 16. května, máme 18 hodin 37,5 minuty. Čtyřmi zápasy pokračuje první fotbalová liga. Na stadiony nás teď vezme moderátor radiožurnálu Sport Karel Schamberger.
1: Dobrý den teď i posluchačům radiožurnálu. Ve fotbalové šancelize dnes může být jasno o tom, jestli Baník Ostrava sestoupí do druhé ligy. Pokud předposlední pražská Dukla dnes vyhraje v Teplicích, tak je hotovo. A právě zápasy ve skupině o udržení se aktuálně hrají společně s prvním finále play-off o umístění. A my začínáme v Ostravě, která hraje se Zlínem. Stav a čas doplní David Procházka.
2: 78. minuta, Baník Ostrava Zlín stále 1-0. Teplice Dukla Praha a Tomáš Petr.
3: 81. minuta utkání a Teplice vedou nad pražskou Duklou 1-0. Duel Slovácko Mladá Boleslav a David Nekvinda.
4: 82. minuta utkání, Slovácko doma prohrává s Mladou Boleslaví 0-3. Hraje se také finále skupiny o umístění. Slovácko dává na 1-3. Skupina o umístění a zápas Karviná Olomouc, sleduje ho Lukáš Kaleta.
5: Olomouc otočila skóre, je to 2-1 pro Hanáky v 81. minutě. Z Karviné Lukáš Kaleta, radiožurnál.
1: A po fotbale také hokej. Český národní tým ve 2020 čeká druhý zápas na mistrovství světa. Češi nastoupí proti Slovincům a na této stanici uslyšíte přímý přenos. Teď hraje Kanada s Itálií a ve Friburku je u toho také reportér Petr Kadeřábek.
6: A bude hrát ještě 160 sekund, právě 2 minuty a 40 sekund před koncem zápasu vede Kanada nad Itálií 6-0, už skončil zápas souběžně hraný v Curychu, kde Finové porazili Maďarsko 4-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, radiožurnál.
1: Tolik tedy aktuální výsledky pro posluchače radiožurnálu, znovu je zkontrolujeme zhruba za 11 minut.

0: Tak to byl Robbie Williams ve večerním radiožurnálu. 23,5 tisíce lidí se zúčastnilo sobotního dálkového pochodu z Prahy do středočeské Prčice. První chodci vyrazili z metropole v 5:30 ráno. Další postupně startovali z různých míst ve středočeském a jihočeském kraji.
1: Ani nepříznivé počasí neodradilo desítky tisíc lidí od účasti na tradičním dálkovém pochodu. Pan Miroslav nevynechal žádný od roku 1970.
2: Rekord je 55 účastí a od letošního roku nepřetržitých účastí. Radši nechybí ani jeden rok, kromě covidových.
1: Naopak paní Alžběta šla letos trasu poprvé. Na pomoc si vzala zkušenější kamarádku.
3: No, já to jdu poprvé a kamarádka už má několik botiček.
1: Kamarádka Lucie chtěla jít kratší trasu, nakonec ale vycházeli z Čerčan. Odtud je čekala téměř 50-kilometrová cesta.
4: Všechny ty trasy se hodně rychle zaplnily. My jsme chtěli Votice právě, to je 24 kilometrů a vyzbyla na nás ty Čerčany a to je 48.
1: Ze stejného místa startovala také čtyřčlenná skupina v čele s paní Klárou.
5: Tak je to taková výzva. Tím, že tady máme několik oslavenců, který slaví 50, tak jdeme 50.
1: Oslavenec Josef se proti dešti a chladu vybavil nepromokavou bundou a placatkou.
6: Počasí nám rozhodně nevadí, pokud bude takovýhle, jako je teďkon, mírnej deštíček, tak si myslím, že se nám půjde skvěle.
1: Stejný přístup ale nemají všichni. Ze 30 tisíc registrovaných chodců jich na start přišlo 23,5 tisíce. Hlavní organizátor Petr Karlovský si účast i tak chválí.
7: Vzhledem k tomu, jaký bylo ráno, počasí a podobně, tak to pořád považujeme za úspěch.
1: Na kontrolních bodech, stáncích a s organizací pochodu pomáhá zhruba 250 lidí.
7: Celoročně na tom pracuje, dejme tomu, kolem stovky lidí a v den D nám pomáhají skauti a tak říkají, co má ruce a co má nohy.
1: Příští ročník pochodu bude v pořadí 60. Program na kulaté výročí plánují organizátoři už teď. Z Prčice Alena Junová, Radiožurnál.

O domácím titulu pro fotbalovou Slávii už je rozhodnuto, ale dramatická situace je ještě v ligové skupině o udržení. Podrobnosti ve večerním radiožurnálu přidáme za chvilku.

0: Tohle byla Katy Perry ve večerním radiožurnálu. Za 9 minut bude 19 hodin. Baník Ostrava může sestoupit z fotbalové šance ligy. Hraje se Zlínem a pro naději na udržení musí získat víc bodů než Dukla v souběžně hraném utkání v Teplicích. Také na tyto zápasy vás teď vezme radiožurnál Sport a moderátor Karel Schamberger.
1: Ve vysílání radiožurnálu Sport teď vítáme taky posluchače radiožurnálu. Společně se vydáme na 4 fotbalové zápasy domácí šance ligy. Začínáme zápasem Baník Ostrava Zlín, u kterého je reportér David Procházka.
2: Michal Fridrich teď skanduje k fanoušci, tak také moderátor zápasu. Je to 2-0 pro Baník Ostrava před malou chvílí po rohovém kopu Daniela Holcera. Michal Fridrich dotlačil míč po druhé do sítě a už je téměř jisté, že Baník Ostrava bude v posledním kole ještě na pražské Dukle hrát o záchranu. To potvrdí Tomáš Petr ze zápasu Teplice Dukla Praha.
3: Čtvrtá nastavená minuta z avizovaných 5 a Teplice vedou nad pražskou Duklou už 2-0. Teď doznívá ta severočeská radost po gólu Idrise Hopiho. Tenhle 18-letý útočník při svém ligovém debitu tedy navyšuje na 2-0. První gól domácích Severčochů vstřelil v 74. minutě Jan Fortelný. Už předtím v 65. minutě byl vyloučený hostující Mila a v 89. minutě viděl červenou kartu také hostující stoper Hunal, takže Dukla prohrává v Teplicích v závěru nastavení 0-2 a hraje o 9. Závěr zápasu Slovácko Mladá Boleslav sleduje David Nekvinda.
4: V Uherském Hradišti už zápas skončil a Slovácko doma prohrálo s Mladou Boleslaví 0-3. Dva góly vstřelil hostující Josef Kolářík už v prvním poločase, bylo to v 17. a 27. minutě. Ve druhé půli sice mělo Slovácko dost šancí, aby zdramatizovalo zápas, ale trápilo se v koncovce. Naopak Jiří Klíma v 62. minutě po minutě svého pobytu na hřišti jako střídající hráč dal tedy na těch konečných 3-0 pro Mladou Boleslav. Začalo také finále toho playoff o umístění střední nastavové skupiny Karviná Olomouc, to je zápas, který sleduje Lukáš Kaleta.
5: Tady už skončilo nastavení a řeší se, jestli Olomouc vyhraje 3-1 nebo 2-1. U videa se teď zkoumá poslední gól Hanáku a platí, takže v samotném závěru mezi Karvinou a Olomoucí je to 1-3. Z Karviné Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
1: Známe aktuální stavy, konečné výsledky uslyšíte ve zprávách v 19 hodin.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Varování na D1 za Prahu. Míříte-li po dálnici D1 z Prahy na Brno, dejte pozor, kuze za nájezdem z okruhu a od Říčan. Těsně před sjezdem na Velké Popovice na 15. kilometru vpravo ve stoupacím pruhu stojí porouchané osobní auto. Teď dorazila policejní hlídka D1 za Prahu směr Brno 15. kilometr. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy pro vás má Ondřej Látal.
2: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Německý úřad na ochranu ústavy zastavil sledování scientologů. O týmu, který přímo sestoupí z fotbalové šanciligy, rozhodne až poslední nadstavbové kolo. Na stojící auto pozor na D1 za Prahou ve směru na Brno na 15. kilometru. A zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, teploty 13 až 18 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Informoval o tom obhájce obviněného Vít Pavko. Podle něj muž nesouhlasí s tím, jak církev z ostatky patronky zacházela.
4: Zejména tedy, že relativně nekřesťansky oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků a tak ona nemohla dojít skutečného pokoje, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě dle jeho vlastních slov v podstatě nekonečná.
2: Podle policie muž zalil lebku do betonu a chtěli pohřbít. Za tomu hrozí až 8 let vězení, stíhaný bude na svobodě. Pavko taky uvedl, že obviněný písemně slíbil, že se vyvaruje páchání další trestné činnosti. Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Původně mělo od dnešního večera do pondělního poledne spadnout až 70 mm srážek. Podle meteorologů nakonec ale naprší méně, než očekávali. Varování platilo v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji mělo silně pršet, hlavně na Vsetínsku. Takzvaná scientologická církev, známá taky z Česka, už nebude v Německu pod soustavným dohledem zpravodajské služby. Důvodem opadnutí zájmu je pokles významu této organizace v průběhu let, informoval o tom Úřad na ochranu ústavy. Scientologové mají v Německu asi 3,5 tisíce členů.
5: Hnutí scientologie založené v roce 1954 autorem sci-fi Ronem Hubbardem považují jeho kritici za nebezpečnou sektu. Německá domácí zpravodajská služba ho sleduje od konce 90. let jakožto uskupení usilující o společnost, která nerespektuje například důstojnost jednotlivce. Úřad na ochranu ústavy nepustí scientologii ze zřetele úplně, ale už je nepovede jako samostatný a celostátní fenomén. Víc se chce soustředit třeba na sabotáže a na terorismus. Není to první letošní reorganizace úřadu. Minulý měsíc zrušil kategorii extremismu postihující delegitimizaci státu, zavedenou před 5 lety během protipandemických opatření. Z Německa Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: 3000 posluchačů navštívili Český rozhlas v Praze na Vinohradech. Na den otevřených dveří si mohli prohlédnout vysílací studia. Vidět mohli třeba natáčení rozhlasové hry nebo být přímo u živého vysílání.
6: Sport. O mužstvu, které přímo sestoupí z nejvyšší fotbalové soutěže, rozhodne až poslední kolo nadstavby. Poslední Baník Ostrava totiž porazil Zlín 2-0 a předposlední Dukla prohrála v Teplicích 0-2. Dukla tak pro udržení prvoligové příslušnosti nesmí za týden s ostravským Baníkem prohrát. Dnes ještě Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3 a na úvod finále skupiny o umístění Karviná Olomouci 1-3. Hokejovou reprezentaci čeká druhé utkání na světovém šampionátu. Po výhře nad Dánskem se utká od 20 hodin a 20 minut se Slovinskem. Stanice Radiožurnál i Radiožurnál Sport nabídnou duel v přímém přenosu. Ve stejný čas bude taky domácí Švýcarsko hrát s Lotyšskem. Slovensko dnes porazilo Norsko 2-1, Velká Británie prohrála s Rakouskem 2-5, Itálie s Kanadou 0-6 a Maďarsko s Finskem 1-4. A fotbalisté Manchesteru City vyhráli anglický pohár. Ve finále porazili Chelsea 1-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 u Všechrom a v Praze nehoda ve Kvelské. Na dálnici D1 za Prahu směr Brno za nájezdem od Říčan opatrně na 15. kilometru. Těsně před sjezdem na Velké Popovice vpravo ve stoupacím pruhu stojí porouchané auto, u něj je policejní hlídka. Praze Vekbelské směrem do kopce na Letňany před Novopatskou překáží auto podrobné nehodě. Kolona od křižovatky s Kolbenovou je na pár minut. V Liberecké do centra se ještě i teď tvoří kolona od sjezdu na Prosek. Zdržíte se do 5 minut kvůli zúžení nad Bulovkou. Do zítřka tam opravují vozovku. A víkendové omezení je i v centru na Smetanově nábřeží. Kolem Karlových lázní je kvůli demontáži lešení zachovaný provoz jen směrem k právnické fakultě. Směrem opačně k Národnímu divadlu se musí objížkou přes újezd. Vznikají tam kolony na Manasově mostě před Klárovem a ve Valčteňské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na západě místy, jinde jenom ojedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku čekáme zataženo až oblačno, k večeru až polojasno. Na východě s deštěm i trvalejším, teploty zítra 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 10. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Vladimírem Krocem.
1: Bez žihadlové včely, obří pralesní mravenci, hlasitý cvrkot cikád a prales, který ještě před 100 lety vůbec neexistoval. V Malajsii už za chvíli navštívíme unikátní experiment, který dnes připomíná dokonale přirozenou džungli. Poslouchejte dál sobotní večerní radiožurnál.
3: Víkendový radiožurnál a Vladimír Kroc.

0: Ještě před 100 lety oblast Kepong severně od Kuala Lumpur pokrývaly travnaté pláně s mělkými jezery po těžbě cínu. Krajina byla pustá, ale si vykácené. Dnes se na stejném místě rozkládá divoký prales plný tropických ptáků, motýlů, hadů a hlavně obrovských stromů. Je k nerozeznání od přirozeného pralesa, přitom byl uměle vysazený jako experiment. Na místě sídlí Malajzijský ústav pro výzkum lesa, neboli FRIM.
1: Tohle jsou bezžihadlové včely. Vidíte, že jejich úl vypadá úplně jinak.
2: Můj lesní průvodce Lim Chung Lu ukazuje na přírodní trychtýřek, který vede do dutiny obrovského kmene fíkovníku. Tudy se prý včely dostávají dovnitř.
1: A tady obří pralesní mravenci. Tohle je největší druh mravenců v Malajzii. Naštěstí nejsou agresivní.
2: Postupujeme hlouběji a hlouběji do pralesa a velmi intenzivně tu bzučí cikády.
1: Tohle je náš malajzijský národní strom, merbau. Je to velmi těžké, tvrdé dřevo. Je odolné vůči útoku termitů i vůči plísním, takže se často používá pro venkovní podlahy nebo bazénové terasy.
2: A teď přicházíme prý na nejuchvatnější místo celého pralesa.
1: Tady odsud je nejkrásnější výhled ve FRIM.
2: Really? Nejsem úplně přesvědčená. Je to stejný prales jako před chvílí.
1: Tak se podívejte nahoru.
2: Oh, wow. Koruny stromů desítky metrů nad námi vytvářejí nádherný obrazec. Vypadají jako přírodní skládačka, jako takové zelené pucle, které do sebe přesně zapadají, ale nikdy se úplně nedotknou a zůstávají mezi nimi úzké mezery.
1: Říká se tomu plachost korun stromů. Tenhle jev se vyskytuje častěji v člověkem vysázených lesích, kde jsou stromy stejně staré a stejně vysoké. Když fouká vítr, tak větve se navzájem očesávají, takže jejich konečky se olamují. A díky tomu mezi nimi vznikají tyto mezíry.
2: Čím se zabývají vědkyně a vědci v umělém pralese? A proč na stromy umisťují hromosvody? To si poslechněte v neděli po 9:00 v zápisníku zahraničních zpravodajů. Z Kuala Lumpur, Zdeněk.

0: V 19 hodin a 15 minut je s vámi večerní radiožurnál. Studia Českého rozhlasu se dnes otevřela pro návštěvníky. Program a prohlídky nabídly stanice ve všech regionech. Například v Brně se lidé dostali do bývalého bankovního trezoru v suterénu nebo mohli sledovat živé vysílání. Dopoledne tam zástupci stanice uložili časovou schránku se vzkazy budoucím generacím.
1: Máme tam kartičky, na které současní zaměstnanci rozhlasu napsali svůj vzkaz budoucím generacím. Je tady speciální kulička z brněnského orloje.
2: Editor brněnské stanice Českého rozhlasu Miloš Šenkýř právě urovnal všechny předměty a železnou skříňku zamkl. Uvnitř jsou i vzkazy posluchačů na různých nosičích.
3: Ahojte světe, přejeme brněnskému rádiu, aby vysílalo stále tak dobré pořady jako doteď.
4: Ráno vstávám s rozhlasem, večer usínám s rozhlasem. Přeji hodně, hodně úspěchu a strašně moc posluchačů vděčných.
5: Poslouchám pravidelně veřejnoprávní stanici. Jsem celkem spokojený s programem, který se vysílá.
2: Schránka se má otevřít za 50 let, dodává ředitel rozhlasového studia Josef Podstata.
6: Jeden ze vzkazů, který tam za rozhlas dáváme, je důvěra v to, že to lidi otevřou v mírové době. A já bych tomu možná přidal, aby to bylo ve svobodné době, tak jak vlastně svobodné jsou naše vlny.
2: Pro návštěvníky se otevřela i fonotéka, tedy archiv zvukových nosičů, kde pracuje Jitka Severová. Lidé si můžou poslechnout i záznamy.
7: Třeba královnu Alžbětu, která nás navštívila v roce 96, nebo pana Absolona, pana Skácela. Je to paměť národa, je to naše historie, tu by měl každý znát. V tuto chvíli se snažíme zdigitalizovat nejstarší pásy, které už podléhají zkáze, a je pěkné objevovat staré herce, staré pohádky, staré osobnosti.
2: Budova Českého rozhlasu v Brně bude otevřená i v neděli při prohlídkách na festivalu Open House Brno. Hana Novotná, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o víkendu.

0: V 19 hodin a 20 minut pokračuje sobotní večerní radiožurnál ve světové premiéře. Uvádějí Městská divadla pražská adaptace tří knih současného francouzského autora Eduarda Luise. Inscenaci s názvem Jak se stát jiným připravil slovenský režisér David Paška, který do hlavních rolí matky a syna obsadil Tomáše Daleckého a Evu Salcmanovou. Představení řeší otázku, do jaké míry lze psát velmi otevřené knihy o vlastní rodině.
1: I když se v inscenaci řeší především domácí konflikty, na jevišti nestojí dekorace kuchyně nebo obývacího pokoje. Naopak, celý jeho prostor zaplnilo projekční plátno, na kterém se během hry promítají záběry třeba i z prostoru před divadlem a především obří zelená maketa pijavice,
2: která prská, saje a vysává všechno naokolo. A my jsme se právě rozhodli zvolit takovýhle trošku kafkovský metaforický obraz, jak je viděn autor svou rodinou a jak je viděn rodina svým autorem.
1: Hlavní postavou hry je Eddie B., tedy alter ego samotného autora. Toho hraje Tomáš Dalecký.
3: Ta pijavice je dobrá v tom, že on se, aby se mohl dostat, aby se mohl stát jiným, aby se mohl dostat z těch poměrů, tak se do jisté míry musel přisát k někomu jinému a vyšplhat se potom žebříčku nahoru. A když se dostal nahoru, tak svým způsobem vysál i tu rodinu tím, že o nich napsal ty knihy, využil je.
1: Rozhodnutí Eddieho odejít se pro něj stává radikálním životním zlomem. Změní si jméno, začne psát a prostřednictvím literatury veřejně pojmenuje vše, o čem se doma mlčelo. Právě tato nekompromisní otevřenost udělala z Eduarda Luise jednu z nejvýraznějších osobností současné francouzské literatury.
2: Opisuje v dětství vyrostání prostě v chudobné dělnické třídě někde na severu Francie a rodinný stav plný homofobie, rasismu, sexismu, útlaku, alkoholismu.
1: Slovenský režisér David Paška pracuje v Česku poprvé. Narodil se v Bratislavě, gymnázium vychodil v Praze a pak odešel studovat do Vídně. Pro herce Evu Salcmanovou a Tomáše Daleckého jsou jeho režijní postupy dost přínosné.
4: No to jsme ještě nezmínili, že součástí celé té inscenace je live cinema, to znamená, v tom bylo to zkoušení specifické, že jsme museli trénovat doslova a do písmene tedy tu spolupráci s tím kameramanem, stavět se do záběru, stát přesně na přesném místě.
5: Příběhu mohla tvořit kapitolu nové Odyseje zadosti učinění.
6: Pravně, když strávila většinu života ve stínu.
1: Představení s názvem Jak se stát jiným v režii Davida Pašky uvádí Pražské divadlo Komedie. Trvá necelou hodinu a půl a hraje se bez přestávky. Michaela Vitešková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 19.30. Ondřej Látal a zprávy.
1: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Nesouhlasí s tím, jak církev s ostatky patronky zacházela a že byla její lebka oddělena od těla. Informoval o tom obhájce obviněného Vít Pavko. Podle něj muž písemně slíbil, že se vyvaruje páchání trestné činnosti. Hrozí mu až 8 let vězení. Stíhaný bude na svobodě. Britský exministr zdravotnictví Wes Streeting chce kandidovat na lídra labouristické strany. Oznámil to 2 dny po své rezignaci na funkci ministra. Streeting tvrdí, že ztratil důvěru v současného šéfa labouristů a premiéra Keira Starmera. Ten odmítl rezignovat na post předsedy vlády po špatných výsledcích strany v místních volbách na začátku května. Ve Vrančicích na Příbramsku lidé odmítli stavbu větrné elektrárny v obci i v sousedních Míšlovicích. Informovala o tom obec na svém webu. Referendum je platné a závazné. Proti se vyslovilo přes 90% hlasujících. Sport. Čeští hokejisté budou na mistrovství světa hrát od 20 hodin a 20 minut se Slovinskem. Radiožurnály Radiožurnál Sport duel nabídnou v přímém přenosu. A fotbalisté posledního Baníku Ostrava porazili v Šancelize Zlín 2-0. A protože Teplice zdolali předposlední Duklu 2-0, o týmu, který přímo sestoupí z nejvyšší soutěže, rozhodne až závěrečné nadstavbové kolo. Dukla bude za týden hostit právě Baník, který musí pro zachování prvoligové příslušnosti v Praze vyhrát. V sobotu ještě Slovácko podlehlo Mladé Boleslovi 0-3 a na úvod finále skupiny o umístění Karviná prohrála s Olomoucí 1-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Prahou a v Praze kolona v Liberecké. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zbystřete nejdřív za nájezdem od Říčan, kousek před sjezdem na Velké Popovice je na 15. kilometru blokovaný vpravo stoupací pruh, stojí tam porouchané osobní auto a před ním světelná šipka. A potom dál na D1 směr Brno za sjezdem na Trhový Štěpánov na kilometru 58,5 čeká na odtah osobní auto podrobné nehodě. Je zabraný odstavný pruh, kolem jsou kůžely a stojí tam světelná šipka, některé kamiony kolem vybočují z pravého pruhu do levého. A v Praze v Liberecké ve směru z D8 a z Letňan do centra počítejte s kratším zbytkem kolony za sjezdem na Prosek. Zdržení už ani ne 5 minut, jede se pomalu přes zúžení do levého pruhu od Molek dolů nad Bulovku. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, hlavně na západě místy, jinde jenom ojediněle s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru až polojasno, na východě s deštěm, ten může být i trvalejší. A teploty 13 až 18, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 10 stupňů Celsia. To byly zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál a Vladimíra Kroce.
0: Lotyšský prezident Edgars Rinkevičs navrhl na nového premiéra opozičního poslance Andrise Kulbergse. Učinil tak po čtvrteční demisi dosavadní premiérky Eviky Siliňové, s níž odchází celá vláda. Nový kabinet by vedl zemi až do říjnových parlamentních voleb.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
4: Dávno už viem, že chodím jak tě.

Kdo by neznal české loutky Hudvínka a Spejbla? Právě Hudvínek slaví v letošním roce významné jubileum. Postavičce je 100 let a připomene i výstava v muzeu v Chebu. Za chvíli nabídneme podrobnosti.

0: To byl Green Day ve večerním radiožurnálu. Teď důležité upozornění. Policie se zabývá oznámením o osobě se zbraní v Chomutově. Nachází se v domě v Rígrově ulici. Policie vyzvala veřejnost, aby do oblasti nevstupovala. My teď už snažíme se získat další informace. A teď k tomu, co jsme avizovali. Před 100 lety se poprvé na scéně objevila legendární loutka Hudvínek. Získal si publikum nejenom svým osobitým projevem, ale i typickým koulením očima. Spolu se Spejblem tvoří nerozlučnou dvojici, která baví generace dětí a dospělých i v dnešní době. Loutku Hudvínka vyřezal řezbář Gustav Nosek. Právě stoleté výročí vzniku loutky Hudvínka připomíná také muzeum v Chebu interaktivní výstavou.
1: Tohle video s Hudvínkem přivítá návštěvníky na naší nové výstavě v muzeu v Chebu,
2: říká Alena Koudelková, spolukurátorka výstavy o Hudvínkovi.
1: V této vitríně mohou návštěvníci vidět takzvanou hmyzí kapelu, kterou původně, když se vyřezal Jan Vavřík Rýs, což byl další významný plzeňský loutkář. Hmyzí kapela hrála ve slavné loutkové hře Hudvínek mezi broučky. Gustav Nosek potom v roce 45. vyřezal i tady v Chebu. Vidíme tam čmeláka, komára. A všichni mají nějaký hudební nástroj.
2: Se spoluautorem výstavy o Hudvínkovi s Michalem Beránkem jsme teď v místnosti vedle nás vitríny, s čím se návštěvníci seznámí.
3: Čemu se chceme věnovat? Předně tedy Gustavu Noskovi, obyvateli města Chebu a jeho celoživotnímu dílu. Jeho nejslavnější loutkou je tedy přirozeně Hudvínek, který se stává světovým fenoménem, a tomu se věnujeme pak v těch následujících místnostech. V té první je tedy jeho průnik před televizní a filmové kamery a ten následní se věnuje Štermu Hudvínkovi opravdu, který pronikl do světa od Mexika přes Evropu až po Tajvan, Japonsko.
2: Hudvínku tady bude několik.
3: Ano, bude tady Hudvínku několik, bude tady originál Gustava Noska, budou tady právě Hudvínci zapůjčené z Německa, které dělal pro tehdejší východoněmecké scény, a budou tady úplně i ty nejnovější, které se vyrábějí v současnosti.
2: Velká vitrína, Mánička, Spejbl, Hudvínek, Žerik.
3: Všechny postavičky jdou přát Hudvínkovi k jeho narozeninám.
2: Za vámi je mapa světa.
3: Z ní se dozvíme jednak, v jakém období divadlo Spejbla a Hudvínka navštívilo které země. Ty tlačítka, které jsou v jednotlivých státech, nám umožňují pouštět jazykové mutace právě Hudvínka.
2: Takže to nebude jenom o tom dívání se, ale o tom i zkusit si.
3: Ano, bude to také trošku o tom loutkařském řemesle.
2: Výstava potrvá do 11. října. Z Chebu Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

Dále s vámi večerní radiožurnál. Národní hokejový tým nastoupí zhruba za půl hodiny proti Slovinsku na světovém šampionátu ve Švýcarsku. Podrobnosti uslyšíte už za chvíli.

0: John Bon Jovi ve večerním radiožurnálu 9 minut před 20. hodinou. Čeští hokejisté se chystají na svůj druhý zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Po včerejší výhře nad Dánskem je od 20 hodin a 20 minut čekají Slovinci. A předzápasové informace má přímo z haly ve Friburku reportér František Kuna.
1: Dobrý večer, z Friburgu česká hokejová reprezentace nastoupí s dalšími nováčky na světovém šampionátu. Do branky půjde Dominik Pavlát a také čerstvě napsaný muž na soupisku Jan Mandát, který tady čekal na svoji šanci a dnes jí zužitkuje v prvním útoku s borci, které velmi dobře zná z mistrovské extraligové sezony. V Pardubicích Jan Mandát se postaví do útoku s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem. Dalším novým mužem na světovém šampionátu je Michal Kovarčík, který v tom úvodním zápase plnil roli 13. útočníka. Čeští trenéři zapsali za soupisku i obránce Ščotku, který ale dnes nehraje, stejně jako brankář Kváča mimo soupisku. Na soupisce je a dnes se nebude oblékat do výstraje, to je útočník Matěj Bliml, jehož místo zastoupil právě Jan Mandát. Za malou chvíli začínáme za nějakou půl hodinu tady ve Friburgu i s naším přímým přenosem. Zajímavé jméno najdeme i také v brankovišti soupeře u Slovinců, protože tam chytá Lukáš Horák. Ano, je to české jméno, které jsme mohli vidět i v hokejové Tipsport Extralize. Třeba v roce 2015 Lukáš Horák odchytal pár zápasů za Litvínov. Jeden i v playoff do něj naskočil. A to byla mistrovská sezona, ve které tehdy slavil i Radim Rulík s Litvínovem, současný trenér národního týmu. Tak uvidíme, jestli si Lukáše Horáka pamatuje za těch nějakých 11 let. Takže s Dominikem Pavlátem a třeba v útoku i s Janem Mandátem nastupují čeští hokejisté do zápasu se Slovinskem. Přímý přenos začne za necelou půl hodinu. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: 15.
1: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
2: Druhým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa je tým Slovinska.
3: Češi vyhráli všech 5 vzájemných zápasů na předchozích šampionátech a favoritem budou i tentokrát.
2: Zápas Česko-Slovinsko začne ve 20 hodin a 20 minut.
3: A my vám ho z Friburgu nabídneme celý v přímém přenosu.
1: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
4: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
1: Denně po 8:30 a vždy před zápasem českého týmu.
4: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy pro vás má Ondřej Látal.
1: Policisté v Rígrově ulici v Chomutově zadrželi muže s dlouhou zbraní. Izraelská armáda zabila šéfa ozbrojeného křídla Hamásu Izzadína Hadáda. Hokejovou reprezentaci čeká na mistrovství světa souboj se Slovinskem. A zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, teploty 13 až 18 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Policisté v Chomutově zadrželi muže, který se v Rígrově ulici v centru města pohyboval se střelnou zbraní. Podle policejní mluvčí Veroniky Hišplerové se muže podařilo zajistit po včasném oznámení na linku 158.
3: V současné době probíhají úkony trestního řízení a případem se nadále zabývají kriminalisté. Veřejnost chceme ujistit, že v tuto chvíli již nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Děkujeme občanům za spolupráci a respektování pokynů policistů.
1: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí bude stíhaný na svobodě. Dnes o tom rozhodl okresní soud v České Lípě, který zamítl návrh státního zástupce na vazbu.
4: Soud při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Místo vazební věznice byl tak propuštěn, uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
5: Jeho trestní stíhání bude tedy probíhat na svobodě. Nic víc k tomu zveřejňovat nebudeme.
4: Advokát obviněného Vít Pavko sdělil, že jeho klient lituje toho, jak svůj čin provedl.
6: Klient nezvolil dle vlastních slov šťastné provedení protestu proti tomu, jak církev nakladala s ostatky svaté Zdislavy, tedy že oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě dle jeho vlastních slov nekonečná.
4: Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Samotná lebka je teď v péči restaurátorů, protože obviněný ji zalil do betonu. Jestli se podaří vzácnou relikvii dostat ven nepoškozenou, zatím není jasné. Jana Pavlíčková, Radiožurnál.
1: Šéf ozbrojeného křídla Hamásu Izzadín Hadád je mrtvý. Agentuře Reuters to řekl vysoce postavený představitel palestinského hnutí. Informaci potvrdila taky izraelská armáda, která tvrdí, že velitele zabila v pátek při úderu na město Gaza.
7: Několik mužů v Gaze neslo tělo Izzadína Hadáda na nosítkách. Bylo přikryté vlajkou Palestiny a Hamásu. Přihlíželi tomu desítky truchlících, pro které je Izraelem zabitý představitel Hamásu mučedníkem. Muži poté Hadádovo tělo položili do mešity, kde se u něj modlili lidé. Izraelská armáda podle serveru Times of Israel šéfa ozbrojeného křídla Hamásu zneškodnila proto, že se pokoušel obnovit vojenské kapacity Hamásu po válce s Izraelem. Údajně taky chystal teroristické útoky proti Izraeli. Izraelská armáda zároveň považovala Hadáda za jednoho ze strůjců rozsáhlého teroristického útoku proti židovskému státu 7. října 2023. Marcel Faltis, Radiožurnál.
8: Sport. Čeští hokejisté zabojují na mistrovství světa o druhé vítězství. Po výhře nad Dánskem budou další zkušenosti sbírat i mladí hokejisté, kteří z medailových let juniorské reprezentace dorostli pro tu dospělou. Co budou v průběhu turnaje dál potřebovat, popisuje trenér národního týmu Radim Rulík.
9: V určitých chvílích dokázali hru zjednodušit, protože prostě odhadnout ty možnosti a co si zrovna v danou chvíli můžou dovolit pro ty nováčky. Každý zápas bude zkušenost a budeme pracovat na tom, aby ji zúročili.
8: Zápas Česko-Slovinsko začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Poslední Baník Ostrava porazil ve fotbalové šancelize Zlín 2-0 a ještě udržel naději na záchranu. Teplice totiž zdolali předposlední Duklu Praha 2-0 a tak se o přímém sestupujícím rozhodne až v závěrečném nadstavbovém kole, právě v zápase Dukly s Baníkem. Dnes ještě Slovácko podlehlo ve skupině o záchranu Mladé Boleslavi 0-3 a na úvod finálové části o umístění Karvina Olomouci 1-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nebezpečí na D8 před Prahou a neprůjezdná silnice na Rychnovsku. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy teď pozorněji za sjezdem na Slaný. Mezi 16. až 17. kilometrem se po dálnici pohybují lidé. Na D3 z Českých Budějovic do Tábora a Prahy je rozsypaný náklad za sjezdem na Veselý nad Lužnicí 102. kilometru. Podle kamer v místě překážky na vozovce vidět nejsou, přesto opatrně. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice stále stojí osobní auto, kilometr 15,5 blokuje pravý pruh. Je tam šipka a kolona se v místě netvoří. A na Rychnovsku je neprůjezdná trasa České Meziříčí Jílovice. Uzavírka je po nehodě dvou osobních aut u odbočky na Tošov. Objet se dá například přes Opočno. Další zelená vlna během hokejového zápasu.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během odpoledne přechodně oblačno a hlavně na západě místy, jinde jenom ojedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru až polojasno. Na východě s deštěm trvalejším. Teploty 13 až 18, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 10 stupňů. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál a teď už taky studio hokejového mistrovství světa. Moderátor radiožurnálu Sportuše připravený je to Karel Schamberger.
11: Dobrý večer, teď přejeme také posluchačům radiožurnálu, hlásí se studio mistrovství světa v ledním hokeji.
12: Speciál radiožurnálu Sport.
11: Po úvodní výhře nad Dány 4-1 čeká národní tým už za 15 minut Slovinsko. Na radiožurnálu a radiožurnálu Sport s námi olympijský vítěz z Nagana Martin Procházka. Martine, ještě jednou přeji ti hezký večer.
13: Dobrý večer.
11: A je s námi také hokejový reportér radiožurnálu Sport Martin Charvát. I tobě hezký večer.
14: Hezký večer.
11: Pánové, čeká nás Slovinsko, respektive české hokejisty čeká Slovinsko. A Martine, to by měla být asi jasná výhra, ne?
13: No já ji očekávám. Samozřejmě Slovinci nejsou, když to řeknu vůbec, by měli být v nějakých našich úrovních. Myslím si, že to hráči naši potvrdili už v tom včerejším utkání, že jsme celkem velmi dobře porazili Dány 4-1 přesvědčivým výkonem, takže očekávám, že to bude něco podobného i dneska. Přiznám se, že bych si přál, aby tam těch branek padlo z naší strany víc. Každopádně před chvilkou jsem říkal, že to taky možná ten bude úplně jednoduchý, protože Slovinci budou moc víc bránit, když viděli naše včerejší utkání z Dány, tak jsou si určitě vědomi toho té velké kvality našich hráčů, takže bude to takové to dobývání a možnost prostě nějakým způsobem dát nějaký větší počet branek.
14: Už několikrát se ale českému týmu stalo, že mistrovství světa nezačal vítězstvím za plný počet bodů. To se teďko splnilo. Další soupeř je ten jeden z těch nejlehčích, kteří by měli na šampionátu být. Takže když z toho bude na začátku 6 bodů, tak vlastně ideální postup za ideálních podmínek z českého pohledu a všechno ostatní by bylo zklamáním v tuhle chvíli.
13: No určitě. Byl by to šok, byl by to nepředstavitelný, že jsme ztratili body ze Slovinskem. To si myslím, že by vůbec k tomuhle nemělo dojít. Ani tomu nedojde, já jsem o tom přesvědčený. A potom přijde v pondělí při utkání ze Švédy, tam si myslím, že už bude nějaké to utkání, kde se dá něco porovnávat, srovnávat, vlastně potom i zlepšovat po tom zápase, protože pořád je to základní část, jde o to, aby jsme odehráli ty zápasy tak, aby jsme se co nejlépe umístili po té základní části a dostali jsme se nějaké dobré pozice na soupeře do čtvrtfinále.
11: Martine Charváte, teď taková pikantní otázka. Najdeme v sestavě slovinského národního týmu také nějaké hráče, kteří se pohybují třeba na českých kluzištích?
14: Najdeme obránce Perčiče a Štebiha, což jsou dva hráči, kteří se pohybují v druhé české nejvyšší soutěži. Je ale zároveň nutné říct, že oni vlastně by neměli být nějakými výraznými postavami slovinského týmu. Co je ale podstatné, tak za Slovinsko chytá Lukáš Horák, což je rodák z Mostu, muž, který si párkrát zahrál v extralize také za Litvínov, ale v současnosti už se přesunul do Lublaně, ze které je vlastně velká část slovinské reprezentace. Což vlastně znáš i z těch, Martine Procházko, z těch svých let, kdy jste hráli proti soupeřům, kterým jste v uvozovkách nasypali častokrát hodně gólů. Kazachstán, ten to taky zpravidla měl z jedné formace z jednoho klubu, jedné země vlastně.
13: Je to tak, v těch dřívějších dobách to takhle měli postavené tyhle ty země. Pamatuju si, že třeba Norové měli postavený tým hodně na základu z Lillehammeru, prostě hráčů, kteří působili tam takhle, kolikrát tam byly, já nevím, dvě pětky, dá se říct, to je půlka týmu. Ono to tak opravdu dřív bylo, není se čemu divit, tak přece jenom nemají takový počet hráčů v zahraničí, jako třeba máme my nebo jiné země, takže oni opravdu sází na to, aby ty hráči měli to nejlepší z té své ligy a přesně to k tomu nabízí, takže přesně takhle to mají i Slovinci.
14: Speciál Radiožurnálu Sport začal v 19 hodin 5 minut. Pokud jste se jako posluchači Radiožurnálu připojili později, tak jenom připomínáme, že už jsme poměrně dost probrali českou sestavu. První útok ryze Pardubický ve složení Červenka, Sedlák a Mandát, tentokrát s nimi. Ale nerozebrali jsme ještě golmany, a sice to, že místo Josefa Kořenáře, který sice chytal 3/3, ale vlastně jednu úplně bez práce proti Dánům, tak teď bude v brance Dominik Pavlát.
13: Je to tak? Tak já myslím, že to je dobrá volba. Trenéři určitě chtějí dát právě každému z těchto dvou brankářů, kteří jsou napsané na soupisce, tak aby si hned zachytali, aby se dostali do toho nějakého zápasového rytmu. Předpokládám, že dneska to nebude mít taky právě Dominik Pavlát nějakým způsobem složitý. Jak už jsem říkal, Slovinci se více určitě budou soustředit na obranu. Pokud by s námi chtěli hrát, jak se říká, otevřenou hru a otevřeli by to, tak myslím, že by si náš tým zahrál, dá se říct, jak se říká, kočka z myší, ale uvidíme, třeba to tak nebude, třeba to bude velmi nepříjemný soupeř, ale neočekávám to, já si myslím, že opravdu naše kvality našeho týmu a je to opravdu pod jako týmu, teď se opravdu o tom mluvím, protože všechny ty čtyři útoky v podstatě jedno, kdo je na ledě a nestojí to jenom na jednom útoku.
11: Říká Martin Procházka, posloucháte studio mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Martine, včera první třetina proti Dánům byla excelentní. Říkali to jak už trenéři národního týmu, říkali to hráči, ale následně, nechci říct, že šel ten výkon úplně dolů, ale už to zkrátka nejelo tak, jako v té první třetině. Tak ideální by bylo znovu zopakovat tu první třetinu a naopak proti možná ještě trochu slabšímu soupeři, určitě slabšímu soupeři, než byli Dánové dnes, proti Slovincům, pokračovat i v dalších třetinách?
13: No jednoznačně. Bude úplně ideální, když se nám povede takováhle třetina, kde se nám povede hned od začátku to utkání rozhodnout. Pak já si nemyslím, že to včera bylo úplně takové, jako všichni mluvíme o tom, že polevili náš tým, ale mně přišlo, že Dánové v tom včerejším utkání prostě tu první třetinu byli hodně bojácní, ustrašení, tolik jim to nejezdilo, naopak my jsme měli skvělý pohyb, ale pak v té druhé třetině oni to zlepšili, oni potom prostě byli důraznější, hráli otevřenější hru, proto ta druhá třetina byla taková z jejich strany.
11: Máš jednoznačně pravdu. Já jsem ale slyšel nějaké pozápasové ohlasy, ve kterých hráči říkali, nejspíš tam přišlo trochu uspokojení a tím pádem tady i trochu polevení.
13: Já vím, já jsem to taky slyšel. Samozřejmě jsem tady ty rozhovory taky slyšel. Oni to říkali, ale oni říkali, že někdy často přehrávali některé situace, ale ono to, já jsem to říkal včera večer, jak je mohli přehrávat, když nebyli na puku? Oni Dánové prostě přidali, byli důraznější, vyhrávali některé souboje, tak tady bych třeba viděl, že polevili v osobní souboji, že jsme nevyhrávali kotouče. Tím pádem Dánové byli na puku. A byli i třeba častěji v našem útočném pásmu, víc tvořili, dostávali se do nějakých střeleckých pozic, ne, že by to byly 100% pozice na góly, měli tam samozřejmě jenom jednu, myslím, že to bylo v přesilovce, že tam byl Olesen, který tam se dostal dobré pozice, ale Josef Kořenář výborně zasáhl, ale Dánové prostě trochu, ne trochu, oni prostě tu hru víc otevřeli a řekli si, když budeme hrát takhle, tak to je špatný výkon, tak proto přidali, zkusili to. Pak tam možná byla ta kombinace toho částečného takového, no,
11: uspokojení.
13: No.
14: Pro český tým to dnes bude druhý zápas na turnaji, ale Slovinci do něj teprve vstupují. Je to z českého pohledu v úvozovkách horší varianta, že se ještě s nikým nestřetli, mají tam to očekávání, které tým v jejich podání jednoznačně může mít, protože se předtím čekáš to asi nejspíš i ty, že oni budou bojovat o udržení v té elitní skupině, anebo spíše je vlastně lepší se s tím týmem potkat až později?
13: Ideální pro nás je to, že jsme včera zvládli to utkání s Dány, tím jsme rozehraní, tím jsme vlastně v podstatě skvěle naladění, ten tým má teďka takový to, že jsme dobře vstoupili do utkání a je dobře, že hnedka máme podle mě Slovince, že hned dostaneme, oni naopak nejsou rozehraní, bude tam u nich určité nadšení. A já už jsem to říkal včera, pokud viděli první třetinu našich z Dány, já nevím, jestli ji viděli nebo neviděli, ale myslím si, že se na nic moc velkého netěší, jako oni se těší na to, že budou hrát mistrovství světa, ale když viděli, jak naši prostě semleli první třetinu Dány, kdy nechali jsme vystřelit jenom jednou na branku, tak si myslím,
11: Martine,
13: že mají velké očekávání.
11: Martine, moc se ti omlouvám a musím tě přerušit, protože dostávám informaci, že u mikrofonu reportéra Františka Kuny už je na předzápasový rozhovor připraven jeden z českých reprezentantů. Františku, máš slovo, zdravím tě.
15: Dobrý den, je to útočník Martin Kaut. Dobrý den, jiný soupeř. Co ale udělat, aby byla stejná první třetina jako ta povedená proti Dánům?
16: Musí nám jít nohy stejně jako včera, jít po nich a hrát jednoduše, chodit po nich a všechno střílet na bránu.
15: Jít nohy souvisí s fyzickou kondicí, Slovinci ale ještě nehráli ve včera, ano, může to hrát roli, po případě jakou?
16: Já si myslím, že ne, spoustu z nás v sezóně hraje zápasy back to back, takže myslím si, že jsme na to připravení a musíme být hlavně dobře hlavou ready a věřím, že to zvládneme.
15: Pardubická klika se zase rozrostla, před premiéru má před sebou Jan Manda, tak co jste stihli před zápasem si říct a jak je na tom?
16: Tak Mandy si to zaslouží za tu celou sezónu dřinu. Popřál jsem mu hodně štěstí, ať si to užije a věřím, že pomůže, aby jsme vyhráli.
15: Slovinsko jako druhý soupeř, jak je to důležité třeba pro mladší hráče, kteří začínají na světových šampionátech, s tím, aby se obouchali a nehráli hned na první dobrou s Crosbym a tak dále?
16: Asi to je dobrý, ale každý soupeř je nevyzpytatelný a my to nesmíme podcenit. Slovenci mají dobrý tým a věřím, že i mladí kluci to zvládnou.
15: Děkuju, ať se daří.
16: Děkuju.
15: To byl Martin Kaut, který stojí zhruba 2 metry od ledu a za chvíli na něj vejde stejně jako celá česká hokejová reprezentace. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
12: Hokejové mistrovství světa.
2: Radiožurnál Sport přímo u ledu.
11: Martin Kaut mluvil s reportérem Františkem Kunou, stále posloucháte studio mistrovství světa 2026 v ledním hokeji. Martine, Procházko, olympijský vítězi z Nagana, cítíš z Martina Kauta spíš namotivovanost, než že by to měli snad, nedej bože, čeští hokejisté trošku podcenit?
13: A to právě jsem z toho necítil podcenit. On o tom mluvil, že nesmí podcenit ten tým, že mají Slovinci dobrý tým. Takže samozřejmě jsou si vědomi toho, že tam jsou hráči, kteří určitě taky skvěle bruslí na tom velkém hřišti. Bude to hodně bruslivý zřejmě zápas. A spíš tam cítím takovou tu velkou dobrou atmosféru namotivovanou, že určitě i trenéři, už jsme to zmiňovali během dnešního speciálu, že Radim Rulík je do každého zápasu ty hráče prostě připraví tak, aby právě nedošlo k nějakému podcenění, že určitě od začátku do toho budou muset šlapat, budou muset udělat všude ten krok navíc, protože opravdu na tom velkém hřišti je to opravdu o tom udělat kruček navíc a být na kotouči, potom samozřejmě hrajete tu svou hrou, tvoříte, dostáváte se do dobrých pozic, vytváříte celkově ten tlak na soupeře, takže tohle to si myslím, že budou pokyny od trenérů.
14: No, z Martina Kauta bylo podle mě cítit, jak je hodně soustředěný a František tou poslední otázkou, kdy se to snažil zjemnit tím Crosbym nějakým způsobem, aspoň rozesmát Martina Kauta, tak on udělal takové to, ne a zůstal pořád soustředěný.
11: Jak se cítí hráči, když jdou do zápasu s tak velkým outsiderem? Co to bylo u tebe při tvé kariéře, Martine Procházko?
13: No, víte, že máte v tom týmu určitou kvalitu, ale nám se taky stalo, pamatuju si snad, že ve Vídni 1996, což je teda hodně už dávno, tak jsme taky hráli z Nory, který jsme si mysleli, že prostě přejedeme lehce, jak se říká. Nakonec jsme s nimi hráli 2-2, to bylo jediný utkání, který se nám tam nepovedlo vyhrát. A bylo tam taky určitě nějaké uspokojení, jakmile jsme dokonce dorovnávali na dostavu 2-2, prohráli jsme 2-1. Takže to stane se to tomu týmu, ale no, nemělo by se to stávat. No. Byla to chyba z naší strany, nakonec se nám to potom nějakým způsobem nevymstilo. No.
11: Studio mistrovství světa v ledním hokeji na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, tedy to předzápasové, se blíží ke svému konci. A tak pánové, na závěr ještě vás poprosím o tipy dnešního zápasu Česko-Slovinsko. První hokejový reportér Radiožurnálu Sport Martin Charvát.
14: Já tipuju 7 vstřelených gólů, ale zajímá mě, Martine, jestli je ostudou gól dostat.
13: A tak ostudou to není. Může se stát, že budeme hrát oslabení. A nemyslím si, že by Slovinci nebyli schopni dát gol třeba v přesilovce, takže není to ostudou, může to stát. Já zkusím si tě troufnout, já zkusím říct 8, že dáme gólu.
11: 7 gólů od Martina Charváta, 8 od Martina Procházky, zjistíme více i na konci zápasu. Teď už ale končí předzápasové studio mistrovství světa v ledním hokeji. Na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport už teď začíná přímý přenos druhého utkání českých hokejistů na světovém šampionátu. Národní tým vstupuje do duelu proti Slovinsku, přímo ze švýcarského Friburgu komentují František Kuna a Petr Kadeřábek.
17: Dobrý večer z BCF Areny ve Friburgu, kde už oba dva celky se chystají na zahájení druhého zápasu pro Čechy, prvního pro Slovince. Je tady druhý duel týmu kouče Radima Rulíka. Slovinci přišli na led jako první, přesto vešel na ledovou plochu jako první Čech Byl to Lukáš Horák, který dnes se postaví, tenhle ten rodák z Mostu do branky Slovinska, má už nějaký ten rok i slovinské občanství a teď tedy bývalý golman Litvínova a velký kamarád třeba Jiřího Šlégra teď ve svých 32 letech bude stát v brance proti českému týmu, který bude se zahajovací sestavou na ledě, která přichází z Pardubic, tedy Sedlák, Červenka, Mandát, za nimi Hronek a Kempný a už je také ke svému prvnímu startu připraven Dominik Pavlát, ten bude čelit zřejmě prvnímu nahození. Terek zastavil kotouč, to je spoluhráč právě Pavláta z Ilvesu a největší hvězda slovinského výběru. Teď ale rychlý přechod vede Mandát do útočného pásma. Mandát zastaven sice v rohu kluziště, ale ještě Červenka u levého mantinelu bojuje. Mandát ještě posouvá kotouč přes oba zadní rohy na pravý mantinel, kam si sjíždí Hronek. Ten rychle přehrál zprava doleva na Červenku, ten si dělá proti Saboličovi prostor, posouvá kotouč znovu za branku. Lukáš Sedlák to měl teď malinko daleko, ale nakonec Blaž Gregorc vyhazuje ten kotouč ne na zakázané uvolnění, také velmi známá postava kdysi z české extraligy, třeba v dresu Pardubic. Teď ale Hronek z poza vlastní branky počkal s tím výjezdem, až mu prostřídají hráči. David Tomášek se snaží prokličkovat, dává Voženílkovi ještě rána po přihrávce od Voženílka, ale Tomášek minul slovinskou branku, ještě ale zůstávají Češi na kotouči. Krásná přihrávka na Fleka, Flek pálí, kotouč propadl Horákovi za jeho záda, ale nakonec nedoputoval až za brankovou čáru. Po minutě a 5 sekundách je tedy stav stále bezbrankový, ale ten vstup rozhodně svědčí o tom, že by mohli čeští hokejisté navázat na ten výkon z první třetiny proti Dánům. Jsou pohyblivější, rozhodně ta druhá útočná formace, která zůstává teď na ledové ploše, si vypracovala dvě v krátkém sledu velmi dobré příležitosti, ale ani Tomášek, ani Flek nedokázali Romana Horáka překonat. Další vazování, tentokrát úspěšnější, je Rok Tyčar, který posouvá ten kotouč nakonec do středního pásma, ale tady už znovu hraje Tomášek, kombinuje s Hájkem, ten je na pravém obraném kruhu, posouvá na Cibulku, který zajíždí k mantinelu, vrací Hájkovi. Hájek rychle našel Fleka, jenže ten se musel vracet pro kotouč a nespracoval tak ideálně. Už naskakuje třetí útočná formace, Flek přepustí místo na ledě právě respondentovi Františka Kuny na flash rozhovoru, tedy Kautovi. Kaut se rozjíždí, Melovský se jej snaží vyzvat ke sprintu do pravého útočného rohu. Horák za brankou, ale chybuje. A jen tak, že přihrávka od Kubalíka nenašla hůl Matyáše Melovského, kterému přeskočil kotouč a tak ten puk doputoval až do středního pásma. Ale další akce, kterou vede Melovský, jede po pravé straně, míchá kotouč, za sebe ho chtěl nechat pro Kauta, ale teď si trošku čeští hráči nerozuměli. Zásah do obličeje inkasuje Dominik Kubalík poté, kdy předvedl výtečný backchecking, to znamená vracel se. No a ještě i rozhodčí kontroluje, jestli nemá krvavou stopu ve své tváři. Nemá. A tak po dvou odehraných minutách a 4 sekundách navíc mají Češi možnost otevřít skóre tohoto utkání, protože mají přesilovou hru za stavu 0-0.
18: Vazovat se jde na levé straně útočného pásma, na vazování se chystá Lukáš Sedlák, je tam s Melovským, Tomáškem, Červenkou a Hronkem, nebezpečná hra vysokou holí a nejspíš první důležité momenty i pro Lukáše Horáka ve slovinské brance. Jenže Slovinci vyhrávají buly a Crnovič vyhazuje až na druhou stranu kotouč, který zpracovává Pavlát pro obránce. Hronek jede středem kluziště, je na obrané modré, dává doleva pro Sedláka. Ten u červené přihrává zase zpátky na Červenku, který má rychlost a vyjel do útočného pásma středem, bere to doprava v pravém rohu Melovský. Melovský dává zadovku do pravého rohu na Tomáška, ten posílá puk na modrou k Hronkovi, který zase přihrává na pravý kruh Červenkovi. Červenkova nepovedená přihrávka, puk se k němu ale vrátil. Sedlák v rohu vpravo, Červenkou pravého mantinelu. Hronek pálí od modré, rána sražená, je tam Jezovšek bez hokejky, už si ale snaží vzít, ne, nemá jí Hronek mezi kruhy, Hronek napřehuje, pálí mimo, šance na dorážku, Tomášek to měl ale přes ruku a dává na modrou Hronkovi, pas doprava, Červenka, křižný pas na Tomáška, ten pálí, Horák vyráží zpět k Tomáškovi, česká přesilovka pokračuje, končí třetí minuta, 0-0, Tomášek, křižný pas, Červenka, napřehuje, dává do volného prostoru před branku, kde je Sedlák, ještě šance na dorážku, Milovský, ne, puk je za brankovou čarou, ale mimo branku, Hronek napřehuje na modré, Červenka mu vrací, Hronek pálí zase mimo a teď už se Slovenci osvobodí nebo ne. Hronek to stihl na modré, český tlak přesilovce pokračuje. Ještě možných 50 sekund, stále 0-0, Sedlák za brankou, pravo Červenka, nabíjí Hronkovi, ten si to rozmyslel, ještě Hronek, znovu Červenka, rychlé přihrávky, jeden ze Slovenců dál bez hole, teď Hronek pálí, možná branková konstrukce. Červenka má ten puk a pokračuje česká přesilovka.
17: Červenka dává pod branku na Sedláka, ten je mírně vyosen, ale Červenka posouvá na Tomáška, ten pálí, rána sražená Saboličem, ještě možnost pro Hronka zachytit kotouč, to se podařilo. Červenka u pravého mantinelu, přijímá přihrávka na Tomáška, tomu přeskočil v rozhodujícím okamžiku kotouč hůl, ale ještě drží Češi útočné pásmo, celé dvě minuty motají teď Slovince v jejich obraném pásmu. Červenka u pravého mantinelu, komu přihraje Hronkovi, Hronek pálí, rána sražená, ještě Tomášek zachytil, komu přihraje Melovskému, nakonec Červenkovi, Červenka pálí a těsně minul levý horní růžek Horákovi branky a teď už se Slovinci osvobozují a také už hrají v pěti. Dobrá přesilovka, která ale nekončí gólem. Tady bylo hodně střeleckých pozic, Hronek pálil jak u Verdunu, ale nepřešel ten kotouč tak, aby musel zasahovat Horák a nebo dokonce inkasovat. Beránek se snaží přejít střední pásmo, ale není úspěšný, napodobit se jej snaží a teď už úspěšně Galvas. Beránek už je po pravé straně v útočném pásmu. Míří do rohu kluziště, vybírá si Chmelaře, kterému ale kotouč neadresoval přesně a tak může od modré čáry ještě zachytit ten puk. Cibulka dává Galvasovi, ten se snaží vyhnout napadání od Saboliče, což bylo úspěšné, ale je to vše ve středním pásmu. Navíc teď si Slovenci udělali takovou rozehrávku až na brankáře Horáka. Ten ale se zapojil do rozehrávky a taky tady možnost pro přechod středního pásma, jenže Češi velmi dobře přistupují ke Slovincům a taky tady možnost znovu dostat se do útočného pásma. Flek vede akci, Tomášek se zapojil za brankou, vyjíždí k pravému mantinelu, nakonec dává na Kempného, Kempný a přehuje pálí, rána znovu stečovaná slovinskými obránci. Ještě Alšer udržel útočné pásmo, hezky se vyhnul napadajícímu slovinskému útočníkovi, rána, která končí znovu, teď už až Horákovi výstroj, ale Horák jen vyrazil před sebe a stále pokračuje český tlak, už nám začala 6. minuta, obrovský tlak Čechů, ale ke golu to zatím nevedlo. 0-0 tedy hrají Češi ve druhém utkání na mistrovství světa se Slovinskem.
18: Boženílek odstaven za brankou, Slovinci vyhazují a bude to zakázané uvolnění od Mihy Stebiha, respektive od Slovinců jakožto národního týmu v 6. minutě za stavu 0-0. Je to vlastně, Petře, podobný scénář jako včera, nevyužitá přesilovka s tím rozdílem, že včera byla dvojnásobná při faulu na Jiřího Černocha a jeho krvavém zranění po zásahu nebezpečnou hru vysokou holí. Teď ta dvouminutová přesilovka byla v podstatě celých 120 sekund na prosto v režii českého týmu, ale Slovinci se dobře stahují do míst, která jsou nebezpečná, kde by kotouč mohl projít před branku. Teď už je vhozeno v útočném pásmu, Češi znovu s pukem. Melovský výjíždí k modré čáře, rotace u pravého mantinelu, přihrávka za branku, kde může hrát Kubalík, výjíždí k modré čáře, přihrává na modrou, Ticháček uprostřed modré. Přihrávka doleva, nápřah Hájka, rána, míjí branku, puk výjíždí k modré čáře, ale Ticháček ještě stihne ten kotouč v útočném pásmu a může přihrát za branku, kde Kaut napadá rozehrávku Gregorce, který backendem posílá kotouč už do středního pásma. Hájek už ho poslal do útočného, Češi musí vykladit pozici. Slovenci střídají a v 7. minutě mají po dlouhé době kotouč, stav 0-0 platí dál.
17: Sokolič zajíždí za branku a už vyjel mezi obrané kruhy. Češi staví obraný val ve středním pásmu, ale velmi dobře to teď udělal Tyčar. Pálí nakonec na první zákrok Dominika Pavláta, který si našel střelu z pravého kruhu. Rok Tyčar to udělal velmi dobře. Projel vlastně tím obraným valem českého týmu ve středním pásmu a teď při první reklamní pauze vyjíždí na let uklidová četa. My se tak můžeme společně s Františkem Konou také podívat alespoň telegraficky na souběžně hraný zápas, který se hraje v Curychu mezi Švýcarskem a Lotyšskem. I tam se čeká zatím na první branku. Domácí tým bude chtít vlastně udělat to samé, co Češi. To znamená, po vítězství v prvním zápase, byť tedy to byla repríza finále a Švýcaři dokázali porazit Spojené státy, tak teď na domácím šampionátu ve druhém zápase budou chtít zdolat nebezpečné a velmi houževnaté Lotyšsko. Zpět ale do BCF arény, tedy do Friburgu, kde Češi zatím mají za sebou 6,5 minuty, na střely vedou 5-1, na goli je to ale 0-0, ale ten pohyb, zdá se mi, Františku, o čem mluvil vlastně Tomáš Kaut, že je potřeba rozjezdit nohy, že potřebují, aby jim nohy šly. Tak mně přijde, že jim nohy jdou, teď k tomu ještě přidat nějakou přesnější střelu.
18: No jestli bude Martin Kaut tak svěží, jak to z něj bylo cítit, tak by to mohl být pořádný fičák, protože s hráčem musíte být opravdu hodně nablízko, aby vás slyšel. A když se nahnete hokejistům, kteří obyčejně nevoní, tak Martin Kaut buď používá hrozně voňavou hřejivku, nebo pije francouzku. Jedno z toho prostě musí být pravda. To je téma na jiný rozhovor, ne úplně ten na pár desítek sekund před zápasem. Vozeno v obraném pásmu českého národního týmu Galvas v rohu dává za branku pro Hronka. Ten křižným pasem našel červenku, jenže na brusle červenka i tak přehrál Sedlákovi, ten dává doprava Kotouč na Mandáta. Mandátu křižný pas nevyšel směrem k Romanovi, k útočníkovi Galvasovi, obránci Galvasovi. Ten musí dozadu a pomáhá také červenka. Češi s Kotoučem mezi vlastními kruhy, první lajna odchází střídat u puku Hronek. Češi teď přicházejí s čerstvými silami, končí 7. minuta, začíná 8. Česko-Slovinsko 0-0, Hronek posouvá dlouhý Kotouč do útočné třetiny, ten je stečovaný do lapačky golmana Kováře, který skryl puk do své rukavice, kterou drží v levé ruce, podává ho rozhodčím a bude se vazovat v obraném pásmu Slovinců. Češi se nahrnuli do útočného pásma, nebo jeli tím směrem, Hronek stál na vlastní obrané modré čáře a napálil puk prostě rovnou na druhou stranu. Po drobné teči se puk odrazil ještě trochu výš a do lapačky Horáka. U vazování v útočném pásmu českého týmu Michal Kovařčík úspěšný na buli, Beránek tlačen v modré čáře, dává puk za branku, Kovařčík to ale nestihl a mohl hrát Slovinci. Sodja se dostává do středního pásma, puk ale vypadl na Beránkovu hůl. Ten ho rychle vrací Kempnému, který musí spěchat do vlastního obraného rohu, schovává se za brankou a vybral si variantu, že vyjede od první tyče ve středním pásmu vpravo. Ušek Milař zavezl Kotouč do útočné třetiny, dává puk za branku, kde je Kovařčík i Beránek, oba přemýšleli stejně, ale stačil na to jediný Slovinec, aby je obral o Kotouč a na druhou stranu ještě zaútočil, jenže Beránek je včas u červené zpátky. V 8. minutě dál platí Česko-Slovinsko 0-0.
17: Kempný hraje z rohu kluziště, dá za branku, kde stojí Hájek. Nakonec si to rozmyslel a vyzývá Beránka, nakonec ale našel Fleka na útočné modré čáře, který naskočil na ledovou prochu. Jenže ten Kotouč proplul až za slovinskou branku, kde ho zpracoval Horák a už je tady možnost pro Makovece, který ale neprojel do útočného pásma. Naopak Češi se dostávají znovu za modrou čáru a Voženílek dělá velké problémy Slovincům a odebral jim Kotouč, ale to až ve středním pásmu a navíc za cenu faulu to vypadá, že jeden z Čechů a podle mě to bude Daniel Voženílek, který půjde na trestnou lavici, byť se chtěl schovat na hráčskou lavici, tak si tam pro něj čárový rozhodčí dojel. No a poté, co si Češi vyzkoušeli utkání se Slovinskem přes silovou hru, neuspěli v ní, no tak teď musí předvést, že jim jde i oslabení, protože Slovinci budou hrát přes silovou hru. Daniel Voženílek na Tereka, no on ho dobruslil a opravdu mu to hokejka zůstala pod nohou, takže s tím můžeme asi souhlasit, byť neradi. A tak si nejlepší hráč Slovinska vykoledoval faul. Navíc Slovinci vyhrávají buly a taky tady možnost pro rychlou kombinaci, kde u levého mantinelu stojí Čošič, který je na modré čáře. Rychlá kombinace, která směřuje na Ogrenešeka, který je na levém kruhu, míchá s Kotoučem, dává za branku. Rychlá kombinace, no zatím bez střely, Češi jsou dobře postavení. Čošič dává doprava, kde je Tyčar. Tyčar se snažil přihrát křížem, ale Melovský vyveze ten Kotouč do středního pásma, ještě nabízí do sprinterského souboje pro Kauta. Kaut dojel, dobře Kotouč za brankou Slovinců šetří čas, ale teď už byl proti přesile tří Slovinců bezmocný a tak Slovinci znovu spěchají do útočného pásma. Dobrý přechod přes útočnou modrou čáru Korautova rána, kterou nejprve vyrazil svým chráničem Melovský a pak vyhodil přes celé kluziště. První minuta oslabení Čechů dopadla dobře, v 11. nebo v 9. minutě zatím Češi hrají ze Slovinci 0-0.
18: Kotouč ve středním pásmu, Terek může do útočné třetiny zavést Kotouč v rámci přesilovky mandát v prvních obranných povinnostech na světovém šampionátu, co se týče oslabení, teď rána od modré, ale mandát skvěle klekl do té rány a ještě se snaží zabojovat o Kotouč, což se nakonec nedaří Slovencům. Ano, křižná přihrávka ještě před branku, kde se musel přesunout Pavlát k levé tyči, ale nebylo to na přímé ohrožení branky na modré čáře, teď relativně dost místa pro Gregorce, který dává Kotouč doprava, dost místa ve slovenské přesilovce, nápřah křižní pas do odkryté branka, výborně Pavlát se přesunul zleva doprava do velkého úhlu. Teď ještě volný Kotouč před brankou, trána, která končí v české síti a Slovinci využívají přesilovku druhou střelou v zápase. Matič Terek dává gól, muž, na kterého byl faul, Daniel Voženílek se může vrátit z trestné lavice a Češi mají na úvod zápasu se Slovinskem problém. V 10. minutě prohrávají po gólu inkasovaném v soupeřově přesilovce 0-1.
17: Ale Slovinci sehráli tu přesilovku velmi dobře. Byť tam byla jedna šance na vyhození Kotouče do středního pásma, to když zaklekl do střely mandát, ale poté už nedokázal vyhodit ten kotouč, no, Terek se trefil pěkně, potvrzuje ta opravdu výtečná čísla, která měl v letošní sezóně v dresu Ilvesu, jen v playoff ve 13 zápasech 10 kanadských bodů za 5 gólů a 5 asistencí. To je velmi slušná bilance. A právě spoluhráč Dominika Pavláta překonává českého gólmana a Slovinci tak vedou 1-0, ale po vhazování už se Češi snaží usadit v útočném pásmu, jenže znovu nedokázali se utržet na kotouči, ale Slovinci se osvobozují pouze za cenu zakázaného uvolnění a musí se tak znovu vrátit do obraného pásma. Čárový rozhodčí ještě kontrolují, zda opravdu Slovinci rychle spěchají na vhazování a teď už se skloní na bod provazování po pravici brankáře Horáka mezi Beričiče a Kovarčíka. Padne kotouč, Kovarčík vyhrává, boli pro Galva se ten zachytil u levého mantinu, lenže nerozuměl si s Beránkem a přihrávka od mladého beka českého týmu směřovala až do středního pásma. Znovu Kovarčík nachází, Galva se ten udělal kličku jednomu, ale už druhému Slovinci ne a tak je tady možnost pro Beričiče přejet za červenou, nahodit za českou branku, kde sice bude Kuraltem napadán Hronek, ale Hronek to zvládl dobře, dává Galvasovi, ten vyjíždí spoza branky, vrátí Hronkovi, ne, našel hůl Voženílka, ten má co odčinit, protože po jeho faulu inkasovali Češi a prohrávají v 11. minutě 0-1.
18: Puk ve slovenském obraném pásmu, napadá tam Tomášek, nezachytil kotouč, hraje se u červené, teď už puk míří za českou branku, kde je první obránce, Galvas dává za branku, ale nepřesně, na podruhé už ano, pro Voženílka, ten nabízí dalším parťákům a ve středním pásmu už může nabrat rychlost Flek, přihrával doleva a přihrál, je v levém rohu Flek s pukem, přišel o kotouč, bojuje proti dvěma Slovincům, upadl, faul to není, hrají Slovenci, Tyčar je do středního pásma, nahazuje do útočné třetiny, ale trefil jen Kempného do břicha, který si zpracoval kotouč, sypal ho ze svého dresu a už v středním pásmu našel vpravo Kauta. Kaut je v pásmu, pálí přes obránce rána sražená do levého útočného rohu. 12. minuta 1-0 vede Slovinsko nad Českem na mistrovství světa. Alšer pomáhá v obrané práci Kempnému. Ten oklamal dva napadající Slovince a přehrál hru do volného rohu na Kauta, do toho obraného ve středním pásmu. Nepřesný pas pro Melovského, ale Kubalík zachytil kotouč. Kubalík už je v pásmu. Je na levé straně, kličkuje, pálí, trefil jen do brusný Goličiče a Kubalík stále s pukem v útočné pásmu na levé straně. Kaut míří k modré čáře, odstavil si ho tam Machkovec, ale Češi s pukem, Kubalík za brankou, Kubalík vyjíždí u pravé tyče, Kubalíková otočka, ještě Kaut a skvělý Horák, teď ve slovinské brance, Melovský byl před brankou, to byl muž, který zakončoval a nakonec Šarvátka po přerušení už a tak se chvíli hrát nebude, 8 minut a 1 sekunda zbývá do konce první třetiny, Češi prohrávají se Slovinskem po gólu inkasovaném v oslabení 0-1, teď se jde uklízet ledová plocha a tak se můžeme také vydat minimálně telegraficky na dálku do skupiny v Curychu.
17: Stejný čas, 12. minuta, ale jiné skóre. Švýcarsko, Lotyšsko zatím bez branek 0-0. Nutno dodat, že tomu stavu, který svítí teď na kostce nad ledem v BCF aréně ve Friburgu, tedy že Slovinci vedou 1-0, je to prostě o přesilovce. Češi promarnili a Slovinci se hráli výborně, to tedy klobouk dolů, protože ten tlak tam byl velmi dobrý, navíc několik střel zblokovali čeští hráči, neprošli až na Pavláta, tak měl Pavlát jeden fantastický zákrok, když se přesunul zleva doprava, ale proti osamocenému Tarekovi už neměl šanci, Tarek to trefil navíc moc hezky backendem do horního růžku branky, trošku mi to připomínalo to, co tady předvedl, když zvyšoval na 4-0 proti Italům McLean Celebrini, který ale trefil zády k brance z levého kruhu takovou ránu, jako kdyby vystřelil forehandem, ale ono to bylo backendem. Forehandem dal také gol. Teď už ale uklidová četa opustila hrací plochu, bude se vazovat a to po pravici brankáře Horáka. Konec 12. minuty, Slovinsko vede nad Českem 1-0.
18: Červenka přestrčil k modré čáře, kotouč na Hájka, ten zajíždí za branku o zadní mantinel, přihrává Červenkovi, ten dává mezi kruhy na Mandáta, Sedlák s Hájkem, Pardubice plus Hronek versus Slovinsko, to je teď aktuálně situace na ledě. Mandát bojuje o kotouč v útočném pásmu, vybojoval ho pro Červenku, Červenka v pravém rohu, snaží se udělat prostor, ale nakonec je odstavený, nevzdal to a Sedlák bere volný kotouč, přidávka na modrou, tam je Hronek, má to ale přes ruku na levé straně modré čáry, přidávka mezi kruhy, Mandát je zádek brance, přišel o kotouč 7,5 minuty před koncem první třetiny, 1-0 pro Slovinsko, Červenka napadal, ale ten kotouč mířil nad jeho hokejkou, teď už ve středí středním pásmu situace a nahozený puk od Slovenců do útočného pásma. Ograjenček ale odchází střídat a hrají Češi. Z hlouby obraného pásma ve střední třetině už může zaútočit Cibulka, který je v pásmu vypálil rána sražená do ochranné sítě. Češi se alespoň mohou usadit v případě vítězného vazování v útočném pásmu. Teď na konci 13. minuty dál platí, že Česko prohrává se Slovenskem 0-1 a vazovat se bude po pravé ruce golmana Horáka, který měl asi nejlepší zákrok při šanci Melovského, který dorážel u pravé tyčky po dobré práci Kubalíka, se tam objevil Kotluč v dobrém prostoru. Teď další česká šance, bude v útočném pásmu, na něm Kovařčík a úspěšný zatím není.
17: A tak mohou hrát Slovinci, Stebich vyhlázuje Kotouč do středního pásma, tady ale Kovařčík, Chmelař dává doleva na Beránka, ten vrací za sebe, ale byla to nepřesná přihrávka, Ticháček ještě zachytil sice Kotouč v útočném pásmu, ale Tyčar jej může vyhodit, nakonec posunul za branku, tam je Čošič, který vyveze Kotouč tak, že jej pošle podle levého mantinelu a to až do obraného pásma Čechů a tak musí Ticháček spěchat za Kotoučem, ale nemusí tolik, stačilo jen kopnout do vrtule na body pro vazování, protože je z toho zakázané uvolnění. Slovinci přeci jen, když se dostanou pod tlak, tak rozhodně si neberou servítky a prostě pošlou Kotouč přes celé kluziště, což se nelíbí de facto zaplněným tribunám. No, řekl bych, že tak 97% v českých barvách. Teď zaznělo Češi, ale Tomášek nevyhrál, Bule a Čošič může vyhodit Kotouč do středního pásma, což se také podařilo. Tentokrát to nebude zakázané uvolnění. Berišič může napadat rozehrávku českého týmu Kempný, ale zvládl situaci. Výjíždí mezi obrané kruhy, už je ve středním pásmu. Voženílek protečoval pro rychlonohého Fleka, který tam svádí souboj s Trnovičem. Crnovič posunul jen k pravému mantinelu, kde operuje Voženílek a také Tomášek, ještě Flek v rohu kluziště, kde mu přichází na pomoci Tomášek, ten přehrává zleva doprava Kempný, jen tak stihl o modré čáry, dává na Alčera, ten přihrává na Tomáška, který vyjíždí nad pravý druh, nakonec míří k pravému mantinelu a otočil se, vyjel až na modrou čáru, nahodil, Kotouč srazili Slovinci na své hole a teď už ním Berišič může postupovat za červenou čáru a co myslíte, jen nahodil za českou branku, odjede střídat, tam se zastaví za českou brankou s Kotoučem na holi. Alšer přenechává Hronkovi a začíná další snaha českého týmu o stečení minimálně útočného pásma slovinské reprezentace, ale přihrávka na Kauta a následná i Kautova nebyla úplně přesná, tak 5,5 minuty před první sirénou stále platí, že Slovinsko vede nad Českem 1-0.
18: Galvas trochu zaškobrtl za brankou, ale nějak ho to neovlivnilo a ve středním pásmu proto může na malou chvíli pokračovat Kaut. Nabídl Melovskému Kotouč, ten ho dává do útočné třetiny na Galvase, kterého je teď plný let a z pozice obránce se objevil na postu pravého křídla. Teď už je zpátky v místech, kde by asi měl být a čekali bychom ho tam. Hrají Slovinci, Gregorc nahazuje Kotouč. Do českého obraného pásma Cibulka je za českou brankou. Slovinci odcházejí střídat a rovnají se ve středním pásmu. Posledních 5 minut první třetiny Česko prohrává se Slovinskem 0-1. Mandát jde do pásma, nahodil si backendem Kotouč o levý mantinel, obskočil proti hráče, už je v rohu, kde bojuje o puk, ale Slovinci jsou úspěšnější, Maver posouvá Kotouč, ale jen k modré čáře a znovu mandát za brankou, tentokrát mu puk ujel pravému mantinelu, kde je dost místa pro Sedláka, ten dává puk za branku na Červenku, Červenka tlačen k hrazení, ale zvládá to český kapitán, otočil se, přihrává za branku, Sedlák zpracovává špičkou, holí backendem, těžký Kotouč u mantinelu, našel mandát a puk projel do brankoviště, kde ho raději Lukáš Horák ve slovinské brance kryje a je přerušeno 4,5 minuty před koncem první třetiny. Stav 1-0 pro Slovinsko po gólu Tereka platí dál a čeští hokejisté jsou poprvé na turnaji v situaci, kdy prohrávají. Včera to bylo poměrně pohodové, ale zejména díky tomu, jak Češi skvěle brusili, jaký měli pohyb v první třetině, což měli také do toho gólu.
17: No, spíše do té přesilovky české, protože i s tou přesilovkou, dokonce té přesilovky, tam bylo 5 střel, teď jich svítí na ukazateli skóre 7. Znamená, od té doby Češi ohrozili Horáka ve slovinské brance pouze dvakrát. Prostě najednou od toho gólu jakoby se malinko rozsypala ta střelecká chuť českého týmu a to si myslím, že bude vyčítáno českým hráčům v kabině mezi první a druhou třetinou. Samozřejmě ještě není dohrána první třetina, ještě je dost času, 4,5 minuty do konce úvodní části a myslím si, že nejvíce by českému týmu pomohlo, kdyby do konce první třetiny minimálně národní tým srovnal. Ale k tomu je potřeba střílet. bez střely prostě gol nepadne. To by si museli Slovinci dovést kotouč za Horáka sami a to se rozhodně nestane. Mimochodem Slovinci vlastně poprvé v historii obhájili účast ve skupině A loni, to znamená, že teď jsou poprvé v historii podruhé na šampionátu a zdá se, že jsou dobře otrkaní a vedou na Čechy 1-0.
18: Není ranky, není branky, řekl by Petr Leška.
17: Ano.
18: A mnozí z podobného regionu hokejového. Buly v českém útočném pásmu, Češi prohrávají 0-1, 16. minuta, vhozeno kotouč v rohu kluziště, má ho Jezovšek, dává ho ale k modré čáře a Češi dobře napadají. Rozehrávku Slovinců, puk míří k modré čáře doprava, kde je Cibulka, Češi zdvojili situaci a drží útočnou třetinu, kotouč bojuje, třeba také Kovařčík, to vše u pravého hrazení v útočném pásmu, puk se dostává už na modrou, Cibulka ho tlačí na prostředek, udělal elegantní otočku a vrátil se k pravému mantinelu, kam přihrává znovu doprava, kde se trochu plete hokejka. Chmelařovi už to ale nevadí. Chmelař z úhlu pálí před branku. Horák kryje puk, je kde v jeho výstroji rozhodčí, ale nepíská až teď. Chvíli to trvalo, že by rozhodčí měli tak dlouho kotouč ve své moci, že by ho viděli, to je věc jejich svědomí, my to máme daleko, ale minimálně to působilo tak, že kotouč je v tom chumlu hráčů asi ve výstroji golmana Horáka, ale rozhodně to opticky vypadalo, že se přerušit mělo asi dřív.
17: No, myslím si, že určitě, protože ten kotouč a bez písknutí prostě tam pořád se snažili vyšťourat čeští hokejisté. Aktivní byl Ondřej Beránek, ale prostě puk za Horáka nepropadl do slovinské sítě. A tak pokračujeme v hazování v útočném pásmu českého týmu. Tomášek míří k levému mantinelu, dává Voženílkovi, který se vyhnul napadajícímu Berišičovi, posouvá se už do levého útočného rohu a přenechal kotouč Flekovi. Ten vyjíždí k levému mantinelu, ale Berišič je opravdu velmi dotěrný, přesto se mu Flek vyhnul, zajíždí za branku, vyjíždí pravého mantinelu a posouvá na Alšra. Alšr nahazuje tečovaný kotouč od Tomáška, ale neprošel až na brankáře slovinské reprezentace, stále ale Češi v útočném pásmu. Flek v útočném rohu vpravo dává za branku, kde je Tomášek, vyjíždí do levého útočného rohu, otáčí se kolem Golišiče a posouvá ještě na Voženílka, ale další kombinace už Čechům vázne a tak Slovinci dostali puk mezi modré čáry. Na obraném kruhu vlevo hraje Ticháček, nechá Alšra vystřídat a také své útočníky, ale mezi tím se Jiří Ticháček rozjíždí, dává Milovskému, ten nahazuje po pravé straně do rohu kluziště pro najíždějícího Kauta. Kaut dobře zapracoval a tak může Hronek hrát na modré čáře, vypálil a Horák si připisuje další zákrok, ale tenhle byl jednoduchý. Horák dobře viděl ránu od modré čáry od pravého mantinelu, která směřovala přímo do lapačky 32-letého rodáka z Mostu. No a ten přerušuje hru 2 minuty 45 sekund. Před první sirénou stále platí pro mnohé překvapivý stav. Slovinsko-Česko 1-0.
18: Milovský na buli v útočném pásmu na pravé straně, hluboko rozkročen na buli, tenhle šikovný pravák a vyplatilo se, vyhrál pro Kubalíka, který pálí a trefuje do lapačky golmana Horáka. Kubalík je při střelecké chuti. Včera otevřel skóre z českého pohledu nádherným gólem z pravého kruhu, teď pál z relativně podobné pozice, byl víc na středu a méně bruslil, což bylo logické, protože ta rána přišla zhruba tak sekundu a půl po vyhraném buli od Milovského. Ten teď prohrává v hazování a Stebich dává kotouče za branku, kde může hrát Kosič, který posouvá do útočného pásma. Terek zajel do třetiny. Češi dál prohrávají se Slovinskem 0-1 na světovém šampionátu 2,5 minuty před koncem první třetiny. Hraje Machkovec, který zajíždí za českou branku, stínuje ho Milovský, ještě vyjetí před branku a Pavlát musí krýt ten kotouč, který se ještě přistrčil svojí golmanskou holí k lapačce. Je přerušeno 2:21, je čas, který zbývá do konce první třetiny. Česko prohrává se Slovinskem 0-1. Velmi dotěrní byli Slovinci při napadání. Pavlát už je ale mimo branku, ještě odjel z té vřavy, která nakonec skončí smírem za českou brankou a bude se vazovat v obraném pásmu českého národního týmu. Češi prohrávají 0-1 v polovině 18. minuty zápasu.
17: Filip Hronek tam reklamuje u Švýcara Borgi, tedy rozhodčího, že byl předtím faulován. On tam tedy ležel a díval se na rozhodčího a nezapojoval se do hry. Tohle si myslím, že mu asi Marek Židlický vyčte. Teď se znovu sklonil, sleduje Buly, kterou vyhrává po Sedlákovi Červenka, který nahazuje kotouč do pravého útočného rohu. Tam spěchá Manda, dává za branku. Červenka to tam má daleko a Sedlák bude muset pomoct. A také se mu to podařilo, protože vybojuje v rohu kluziště kotouč, který nakonec ale z té vzavy vypadl až na Čorešičovu hůl a už s ním pílí. A dopředu také drosk toho ale obral Kempný, který si odstavil dalšího ze Slovinců, jenže jeho přihrávka na Červenku nebyla úplně přesná. Červenka tam přesekl hůl slovinskému hráči, ale vylučovat se nebude. Možná trošku kompenzace za ten předchozí faul na Hronka. Minuta 42 sekund, tolik zbývá odehrát z první třetiny nahození od Kempného, za kterým spěchá Beránek. V rohu kluziště byl u kotouče sice brzo, ale

0: střední obránce, ale mají drobné problémy s napadajícím Voženílkem a ve středním pásmu už je připravený Tomášek. Nakonec ale Hájek odevzdal nahozeným pukem Kotouš na slovinské hole posledních 40 sekund úvodní třetiny. Jediným střelcem Slovinec Terek, vyhozený puk k Pavlátovi. Ten posunul Ticháčkovi, který zajíždí za českou branku, Slovinci střídají, Češi nikoli, rozjíždí se Flek, dostává Kotouš na červené, bere to středem, projel do pásma zprava, brzdí u pravého mantinelu, bere to k modré čáře. Pekendové nahození do pravého rohu, kde už je teď za brankou Voženílek, udělal si prostor, míří do pravého rohu posledních 20 sekund úvodní třetiny. Nakonec vysoký puk míří k modré čáře a Slovinci mohou dopředu. Soja je to, který nahazuje puk za Pavlátovu branku, kde je souboj jeden na jedno. Přirávka ještě na modrou, puk vypadl k modré čáře 7 sekund, puk ve střední třetině. Přirávka za obranu na Kubalíka 4 sekundy. Kubalík je ale v pravém rohu. Zádek brance 2 sekundy, musel by vypálit, to by musel být zázrak. Vznik Laxon, který ukončil první třetinu. Češi nevyužili přesilovku, to bylo to zásadní. Slovinci ano, a tak český národní tým ve druhém vystoupení na turnaji prohrává po první třetině se Slovinskem 0-1.
1: A na Radiožurnálu Sport a také na Radiožurnálu pokračuje mistrovství světa v ledním hokeji a studio. Není to poprvé, co čeští hokejisté prohrávají se Slovinskem na světovém šampionátu. Stejně tak tomu bylo také na šampionátu 2013 ve Švédsku a také před 3 roky v Lotyšsku. Pokaždé ale Češi zvládli duel nakonec otočit a zvítězit. Po první třetině tedy pokračuje studio Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport a rychlé hodnocení po první třetině duelu Česko-Slovinsko, po které Češi prohrávají 0-1 z úst olympijského vítěze z Nagana Martina Procházky.
2: Nehodnotí se to úplně dobře, protože ano, prohráváme 1-0, náš tým prohrává. Dostali jsme hned ve druhé minutě, jsme dostali možnost hrát přesilovou hru, kterou jsme sehráli mnohem lépe než ty včerejší 3 přesilovky. Měli jsme tam dobrých několik střeleckých pokusů, ať to byl Tomášek, Červenka, Hronek, nepovedla se nám dát branka první. Jako kdyby to Slovince nakoplo, naopak jsme potom byli vyloučeni, Voženílek tam udělal zbytečný faul podrážení a na Slovinci se jim povedlo dát branku, vlastně po té taková nepříjemná třeba backhandem pro brankáře vždy nevyspytatelná otýčku a dali první branku, pak jich bylo plný let, vyrovnali, dorovnali tu hru, i když poměr střel je jednoznačně pro nás, tak prohráváme v tom utkání 1-0 po první třetině.
1: Na Radiožurnálu Sport teď pokračujeme v hodnocení úvodní třetiny. Na Radiožurnálu nás čekají aktuální zprávy.
3: 20 hodin 53 minut. Radiožurnál vysílá zprávy. Obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. V severoitalské Modéně najel muž s autem do lidí, několik z nich je ve vážném stavu. Hokejová reprezentace hraje na mistrovství světa se Slovinskem. A zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, teploty 13 až 18 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Informoval o tom obhájce obviněného Vít Pavko. Podle něj muž nesouhlasí s tím, jak církev s ostatky patronky zacházela.
5: Zejména tedy, že relativně nekřesťansky oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků a tak ona nemohla dojít skutečného pokoje, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě dle jeho vlastních slov v podstatě nekonečná.
3: Podle policie muž zalil lebku do betonu a chtěl ji pohřbít. Za to mu hrozí až 8 let vězení. Stíhaný bude na svobodě. Pavko taky uvedl, že obviněný písemně slíbil, že se vyvaruje páchání další trestné činnosti. Muž v italském městě Modena najel autem do skupiny chodců a zranil 8 lidí. Někteří z nich jsou ve vážném stavu. Policie řidiče zatkla a oznámila, že nehrozí další nebezpečí. Podle starosty města Modena je podezřelý muž italský občan původem ze severní Afriky. Modena je severoitalské město ležící nedaleko Boloni.
6: Ve Washingtonu se k přímým jednáním poprvé sešli vojenští zástupci Libanonu a Izraele. Podle amerických diplomatů budou rozhovory pokračovat po dvou liniích, vojenské a politické. Jednání mají historický význam. Poprvé od vzniku Izraele v roce 1948 se obě strany baví napřímo o možnosti dospět k mírovému urovnání a vzájemnému uznání. Technicky jsou Libanon a Izrael celých 78 let ve válečném stavu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
3: To už bylo další téma. Příměří mezi Libanonem a Izraelem bude trvat dalších 45 dnů. Ve Washingtonu se na tom dohodli zástupci obou znepřátelených zemí.

0: Lid zbraní trvá už měsíc, není ale úplný. Na jihu Libanonu dál svádí boje izraelští vojáci s ozbrojenci pro iránské organizace Hizballáh. Od začátku příměří v polovině dubna přišlo při přestřelkách a izraelských náletech o život 600 Libanonců. 3000 posluchačů navštívili Český rozhlas v Praze na Vinohradech. Na den otevřených dveří si prohlédli třeba vysílací studia. Vidět mohli i natáčení rozhlasové hry, nebo mohli být přímo u živého vysílání.
1: V roce 1923, to znamená 18. května, kdy se tady poprvé ozvalo Halo, halo, zde Radiožurnál.
2: Touto větou začalo nejen první rozhlasové vysílání tehdejším Československu, ale taky komentované prohlídky budovy na Vinohradech. Té se zúčastnili třeba i posluchači, kteří přijeli z Polska.
3: Kolem 10 let poslouchám Český rozhlas tak dost pravidelně. Především podcast Vinohradská 12, který mám opravdu rád.
2: Den otevřených dveří přilákal i ty nejmladší. Svou oblíbenou stanici chtěl vidět třeba 11-letý Honza.
4: Já poslouchám Radio Junior. To je moje nejoblíbenější stanice.
2: Posluchači rozhlasová studia zaplnili třeba u přímého přenosu pořadu Tobogán nebo besedy moderátorů Radiožurnálu Jana Pokorného a Libora Boučka. Adéla Burešová, Radiožurnál.
5: Sport. Hokejová reprezentace hraje na světovém šampionátu se Slovinskem a po první třetině prohrává 0-1. Stanice Radiožurnál a Radiožurnál Sport vysílají duel v přímém přenosu. O mužstvu, které přímo sestoupí z nejvyšší fotbalové soutěže, rozhodne až poslední kolo nadstavby. Poslední Baník Ostrava totiž porazil Zlín 2-0 a předposlední Dukla prohrála v Teplicích 0-2. Dukla tak pro udržení prvoligové příslušnosti nesmí za týden s ostravským Baníkem prohrát. Dnes ještě Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3 a na úvod finále skupiny o umístění Karviná podlehla Olomouci 1-3. Do baráže o postup do nejvyšší domácí ligy půjdou fotbalisté Artisu Brno a Táborska. Oba kluby si ji zajistili v předposledním kole šance Národní ligy. Artis zdolal Žižkov 5-1, Táborsko Opavu 1-0. Přímý postup už má jistý brněnská zbrojovka.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D10 u sjezdu na Tuřice a nehoda v Ostravě. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova se u sjezdu na Tuřice pohybují lidé. Pozorněji projíždějte mezi kilometry 21 až 22. Z D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim čerstvá nehoda. Kilometr 52,5, dejte pozor. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice stojí vozidlo, na kilometru 15,5 blokuje pravý pruh a je tam značení. A v Ostravě ve Výškovické ulici ve směru do centra se srazila 3 osobní auta. Nehoda se zásahem záchranářů omezuje průjezd u odbočky k Avion Shopping Parku. Objíždí se levým pruhem a zavřená je odbočka na ulici u studia. Další zelená vlna během hokejového zápasu.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během odpoledne přechodně oblačno a hlavně na západě místy, jinde jenom ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru až polojasno. A teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 10. To byly zprávy. A slovo má Karel Schamberger.
8: Hezký den teď posluchačům Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Stále pokračuje studio mistrovství světa v ledním hokeji. Čeští hokejisté po první třetině v zápase se Slovinskem prohrávají 0-1. Slova, která bychom asi před zápasem nečekali, že budeme říkat. Náš hokejový expert a olympijský vítěz z Nagána Martin Procházka říkal, že si myslí, že hráči budou potřebovat spíš uklidnit, takže si myslíš, že teď nepřijde v uvozovkách rolíku fan?
9: Ne, já nemyslím si, že přijde fan, že tady je potřeba teďka ty kluky, jak říkám, sklidnit, uklidnit, dát jim do hlavy, že je potřeba věřit v to, v ten systém více, jak jsem říkal, držet kotouč v útočném pásmu, hlavně se dostávat jednodušeji do útočného pásma a tam jít do těch kombinací. A když budete tam kombinovat, potom tam Slovince unavíte, dostanete se do nějakých rotací, tak je potom možnost vytvořit nějakou šanci, ale ne bojovat o kotouče, to je to prostřelování, protečování, tam Arto Bepa, tam to stojí spousta sil a Slovinci ukázali, že jsou v těch osobních soubojích hodně silní zatím a nějakým způsobem si tu pozici nestěžují, ten Kotoš prostě jakmile mají možnost, tak ho vyhodí ze třetiny a znova se náš tým to tam tlačí, takže tohle to si myslím, že trenéři na tom nebudou chtít zapracovat, tam samotní hráči jsou si toho určitě vědomi.
8: Ve studiu a mistrovství světa v ledním hokeji zůstává stále i hokejový reportér Martin Charvát.
10: Je to taková zvláštní situace, viď? Česko-Slovinsko po první třetině 0-1 a přitom v sedmé minutě to vypadalo, že se Slovinci nedostanou z vlastního pásma, že vlastně nevědí, jak to před brankářem Pavlátem vůbec vypadá.
9: Ono to tak bylo, oni až vlastně v sedmé minutě opravdu vyslali tu první branku, první vlastně výjezd až za červenou čáru, kdy bylo to první nahození, říkal jsem si, no tak tohle to je samozřejmě zatím skvěle. No ale pak přišla ta branka, kterou jsme obdrželi v tom oslabení a to, jak když najednou prostě ožili Slovinci, najednou si začali více věřit a jak jsem zmiňoval, naši trošičku začali více panikařit a nikdy jsme dělali věci úplně tak jako nesehraný to bylo, bylo to panika trošku na ledě. Tohle si myslím, že se musí změnit a více se snažit do toho, aby jsme byli, jak říkám, do těch kombinací a vytvářet si lepší pozice na střely.
8: Jasný zlomový moment té první třetiny, inkasovaný gól z hole Slovince Tereka. Myslíš si, že potom právě přišly ty momenty, kdy českým hokejistům jakoby spadl trochu řetěz?
9: Nevím, jestli úplně přestali jsme se dostávat jakoby do, tím, jak jsme byli v té pohodě na začátku, než ta branka padla, tak potom mi přišlo, že prostě kluci si snaží co nejrychleji dostat do útočného pásma. To znamená, že tam chtěli být rychle protečovaný Kotouče, ale ani jsme je několikrát nezískali. Slovinci si to prostě usnadnili, jen ten Kotouč vyhodili ven. A proto to tak vypadalo ten brž, že pak jsme vlastně během, do té doby jsme měli snad 8 střel, a pak najednou byli za 5 minut, jsme vystřelili snad jenom jednou, protože jsme nebyli na tom Kotouči. Právě to Slovinci právě tohleto zlepšili, tohleto a my jsme panikařili.
10: Myslíš si, že je důležitá teď role Romana Červenky, ten nejzkušenější člověk na tom šampionátu z českého pohledu, ten mozek toho týmu, tak teď je to vlastně v úzovkách, jak ve fotbale na středovém záložníkovi, vymysli to Romane, jak se přes ně dostaneme?
9: Určitě ještě než přijdou trenéři do kabiny, než přijdou s těma pokynama, právě s tím, ne tím fénem, ale myslím si, jak jsem říkal, s tím uklidněním a s takovým tím motivačním, tak určitě ti starší hráči si k tomu něco řekli sami, určitě si k tomu řekli to, že musíme být klidnější, musíme začít nějakým způsobem dodržovat to, co jsme si řekli, protože tady ta panika by nám opravdu nevyhovala.
8: Říká Martin Procházka, my se teď vracíme zpátky do Švýcarska. Komentář před druhou třetinou přidá také jeden z českých reprezentantů, kterého má u mikrofonu reportér František Kuna.
11: Útočník Michal Kovařčík, dobrý den. Co se stalo všechno v první třetině, že byla tak v průběhu rozdílná?
12: Určitě ta první přesilovka pro nás, bylo tam hodně šancí a dostalo nás to na koně a měli jsme spousta šancí si vzít vedení, ale pak bohužel z oslabení jsme dostali gól a trošku se ta hra rozházela, takže se zase trošku uklidnit a jít dál.
11: Vy na klubové úrovni moc dobře znáte, jaké to je vést a hrát za Třinec, který to umí zavřít. Co mezinárodní scéna a Slovinci, může takovýhle hokej fungovat na velkém kluzišti?
12: Tak já si myslím, že ještě dost času, ještě je furt dvě třetiny, nemůžou to úplně zavřít a nemyslím si, ale už v té první třetině hodně puku vyhazují a čekají, co jim dáme a musíme hrát chytře.
11: Pro vás je to první světový šampionát, kterého se účastníte přímo na ledě, tak jaké jsou ty první dojmy? A nebavím se teď o tom, jestli vám píší rodiče a kamarádi, bavím se čistě o hokej.
12: Jo, tak určitě je to skvělý pocit a přiznám se, že jsem trošku nervózní, ale samozřejmě první střídání hnedka je všechno pryč a už se soustředíte jenom nahoru a je tady skvělá atmosféra a já si to užívám.
11: Děkuju moc. Michal Kovařčík před druhou třetinou, do které Češi vstoupí s jednogolovým mankem. Slovinsko totiž vede nad českým národním týmem 1-0. Druhá třetina začne přesně za 4 minuty. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
6: Hokejové mistrovství světa. Radiožurnál Sport přímo u ledu.
8: Komentář Martina Procházky na ten aktuální rozhovor, slova Martina Kovařčíka, Michaela, pardon.
9: Michal Kovařčík to řekl asi něco pro mě jako my, výborný vstup do utkání, přesolovku jsme dostali, nevyužili jsme ji, i když se hráli kluci velmi dobře, měli tam fakt opravdu velký počet střel nebo pokusů o střely, nepadlo to, pak to tam chvilku pokračovalo, ale pak vlastně Slovinci, jak už jsem říkal, dali tu branku v přesolovce, takže to jim pomohlo, pozbudilo je to, no a pak tam byla ta panika. i Michal Moroček o tom mluvil, že se musí uklidnit, že ten tým prostě si musí začít jakoby zase, když to řeknu, plnit to, co si, to, co si ti hráči řeknou. Já si myslím, že opravdu trenéři na tom zapracují a hlavně možná uvidíme sami, Martine, jestli nám to potvrdí to, jestli se zmenší počet těch nastřelených kotoučů, o kterých opravdu musí se hodně bojovat. To si myslím, že tohleto bych jako trenér já hráčům určitě se snažil nějakým způsobem dát najevo, aby ten přechod přes střední pásmo byl plynulejší a s kotoučem na holi.
10: A myslíš si, že to je i kvůli tomu, že teď bude ta takzvaná dlouhá střídačka, tedy že teď bude možnost uvěznit Slovince a případně dostřídat ještě do útočného pásma, což by mohlo přinést další síly navíc a další možnosti v tom útočném pásmu?
9: Dá se to očekávat. Tohle to jsme možná taky včera říkali, že by to bylo dobré takhle, aby jsme si pomohli i ve druhé třetině proti Dánům a vůbec se nám to nedařilo včera. Takže uvidíme, jestli dneska naopak čeští hráči tohle to budou chtít použít přesně té delší střídačky, unavit soupeře, dostat, jak se říká, potlak a pak si v té únavě vytvořit si tam dobré pozice nebo si dojít pro faul a tím potom rád přesilovku.
8: Říká Martin Procházka, hokejový expert Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. My budeme pokračovat na obou stanicích v dalším mezitřetinovým studiem po druhé třetině. Poté první čeští hokejisté prohrávají na mistrovství světa se Slovinskem 0-1. My už se pomalu vrátíme zpátky do Švýcarska. Jen rychle, Martine Procházko, co by měli čeští hokejisté změnit? Jedna věc, kterou by si teď vypíchl.
9: No, jak jsem říkal, snažit se více být, jak jsem říkal, na kotouči v útočném pásmu, tím si jít do těch rotací, kombinací a zmenšit co nejmenší počet opravdu osobních soubojů, co se týká právě o ten boj o kotouč.
8: Klíč Martina Procházky, uvidíme, jestli ho použijí čeští hokejisté. Pokračuje druhá třetina mezi Českem a Slovinskem. Slovo mají proto znovu komentátoři přímého přenosu Petr Kadeřábek a František Kuna.
13: Slovinci jako první vjeli na led znovu, jako první ze všech Lukáš Horák, který musel přebruslit celou délku hřiště, stejně tak jako jeho protivník Dominik Pavlát, protože oba dva celky přicházejí ze svých kabin nejbližší cestou, to znamená právě těmi vraty, která jsou za brankami. Horák zatím neinkasoval, přitom na něj Češi vyslali už 10 střel. Dominik Pavlát má zatím 75% úspěšnost, protože čelil 4 pokusům, no a ten, který na něj vyslal v přesilovce v 10. minutě, jeho spoluhráč z Ilvesu Terek, tak skončil za jeho zády. Slovinci tak vedou 1-0. Ještě bych k Martinovu Procházkovi a jeho hodnocení doplnil, že Češi musí zapomenout na to, jak se jim nedařily druhé třetiny, nejen ve včerejším duelu, ale také v tom posledním přípravném, dejme tomu, turnaji, tedy švédských hokejových hrách, kdy vždy právě v těch druhých třetinách, kdy mají z obraného pásma daleko na střídačku, tak většinou zápasy ztráceli a nebo v nich byl v každém případě soupeř lepší. Teď se toho musí vyvarovat, pokud chtějí ve druhé třetině srovnat a otočit vývoj skóre v 5 vzájemných zápasech na mistrovství světa. Se ještě nikdy nestalo, že by Češi ze Slovinci prohráli, vždy jim nastřílili minimálně 4 branky v tom posledním vzájemném duelu před 2 lety. To bylo dokonce branek 6. Už začala druhá třetina, Sedlák ale prohrává, Bully Goličič tak může hrát s Gregorcem a poslat kotouč do středního pásma. Tam chvilku zavázla ta slovinská kombinace, ale Sabolič znovu vybojoval kotouč a Golišič už nahazuje přes oba dva zadní rohy znovu pro Terika, který tam bojuje s Kempným. Hronek se ještě zapojil do toho souboje, ale velmi rychle k němu přistoupil někdejší útočník třeba pražské Sparty Sabolič, který už ve slovinské reprezentaci působí 15 let. Kempný ale mu pomohl a teď je tady rychlá akce, kterou vedl Sedlák přes Horáka. Horák centruje před branku a tedy Horák. Hronek vypálil nakonec na Horáka, ten musel mít zákrok, ale vykopl ten kotouč tak výborně, že doputoval až do středního pásma. Tohle byl faul na Sedláka, ať se na mě rozhodčí nezlobí, tohle bylo hákování, ale Sedlák pokračuje dál v napadání slovinské rozehrávky, už odjel na hráčskou lavici, mezi tím vožení Leku, levého mantinelu, se snaží vybojovat kotouč pro Fleka. Flek stojí v rohu kluziště a snaží se dostat kotouč spod bruslí Voženílka, který je tlačen na mantinel, ale podařilo se to Čechům. Ještě Hájek se zapoje do té kombinace, vjel hluboko mezi kruhy a tak může hrát Flek, posouvá podél pravého mantinelu na Cibulku. Ten vrací k pravému mantinelu Flekovi, ten nahazuje za branku, tam byl povalený Voženílek, ale tentokrát to bylo v souladu s pravidly, vyhození Slovenců se nepodařilo. Cibulka udržel ten kotouč ještě sice na modré čáře, ale pak se píská přihrávka rukou. Po minutě a půl je přerušeno, Slovenci stále vedou 1-0. Češi si připsali jednu střelu, bylo to od pravého mantinelu od Filipa Hronka, který spíše centroval před branku, trošku mu sjel ten kotouč pod patkou vole a tak si připsal zákrok. Golman Slovenska, který se narodil v Mostě, hrával za Litvínov, teď hájí barvy Olympie Lublaň. Teď už bylo vhozeno, Alšer nahazuje znovu za Horákovu branku, který zpracoval kotouč pro své beky a Slovincům se podařilo dostat kotouč daleko od své branky. Ticháček musí spěchat a vybojoval, nebo ne vybojoval, spíše dobruslil, dává Kubalíkovi a ten vyzývá ke sprintu znovu Tomáše Kauta. Ten přebruslil slovinskou obranu a dostává se do rohu kluziště do útočného pásma. Dříve ke kotouči posouvá napravo pro Kubalíka. Ten výjíždí k modré čáře, ale byl odsloněn tyčarem a tak mu puk utekl až do středního pásma. Ještě Milovský napadá špatnou rozehrávku Slovinců. Kaut se snaží ještě pomoci mladému centrovi. Milovský ale srdnatě bojuje za brankou. Nakonec se dostane k puku a kam ho pošle. Otáčí se, velmi dobře se zbavil napadajícího Slovince, jenže neporadil, nebo spíše neporozuměl si s Kautem. Ještě Kubalík, Kubalíková rána, teď Horák moc neviděl, ale přelétla slovinskou branku. Dobrý pokus, který ale neskončil mezi třemi tyčemi, ještě Kaut se pokusí vypálit nakonec. Nachází ještě Kovarčíka, ten pálí, stečovaná rána, končí v rohu kluziště, ještě Kovarčík udrží kotouč, ne, tak nakonec jej tyčar už může vyvést a Kubalík půjde na dvě minuty. Hodně nešetrně, ale spíš nešikovně zavadil hokejkou a píchlí do brusle slovinskému útočníkovi, který vyvážel kotouč. No a je tady další problém, protože nejenže Češi nedokázali za 2,5 minuty druhé třetiny srovnat, teď se navíc budou muset bránit. Slovinské přesilovce ve 23. minutě stále platí, že Slovinsko vede nad Čechy 1-0.
11: Útočný faul zbytečný, Kubalík chtěl sáhnout Slovincům do rozehrávky zpoza jejich branky. Bylo to, no, prostě nešikovné, nešťastné, nepovedené. Slovinci začínají přesilovku a to kotoučem, který je v rohu, kam spěchá znovu Michal Kovarčík. Ještě si přikopl ten kotouč, ale stále není ještě ve středním pásmu. No, Slovinci dál s pukem, jenže Hronek už jde do obraného rohu, má to na dlouhou hokejku, tlačen na mantinel od Machkovice, ale nakonec se Češi osvobozují a další část oslabení mohou strávit minimálně tedy tím, že zvládnou vystřídat útočnou dvojici. Přichází Flek a také Tomášek. Slovinci zavážejí kotouč středem kluziště. Teď už mírně po levé straně od připraveného Magovace. Křižní pas doprava, tam je Sabolič. Sabolič dává na modrou, už je vpravo, dostává kotouč zpátky. Další pas do prostředka, modré čáry. Gregor, rána zleva, která je ale nepřesná, hodně nepřesná. Puk má Hronek a vyhazuje kotouč. Slovinci už promárnili necelých 50 sekund z přesilovky. I tak dál v zápase vedou nad českým týmem 1-0. Pokračuje české oslabení. Hronek má kotouč, dává ho backendem až do útočného pásma na Fleka. Jenomže ten, kdyby kotouč chytil, tak je asi v offsideu. Každopádně Češi šetří čas dál. Minuta z oslabení při vyloučení Kubalíka utekla. Slovinci zatím nebezpeční nejsou. Teď se to mohou změnit. Sabolič pálí, puk končí v rohu, výjíždí k modré čáře, ale Slovinci ho dál mají v útočné třetině a pokračuje jejich přesilovka i vedení 1-0.
13: Ogrenček dává za branku, tam je Kural, ty dva si vyměnili kotouč, ještě posunutí na Saboliče, na ose hřiště, na modré čáře. Stojí Sabolič, přenechává puk pro Čošiče, ten mu vrací na pravou stranu, teď Saboličův křížní pas zprava doleva a Sabolič odjede střídat. Mezitím Ogrenček míchá s kotoučem levém útočném rohu rána, kterou musel vyrazit Pavlát po pokusu od modré čáry. Hronek zůstává celé dvě minuty na hrací ploše, prostě nestačil vystřídat a to ani Michal Kempný. A tak stále pokračuje ten tlak Slovinců, za 13 vteřin by se měl vrátit Dominik Kubalík. Ještě Ogrenček míchá s kotoučem, dává Čeličovi, ten pálí a teď už Češi vyhodí. David Tomášek zachytil ten kotouč, který předtím lapil Jakub Flek a vyhodí přes všechny čáry Dominik Kubalík na ledě. Druhé oslabení Češi zvládli teď, krásně zachytil Melovský. Útočí a je to gól a gól, který dává Tomáš Kaut, ale Melovský to udělal nádherně. On srazil kotouč letící vzduchem. Rozhodčí okamžitě rozpažil, že to bylo všechno v pořádku, že to nebylo nad úrovní dřevna a potom míchal s kotoučem, rozhodil brankáře Horáka, sice nedopravil ten kotouč až za slovinského golmana, jenže pak přilétl do téhleté akce Tomáš Kaut a v čase 24-44 srovnává na aktuálních 1-1.
11: 25. minuta zápasu, skvělá práce od Melovského, který ukázal, že umí s hokejkou a možná i proto zůstává jako jeden z posledních na ledě po trénincích české hokejové reprezentace. Jeho pohyb v tom zakončení, v tom samotném závěru připomínal trochu pohyby třeba Aleše Hemského nebo Tomáše Vlasáka. Takový rozevlátý a šikovný styl šikovného praváka. Martin Kaut z toho pak těží gól a Češi srovnávají na aktuálních 1-1. Vozeno s pukem, ale soupeř Simšič posouvá kotouč za českou branku. Tam je Hájek, který vyjíždí do pravého rohu, tlačí se na střed. Hájkovi ale soupeři sebrali ten puk, ne však na dlouho. Hájek je tak už ve středním pásmu na levé straně, našel Mandáta. Ten je v pásmu, Mandát v útočné třetině na levé straně. Přihrávka mi říkám za branku na Červenku, který backendem posouvá do pravého rohu, kde je také Sedlák, stále v pravém rohu se hraje a Mandát s kotoučem posunul Červenkovi na kruh, ten dává na modrou, napřahuje Hájek, pálí, rána ale končí na hrudi jednoho ze Slovinců a vyvést kotouč, může magovat, to ale nezvládl a Červenka hledá v levém rohu Sedláka, ten objíždí branku zleva do prava, je v pravém útočném rohu, tam brzdí, tvrdě naražený na mantinel od Crnoviče, fanoušci pískají, rozhodčí nevylučují, Češi puk nemají a stav zápasu mezi Slovinskem a Českem je nerozhodně 1-1.
13: Teď Slovenci mohou v klidu rozehrát, protože Češi odjeli střídat a tak hraje Crnovič, na kterého pískala před chvílí celá hala, potom ataku na Lukáše Sedláka. Crnovič za brankou přenechává pod sebou na magovače, který už rozjíždí akci přes Rokatičara, ten nahodil kotouč rychle do útočného pásma, kam spěchá Jezovšek. Ten je sice zastaven, ale neobrán opuk, to se podařilo až v tuto chvíli Chmelařovi. Chmelař míří do útočného pásma zprava, najíždí mu tam Berárek. Chmelař ale byl vytlačen až za branku, ale objel s kotoučem celé útočné pásmo, už míří k modré čáře, je na ose hřiště, na pravém kruhu pálí. Horák si připsal další velmi důležitý zákrok, protože před ním stál zaparkovaný Kovařčík, který ale nedokázal tečovat. Alšer zachytil kotouč na modré čáře, Beránkovo nahození. Teď Kovařčík nebyl zaparkovaný tam, kde měl být, a tak měl Horák dobrý výlet na Beránku v pokus. Někde nad levým kruhem zachytil Lukáš Horák do lapačky, přerušil a vpustil tak vlastně na led úklidovou Četu. Jenom veselý, 1-1 v 27. minutě. Ten pohyb je aktuálně dobrý od Čechů. Zatím mi přijde, že ještě vázne v té rychlosti ta kombinace, ale když se vrátíme, Františku, k tomu, co předvedl Matyáš Melovský, on byl ještě k tomu faulován při tom svém zakončení. Rozhodčí signalizovali, že budou vyločovat, no a to jejich, tu jejich signalizaci ukončil poté průjezdem do brankoviště a dopravením kotouče do branky Tomáš Kaut, ale Melovský to tažení kotouče ze vzduchu sám pro sebe do samostatného úniku, to je přesně to, co umí snad každý Kanaďan. A hráči, kteří působí v zámoří, tak se to velmi rychle naučí.
11: Melovský je, Melovský je šikovný hráč, který už měl mnoho šancí třeba i na švédských hokejových hrách, kde přesvědčil trenéry i na těch českých, v Českých Budějovicích, že je to muž, který z hokejové dvacítky dorostl do dospělé reprezentace. Dnes o tom přesvědčil minimálně tedy zatím jednou asistencí. Vhozeno 1-1, dílčí skóre, 27. minuta, Češi v útočném pásmu a přihrávka na modrou, odkud ale Hronek nakonec zajede k červené. Spolupráce s Galvasem, ten dělá odvážnou otočku u červené, zaváží kotouč, dává Flekovi doprava, ten pálí rána sražená hokejkou Stebiha do ochranné sítě, přerušeno v 27. minutě. Slovinsko-Česko 1-1, stále ještě relativně nový stav zápasu po gólu Martina Kauta, který využil dobré práce na útočné modré čáře od Matyáše Melovského. Pohlednout se to mohou také fanouci na kostce nad ledem. Lukáš Horák v brankovišti Slovinska, poprvé překonaný rodák z Mostu, který má i díky pár zápasům titul s Litvínovem a z tehdejšího působení se musí znát se současným trenérem českého týmu Radimem Rulíkem. Ten sleduje druhou útočnou formaci a Fleka, jak dává na modrou, Galva zvíždí na kruh, dává doprava Flekovi, ten vypálil a Horák skvěle mách lapačkou do vzduchu. Lekl si, ale bylo vidět, že zaprvé to byla prudká rána od Fleka, skvělý zákrok a musela to být rána, protože Horákovi ještě ve vzduchu ta lapačka cukla nějaký půl metr zpátky, možná méně, možná 30 cm, ale další dobrý zákrok českého rodáka se slovinským pasem po střele Jakuba Fleka.
13: No a to ještě si nepopsal tu přihrávku od Tomáše Galvase, který poslal na jednu stranu obránce a na druhou stranu přihrál. Teď už bylo vhozeno, Hronek zajíždí za branku, dává na střelu pro Kauta, který ale minul slovinskou branku a nakonec ten kotouč vylétl přes plexisklo do ochranné sítě a tak se bude vazovat znovu v útočném pásmu české reprezentace. Na ledě je útok, který dal první gól i ve včerejším duelu proti Dánsku, kdy se trefil Kubalík, tedy Martin Kaut. Otevírá z českého pohledu skóre, ale je to aktuálně vyrovnané na 1-1. Už bylo vhozeno, Hronek s Galvasem posouvají na Kubalíka, Kubalíková nastečovaná, Hronek pro ní dojíždí za branku, dává přední, tam je Melovský, vrací Hronkovi za branku, ten výjíždí k pravému mantinelu, přenechá pro Kubalíka, ne, vyjel až k modré čáře, teď to vrátil zpátky Galvasovi, ten udělal jednu kličku, byl odstaven, ale ještě vypálil, Kubalík byl dobře postavený před brankou a nakonec při odskočení kotouče od zadního mantinelu se snažil Kubalík překvapit Horáka střelou vlastně zpoza branky, ale Horák byl pozorný a přilepený ke své levé tyči. Teď žádá hlavní sudí, aby posečkali s vhazováním, to protože si musí upravit kšandy na svých kalhotách. Už se tak stalo, už si bere jak vyrážečku, tak lapačku. No a pak se pootočí za svým levým ramenem a bude sledovat, jak se bude dařit roku Tyčarovi na vhazování proti Lukáši Sedlákovi. První útočná formace českého týmu v 28. minutě za stavu 1-1 vyhrává Buly. Červenka u pravého mantinelu, ale utekl mu kotouč přesto. Ještě v souboji v rohu kluziště získává pro Mandáta alespoň další souboj. Teď se hra odehrává právě vlevo od slovenské branky a Mandát přihrává na modrou čáru. Tady je Cibulka, posouvá po modré čáře na Kempreho, jenže Kempý trefil Kuralta a ten už míří do útočného pásma, nastřelil tedy metr stojícího Slovince před ním. Nakonec ale vše zvládl Cibulka, který se dobře vrátil pod Kempného. Hra ve středním pásmu, nahození, o které se postaral Berišič, které ale Pavlát nezastavil. Přesto může hrát Kempný, který zpracoval u pravého mantinelu, těžká přihrávka, kterou musel ve výskoku u mantinelu zpracovávat Cibulka, ten, který se už rozjíždí mezi obranými kruhy, přijíždí za červenou čáru na levé straně, nahazuje za branku, kam spěchá také Chmelař a ten si odmítl velmi dobrým spevněním těla napadajícího Slovince, ale Češi se ne a nedostat ke kotouči. Možná až teď Kovačík dává Chmelařovi. Chmelař tomu sjel teď kotouč, nebyl to Beránek, který se snažil vypálit pod patkou holému. Rána utekla a tak nepřidal další střelecký pokus, natož nějaký gól. I proto platí stále vyrovnaný stav v 29. minutě Slovinsko-Česko 1-1.
11: Češi s pukem, ale Beránek dostal od Alšera přihrávku na paty, navíc o mantinel v podstatě nespracovatelné. Stejně jako přihrávka Slovinců, která nakonec končí za českou brankou a je stalo zakázané uvolnění českého soupeře, 1-1 platí dál. Blížíme se do poloviny základní hrací doby. Čároví se berou kotouče, vazovat se bude v útočném pásmu z pohledu českého národního týmu a to vpravo. Začínají víc a víc ožívat fanoušci. Poměrně živo tady bylo během toho úvodního dnešního zápasu, kdy Slováci s odřelýma ušima porazili Norsko 2-1 a poprvé se tak mohli slovenští fanoušci radovat z toho, že vůbec Slováci hrají na turnaji. Teď druhé vystoupení českého týmu. Vyhrané byly v útočném pásmu. Hronek vypálil zprava, rána končí v levém rohu, kde mohou hrát Češi znovu. Flek bojuje o kotouč, dává ho za branku, tam je Voženílek. Dělá si prostor a půjde ještě napadat, protože o kotouč na malou chvíli přišel. Pomáhá mu Flek, kotouč u červené, už u obrané modré, má ho Hronek. Dává křížem doleva na Fleka, ten se otočil a vyjel do pásma. Dává kotouč před branku, který projíždí do pravého rohu. Tomášek zpracoval bruslí, dělá otočku, nakonec má pod svýma nohama a Crnovič ho tlačí na mantinel. Statická pasáč končí na modré u Hronka. Ten stáhl hru na střed modré čáry, udělal odvážnou kličku, dostává se na pravý mantinel a volí variantu na jistotu. Posunul kotouč za branku, kde napadá Voženílek a je úspěšný. 30. minuta 1-1 Česko-Slovinsko, v pravém útočném rohu je David Tomášek. Vyjíždí, je zády k brance, už je u modré čáry, dává doleva na Cibulku, ten křížem našel Ticháčka. Ticháček nad kruhy vypálil a dává gól, ne. Tyčku trefil, tak pardon, zrušení nepatřičné, ale teď už pokračujeme a dopředu může. Také Melovský přihrál doprava na najíždějícího Cibulku, který pálí. Matyáš Melovský se rozehrává v mezinárodním hokeji a Petr Kadeřábek uznale pokybuje. Za stavu 1-1, ale stále.
13: No, bodu bych nepokyvoval, protože Matyáš Melovský vypadá jako nejaktivnější a nejdrzejší z českých útočníků v tom dnešním zápase. Já si myslím, že ten gol bych připsal jemu, protože on byl hákován a to byl tedy pořádný šroubovák, co na něj použili Slovenci. Mimochodem, teď se tady upravuje ledová plocha, tak se můžeme také podívat na průběžný stav utkání, které se právě teď hraje v Curychu, kde Švýcaři se dostali v souboji s Lotyšskem do vedení, prosudil se Meyer a vedou tedy švýcarští domácí favorité nad Lotyšskem 1-0. My věříme v to, že za chvilku budeme informovat také o tom, že český tým vede nad Slovenskem. Ono je to hlavně o trpělivosti. I když Češi inkasovali v té první třetině, asi nebyla to pasáž, kterou by si rozhodně měli připomínat, kdyby si chtěli vzpomenout na nějaké dobré okamžiky na mistrovství světa. Ale je vidět, že ten tlak sílí. Slovencům možná také pomalinku budou docházet síly, pokud budou Češi dále pokračovat v tomhletom rychlém pohybu a vyměňování si kotouče, ale hlavně přesného vyměňování si kotouče v útočném pásmu, tak si myslím, že se nemusíme společně s českými fanoušky a posluchači Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport o výsledek obávat. Už bylo vhozeno 31. minuta 1-1.
11: Zlomená hokejka Tomáše Cibulky zůstává v útočném pásmu. Český bek vystřídal, místo něj je už s zdravou hokejkou na ledě Galvas. Dostává se, ale je vytlačen Slovinci do středního pásma. Češi budou hrát přesilovku. Po delší době si toho všiml i golman Pavlát, který odjíždí na střídačku. Česká výhoda. Milovský drží kotouč proti třema hráčům a dokázal se z něj vymotat. Ještě přihrál do šance. Kaut dává na modrou, červenka doleva na Kempného. Češi v 6 proti 5, signalizované vyloučení slovinských hokejistů. 1-1. Češi si vyzkouší tuhle herní dovednost. Galvas vpravo u modré, schodil hru na mantinel doprava na červenku. Ten odsouval k modré čáře, schodil hru zase doprava na mantinel. Červenka na vrcholu pravého kruhu, na tom samém místě teď Kubalík. Výměna kotouče nikoli pozic, křižní pas před branku, ale končí na slovenských holích. Směřoval od Romana Červenky k Matyáši Milovskému. V 31. minutě za stavu 1-1 mají Češi dobrou šanci ne snad úplně definitivně zlomit to utkání, ale otočit ho na vlastní stranu. Herně se to daří, na počet střel mnohonásobně, ale gólově je to zatím 1-1. Na trestné lavici už sedí Robert Sabolič, čeští hokejoví fanoušci ho mohou znát ze dvouletého působení v pražské Spartě, to už je ale více než 10 let, kdy tam hrál slovinský hokejista. Teď aktuálně Sabolič hraje za Olympii ve Slovinsku a teď je na trestné lavici a sleduje Tomáška, jak pálí a trefuje do vyrážečky golmana Horáka. Začala česká přesilovka, stav zápasu 1-1, polovina utkání před malou chvílí skončila, ale Slovenci teď vyhazují kotouč až k Pavlátovi, který backendem zastavuje kotouč pro Davida Tomáška, ten zajíždí za branku, Slovenci zvládli částečně vystřídat po 20 sekundách oslabení. Hronek nabírá rychlost ve středním pásmu, už je u červené, bere to zleva a zaváží sám kotouč do útočného pásma, brzdí v levém rohu, přehrá na modrou Červenkovi, ten mezi kruhy na Tomáška, vpravo zase Melovský, uklidňuje situaci a na modré je Hronek, má dost prostoru, ale Melovský teď zbytečně chybně přihrál, kotouč se mu svezl po patce hole a trochu naštvaně a zklamaně odjíždí střídat. Češi tak promarnili čas v přesilovce, ale budou hrát ještě minutu a čtvrt. Skóre zápasu je ve 32. minutě nerozhodné 1-1.
13: Kotouč vede po levé straně Sedlák, už jej zavezl do útočného pásma, zajíždí za branku, dává k pravému mantinelu, kde je červenka. Červenka na Kmelaře, Kmelař pálí, ale sjel mu kotouč ještě Tomáškova pobídka. Kmelař, červenka, přestřelil branku a navíc Češi budou vykázání z útočného pásma za postavení v brankovišti Lukáše Sedláka a tak se bude vhazovat ve středním pásmu. Česká přesilovka bude trvat ještě 58 sekund a uvidíme, v jakém složení tedy bude ta druhá přesilovková formace, protože při té první přesilovce jsme to, Františku, vidět nemohli. Tam zůstala jen ta první a 2 minuty motala Slovince, ale gól z toho nebyl. Zatím z toho není gól ani v té druhé početní výhodě, kde Voženílkovi, Kubalíkovi, Cibulkovi, Kautovi přichází Chmelař. Voženílek je úspěšný na buli a Chmelař už míří do útočného pásma. Do rohu kluziště nechává napravo pro Kubalíka, ten vrací na modrou čáru Cibulkovi. Ten vrací znovu doprava Kubalíkovi, Kubalík sjíždí pod pravý kruh, míchá s kotoučem. Nakonec dává Voženílkovi, ten rychle přihrál Chmelařovi, ten minul, ale kotouč zachytil Cibulka, dává doleva na Kauta. Kaut se otáčí, nakonec zmátl Tereka, ten od něj odjel a tak může znovu kombinovat. Kaut, který přehrál zleva doprava na Kubalíka, ten ale promáchl kotouč, který mu skočil těsně před hokejkou. Kubalík dává na Voženilka, ten vyjíždí z spoza branky, ale nedokázal zasunout kotouč za Horáka. Ještě Cibulka dává na Kubalíka, Kubalík pálí, rána prudká, ale nepřesná, minula slovinskou branku, ještě Cibulka na modré čáře, na ose hřiště vypálil, Voženílek tam stojí, ještě doráží a Horák drží kotouč ve své moci. Ještě 8 sekund bude Sabolič na trestné lavici, další dobré příležitosti české reprezentace, ale prostě ten gól se Silovce chybí. Chybí i proto stále platí ve 33. minutě, že je stav 1-1, mimochodem nastřeli to Františku ve druhé třetině, 13-0 pro Čechy.
11: 13-0 za 13 minut. Co minuta to střela, 1-1 skóre, teď na modré čáře Češi s pukem, má ho Hájek, dává doprava, křižný pas míří nakonec do rohu, kde napadá Kovařčík, kotouč zamířil k červené, Slovinci mohou zaútočit, puk do českého branného pásma teď míří, ale Hájek je u něj první, sice je tak trochu neúplně tvrdě, ale naražen na mantinel, těší z toho nakonec přeci jen, těší Ticháček posílá kotouč na Kovařčíka, puk ve středním pásmu, už to neplatí, hraje Hájek za českou brankou, Slovinci střídají, Češi zatím nikoli, mají na ledě druhou formaci, ne, teď Kovařčík zaváží kotouč do pásma, Kovařčík zleva je ve velkém úhlu, křižný pas mezi kruhy, tam je Flek, který ale netrefil ten kotouč ideálně, Hájek v pravém rohu z pozice obránce, oklamal dva Slovince, vypálil, Horák chytá, přerušeno, 34. minuta zápasu, ještě se tam snažil trochu rozvířit dění před brankou Ondřej Beránek a jde mu to.
13: No, oni se na něj sesypali, tři Slovinci, Jezovšek stál za ním a neustále do něj jako popichoval holí. No tak ho potom Ondřej Beránek chytil rukavicí, přitáhl si ho k sobě a hodně zblízka mu něco vysvětloval. Určitě to není publikovatelné na vlnách Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Teď už Ondřej Beránek usedl na hráčskou lavici a bude sledovat to, jak se bude držet první útočné formaci českého týmu. Sedlák versus Tyčar na buli, Sedlák vyhrává, Červenka míří k pravému mantinelu, udělal takový oblouk, nakonec se zastavil, dává na modrou čáru Galvas. Galvas položil jednoho ze Slovinců, vede kotouč kolem druhého, teď už je u levého mantinelu, pod levým kruhem pálí. Rána překvapivá, ale neprošla za Horáka, ještě možnost pro Červenku, ten dává na Hronka, Hronek pálí, no a tam vytěsnili Slovinci ten kotouč možná přes tři doteky do rohu kluziště. Teď je tady možnost pro Bohniče, který pošle kotouč na zakázané uvolnění. Je to tak? Zakázané uvolnění, byť se sprintující útočník Jezovšek diví, ale on na bodech pro vhazování na té spojnici byl rozhodně minimálně na úrovni Filipa Hronka a tak prostě s pěchá David Tomášek na ledovou plochu, aby mohl okamžitě být na bodu pro vhazování a nedal. Tak Roku Tyčarovi a jeho dalším čtyřem spoluhráčům čas na vydechnutí. Stále platí v 35. minutě na ním začátku, že Slovinci hrají s Čechy zatím 1-1.
11: A Slovinci mají kotouč, dopředu může Kural, ten nahazuje za branku, Pavlát stlumil kotouč pro obránce Alšera, ten ho má za brankou, rozjíždí se Kempný a dostává kotouč, Kempný vyváží kotouč obraného pásma, dává ho na červené, teď už doleva má puk Flek v pásmu, zajíždí za branku, dává na pravé hrazení, tam je Alšer, který brzdí u pravého mantinelu, dobře to udělal Alšer, až defenzivní back se teď hodně dovolil a ještě na modré zachytil kotouč, dobrá práce od Marka Alšera, kotouč pro Oboženílka, teď už také pro Fleka, ale primárně teď také pro Goličiče, který vyhazuje až k Pavlátovi, ten musí hrát, puk míří k brance, přihrál ho za ní pro Alšerat, ten tentokrát tak přesvědčivý nebyl při své rozehrávce, nenapravil to úplně ideálně ani na podruhé, 5 minut před druhou pauzou, stav 1-1 mezi Českem a Slovinskem. Tomášek posouvá kotouč za branku, kde je Kempný. Ve středním pásmu našel Tomáška, který obbruslil soupeře, ale pod kotouč byl přeci jen daleko. Poslední pětiminutovka ve druhé třetině začala. Česko hraje se Slovinskem nerozhodně 1-1.
13: Goličič nahazuje kotouč za českou branku, kde je stále na ledě Alčer. Ten už by měl vystřídat, tak Ticháček zaváží kotouč za červenou čáru, nahazuje zleva doprava křížem pro najíždějícího Kauta. Ten vrací podél zadních mantinelů a podem zadního mantinelu na Kubalíka, jenže ten propásl šanci znovu vrátit puk zleva doprava. a tak musí hrát Ticháček znovu z obraného pásma. Udělal to velmi dobře. Teď Cibulka prokličkoval se skoro až ke střele, ale tam měl kolem sebe už tři slovenské hráče. Sabolič nakonec může hrát se Stepichem, který našel Tereka, ten je už v útočném pásmu. Makovec dává právě Terekovi a Terek zakončil, ale těsně minul českou branku. Tohle byla dobrá příležitost pro Slovince. Cibulka bere si kotouč, obhodil si kolem Saboliče a posouvá na Milovského. Milovský nabírá rychlost, teď si na něj vystartoval Čošič, ale nedokázal jej zabrzdit a Beránek může napadat další rozehrávku Slovinska za její brankou. Ale Drost už přejíždí do útočného pásma po levé straně, dává za brankou, kam si sjíždí Maver, který tam dělá Čechům problémy, ale českým hráčům se podařilo vyhodit a nebude to zakázané uvolnění. Horák musí hrát, zpracoval ten kotouč pro dojíždějícího Čošiče, který ale nedokázal rozehrát, a taky tady centr, který míří na Chmelaře, ten se nakonec dostal k zakončení, ale přestřelil slovinskou branku. Ještě udrží Galvas útočné pásmo? Ne, to už by bylo příliš riskantní, bude se muset vrátit do středního pásma, ale našel Červenku. Červenka už je na levém kruhu, míchá s kotoučem, dává Sedlákovi, bylo to pod nohy. Trošku blíže k brance chtěla ta přihrávka. Nakonec Mandát ještě udržel útočné pásmo, dává za branku pro Sedláka. Ten výjíždí k levému mantinelu, přenechá kotouč komu. Nakonec vypálil a Horák se musel natahovat. Tohle byla rána, která byla stečovaná, ale byla pomalá. A tak na ní Horák dosáhl. Necelé tři minuty před druhou sirénou pokračuje český tlak, ale k otočení vývoje skóre to zatím nevede. Stále platí 1-1.
14: Kempnýmu Mandátově Zadovce ještě Sedlák, gól, Češi vedou. Teď se prosadili ideálně čeští reprezentanti. Michal Kempný pálil z levé strany modré čáry. Ta rána se dostala do brankoviště. Skončila pak na kraji právě brankoviště, kde jel dobře postavený Lukáš Sedlák. Kotouč ještě zamířil kolem Jana Mandáta. Nevím, jestli si připíše asistenci při téhle situaci.
13: Myslím si, že ne. Kempný bude mít určitě asistenci, ale podle mě Červenka a Kempný budou asistovat právě u téhleté branky Lukáše Sedláka. Ono to bylo vlastně z ničeho nic, no tak Mandát bude mít, ano, asi asistenci. První start na mistrovství světa v kariéře.
14: Zadovka na levém kruhu, pod sebe na Kempného, ten pálí, Horák vyrazil, Sedlák si přehodil ještě kotouč na backhand, tam už ale Slovenci opravdu zaspali na brankovišti a byla asi otázka času, kdy ta střelecká převaha, která je teď skoro šestinásobná, více než šestinásobná z pohledu českého týmu, bude přetavena i reálně v české vedení. 2-1 pro Česko, na gol Martina Kauta navázal v závěru druhé třetiny Lukáš Sedlák a Češi otáčejí zápas. Zatím nad Slovinskem vedou 2-1.
13: Hra teď mezi obranými kruhy Slovinců, kotouč má na svého Ligoličič a už jej posouvá na Roka Tyčara, ten byl ale rychle dostoupen Voženílkem, přesto dokázali Slovinci udržet kotouč v útočném pásmu. Kural, rána, kterou musel vyrazit po Jezovšekově pokusu pod pravým kruhem Pavlát a ještě bojuje v útočném pásmu Kurat, ale je bez hokejky, Kempný jej o něj připravil, ale nebylo to v rozporu s pravidly, přesto Češi se nedostali do útočného pásma, hlavně ne z obraného, Jezovšek nakonec nahodil kotouč na Pavláta a protože ten už nechtěl sledovat před sebou trošku zmatky, tak raději přerušil, no a odjede až k hráčské lavici, protože je tady možnost na úpravu ledu a tak se můžeme podívat také do Curychu, kde Švýcaři vedou nad Lotyšskem, je to ale 2-1, protože na Mejerův gol dokázal odpovědět Balcers, no a pak dokázal vrátit vedení na švýcarskou stranu Riad, znamená to tedy, že Švýcaři vedou stejným poměrem jako Češi nad Slovinskem a je tam de facto i stejně odehraného času, byť už jsme si na to zvykli, Františku, v Curychu se hraje o poznání rychleji, teď je to o nějakou minutku, ale třeba ten odpolední zápas skončil opravdu snad o 25 minut dříve, než který se dohrál tady, a to tady Kanada opravdu porazila Itálii naprosto v pohodě 6-0. Ten potlesk a huronský jekot českých fanoušků patří Fantomasovi, který se objevil na kostce nad ledem, ano, a jen tak pozdravil své krajany a znovu tedy bude fandit českému týmu. Asi se také nenadal tenhle ten nejslavnější český panouček toho, že po první třetině bude spílat českému týmu, který se Slovinskem prohrával 0-1. Teď už je ale vše zapomenuto. Češi opravdu tu druhou třetinu zatím zvládají výtečně. Otočili vývoj skóre a Slovince pustili jedné jediné střele.
14: Vazování po levé ruce golmana Pavláta, 2-1 pro Česko, závěrečné dvě minuty druhé třetiny. Za českou brankou Alšer musí zabojovat v pádu, to zvládl, vybojoval pro Milovského, který posílá kotouč nakonec před sebe a napadat tam teď musí Kaut po vyhození Kubalíka. Hrají Slovinci, Terek za vlastní brankou vyvezl kotouč středem, Kluziště překonal obranou modrou, teď červenou, teď útočnou modrou zprava, ale dlouhý kotouč sebral mu ho Ticháček a Melovský spěchá za dlouhým pukem Horák. Ale dobře rozehrál, ale nakonec přece jen chyba a Kubalík pálil z úhlu, ještě Češi v pásmu za brankou Melovský. S Kubalíkem Melovský si dělá prostor v pravém rohu u mantinelu, kde má dost prostoru, předal kotouč na Alšera, ten vyjíždí na kruh, vypálil, Horák vyráží za slovenskou branku. Tam je Chmelař, české mládí teď na ledě, nejstarším je Kubalík, ale Chmelař, Alšer, Ticháček a Melovský, budoucnost českého hokeje, borci, kteří si ještě dlouho musí počkat na to, aby jim bylo 25, teď musí zabojovat ve středním pásmu. A ještě 19-letý Galvas k tomu, tak teď zakázané uvolnění českého týmu, tak objevují se tu dva okamžiky. Pardubice plus jeden versus Slovinsko, anebo bývalá hokejová dvacítka versus Slovinsko, je to takový mix takových mini týmů. Teď minutu a 9 sekund před koncem druhé třetiny Češi vedou nad Slovinskem 2-1.
13: Teď už Češi trošku prostřídali, a tak na vazování půjde Kovarčík, který vyhrává pro Galva, se ten na modré čáře posouvá, po ní zleva doprava na Hronka, ten vrací Chmelařovi, který jede k pravému mantinelu, brzdí, vrací do rohu Kluziště, kde je Kovarčík, který si velmi dobře poradil teď s napadající slovinskou dvojicí obránců, přenechává na modré čáře Hronkovi, ten si zjíždí pod pravý kruh, nakonec za branku objel celé útočné pásmo, přenechává Galvasovi, ten je u levého mantinelu, zahýbal rameny, nakonec posouvá po modré čáře na Hronka. Hronek, vypadá to jako česká přeslovka, jenže Hronek nastřelil Saboliče, který stál metr před ním, a ten dává Makovacovi, který se dostává před Pavláta. Galvas mu ale sebral vyloženou šanci, neskutečným způsobem mu nadzvedl hokejku a posunul kotouč naprosto s ledovým klidem na Hronka. Teď už je tady ale další akce Slovinců a je tam možnost pro přihrávku, na kterou si tam najížděl ještě Sabolič. Nakonec přihrávka směřovala na Drozga, který objíždí ten útočné pásmo, napřahuje, jedna klička, střela a je tam dorážka, Pavlát má kotouč před betonem a nakonec ho před ním zatím udržel. Ještě Sedlák, ten kotouč teď projel brankovištěm, Beránek vleže se snažil vypíchnout puk, ještě přijde jedna rána, ne. Slovinskou největší šanci na druhé třetiny zastavila siréna. Ve druhé části jsme tedy viděli dva české góly, postarali se o ně Kaut a Sedlák a tak po 40 minutách vede Česko nad Slovinskem 2-1.
8: Stále jste na vlnách Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Češi ve druhé třetině otočili skóre, nad Slovinskem vedou 2-1. Jaká byla prostřední část základní hrací doby podle olympijského vítěze a hokejového experta Radiožurnálu Sport Martina Procházky?
9: Mnohem lepší než ta první, dal se to očekávat. Mluvili jsme o tom, že hráči jsou v kabině trochu sklidní, s tím přišli do té druhé třetiny. Sice za začátku tam byl zbytečný faul Dominika Kubalíka, Slovinci opět hráli přesilovku, ale čtveřici našim se to povedlo teďka dobře odbránit. No a pak už jsme začali uřadovat, myslím, že tam byla zlepšená aktivita, lepší pohyb, šli jsme si pro ty góly. Nakonec se nám to povedlo vlastně po dorážce Martina Kauta, kdy tam Milovský dobře zachytil kotouč v útočném pásmu. Dali jsme gól na 1-1, pokračovali jsme v takové tomto tlaku fázi a povedla se nám dát pak nakonec i druhá branka při dobrém přechodu přes střední pásmo. Lukáš Sedlák výborně potom dorážkou dal druhý gól, takže otočka v utkání, myslím si, že zasloužená.
8: Na Radiožurnálu Sport pokračuje studio mistrovství světa v hokeji. Na Radiožurnálu začínají aktuální zprávy.
0: Radiožurnál vysílá zprávy. 55% klientů v azylových domech armády spásy jsou děti. Spojené státy stupňují tlak na Kubu, plánují obžalovat bývalého prezidenta Raula Castra. O týmu, který přímo sestoupí z fotbalové šance ligy, rozhodne až poslední nadstavbové kolo. A zítra bude v Čechách polojasno a skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, teploty 13 až 18 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Lidé, kteří v dětství žili v azylových domech, se do nich v dospělosti často vrací. Informoval o tom národní ředitel sociálních služeb armády spásy Jan František Krupa. Podle něj se problémy přesouvají na další generaci. Armáda spásy loni poskytla pomoc více než 1700 dětem. Právě ty tvoří v azylových domech organizace 55% klientů. Krupa taky uvedl, že pro případnou změnu a zlepšení situace je důležitá hlavně motivace.
15: Taková ta celorodinná jako rezignace, frustrace na ten systém, nedůvěra, že se něco může změnit, tím pádem rezignace na vzdělávání, na nějaký jako progres, taková ta neschopnost vidět světlo na konci tunelu je podle mě jako klíčový faktor.
0: Řešení Krupa vidí v prevenci a dostupném bydlení, podpoře sociálních pracovníků i finanční pomoci potřebným. Americké ministerstvo spravedlnosti připravuje obžalobu na bývalého kubánského ministra ozbrojených sil Raula Castra. Nese podle nich odpovědnost za sestřelení dvou amerických letadel před 30 lety, při nichž zemřeli tři Američané. Ředitel CIA John Ratcliffe kvůli tomu nedávno přiletěl do Havany. Nabídl humanitární pomoc výměnou za reformy.
16: Donald Trump v rozhovoru pro televizi Fox naznačil, že jeho administrativa usiluje o změnu režimu na Kubě. Úsilí Američanů podle jeho slov povede ministr zahraničí Marco Rubio, jehož rodiče z Kuby emigrovali. Současně do Havany nečekaně přiletěl šéf CIA John Ratcliffe a Kubě nabídl 100 milionů dolarů humanitární pomoci výměnou za reformy. Kuba je podle vlastních úřadů bez paliva i elektřiny. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Nabídka letních brigád se často nesetkává s poptávkou. Zatímco studenti vyhledávají hlavně práci pod střechou a ideálně v kancelářích, firmy nejvíc potřebují brigádníky na venkovní práce, třeba na stavbách. Radiožurnálu to řekl Radovan Burkovič z Asociace pracovních agentur. Podle něj je navíc často pro firmy výhodnější místo studentů přijmout například seniory.
17: U těch seniorů firmy vnímají to, že jsou pro ně výhodnější v tom, že mají čas celoročně, dokáží si s ním velice dobře hospodařit a hlavně mají perfektní návyky pracovní. To znamená, chodí do té práce, v té práci odevzdávají to, co se po nich chce a mnohdy mají ten benefit, který mladí nemůžou ani mít, to znamená zkušenosti.
0: Americké filmové studio Amazon MGM začalo vybírat nového představitele Jamese Bonda. Podle serveru BBC mezi favority patří pět známých britských herců a jeden Australan. Kdy se o obsazení hlavní role rozhodne a kdo stvární vedlejší role, zatím není jasné.
18: The name's Bond. James Bond.
19: Jmenuji se James Bond. To zopakoval poslední představitel role Daniel Craig v pěti filmech. Teď se produkce rozhoduje, kdo ho nahradí. Novým Bondem by se mohl stát například Henry Cavill, známý v roli Zaklínače, nebo Jacob Elordi, který hrál naposledy hlavní roli ve filmu Bouřlivé výšiny. Důležitý bude při výběru herců podle BBC i jejich věk. Má totiž jít o několikaleté angažmá. Za skoro 70-letou historii filmu se v roli Jamese Bonda vystřídalo celkem 6 herců. Rozálie Machartová, Radiožurnál.
5: Sport. Čeští hokejisté vedou na mistrovství světa po dvou třetinách nad Slovinskem 2-1. Skore otočili díky gólům Kauta a Sedláka. Radiožurnál i digitální Radiožurnál Sport nabízí duel v přímém přenosu. Fotbalisté posledního Baníku Ostrava porazili v šancelize Zlín 2-0 a protože Teplice zdolali předposlední Duklu 2-0, o týmu, který se stoupí z nejvyšší soutěže přímo, se rozhodne až v závěrečném nadstavbovém kole. Dukla bude za týden hostit právě Baník, který musí pro zachování prvoligové příslušnosti v Praze vyhrát. V sobotu ještě Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3 a na úvod finále skupiny o umístění Karviná prohrála s Olomoucí 1-3. A fotbalistky Sparty zvítězily na hřišti Slávie 2-0 a jsou po pěti letech mistryněmi nejvyšší soutěže.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D1 na Benešovsku a u Ostravy. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je u sjezdu na Koberovice sražená zvěř. Na kilometru 74,5 blokuje pravý pruh, čekejte vlevo, vybočující auta. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim úplná uzavírka. Na 52. kilometru je po vážné nehodě zavřený sjezd k odpočívce Střechov. Využít můžete odpočívku za sjezdem na Divišov 44. kilometru nebo čerpací stanici na sjezdu z exitu 66 Loket. Na D1 další nehoda v úseku z Ostravy do Polska. U sjezdu na Bohumín kilometru 371 auto srazilo zvěř a místo nehody je s opatrností průjezdné. A ještě nehoda na D35 z Olomouce do Mohelnice. Na exitu 253 Unčovice, zatím bez podrobností hlášené uzavírky. Další zelená vlna po hokeji.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra má být v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, hlavně na západě místy, jinde jenom ojedinělé s přeháníkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru až polojasno. Na východě s deštěm i trvalejším. A teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravě a ve Slezsku kolem 10. To byly zprávy. Posloucháte dál Radiožurnál, je s vámi Karel Schamberger.
8: Hezký večer, teď už i znovu posluchačům Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Stále posloucháte studio mistrovství světa v ledním hokeji. Po druhé třetině čeští hokejisté vyhrávají nad Slovinskem 2-1. Martin Procházka už naznačil několik hodnoceních ve druhé třetině, respektive po druhé třetině, ale Martine, shodli jsme se tady všichni tři i s Martinem Charvátem, hokej reportérem Radiožurnálu Sport, že Češi zrychlili a zefektivnili a zjednodušili svou hru a to byl klíč ve druhé třetině.
9: Jednoznačně. Hlavně si myslím, že jsme omezili takové to nastřelování, protečování kotoučů do točného pásma a ten boj

0: strany ve smyslu spousty soubojů o zbytečné kotouče, kdy jsme je vlastně nevybojovali. Teď se ta hra zlepšila, hra se otočila, teď jsme byli jednoznačně, naprosto jednoznačně lepším týmem, než byli Slovinci.
1: To sice jo, ale co tím chci naznačit je, že soupeř není zlomený. Soupeř prohrává o jeden gól, pro něj je to fantastický výsledek v tuhle chvíli a myslím si, že Češi si to vlastně neudělali pořád moc jednoduché do zbytku zápasu, což by určitě chtěli.
0: Já s tebou souhlasím, určitě si to neudělali jednoduchý, nebude to ještě jednoduchý. Naopak, kdo to má hodně složité, je brankář Dominik Pavlát, který má za celý zápas 4 střely, ale Slovinci dokážou být nepříjemní právě tím, že bez jakéhokoliv tlaku najednou se třeba jsou schopni dostat do nějaké dobré pozice, že najednou se objeví před brankářem a on musí být připravený zasáhnout a není to pro něj nic jednoduchého, takže ta převaha v té naší druhé třetině byla jednoznačná, ale stále je to jenom o jeden gol, jak říkáš, takže musíme být pořád ve střehu, neudělat nějaký zbytečný faul, což se nám povedlo udělat hned ve druhé třetině. Dominik Balík na začátku tam podražení, předtím to bylo ožení, tak také podrážení a Slovinci ukázali, že jsou schopni dát přesilovce gol.
2: No, měli tu přesilovku k dispozici i ve druhé třetině. V podstatě stejné chyby a mohly být i stejné známky. V první třetině byl za podrážení vyloučen Daniel Voženílek, následně Slovinci přešli do vedení 1-0. Ve druhé třetině zase podrážel Dominik Kubalík, tam ale Slovinci tu přesilovku nevyužili. A já jsem si tady říkal ve studiu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, že kdyby tam Češi inkasovali, tak by to byl v podstatě úplně stejný začátek té druhé části jako při té první a Češi by to měli už hodně těžké.
0: Je to tak, no, bylo to za stavu 0-1 pro nás, takže přesně jak říkáš. My jsme si to taky hned říkali, že tak to vypadá, že by to mohlo být, tak každopádně to tak nebylo, což je dobře. Naši to odbránili dobře a pak hned po té přesilovce, kterou jsme ubránili, tak si myslím, že ten vývoj hry se prostě opravdu změnil, začali jsme být lepší, vytvářeli jsme si postupně ten času, ten tlak. Šli jsme si i my pro přesilovku, nevyužili jsme, jak jsme o tom mluvili, každopádně dali jsme dvě branky a to je důležitý pro ten zápas, aby jsme získali ty tři body. Teď jsme na začátku utkání mluvili o té my s Martinem Charvátem o 7-8 gólech, samozřejmě to už asi pravděpodobně nepadne, ale důležité je teďka v tomto momentu, kdy to utkání se nám úplně tak nevyvíjelo, jak jsme asi všichni předpokládali, aby jsme to utkání zvládli a získali jsme tři body a byl klid, jak se říká v tabulce.
2: Říká hokejový expert Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Martin Procházka. Když se tě ještě doptám, kdybys teď byl v šatně českého národního týmu, tak hráčům řekneš, pokračujte kluci v tom, co jste hráli ve druhé třetině?
0: Řekl bych, že tohleto trenéři nějakým způsobem takhle přesně řeknou nebo dají ty pokyny, ale na druhou stranu určitě budu říkat bez nějakých riskantních, zbytečných ztrát třeba při přechodu na útočném pásmu, aby se Slovinci dostali do nějakého protiútoku, breaku, aby tam hráči byli hodně disciplinovaní na puku, jo? Aby nedali nějakou zbytečnou nahrávku křižnou, aby prostě někde zbytečně udělali nějakou takovou chybu.
2: Náš reportér František Kuna má ve Friburku u mikrofonu českého hokejistu před třetí třetinou. Františku, máš slovo.
3: Útočník Jaroslav Chmelař, národní tým vede 2-1. Jak moc bylo těžké se k takovému výsledku propracovat?
4: Myslím si, že jsme tam měli spoustu šancí, z kterých jsme nedali gól a jsme rádi, že tam kolem té brány dopadlo. Tam musíme být důrazný dál a doufáme, že dostaneme další góly kolem brány.
3: Vy jste dobře zvládli úvodní zápas s Dánskem. Vy jako nováček na národním týmu na mistrovství světa. Teď máte zase za sebou zkušenost, že český tým prohrával se Slovinskem. Otočili jste to. V šatně asi mluví Roman Červenka třeba. Co je to všechno za vaše pro vás za zkušenosti?
4: Tak určitě jsou to super zkušenosti vidět kluky, jak pracují pod tlakem a učit se od nich a myslím si, že každý zápas budeme lepší a lepší.
3: No moment, pod tlakem jste přece i vy.
4: Samozřejmě. Určitě jsem pod tlakem, všichni chceme vyhrát, chceme dělat maximum pro ten tým, takže poslechnout si ty hráče, ty rady je určitě super a mít tady zkušený hráče určitě pomáhá.
3: Ještě jednou to otočím, vedete nad Slovinskem 2-1, tak jste pod tlakem nebo ne?
4: Tak myslím si, že oni budou se snažit, budou na nás tlačit, takže my musíme se snažit dát pár gólů, odskočit tým a nesmíme být laxní dozadu a musíme se vracet.
3: Ať se daří, díky.
4: Díky.
3: Jaroslav Chmelař před třetí třetinou, ta začne za 3 minuty. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
5: Hokejové mistrovství světa.
6: Radiožurnál Sport přímo u ledu.
2: Jaroslav Chmelař na otázku, zda jsou Češi pod tlakem, úplně neodpověděl Františku Kunovi, tak já ji položím našemu hokejovému expertovi Martinu Procházkovi. Martine, jsou Češi pod tlakem?
0: No tak já bych neřekl, že jsou teď už pod tlakem. Jsou si vědomi toho, že Slovenci jsou schopni být

0: nebezpečí jsou schopní pohrozit, ale samozřejmě díky tomu, že tento skóre je otočené, že je 2-1, tak si spíš budou chtít to už teďka nějakým způsobem pojistit. Jak už říkal Chmelař, Slovinci se budou snažit ten gól dát, tím by mohli tu hru více otevřít. To by mohlo být samozřejmě šance pro náš tým, protože máme tam spousta šikovných hráčů, buď individuálně, nebo samozřejmě jít potom při získání toho kotouče jít do nějakého protiútoku a dát ten odskakující gól, dát 3-1, 4-1, nebo jak se říká, odskočit.
1: Jestli jsem dobře pochopil tu celou situaci, tak František Kuna vlastně naznačoval Jaroslavu Chmelařovi, že vést o jeden gól nad soupeřem, který se najednou může dostat k něčemu náhodnému, jak zmiňoval Martin Procházka, Dominik Pavlát není úplně rozchytaný v dnešním zápase, tak může být trochu zdrádné. A z toho, co odpovídal Jaroslav Chmelař, jsem vlastně vyrozuměl, že český tým si věří natolik, že se tohle prostě nestane, že k ničemu takovému soupeře nepustí a že zkrátka věří ve své schopnosti a k udupání soupeře v poslední třetině v tom smyslu, že ho zkrátka zasype znovu spoustou střel a nedovolí soupeři žádnou podobně nebezpečnou.
2: Pánové, dám vám šanci na reparát před třetí třetinou. Jak vidíte zápas Česko-Slovinsko?
3: 7.
2: Říká Martin Charvát?
0: Ne, tak to já už je 8 a já budu rád, když dobře, 4-1.
2: Říká Martin Procházka, olympijský vítěz z Nagana a hokejový expert Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Teď už předáváme slovo zpátky do Švýcarska, do Friburku, kde za malý moment začne třetí třetina zápasu Česko-Slovinsko. Komentují Petr Kadeřábek a František Kuna.
4: BCF Arena už se znovu může dívat na hráče obou dvou celků, kteří přijeli před třetí třetinou a na ledovou plochu už zůstanou jenom ty zahajovací formace. Ještě 40 sekund do začátku třetí části. Češi vedou 2-1, mohlo to být o poznání lepší. Flek trefil tyč, Dominik Kubalík promarnil obrovskou příležitost, když Horák rozehrál ten kotouč Slovinců tak nešťastně, že Dominik Kubalík jej mohl od modré čáry poslat do úplně prázdné branky, ale minul. Tohle byly dvě promarněné příležitosti, ty největší českého týmu ve druhé třetině, ale dvakrát se dokázali Češi prosadit, jmenovitě Kaut a po něm také Lukáš Sedlák, který předvedl, že je velmi šikovný na malém prostoru s kotoučem, kdy si stáhl puk od brankáře Horáka a pak jej zavěsil za bezmocného slovinského golmana, který už teď stojí v brance a bude čelit zřejmě dalším útokům českého týmu. Ten první povede Lukáš Sedlák se svými křídly, mandátem a červenkou. Sedlák vyhrává buly a Kempný už zaváží kotouč do útočného pásma, jede po levé straně, brzdí a nahazuje za branku, kam spěchá mandát, přikopl si kotouč, ale ne úplně přesně do jízdy a tak mohou rád Slovinci. Goličič posouvá na Gregorce, ten se otočil mezi obranými kruhy a směřuje přihrávku doprava na Saboliče, ten byl přitisknut na mantinel mandátem a tak má dost prostoru za brankou Kempný. Na zádech má už sice Saboliče, ale nakonec přihrál a to přesně. Teď už na červenku, červenka. Červenka dělá kličku, objíždí branku, před ní ale nedostal kotouč, ten ještě skáče, Kempný je ještě znovu vrací před branku, nakonec ale ten kotouč skončí v rohu kluziště a Slovinci se osvobodí díky tomu, že Goličič má puk ve své moci, posouvá na Machovece, který projíždí po levé straně do útočného pásma, přenechal Tyčarovi, ten je v levém útočném rohu tísněn Tomáškem, tomu pomohl navíc Hájek, který okamžitě vyjíždí z rohu kluziště a posouvá přes Tomáška na Flika. Flek míří do útočného pásma, dává Tomáškovi. Ten byl sražen, ale bylo to v souladu s pravidly. Cibulka ještě utrží útočné pásmo pro Čechy, jenže ten puk nedoputoval až na Flekovu hůl a tak Slovinci vyhodí. Minimálně do středního pásma je to hodně prudké, tohle by mělo být zakázané uvolnění a také je. Čárový rozhodčí zvednutou rukou a pak pískotem přerušili hru a rychle nahání hráče zpět na led, kteří už utekli do bezpečí hráčské lavice. Jezovšek, ten se trošku divil, ale on byl na ledě celou dobu, už tu minutu a 17 sekund od začátku třetí třetiny za stavu 2-1. Teď jsou Slovinci hodně, hodně utahaní. Melovský půjde na buly po pravici brankáře Horáka. A my Kubalík připraven na střelu na osehřiště. Takřka je trošku nad vrcholem levého kruhu. Melovský právě pro něj vyhrává buly, ale nakonec kotouč doputoval k Cibulkovi. Cibulkovo nahození před brankou byl Melovský, ale puk nakonec skončil za brankou, kde ještě bojuje Kaut. Proti němu Crnovič, ale Kauty natlačil na mantinela, dává možnost pro Kubalíka přejet za brankou s Kotoučem. Nakonec Melovský v rohu, Klus ještě se snažil ještě získat Kotouč pro české barvy, ale Tyčar to udělal velmi dobře a už Crnovič vyváží puk za červenou a nahodí za českou branku. Nakonec na ní Pavláci připíše lehký zákrok vyrážečkou, vlastně přihrá vyrážečkou na Tykáčka, ten je ale tlačen na mantinel. Češi se ale dostávají ke Kotouči ve střední pásmu, Alšer nahazuje do levého útočného rohu, Horák zpracovává za brankou, puk posunutý do středního pásma, kde se snaží Kovarčík vybojovat. Je úspěšný tak na půl, protože nepustil sice Slovince do útočného pásma na poprvé a na podruhé už ano, ale bez Kotouče. Beránek míří na druhou stranu, jeho přihrávku zachytil Kovarčík, Kovarčík dává ještě Chmelařovi, ten objíždí branku, nakonec se dostal mimo střelecký úhel. Ještě ale nezískává puk Galvas, který posouvá na Chmelaře, ten bojuje v rohu kluziště. 2,5 minuty za námi, zatím Češi vedou a Slovinci 2-1.
3: To vše na začátku třetí třetiny, teď dobrá šance a u levé tyčky dobrá příležitost zase pro český národní tým. Kovarčík to byl, který má puk za brankou v levém rohu, Kovarčík je v levém rohu, taková trochu statická pasáž, teď Kovarčík za brankou, v pravém rohu pas na modrou čáru, tam je Galvas, kličkuje v těžké pozici, ale zvládá to před Saboličem, dostává puk na modru, ale teď už je to s chybou a ve středním pásmu mohou Slovinci zabrat dopředu, Maver daleko nedoputoval, postal Kotouč do útočného pásma, Galvas je za českou brankou. Teď právě začala 44. minuta zápasu. Česko vede nad Slovinskem 2-1. Galvas posunul k červené, Sedlák projíždí do útočného pásma, jenže nechal puk pod bruslemi Beričiče, který nahazuje za branku Pavláta. Ten může rozehrát, také to udělal. Riskantní pas a tady je velká šance a Pavlát zachytává Kotouč, ještě šance na dorážku, puk je za českou brankou, nakonec v rohu. První u něj bude Sedlák, kam ho pošle do středního pásma skákavý Kotouč, který Slovenci posílají do pásma, ale musí ho vyklidit, byl by to jinak offside. 44. minuta pokračuje, stále 2-1 pro Česko, červenka, jeho elegantní klička na červené, už je u modré. Žabička za obranu neprošla k hokejce Davida Tomáška, červenka ale má znovu, Kotouč hledal s Tomáška opět, ale tentokrát mu Slovenci zablokovali hokejku. Češi drží pásmo na malou chvíli, už to ale zase neplatí. A na druhé straně musí Kempný bojovat v obraném rohu, kde je souboj 2-2. Kempný tlačí soupeře k modré čáře, ale dobře to zvládají Slovinci a Terek dává na pravou stranu šance na ránu z velkého úhlu. Pavlát má Kotouč v lapačce, přerušeno. Aleksandar Magovač to byl, který vypálil, přerušená hra. Teď už ve chvíli, kdy začala 45. minuta zápasu, tak Češi drží nad Slovinskem vedení 2-1.
4: Sabolič půjde na trestnou lavici, ale s ním také Cibulka. Oba dva za vzájemnou potyčku, byť si myslím, že Sabolič tu potyčku vyprovokoval a Cibulka vlastně se do něj ani nezapojil, přesto rozhodčí raději chce uklidnit trošku horké hlavy a posouvá oba dva, tedy do kojí na odměření trestů. Ještě jednou si mohli diváci na Kostce nad Lidlem zkontrolovat tu šanci, kterou měl Kovarčík a on zakončoval dobře k bližší tyči, ale Horák vytěsnil Kotouč směřující do slovinské branky svou vyrážečkou. A tak se teď vhazuje za stavu 2-1 pro Čechy v útočném pásmu Slovinců. Češi ale vyhrávají, Alšer vyhazuje Kotouč vysokým obloukem. Tohle nemůže být zakázané uvolnění. Kaut je tam hodně rychle u slovinské rozehrávky, ale přesto se podařilo Slovincům dostat Kotouč alespoň mezi modré čáry. Mezi obrané kruje s ním zajíždí teď Hájek, vyjíždí po levé straně, přihrávka na Milovského, ten rychle z první přihrál na Kauta, na Kubalíka, Milovský, tyčka, kde je Kotouč? Milovského, ještě jedna možnost, ten hraje dnes velký zápas. Milovský přihrál de facto na ten první gol, teď byl hodně blízko tomu, aby posunul Čechy do dvougolového vedení. Ještě Hájková rána, tam minula slovinskou branku. Alšer drží útočné pásmo, vyjetím až do útočného rohu, dává Kubalíkovi. Ten nahodí na Horáka. Horák byl trošku překvapen z Kubalíkova pokusu takřka ze záporného úhlu a vyrazil ten Kotouč tak šikovně, že jej Slovinci dostali alespoň na chvíli do středního pásma. Už se ale bojuje znovu v blízkosti jejich branky u mantinelu pravého, bojuje Beránek, pomáhá mu také Kovarčík a vše zpovzdálí sleduje Hronek, kde skončí nakonec Kotouč u Hronka, který jej vrátí do rohu kluziště. Přesně tak, jenže Kotouč projel pod Kovarčíkovou holí až za branku a tam už jej Slovenci dokázali zpracovat. Jenže mezi modrými čarami znovu hraje Hronek, který nahazuje do útočného pásma na pravou stranu pro Chmelaře. Ten přehrál zprava doleva na Kovarčíka, ten mu vrací za branku. Chmelař dává na modrou čáru. Hronek míchá s Kotoučem, krásná křížná přihrávka na červenku. Ten nabízel pro střelu z voleje. Chmelařovi ten netrefil úplně přesně. Galvas našel Hronka na pravé straně. Hronek napřehuje, pálí. Rána prosvištěla kolem pravé tyče branky, kterou hájí Horák. Ještě další velmi krásná klička od Galova se posunutí na červenku, ten výjíždí a dává Hronkovi, ten minul slovinskou branku. Dvě ostré střely Filipa Hronka neznamenají posunutí skóre a tak ve 46. minutě stále platí Československo 2-1.
3: Klotoč pokračuje v útočném pásmu, Kempný dává za branku, kde je Sedlák, ten přihrává na pravý mantinel Červenkovi. Pas na modrou doprostřed, Kempína přehuje, pálí, rána sražená je v mezikruží, puk mezi finskými, ne, slovinskými hokejkami, samozřejmě ty finské jsou v Curychu, to je poměrně daleko. Teď se Slovinci na malou chvíli dostali daleko, kde je Ticháček, který našel na středovém kruhu Tomáška, ten už je v pásmu. Bere to doprava, trochu přibrzdil za modrou, už se dostává do pravého rohu. A puk má stále v pravém rohu, otáčí se do hřiště, teď přihrál za branku na Boženilka, který propustil ten Kotouš na druhou stranu, kam přispěchal Flek a Češi dál točí Slovence v jejich obraném pásmu. Goličič může osvobodit Slovence, dělá to, otázkou je, jestli to bude zakázané uvolnění, ano. Češi mohou vystřídat Slovenci nikoli, ještě 13 minut a 10 sekund, to je čas, který zbývá do konce třetí třetiny. Česko vede nad Slovenskem 2-1, působí to jako hubené vedení. Gól by český tým secagramensky potřeboval pro jakýsi vnitřní klid, třeba jako včera tu branku, kdy dali Češi na 3-0. Opakované záběry ukazují to, jak Matyáš Milovský, u kterého je fotka Tomáše Cibulky, se dnes prezentuje přes 12 minut na ledě, několik nabruslených kilometrů. Teď už se znovu hraje, 47. minuta se přehoupne ve 48. 2-1 pro Česko, což je v útočném pásmu, ale bez puku. Ten má Goličík znovu, musel zůstat na ledě po icingu Slovinců. Puk na modré, mají ho Češi, vpravo Alšer, ale promáchl, nebo ten Kotouce mu svezl po holi a nebyla z toho rána na branku, tomu chybělo mnoho metrů, Hájek dává do středového kruhu. A Češi mohou dopředu, jenže Kubalík se otáčí zpět a Melovský musí také dozadu. Slovinci odevzdávají Kotouč, byl to Sitar a hrát může obránce Hájek. 48. minuta, Češi vedou nad Slovenskem 2-1.
4: Slovenci zvládli to, co potřebovali, to znamená vyhodit Kotouč daleko, aby to nebylo zakázané uvolnění a mohli prostřídat. Teď mají čerstvější síly na ledě, ale už je hra znovu v blízkosti jejich branky. Chmelař míří za ní, vyjíždí do levého rohu, dává Beránkovi, ten objíždí branku, přihraje na modrou čáru Hronkovi. Hronek napřahuje, nakonec vypálil, rána stečovaná do rohu kluziště, kam spěchá znovu Chmelař. Chmelař míchá s pukem, snažil se najít Kovarčíka, který teď přijel blíže k němu a sbírá třinecký útočník, ten puk sám pro sebe, ale je také tlačen na mantinel. Ještě Beránek pomohl, vrací hru zprava doleva, tady bude Cibulka na modré čáře a vrací za branku. Tady je Chmelař, výjíždí k pravému mantinelu, posouvá na Cibulku, nepřesná přihrávka. Cibulka tak přikopl Kotouč přímo Saboličovi. Makovec teď přejel do útočného pásma a je to v souladu s pravidly, teď je nad levým útočným rohem, kruhem, posouvá na Saboliče, jeho rána prolétla skrz kalhoty, tak 3-4 hráčů a ještě Slovinci pokračují, Sabolič pálí. Teď se dostal, vyplaval tam na vrcholu pravého kruhu a vypálil, měl velmi dobrou střeleckou pozici a teď Pavlát podržel český tým v polovině 49. minuty, tak Češi stále vedou nad Slovinci 2-1, přibývají střely i na české, ale i na slovinské straně ve třetí části. Pětkrát vystřelili Češi, teď si zaznamenali Slovinci třetí střelecký pokus, ale tohle byla velká šance pro navyrovnání ze slovinské strany. Už to ale mohlo být i 3-1, protože ta šance, do které se dostal Matyáš Milovský, tak to bylo velmi dobře sehrané. Milovský trefil břevno, od břevna ten Kotouč padl na záda Horáka a od něj se svezl vlastně 2-3 cm před brankovou čáru a pak tam přilétl ještě jeden slovinský obránce a odpravil ten Kotouč do bezpečí. A Matyáš Milovský teď na záběrech kamer jen kroutí hlavou a usmívá se u toho. To snad není možné, já ten gol nedám, jako by říkal.
3: Ale času má ještě dost a jeho forma stoupá a troufu si říct i u našeho přestávkového respondenta Jaroslava Chmelaře, který je o poznání víc vidět, než během toho úvodního duelu. takže i on se rozehrává a teď předvedl velice důležitý zákrok Dominik Pavlát, protože to je fáze zápasu, kdy soupeř toho prostě tolik nemá a tyto týmy někdy dokáží vytěžit to opravdu z mála šancí. Gol, který je pro průběh zápasu velice důležitý, jenže nepadl, Pavlát má další zákrok, 2-1 vede Česko nad Slovinskem. 11,5 minuty před koncem třetí třetiny byly v obraném pásmu českého týmu. Roman Červenka se nechal trochu strhnout hrou a Sedlák tak dostává upozornění na buly. Slovinci vyhrávají. Rána od modré, rána mezi kroje končí v brance. Slovinci vyrovnávají. Andže Kuralt dává gól. Rána od modré se odrazila z mezikruží na vrchol kruhu doprostřed. Pavlát se musel přesouvat a byla tam poloodkrytá branka a pravák, útočník maďarského Feherváru Andže Kuralt vyrovnává na 2-2. Tak to, co Pavlát vychytal, tak tohle v podstatě asi chytit nemohl.
4: To nešlo. On chytil tu první ránu, která na něj prolétla a chytil ji přesně tak, jak asi si nepřál, protože vyrazil ten kotouč přímo na Kuraltovu hůl a tam mohl i Ticháček vlastně kleknout jen do střely. Kuralce tím pokusem vyhnul bránícímu českému obránci a trefil přesně k tyči. Tohle byla krásná rána v podání slovinského útočníka. Je tedy nové skóre ve 49. minutě, je stav vyrovnaný 2-2. Buly vhozeno, Tomášek vyhrává pro Hájka, ten se snaží prokličkovat středním pásmem, ale nakonec posunul na Boženílka, který nahazuje za branku Slovinska. Horák rozehrává pravého materiole, kotou zachytil Tomášek. Ten míří za branku, odmítl si napadajícího Slovince, dává Galvasovi na modrou čáru, ten vrací Tomáškovi, který na ose hřiště posouvá ještě na Boženílka. Boženílek je zády k brance, musí jít z pravého mantinelu, posouvá pod sebe, kam si najel Galvas, jeho rána stečovaná pleskla. O zadní mantinel v rohu kluziště, kam dojel rychle a zboural všechny. Boženílek posouvá na Tomáška, ten na Fleka, ten posunul nad pravý kruh Hájkovi, ten vrátil Flekovi a ten se snažil překvapit ranou z velkého úhlu, ale minul a teď už mohou Slovenci vyvést kotouč do bezpečí. Goličič ale zpracovával bruslí nepřesně a tak může Hájek znovu vybídnout Fleka ke sprintu do útočného pásma. Flek dává přetranku, tam ještě Kubalík. Kubalíková dorážka ale neprošla za Horáka a Slovenci se osvobodí, ale znovu to bude jen za cenu zakázaného uvolnění. Teď si myslím, že to trošku Jan Drozd uspěchal z Olympie Lublaň, neměl před sebou vůbec nikoho a 3 metry před sebou červenou čáru. Ono stačilo opravdu udělat 3 kroky a pak by z toho nebylo zakázané uvolnění a Slovinci by mohli vystřídat. Jenže nevystřídali a tak teď budou čelit nájezdům útočné formace vedené Matyášem Milovským. Stále platí v 50. minutě Česko-Slovinsko 2-2.
3: Vůli v útočném pásmu, Melovský prohrává, hrají Slovinci, Terek vyhazuje lobem až k českým bekům a dozadu tak musí Cibulka, zajíždí do obraného rohu a pak také za brankou přihrává Alšerovi, ten backendem ometl kotouč ke střednímu pásmu, kde mohou hrát na malou chvíli Slovinci, možná i na delší, teď je to ale offside Slovinců při přechodu do útočného pásma. Stále 50. minuta, skóre nerozhodné 2-2, dosavadní průběh šampionátu zatím nepřinesl ani jednu remízu po 60 minutách. Hodí se připomenout, možná se to bude hodit, že po třetí třetině následuje 3minutová přestávka, pak se hraje prodloužení a to 5 minut. Následovaly by pak samostatné nájezdy, pokud se nerozhodne. Ale ještě 10 minut a 14 sekund. Milovský teď vyhrává buly čistě na Alšera, který vrací kolegovi z obrany Cibulkovi, ten je mezi českými obranými kruhy. Dostává se k modré zleva, vrací na modrou čáru do prostředka pro Alšera, který udělal tyčku, Cibulka nahazuje, posouvá do pásma. Kautko má na dlouhou hokejku a tak mohou hrát Slovinci. Dobře se ale vrátil Kubalík a našel u střídačky Cibulku, ten dává na pravý obraný kruh pro Alšera. Po mantinelu přihrávka dopředu, Melovský se tlačí do pásma, v souboji jeden na jednoho mu pomáhá Kubalík. Začala 51. minuta, skóre je nerozhodné, Česko-Slovinsko 1-1. Chmelař doplňuje souboj a šťourá do puku, má jednoznačně nejvíc centimetrů v celém tom souboji a teď puk vypadl na Kubalíkovu hůl, ten dává na modrou, na Hronka doprostřed, Hronek pálí, Horák pitá. Chmelař tam byl jako první a nebojí se zdvihnout své ruce do pěstního souboje. Rozhodčí teď má zdviženou ruku, ale nejen jednu a obě, tím uklidňuje situaci a sklidněná může být i proto, že je tu prostor pro úpravu ledové plochy. Skóre nerozhodné 2-2, my se můžeme v krátkosti podívat, jak se daří pořadatelské zemi v Curychu. Švýcaři vedou nad Lotyšskem 3-1 po gólech Meyera, Riata a Kukana. Lotyši zvládli v rámci druhé třetiny rychle vyrovnat za necelé 2 minuty zásluhou Balcerse. Riat ještě v závěru v přesilovce ve druhé třetině poslal Švýcary do vedení 2-1 a Kukan na začátku třetí třetiny dal ten důležitý gól, a Švýcaři vedou 3-1 nad Lotyškem. 4 branky i tady ve Friburgu, jenže po gólu Andžeho Kuralta je skóre nerozhodné mezi Českem a Slovinskem 2-2.
4: No, vypadá to, že Radim Rulík bude chtít poslat na ledovou plochu Žolíka, protože se tady projížděl po ledové ploše Jiří Černoch, tak uvidíme, jestli se v závěru třetí třetiny dostane také 13. český útočník na ledovou plochu. Teď to nebude po úpravě ledu a to je na ledě jeho domovská útočná řada, tedy ta, ve které je Beránek s Kmelařem. A mezi nimi dnes funguje Michal Kovařčík a právě on půjde na buly po pravici brankáře Horáka. 9 minut 31 sekund před třetí sirénou. Já doufám, že nedojde na Františkova slova o prodloužení, případně samostatných nájezdech. Kovařčík vyhrává buly, Galvas kombinuje s Kmelařem, ten udělal vtipnou kličku, zajíždí za branku, nakonec mu trošku kotouč utekl, ale vrací se. Zpět za branku, posouvá na Galvase k mantinelu na modrou čáru, Galvas míchá s kotoučem, obalamutil ta Makovece, posouvá na Kmelaře, jenže jeho další přihrávka, která měla směřovat na Kovařčíka, byla stečována jednou ze slovinských holí a kotouč si odnese někdo z diváků, malá slečna v českém dresu. Vypadá, že jej uzmula a bude tak mít z výletu do Švýcarska cený suvenýr. Hazovat se bude znovu v útočném pásmu, protože Chmelařova přihrávka přicházela ještě v útrobách útočné modré čáry. Navíc Češi vyhrávají buly, Hronek kombinuje s Kovařčíkem, ten mu vrací. Hronek tomu utekl teď kotouč malinko do rohu, kluziště mohl klidně pálit, ale chybělo tak 10 cm. A tak pokračuje kombinace, do které se zapojil Galvas, ten se vyhnul Kuraltovi. Galvas míří na přední tyčas, trefil podle mě tyčku nad ramenem brankáře, ale pozor, chyba, kterou tam vymyslel Mandát, a je tady šance pro Kuralta, který jel sám mírně zprava na brankáře Pavláta, napřáhl mohutně, vystřelil silně, ale nepřesně, a tak se skóre nemění, stále platí Česko-Slovinsko ve 52. minutě 2-2.
3: Slovinci s kotoučem za vlastní brankou rozjíždějí protiútok, dělá to Bohyč, který posouvá do útočného pásma na Mavera, ten přihrává ještě Ticháček, Kempný posunul kotouč směrem ke střednímu pásmu a Češi mohou dopředu. Sedlák 2-1, má tam Fleka, Sedlák, ale přihrávka stečovaná jednou dobře položenou slovinskou holí od Mavera, Češi stále s pukem. Červený Sedlák dává před branku, kotouč se vznesl do vzduchu a Horák ho má ve své lapačce. Je přerušeno 8 minut a 3 sekundy před koncem třetí třetiny. Skóre nerozhodné 2-2. Hra se teď dostane do obraného pásma Slovinců. Češi posílají na led útok s Flekem, Tomáškem a Boženílkem. Ještě si tady fanoušci mohou na kostce nad ledem prohlédnout tu akci Kuralta, který měl kotouč neúplně přesně na placku na led a vypálil hodně mimo. Při dobré šanci a poměrně překvapivém breaku. Slovinci s pukem, Goličič posouvá do středního pásma na Saboliče, ten vjel do třetiny, Saboličova křižná přihrávka není přesná a dozadu musí Ticháček, Boženílek s kotoučem z obraného pásma vyváží do střední třetiny, je u červené, už v útočném pásmu, nakonec Boženílek přišel o kotouč v útočné třetině a hrát mohou Slovinci, Terek dává do středního pásmu na Saboliček červené, ten posouvá doleva na Machkovece, který zajel do pásma, brání ho Kempný, prohnal Slovenci kotouč oběma rohy, 53. minuta, skóre 2-2, už se dostává nebezpečně k Pavlátovi, který ale má kotouč ve své výstroji. Stav nerozhodný 2-2 platí dál i teď v polovině 53. minuty.
4: Já si myslím, že těžké chvilky teď prožíval Michal Kempný, protože on zpracovával poskakující kotouč a tak se mu to špatně dařilo, až skončil u levé tyče na výstroji brankáře Pavláta a ten měl také s tímhletím poskakujícím pukem velké problémy. Nakonec ale utěsnil prostor betonem a pak přikryl kotouč lapačkou. Vazovat se bude ale po levici českého golmana mezi Tyčarovu hůl a Matyáše Milovského. Tyčar úspěšnější, jenže kotouč vyplul přes střední pásmo až do obraného pásma Slovinců. Tam se snaží ještě bojovat Milovský a je velmi dotěrný. Nakonec si zahrála po Tyčarově snaze vyhodit také část slovinské střídačky a tak se bude vhazovat na druhé straně, než před malou chvílí tady v útočném pásmu českého týmu Melovského řada, tedy Skautem a Kubalíkem zůstává na ledové ploše, za nimi Hájek a také Cibulka. A Cibulka si odjíždí z toho bodu pro vazování, který je vlevo z pohledu českého týmu více doprava, tak aby byl na té slabší straně hřiště a mohl tam odsud po případě pálit. Jenže to by musel Melovský vyhrát buli, což se nestalo. A taky tady možnost pro rychlý protiútok Slovinců, který ale zastavuje Cibulka dobrým pohybem vzad. A už je tady možnost pro Melovského. Ten se vyhnul dotírajícímu napadajícímu Beričičovi, ale další přihrávka už nebyla úplně přesná. Melovský ale stále ještě na ledě bojuje o kotouč, teď už v pravém útočném rohu. Přichází mu na pomoci ještě Kaut. Stranovič se snaží posunout podél pravého mantinelu do středního pásma. No a nakonec se mu to podařilo. Puk se navíc postavil na hranu a doputoval až k Pavlátovi, který rozehrál na bránka, ten vrátil na Hájka. Hájek okamžitě vyzval Chmelaře, ten posunul na Cibulku a Cibulka je napravo už v útočném pásmu. Krásná přihrávka pro najíždějícího Kovařčíka, tohle bylo od Cibulky opravdu velmi, velmi nadějné. On nahodil od pravého mantinelu na osu hřiště, kam najížděl Kovařčík, on to měl daleko a tak jen natáhl jednou rukou hůl a právě zasáhl letící kotouč, kterým změnil směr jeho letu do protipohybu. Brankáře Horáka, ten ale nechal lapačku na místě, kudy právě ten kotouč směřoval do slovinské branky. A tak se skóre 6,5 minuty před třetí sirénou nemění. Stále platí Československo 2-2 a teď navíc Slovinci vyhrávají buly. Machkovec vyhazuje do středního pásma, kde zpracoval kotouč ze vzduchu Sabolič. Posouvá na Tereka, jenže ten byl přibržděn a teď špatná rozehrávka od Ticháčka, která minula Chmelařovu hůl. A tak je z toho zakázané uvolnění. Hra se bude stěhovat před českou branku a to máme před sebou ještě 6 minut a 15 sekund základní hrací doby. Vacovat se bude po pravici brankáře Dominika Pavláta. Terek prohrává nakonec buly, jenže po souboji se znovu dostává Makovec ke kotouči, ale ten kotouč vyputoval až do středního pásma. Pardon, Alšer teď hraje z rohu kluziště a to z obraného pásma, posouvá do středního, jenže Červenkovi utekl ten puk a tak mohou hrát znovu Slovinci. Hodně rozáraná je teď hra v těch posledních probíhajících minutách, jakoby českým hokejistům se trošku vkrádala nervozita na hole. Teď to bylo jasně vidět při zpracování, které tam předváděl u pravého mantinelu. Flek, který teď naskočil se Sedlákem a Červenkou, trošku pozměněné, jsou teď řady. Sedlák směřuje za kotoučem, kam pílí také Flek, jenže má k puku daleko. Nakonec Sedlák ještě vybojoval, posouvá puk na Fleka. Ti dva si vyměnili kotouč pravému točném rohu. Sedlák míří křížnou přihrávkou na Galvas. Galvas pálí, ještě Červenka mohl dorážet, ale ten kotouč minul slovinskou branku, kde by byl asi Horák už bezmocný. Jenže puk doputoval do středního pásma. Filip Hronek s ním zajede na obraný pravý kruh, odcouval až mezi obrané kruhy a počkal, až mu prostřídá další útočná trojice, která teď nastoupila ve složení Tomášek, Voženílek a Beránek. Jenže kombinace v útočném pásmu nebyla ideální a tak Hájek musí znovu mezi obrané kruhy. Dojíždí ho tam ještě Jezovšek, ale Jezovšeka odstavil Galvas, který míří mezi obrané kruhy, výjíždí směrem střednímu pásmu, vede stále kotouč Kličko, jenže nepřišel si na Jezovšeka, který vypálil, jen co přejel červenou čáru, a tak si další zákrok připíše Dominik Pavlát. Volný kotouč bere v rohu kluziště. Hájek dává na Kauta, který naskočil na ledovou plochu, posouvá na Voženílka. Voženílek za branku, ale tam je naprosto volný Stebich, který už vyváží kotouč, posouvá na Saboliče, ten protočoval do útočného pásma a musí jej zastavit až Kempný, jenže ten přihrává nepřesně. Sabolič v obrovské příležitosti, ještě jedna dorážka a teď fantastický Pavlát a pak zakázané uvolnění. No tak už to mohlo být i zase z českého pohledu ještě horší. Přesně 4 minuty před třetí sirénou teď Pavlát vychytal Saboliče ve vyložené šanci po velké chybě Hájka s Kempným. Pavlát tedy drží šance českého týmu stále ještě na výhru, ale je to nerozhodné. 2-2.
3: Vůli v obraném pásmu českého týmu, Melovský, důležitá pasáž utkání, proti němu Terek, Češi vyhrávají. Kempný má kotouč za brankou, už v levém rohu posouvá k červené čáře, tam se snažil Kubalík protečovat kotouč, ale nakonec puk nezískal, hrají Slovinci, Sabulič posouvá přes pravý mantinel, kotouč za českou branku, kde je Hronek, našel Kempného v rohu, ten posouvá na Melovského, který má dost prostoru. Lička na střed trochu riskantní, Melovský i jeho sok Terek padly na led. Hronek posílá kotouč do útočného pásma přes pravý mantinel, puk se mu vrací na obranou modrou. 3,5 minuty před třetí serénou stav 2-2, červenka protečoval kotouč do útočného pásma. Slovinský golman Horák posouvá kotouč podél hrazení směrem ke střednímu pásmu a Slovinci mohou dopředu po pravé straně. Je tu Goličič, který už je v útočném pásmu. Nahodil do levého rohu 3,15, to je čas do konce třetí třetiny. Sedlák nezískal kotouč a ve středním pásmu už ho může mít. Nakonec červenka se dostal do pásma. Offside to není, červenka to bere zprava, končí v pravém rohu, ne tak úplně, že by končil. Nakonec ho ale Slovinci i ve dvou dokázali obrat a puk ve středním pásmu teď má Sedlák. Beckendová přihrávka na červenku, ten jde střídat a Hájek zaváží kotouč do pásma. Klička na pravém mantinelu, Hájek v útočném výpadu, to není úplně tradiční od něj, dává za branku na Tomáška. Ten prohnal puk k modré čáře, kde udržel pásmo český tým i dál, Beránek to byl. A Voženílek vyjíždí za branku, dává Tomáškovi, který hledá Beránka, ten napřahuje, pálí, rána sražená mimo. Beránek teď hraje s Tomáškem a Voženílkem, to je kombinace českých trenérů. Voženílek vyjíždí na modrou doprostřed, rána 2,5 minuty před koncem třetí třetiny, rána od modré do Horákovy výstroje. Je přerušeno 2,25 před koncem třetí třetiny, stále 2-2 mezi Českem a Slovinskem. Prostor na úpravu ledové plochy, čeští hokejisté i ti slovinští zatím zdá se směřují do prodloužení.
4: No. Čeští trenéři hýbou s tou sestavou, už proházeli několik útočníků. Jan Mandát už se dost dlouho neobjevil na ledové ploše a právě třeba Jakub Flek nastupuje se Sedlákem a s červenkou. Teď jsme viděli, že Češi stáhli tu hru na 3 útočné formace. Kdo by to byl býval čekal, že se na tuhle tu vlnu budou muset přesunout čeští trenéři v duelu se Slovinskem. Ale podcenění asi určitě nedošlo, protože ten první gol hodně rychle asi Čechy dostal na zem zpátky po té první pětiminutovce, ale to už je dávno zapomenuto. V průběhu zápasu Češi otočili vývoj skóre, měli velké šance na to, aby navýšili svůj náskok, no ale nakonec se musí strachovat i o byť jen jediný bodík třeba, protože před malou chvílí měli Slovenci takovou šanci Saboličem, že mohli v klidu teď 2 minuty 25 sekund před třetí serénou vést oni. Zatím je to tedy nerozhodně 2-2, navíc po úpravě ledu a po velké poradě, která probíhala během úpravy ledu na české střídačce, bude se vhazovat v útočném pásmu Slovinska. Jediný útok, který zůstává pohromadě, je Milovský, Kaut a Kubalík. To je řada, která se postarala hned o ten první gól a Milovský vyhrává buly pro Kubalíka, ten míří do rohu kluziště, je sice tísněn, ale kolem Stebicha se dokázal prosmíknout zprava doleva, výjíždí k levému mantinelu, tam brzdí, posouvá na modrou čáru Hronkovo nahození, to vypadlo sice z lapačky Horáka, ale to nebyla střela, která měla možnost asi změnit skóre, protože Horák velmi dobře viděl Hronkův pokus, celou dráhu letu nikdo nepřejížděl přes zrak právě Rodáka z Mostu. Teď nahození od Slovinců, ti podle mě budou chtít z tohoto duelu získat bod a tak už hrají hodně na jistotu. Posledních 100 sekund základní hrací doby. Česko-Slovinsko 2-2.
3: Kotouč ve středním pásmu, Slovinci odcouvají, ale napadá je tam Kubalík neúspěšně nakonec. Nahození do útočného pásma, Pavlát posílá vyrážečkou kotouč do rohu, kde je první Hronek, minutu a půl před třetí serénou, stav 2-2, ale chybná rozehrávka, od modré čáry může Goličič zavést puk do pásma, jenomže obral ho Sedlák a našel červenku, který zvolil variantu na jistotu a protečoval puk do středního pásma. Znovu na Goličiče. Ten posouvá Terékovi, který je na levé straně, nahození před branku prošlo českým brankovištěm až do opačného rohu. Minuta 14, červenka padá v rohu a hrát může Drosk, který dává na modrou, rána sražená skáče mezi české kruhy. Hronek bere kotouč, posílá ho před sebe, ale Sedlák nedokázal kotouč dostat z obraného pásma. Poslední minuta třetí třetiny, Česko-Slovinsko 2-2.
4: Cibulka vyhazuje na červenku, červenka nabírá rychlost, najíždí mu tam Sedlák. Červenka se snažil najít ještě Fleka úplně zleva doprava až k pravému mantinelu, jenže ten kotouč přes tři hole slovinských hráčů neprošel a tak Kempný musí spěchat znovu do rohu kluziště. Posledních 45 sekund základní hrací doby. Kempný zaváží puk do útočného pásma do rohu kluziště, kde se snaží bojovat Tomášek. Byl ale v tom souboji později Kempný, ale utržel útočné pásmo. Vrací do rohu pro Voženílka, ten výjíždí, dává na modrou čáru posunutí na Hájka. Hájek nahazuje za branku, kam si zjíždí Voženílek. Před ní stojí Beránek a také už tam parkuje Tomášek. Voženílek tam posouvá kotouč, Beránek se jí přikopne, otáčí se, pálí. Horák vyrazil svým pravým betonem. Ještě 15 sekund a teď už Slovinci vyváží puk mezi modré čáry. Kuralt navíc se otočil, vrací zpět hru za slovinskou branku, kde budou Slovinci dříve u kotouče. Ještě 5 sekund, ještě možnost pro Kauta. Kaut napřeuje, pálí, rána sražená až do hlediště. A teď právě zní sirena, která končí třetí třetinu, nikoli zápas. Česko-Slovinsko po 60 minutách, 2-2 za 3 minuty, začne prodloužení, které se bude hrát ve třech hráčích koli z každé strany.
2: A tak je čas jen na rychlé hodnocení z úst našeho experta Martina Procházky. Česko-Slovinsko po 60 minutách 2-2. Martine, jsme asi nečekali.
0: To nečekal asi nikdo, se přiznám. My jsme tady o tom ve studiu mluvili, takže to utkání mělo být jednoznačné z naší strany vítězství. Dokonce jsme tady stříjeli o 7-8 góly, to se nám vůbec nepomohlo, nepotvrdilo. Každopádně Slovinci ukázali, že jsou velmi odolní. To utkání nám nesedlo. Nedali jsme ze spousty dobrých příležitostí, jsme nedali góly, měli jsme tam samozřejmě několik tyček, ale také jsme ve třetí třetině udělali spoustu našich hráčů, spoustu chyb. Podařilo se nakonec Slovincům vyrovnat na 2-2 po vlastně jednoduché situaci po vhazování, odražený kotouč, střela a gól. Pak tam jsme udělali několik také individuálních chyb, kdy Slovinci mohli dát další gól, což Dominik Pavlát nás podržel, protože do té doby se, když to řekneme, neměl tolik velkých zákroků, ale ve třetí třetině ukázal, že podržel tým.
2: Ještě rychle, než se vrátíme zpátky do Friburgu. Hra 3-3 v prodloužení. 5 minut, respektive bude se hrát tak dlouho, dokud jeden z týmů nedá gól těch 5 minut a následně by následovaly nájezdy. Bude hra 3-3 svědčit spíš Slovincům nebo českému týmu?
0: Po celý zápas jsme mnohem aktivnější, máme kombinace, jsme na puku, takže by to mělo svědčit samozřejmě nám, ale hra 3-3 je někdy hodně riskantní, můžete jet 2-1, dáte špatnou nahrávku, hned se to otáčí na druhou stranu, jede soupeř 2-1, takže bude záležet samozřejmě, komu se to povede, dříve dát ta branka. Myslím si, že by to měla být samozřejmě výhoda na naší straně. Máme tam spousta šikovných hráčů, ale jak říkám, může to být tak, že ztratíte kotouč a Slovenci toho můžou využít. Ukázali to už několikrát, že jsou taky velmi šikovní, dokážou dát branku.
2: Říká olympijský vítěz z Nagana a také expert Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve studiu mistrovství světa v ledním hokeji. Česko-Slovinsko po 60 minutách 2-2. Za malou chvíli začne ve Friburgu prodloužení a to odkomentuje kolega Petr Kadeřábek. Petře, máš slovo.
4: Děkuji za něj. 44 sekund zbývá odehrát, tedy odpočítat z té přestávky mezi třetí třetinou a prodloužením. Na ledě je Hronek, Sedlák a Červenka. To je trojice v českých dresech, která by měla začít prodloužení, které už se schyluje ke svému začátku. Ještě si ale můžeme zopakovat střelce a průběh dnešního utkání v té základní hrací době. V 10. minutě otevřel přesilovce skóre. Terek Kaut dokázal vyrovnat v 25. minutě. V 38. pak Sedlák poslal Čechy do vedení, ale o vyrovnání se postaral v 48. minutě Kuralt. Teď tedy začíná prodloužení, obot navíc do tabulky. Terek versus Sedlák na buli. Terek je tam se Saboličem a společně s nimi je tam také Čošič. Souboj na buli ve středovém kruhu. Sedlák vyhrává sám pro sebe dopředu, míří kolem Saboliče, pak upadl, ale pískat se nebude. Sabolič získává kotouč a posouvá na Tereka, který je v rohu kluziště u slovinské branky. Posouvá na Čošiče, který byl atakován Sedlákem, přesto přihrál Terekovi. Ten nabírá rychlost, přejíždí červenou čáru, nakonec ale vrací pro Saboliče. Sabolič zpracoval mezi obranými kruhy, vyhnul se Červenkovi, už je nad pravým útočným kruhem, posouvá doleva na Tereka. Terek má takové volné bruslení, nakonec si snažil prohodit kotouč kolem Sedláka, to se nepodařilo a Hronek může vybojovat a poslat na Červenku. Červenka nabírá rychlost, ale Terek jej přebruslil, odstavil a posunul kotouč na Tyčara, který už prostřídal a drží puk ve své moci, přejíždí středovým kruhem, nakonec vrací pod sebe na Crnoviče, který ještě přihrál pod sebe na Drozga, ten už zajel do útočného pásma, Drozg pálí, zlomil, ale při tom pokusu Hul a Galvas může získat kotouč. 19-letý borec vysílá teď dopředu Fleka, ten dává Galvasovi, Galvas už se dostával do zakončení, ale byl podražen, teď pozor na samostatný únik Machovece, ten je sám na Pavláta, Machovec versus Pavláta je gól, Machovec překonává Pavláta střelou nad jeho lapačku, Slovinci berou bod navíc, protože ve 62. minutě využili zaváhání českého týmu v útočném pásmu. Slovinsko tak poráží poprvé v historii český tým na mistrovství světa, a to 3-2 v prodloužení.
2: Říká kolega Petr Kadeřábek, to je opravdu obrovské překvapení, které teď budeme rozebírat na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Český hokejový národní tým poprvé v historii světových šampionátů prohrál se Slovinskem, a to konkrétně 2-3 v prodloužení. Martin Procházka nestihl téměř ani odejít ze studia před koncem toho prodloužení, tedy ve prospěch Slovinců. Martine, popiš mi asi teď tu akci, protože to je to nejžavější.
0: Jak jsme říkali, může to být se stávě právě stát ten moment, kdy jeden z týmů pojede 2-1, špatně to vyřeší tu situaci, může tam být odražený kotouč. Myslím, že tam byla obrovská chyba, že ono to nebyla situace 2-1, ale situace 2-2, a přitom při té nahrávce vlastně hráč jeden náš padl, jeden hráč se dostal i za branku, tím pádem už vlastně jel potom tam Slovinec sám, zakončil to velmi efektivně střelou vlastně mezi levý beton a lapačku, takže tohle to byla chyba, ale tohle to přesně je ta situace, která se stává při hře při 3-3.
2: A tím Slovincem byl Machovec, nakonec se tedy ukázalo, že ta hra 3-3 je opravdu nevyzpytatelná a může být výhodou pro oba týmy, když se prostě na jedné straně kluziště něco nepovede, tak je to obrovská výhoda pro druhý tým.
0: Je to tak, přesně, jak jsme říkali nebo naznačovali, že i když máte šikovné hráče, víte, že prostě jsou schopni individuálně se prosadit, tak tam prostě stačí nějakému takovému ztráty kotouče, pádu, odraženému kotouči právě do samostatného nájezdu, což se přesně potvrdilo. Makovec to řešil výborně střelou důraznou. No, škoda, no, myslím, že tohleto utkání nás bude mrzet po tom včerejším dobrém vstupu do turnaje, kde jsme celkem jednoznačně přejeli, jak se říká, Dány, mnohem těžšího soupeře, tak nám Slovinci vzali vlastně dva body, takže tohleto nám bude chybět v tabulce a uvidíme, jak to samozřejmě s naším týmem, co to teďka udělá.
1: Na jednu stranu samozřejmě český tým nastřelil snad 4x, možná 5x tyč v tom samotném zápase. Na druhou stranu, bez ohledu na to, by stejně jako český tým měl Slovince před, a to, že jsme typovali 7 nebo 8 gólů před začátkem utkání, podle mě nebylo nesmyslně nadsazené, ale to, že český tým nakonec se Slovinci prohrává 2-3 v prodloužení, je spíše jako ukázkou toho, že to český tým vyloženě nezvládl ten zápas.
0: No, já musím jenom potvrdit, to neomluvá, dáte samozřejmě 5 tyček, pak tam máte spousta vyložených šancí, to neomluvá. Myslím, že tam byly pasáže, kdy jsme měli dobré situace, jsme řešili, ale nebyly z toho góly. Nechci to kritizovat úplně, zase se úplně nic hrozného neděje, to přece jenom začátek, ty dva body nám budou chybět díky tomu postavení pak v tabulce, ale je potřeba nějakým způsobem říkat ty kluky, pozbudit, uklidnit, dát jim do hlavy něco takového, jakože nesmíme takhle s tím riskovat, s těma, jak se říká, slabšíma soupeřema, protože budou nás čekat ještě Italové, budou nás čekat Norové, a to jsou přesně takový ty týmy, který k tomu se nabízí, že si jsme se říkali jako dneska, dáme jim 7 gólů, dáme jim 8 gólů, bude to, a jim můžeme schopný kasovat jeden, ale není to tak, prostě když se to nesedne, nesjede se to hned od začátku, tak pak to takhle může dopadnout.
2: Nejlepším slovinským hráčem na ledě vyhlášen brankář Lukáš Horák, ale pojďme si říct, že tím nejlepším hráčem se stal také po neúplně ideálním střeleckém výkonu českého týmu. 34 střel na branku a měl český národní tým Slovinci jen 17. Přesto výsledné skóre 3-2 po prodloužení, respektive v prodloužení pro Slovinsko.
0: No tak Martin Chrvat už říkal, no prostě... My jsme, ano, je přehrávali, byli jsme od druhé třetiny, jsme byli mnohem aktivnější, prostě jsme se tam vytvářeli dobré pozice, ale chybí nám ta efektivita toho gólu, no, prostě ty branky nám chybějí a pak to takhle dopadne. Slovinci ukázali, že byli bojovní, že jakoby to nevzdali, dali samozřejmě gól po vhazování, kde se to tím odrazilo, ale to přesně jsou ty momenty takovýhle těchto týmů. Oni nepotřebují nás jako, nebo soupeře silnějšího favorita přehrávat, ale využít prostě z toho minima maximum, což oni vlastně využili, dali takovéhle branky, jednu z přesilovku, jednu po odrazu, po vhazování, no a teď vlastně po chybě při 3-3, kdy náš hráč v podstatě spadnul nebo ztratil kotouč při nájezdu 2-2, no a byl z toho samostatně nájezd, takže oni využili opravdu z minima maximum a ukázali, že prostě se dá i takhle vyhrát.
1: Snažím se v hlavě najít nějaké vyloženě zázračné zákroky brankáře Horáka, tedy českého rodáka ve službách slovinského národního týmu, a úplně je nenacházím. On vlastně měl několik zásahů betonem, nebo to šlo vyloženě těsně kolem jeho těla.
2: Proti Matyáši Milovskému tam jednou výtečně vyrazil ramenem střelu, která by šla nejspíš do šibenice, ale jinak potrhují tvá slova.
1: No, takže vlastně těch zákroků, které by vyloženě zachránili Slovince, tam zas tak moc neměl, a znovu si jako myslím, že by český tým měl aspirovat na výrazné vítězství nad tímhletím týmem, a doufám, že nikde neuslyšíme fráze typu, že hokejový svět se vyrovnává a není malých soupeřů. Je malých soupeřů.
2: Uslyšíme, respektive uvidíme, jestli uslyšíme ty fráze, o kterých teď mluví reportér Martin Charvát. My jdeme teď už do Friburku, kde má kolega František Kuna první respondenty.
5: Útočníka Jakuba Fleka, 2-3 prohra se Slovinskem, hlavní problém to, že to vůbec došlo do prodloužení.
6: Rozhodně, my jsme si ten zápas měli od začátku víc hlídat, pustili jsme soupeře do vedení, by tam nějaký šance ze začátku byly na naší straně, prostě nám to tam nepadlo, soupeř pak využil přesilovku, dostali se tím na koně, jsme se vrátili do hry druhou třetinu, ale pak jsme si nepohlídali ten závěr.
5: Říkáte, ten zápas víc hlídat, měli jste střeleckou převahu, tak já nevím, neproměňování šancí, to je to hlavní.
6: Tak bohužel je to klišé, když se hraje na góly, ne na střely, no někdy to tak je, a šancí tam bylo dost, střel tam bylo dost, lečí se, ale ty šance se neproměnily a soupeř z toho minima, prostě to, co měl, tak proměnil.
5: Ve skupině máte Švédsko i Kanadu, silné týmy, teď se ztratili 2 body se Slovinskem, co to může udělat s kabinou národního týmu, teď je volný den, pak Švédové.
6: Věřím, že jsme dost silný tým na to, že to s náma neudělá nic a nesmí to s náma udělat nic. Určitě si k tomu něco řekneme, je to špatně, ale je to asi klišé, furt to máme ve svých rukou, my se z tohohle musíme oklepat, poučit se z toho hlavně, poučit se a být lepší v příštích zápasech.
5: Ještě jedno kliše se říká, lepší facka brzy než později.
6: Jo, ale myslím si, že tato je hodně zbytečná.
5: Říká Jakub Flek, díky.
6: Díky.
5: Tolik zatím z Friburgu, ale slovo si ještě nechám, protože čeští hokejisté se pomalu trousí během pozápasových rozhovorů a Petr Kadeřábek zastavuje dalšího muže, který dnes dal gól, jmenuje se Martin Kaut.
7: Martine, jak se bude zkousávat tahle ta porážka od Slovinců?
8: Tak určitě těžce. Nebyli jsme efektivní, přehrávali jsme situace a sice jsme měli 35 střel na bránu, ale golman většinu všechno viděl, neměli jsme nikoho před bránou, takže to si myslím, že rozhodl dnešní zápas.
7: Jak vám bylo, když vy jste vyrovnal, protože vy jste dlouho dobývali tu slovinskou branku, byl tohle ten impuls, ve kterém jste věřili, že ten zápas dovedete do vítězného konce?
8: Určitě, tak druhá třetina se nám podařila, pak Sedlo ještě vlastně dával gól zase z předbranky a měli jsme se tam tlačit víc a ten zápas rozhodnul ve třetí třetině, ale přehrávali jsme to a bohužel to nevyšlo dneska, musíme dát hlavy nahoru a připravit se na další zápas.
7: pomůže vám ten den volna, protože teď máte po back-to-back zápasu navíc večer, den volna, to asi bude to stěžení teď.
8: Určitě, ale nemyslím si, že dneska tohle rozhodlo, že jsme měli back-to-back. Myslím si, že nám nohy šly, ale prostě nechodili jsme před ránu, kde se rozhodou zápasy.
7: Říká Tomáš Kaut po prohře se Slovenskem 2-3 v prodloužení. Martin Kaut po prohře v prodloužení 2-3. Teď předávám slovo Františku Kunovi, který má u mikrofonu dalšího střelce české branky Lukáše Sedláka.
5: Lukáši, kromě toho, že jste inkasovali v prodloužení, co rozhodlo?
9: Naše neproměňování těch šancí, málo tlačení se do toho přebrankového prostoru, i když jsme z toho dali dva góly, tak těch gólů tam mělo být víc, těch dorážek. Moc jsme hráli okolo, sice jsme byli u nich v pásmu, ale měli jsme víc chodit do brány, víc tam házet ty puky a dorážet, trošku to zjednodušit.
5: Jak moc tím zápasem zamával ten první inkasovaný gól?
9: Asi ne úplně tolik, já si myslím, že my jsme všichni věděli, že jsme byli celou tu dobu lepší, oni využili přesilovku a já myslím, že máme v týmu spoustu kluků, kteří tohle zažívají. Běžně nám se to stává v Pardubicích často, že jsme lepší na začátku, pak dostaneme góla a musíme pokračovat dál. A já myslím, že my jsme pak hráli dál celkem asi slušně, ale jak jsem říkal, málo jsme se tlačili do těch přebrankových prostorů. Tam jsme měli být daleko hladovější, urputnější a trošku více tlačit do té brány.
5: V národním týmu je také mnoho nováčků a mladých hráčů z 20. Jaká to je pro ně zkušenost a jestli si můžu dovolit říct, že to je taková výsledková facka, je?
9: Tak určitě takovýhle zápasy se musí zvládat, takže nezbývá, než se poučit. Já si myslím, že je úplně jedno, kolik komu je let. Každý je tady z nějakého důvodu, takže na tom úplně nezáleží, ale musíme se z toho poučit, podívat se na video, říct si, co jsme dělali dobře, co jsme dělali špatně a zase se zlepšit do dalších zápasů.
5: Děkuju.
9: Děkuju moc.
5: To byl Lukáš Sedlák, čeští hokejisté ve druhém vystoupení na turnaji prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
2: A stále pokračuje na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport pozápasové studio mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Slova českých hokejistů asi potvrdila i slova Martina Procházky, našeho hokejového experta a olympijského vítěze z Nagana. Martine, zaujalo tě tam něco tak moc, že bys to ještě potřeboval více rozvést?
0: Nezaujalo, abych více něco rozváděl, v podstatě všichni hráči potvrdili, že chybělo našim hráčům proměňování šancí, nedůraz v předbrankovém prostoru, málo, že jsme se tlačili do brankového prostoru, protože obě dvě branky, které jsme dali, tak právě byly po dorážkách. To, že potom tam vlastně zmiňovali také hráči, že nějakým způsobem si vytvářeli tlak někde vlastně v útočném pásmu, ale že to nebylo efektivní, že to bylo vlastně po rohách, kde opticky jsme drželi kotouč, ale bez právě vytvoření si nějakých větších golových šancí a následně bez toho tlaku. Takže tohle to vlastně byla spojitost mezi všemi třemi respondenty, kteří vlastně teďka momentálně hodnotili utkání.
2: Čeští hokejisté si ale v úzovkách posypali popel na hlavu, takže reportér Martin Charvat spokojený z toho, že nezazněly fráze, jako že se hokejový svět vyrovnává?
1: Jsem spokojený s tím, že oni to hodnotili naprosto objektivně a s tím, že se tady nesnažili o jakékoliv výmluvy, jakože nastřelili jsme několikrát tyčku, možná to někdy zaznělo, ale vlastně všechna sdělení byla o tom, že zkrátka jsme to nezvládli, že to mohlo být daleko lepší a že je nutné zvednout hlavu před zbytkem těch dalších utkání v základní skupině, protože řekněme si na rovinu, že ono ani ten postup do čtvrtfinále není jistota, jo? Takže samozřejmě, kdyby se tam český tým nedostal a už jsme to z minulosti párkrát zažili, to, že se vlastně až do posledních zápasů bojovalo, aby Češi vůbec měli mezi tu elitní čtyřkou v tom současném turnajovém módu, tak párkrát se to samozřejmě stalo. Ale líbí se mi to, jak k tomu trojce Fleck, Kaut a Sedlák přistoupila, že všichni tři tuší, tři zkušenější hráči tuší, že tohle prostě nebylo dobré a že to celé musí být rozhodně lepší a nejde jenom o to, že Češi ve výsledku prohráli, ale jde vlastně o celý ten zápas, který se podle mě lámal po prvních 5 minutách utkání.
2: Já vůbec nechci říct, že by brankář Dominik Pavlát nějak mohl za dnešní výsledek často reprezentaci zachránil, ale právě Pavlát byl v brance u české porážky v prodloužení se Slovinskem. Tak podle Martina Procházky si ještě podívá Dominik Pavlát do branky na mistrovství světa ve Švýcarsku?
0: Já bych řekl, že se podívá, že určitě to nebylo úplně tak, že by propadl. On to měl složité v tom, že si moc na ten kotouč nešáhl, jak si to řeknu, nesáhl, tak dostal první branku, no dobře, se štěstím backhandem o tyčku, ale bylo to při přesilovce. Pak následně vlastně druhá branka Slovinců, kdy první zákrok vlastně ani nemohl udělat, protože tam se odrazil kotouč po vazování hned tak, že Slovinec vlastně dostal střelu do prázdné branky, takže to bylo těžký pro něho. Pak tam předl několik dobrých zákroků, takže vůbec bych neshazoval vinu na něm, že náš tým vlastně jako nepodržel, protože tohleto si myslím, že byla chyba vlastně hráčů týmu v tom, že nedali ty goly, neprosadili jsme se, určitě bych to neházel na brankáře.
2: Český tým zítra čeká volný den a v pondělí následně zápas se Švédskem. Tak pánové, ať už Martine Procházko nebo Martine Charváte, od čeho se lze odrazit z dnešního zápasu anebo naopak všechno po dnešku hodit do koše a začínáme od znova?
1: No jestli Češi nechtěli roli favorita, tak se jim to povedlo docela dobře do zápasu se Švédskem.
0: No, ani bychom, já myslím, že i kdybychom porazili dneska Slovince, tak bychom nebyli favority toho zápasu. To už se dalo říct před zápasem, teda to se dá říct před zápasem ze Švédy v pondělí, které přijde. Každopádně je to takové to ne po naučení, to zní divně po naučení. Je to chyba prostě, ztratili jsme dva body, a jak už to jsme zmiňovali.

0: Hokejové mistrovství světa.
1: Hvězda dne.
2: Podle olympijského vítěze z Nagana Martina Procházky je hvězdou dne kdo?
3: Těžké vybrat hvězdu dne. Asi řeknu Matěj Milovský. Matyáš Milovský. Je to v tom, že byl možná u té první branky, kde samozřejmě ze štěstím získal ten kotouč, potom byl aktivní, ale nechci říkat, že by úplně nějak extrémně vyčníval než ostatní hráči, přece jenom prostě tam ten výkon byl celkem ode všech stejný, nebylo tam nikdo, kdo by byl výraznější, já nevím, jestli Martin Charvát to vidí jinak.
4: Nevidím, já bych nezvolil tentokrát, ale co se týče toho zápasu a momentu zápasu, myslíš si, že vlastně rozhodující pro to celé bylo to, že Češi nedokázali v úvodu utkání využít výborně sehranou, ale gólově nezakončenou přesilovku?
3: Ano, já bych řekl, souhlasím s tím úplně přesně. Byl to moment, kdy jsme si došli pro přesilovku, hned to bylo na začátku utkání, sehrali jsme ji mnohem lépe než ty včerejší předešlé tři, měli jsme tam výborný nebo dobrý pohyb, dobré střely, nepadlo to do branky, nedali jsme tu branku, tu důležitou, to samozřejmě to utkání by se úplně jinak vyvíjelo, kdyby jsme vedli 1-0, dostali jsme se do vedení, naopak to byli právě Slovenci, kteří se dostali do toho vedení, tím jsme je dostali na koně, tím jsme je dostali do hry, oni pak najednou byli takový sebevědomí, druhá třetina, potom už to nebylo z jejich strany takový, ale tenhle ten moment přesně říkáš, to ovlivnilo, my jsme na začátku typovali, že dáme hodně branek a že nám pomůže, když dáme třeba v první třetině 2-3, když jsme snili o 4 brankách, ale to už bylo vidět opravdu extrém. Nepovedlo se to, tohleto je určitě vždy se slabším soupeřem, nebo když jsme favorité toho zápasu, kde dáme první branku, první dvě, tak to pak takhle může dopadnout.
2: Stále na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport posloucháte pozápasové studio mistrovství světa v ledním hokeji. Martine, zítra čeká český národní tým den volna. Jak si myslíš ze svých zkušeností, které máš bohaté, že ho hráči stráví? Bude posunutý budíček na nějaký delší čas, ať je delší spánek a pak půjdou na led hráči?
3: Předpokládám, že bude samozřejmě úplně individuální dopoledne, samozřejmě nějaký budíček, bude to každý, kdy bude chtít, jak na snídaní, jak kdy bude chtít. Já myslím, že trenéři, za nás by trénink byl samozřejmě po odpoledních hodinách, protože je dobrý, když hráči si prostě potom jdou i po takovémhle zápase, když jdou na led, kde si nějakým třeba i krátkým způsobem něco ještě potrénují, nejde tam nic o žádnou fyzičku, ale o nějaké momenty třeba na ledě. Ukážou si samozřejmě video, udělají si nějaký meeting, připraví se postupně vlastně na to pondělí, takže já předpokládám, že to nějak takhle bude probíhat. Překvapilo mě, kdyby třeba trenéři zrušili úplně trénink, že by třeba nebyl, že by nešli na led, to nepředpokládám.
4: Po takové porážce?
3: No, tak je...
4: Nebo
3: je
4: to... že by se tím tým uklidnil, myslíš?
3: No, já nevím, jestli by se úplně tím tým uklidnil, že by úplně dali volno. Samotného mě to zajímá, jak to samozřejmě v dnešní době teďka probíhá. Za nás by ten trénink odpoledne normálně byl a trenéři by ho neměnili.
2: Z vysílání Radiožurnálu Sport se zítra rozhodně dozvíme, jaký tedy nakonec byl program českého národního týmu. Budu se ptát teď ještě Martina Procházky, ale i Martina Charváta, hokejového reportéra Radiožurnálu Sport, na to, zda musí dojít k nějakému přerozdělení formací. Čeští trenéři v čele s Radimem Rulíkem už na konci zápasu v té třetí třetině hodně hýbali s lineami, s útočnými trojkami a myslíš si, že dojde k přerozdělení právě nejenom útočných, ale třeba i obranných formací pro ten pondělní zápas se Švédskem?
3: No, řekl bych, že přijdou určité změny v útokách, minimálně v útokách, nevím, jestli úplně v obranách, jestli trenéři tam budou chtít zkusit nějaké dvojice, no zkusit není kde co zkoušet, máte před sebou Švédy, ale myslím si, že tam ty útoky se zase promění, že samozřejmě dneska nehrál Jirka Černoch, Matěj Blimel nehrál, myslím si, že tam prostě dojde zase k nějakým obměnám, je to celkem normální, je to možná i za mě očekávaný, protože prohrajete ze Slovinskem, kdy to opravdu jakoby byly tam pasáže, jste nelíbil pasáže, kde tam bylo takový to, že jsme vypadli z té jakoby nějaké koncepce to, co trenéři hráli. Mně tam přišlo, tam byla v určitých pasážích taková panika. No i za stavu 2-2, kdy Slovinci dali gól na 2-2, tak najednou tam byly prostě chyby individuální, byly tam zase ty protečované kotouče, vůbec nehráli jsme to, co jsme chtěli hrát, to, co hráli kluci ve druhé třetině, naopak tam několikrát vlastně Slovinci měli dobré pozice, dobré šance, takže určitě se budou chtít vrátit k tomu, to, co si řeknou před tím zápasem, nebo to, co se nastaví, podle mě to tam chybělo v tom dnešním zápase.

0: to trochu otočím, protože teď vlastně z vlastní pozice jako si nejsem úplně jistý, koho by spíš trenéři nutně potřebovali udržet u sebe. Tak koho bys udržel u sebe? Asi dvojice Sedlák Červenka se nabízí, protože tam ta souhra byla stále dobrá, ale kdo další by vyloženě měl zůstat spolu podle tebe, že se jim dařilo a dokázali dělat soupeři takové problémy, že to vedlo k úspěchu. A vlastně ty úspěchy gólové byly dneska jenom dva.
1: Byly jenom dva. Přišlo mi, že dneska, tak jak hrál včera dobře útok právě Voženílek, Tomášek, Flek, tak to dneska nebylo moc ono. Nějak si to tam jako nesedlo. Vlastně, když to řeknu, tak se mi nebyl se mi nějaké extra dobré jejich kombinace, že by nějak dobře to fungovalo, jak to fungovalo včera. Přišlo mi, že to bylo lepší. Takže třeba i tenhle ten útok se nabízí, že se může nějakým způsobem obměnit.
2: Říká Martin Procházka, hokejový expert radiožurnálu a radiožurnálu Sport. Přemýšlím, dají se najít nějaká pozitiva na tom dnešním výkonu, lomeno nevýkonu proti Slovincům, které by si český tým naopak mohl přenést do pondělního a dalších zápasů. V pondělí bude hrát český národní tým se Švédskem.
1: No, těžce se teďka hledají slova, ale Asi nějaké takové ty momenty, tu první přesilovku, kterou jsme sehráli celkem dobře, asi v tomhle tom sebou trenéři snažit držet tu přesilovkovou formaci, která hrála tu dvouminutovou, vlastně skoro celé dvě minuty hráli. Tam je potřeba, aby se to trošku ještě lépe sedlo, aby si ty nahrávky přišly přesnější, aby ty střely přišly přesnější. Takže z tohohle se dá samozřejmě nějakým způsobem odrazit, ale jinak z celé té hry tam jako, no, těžce se mi hledají.
0: Podle mě to bude dost složité. Na druhou stranu, myslím si, že trenér Radim Rulík, teď byť to je zápas se Švédy, tak potom ještě poměrně dost zápasů v základní skupině, než přijde ten poslední s Kanaďany. A vlastně pořád ještě to je na začátku celého turnaje, takže prostor pro zkoušení stále existuje, potom přijde Itálie, pak je tam, tuším, že Norsko, Slovensko snad, předposlední zápas základní skupiny, takže pořád český tým má nějaký prostor pro to zkoušení, ale otázku je hlavně zjistit, co funguje a co nefunguje. A toho, co fungovalo, bylo v dnešním zápase výrazně méně, než co bylo nefunkční. No, bohužel porážka 2-3 se Slovinskem zrovna nepříjemná.
2: Říká Martin Charvát, hokejový expert a reportér radiožurnálu Sport. Moc díky.
0: Díky.
2: A ve studiu mistrovství světa v ledním hokeji byl i Martin Procházka. I tobě moc díky, hezký večer.
1: Děkuju, naslyšenou.
3: Radiožurnál máme 23 hodin. Jsou tady zprávy a Pavel Prouza.
4: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy bude vyšetřován na svobodě. Rusko útočilo na jihu Ukrajiny. Prezident Zelenský slíbil odplatu za čtvrteční útok na Kyjev. Čeští hokejisté prohráli poprvé v historii se Slovinskem. Na mistrovství mu podlehli 2-3 v prodloužení. Zítra bude v Čechách polojasno, na Moravě zataženo, místy přehánky, teploty do 18, na Moravě kolem 11 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Soud dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Okresní soud v České Lípě ale návrhu na vazbu nevyhověl, uvedla liberecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
6: Na základě rozhodnutí soudce okresního soudu v České Lípě byl obviněný 35-letý muž propuštěn za zadržení a jeho trestní stíhání bude dále tedy probíhat na svobodě. Žádné další informace k tomuto případu nebudeme v průběhu víkendu zveřejňovat.
4: 35-letý muž vzal vzácnou relikvii v úterý a zalil ji do betonu s cílem ji pohřbít, uvedla policie. Hrozí mu až 8 let vězení. Ruské střely zasáhly oděskou oblast na Ukrajině. Cílem útoku byla kritická infrastruktura i rezidenční budovy. Na místě jsou dva zranění, informoval o tom šéf zprávy oděské oblasti Oleh Kyper.
7: Oděská oblast byla v noci podle úřadů terčem masivního útoku ruských dronů. Na snímcích, které zveřejnil šéf oblasti Oleh Kyper na Telegramu, zasahují hasiči u poničené pětipatrové budovy ve městě Izmail. Dům má poničená okna, fasádu a jeden z bytů hoří. Podle ukrajinské agentury Unian je ve městě asi 20 000 lidí bez elektřiny. Během ruského útoku byl zasažen taky přístav v Oděse. Rusko na jihu Ukrajiny útočilo pár dní po rozsáhlém útoku na Kyjev, při kterém zemřelo více než 20 lidí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský slíbil odplatu. Zelenský taky tvrdí, že Rusko plánuje útoky na rozhodovací centra na Ukrajině, včetně prezidentské kanceláře nebo podzemních bunkrů v Kyjevě. Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: V Severním moři uhynul keporkak přezdívaný Timmy. Voda velrybu vyplavila u dánského ostrova Anholt. Informuje o tom agentura DPA s odkazem na německé úřady. Timmy od konce března opakovaně uvízl na Mělčině v Baltském moři. Na konci dubna ho iniciativa dobrovolníků vyprostila u severoněmeckých břehů a nákladním člunem přepravila do hlubších vod Severního moře. Odborníci po celou dobu upozorňovali, že šance na přežití keporkaka jsou nízké. Sport. Čeští hokejisté po vítězství nad Dánskem prohráli druhé utkání ve skupině mistrovství světa. Porazili je Slovinci a to 3-2 v prodloužení. V pondělí Čechy čekají Švédové. A fotbalisté Ostravy zvítězili ve skupině o záchranu 2-0 nad Zlínem. Baník tak stále má naději se v závěrečném kole soutěže vyhnout přímému sestupu. Pražská Dukla totiž prohrála v Teplicích 0-2. K účasti v baráži musí Ostrava za týden vyhrát v Praze právě na Dukle. Souhru obou sobotních výsledků komentuje trenér Baníku Josef Dvorník.
8: Zvládnout zápas nebo mohla zvládnout Dukla. Stalo se to v tom složení, že my jsme zvládli Dukla ne, takže pokračujeme dál. My na Duklu musíme jet s tím, že musíme tam vyhrát. Nesmíme remizovat, musíme prostě vyhrát a já si myslím, že pro nás to možná bude lepší v tom, že půjdeme si za tím vítězstvím od začátku a nebudeme špekulovat, jestli remize nám stačí nebo ne, nestačí.
4: Slovácko prohrálo s Mladou Boleslaví 0-3 a ve skupině o umístění Karviná prohrála 1-3 s olomouckou Sigmou. Odveta je na programu za týden.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na dálnici D10 na Mladoboleslavsku překážky a také nehoda. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy čekejte dvě omezení. Nejprve opatrně za sjezdem na Bakov nad Jizerou, 52. kilometru. Na vozovce je rozsýpaný náklad a pohybují se tam lidé. Na D10 do Prahy za Mladou Boleslaví je pak hlášená nehoda. 43. kilometr poblíž benzinky Orlen. Kolona se v místě nehody teď netvoří. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim stále nesjede k odpočívce Střechov. Na 52. kilometru na odbočce k čerpací stanici Orlen zasahují u nehody záchranáři a policie. Sjet se dá třeba na odpočívku za sjezdem na Divišov 44. kilometru. A opatrně na silnici 27 z Plzně do Klatov za D5 do Rozvadova a Prahy se srazila dvě osobní auta a zasahují tam záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jihozápadě až polojasno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11, na horách kolem 8 a v Beskydech kolem 3 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Finále hudební soutěže Eurovize je ve Vídni v plném proudu. Kdy bude jasno o letošním vítězi a jak se vedl český reprezentant Daniel Žižka, tak to se od nás a od našeho zpravodaje přímo z Vídně dozvíte už za pár minut.
10: Noční Radiožurnál
5: a Petr Zajíček.

0: Two Steps Behind a na Radiožurnálu skvělý Def Leppard. Za necelé 2 hodiny bychom už měli znát vítěz letošního ročníku Eurovize. Všech 25 finálových songů už zaznělo, a to včetně toho českého v podání zpěváka Daniela Žižky. A ve Vídně je stále náš reportér Jirka Štefl. Jirko, já ti přeju příjemný pozdní sobotní večer.
1: Krásný večer tobě, Petře, i samozřejmě našim posluchačům.
0: Tak pověz, kde právě teď jsi a kdo z finalistů podle tebe fanoušky nejvíc zaujal?
1: No tak myslím si, že tady hlavně fandí opravdu jakékoliv písni, protože je poznat, že všichni ti interpreti dali do toho maximum. Já jsem se vydal do eurovizní vesničky v centru Vídně, kde pod širým nebem sledují finálové kolo tisíce fanoušků a neodradilo je ani deštivé a větrné počasí. Dorazili sem především Rakušani, ale obzvlášť početnou fanouškovskou základnu mají tady i Němci, Řekové a taky Češi. No a z toho se dá odvodit, kdo tady tedy má asi ten nejhlučnější potlesk. Daniel Žižka z písní Crossroad vystoupil v první polovině show a teď už jenom doufá, že zaujal i televizní diváky a odbornou porotu. Jinak velkou pozornost tady mělo i vystoupení izraelského zpěváka Noama Betana a tu pozornost měl především od místní policejní hlídky. Když začal zpívat, tak policisté se obzvlášť zaměřili na návštěvníky eurovizní vesničky. Izrael je totiž i letos středem pozornosti kvůli konfliktu v Gaze. V žádné potyčce tady ale nedošlo.
0: To je dobře. Jirko, kdo podle tebe patří mezi favority?
1: Tak je to Finsko, Řecko a Austrálie. Všechny tři státy tady zastupují vystoupení s obrovskou produkcí. Australská zpěvačka dokonce tančí na klavíru. Finové zase vsadili na housle a taky na ohňová vystoupení. Tyhle tři státy podle bookmakerů jsou letošními favority. Jestli mají pravdu, se dozvíme pár minut před 1 hodinou v noci. Hlasování je stále otevřené a všechno se tedy ještě může změnit. Jenom připomenu, že Češi pro zpěváka Daniela Žižku nemohou hlasovat. Taková jsou pravidla.
0: Ano, já teď tady koukám ve studiu u nás v Praze na živé vysílání České televize, která to přenáší na prvním programu. Teď tam tady byl zástupce Norska a teď nastupuje Rumunsko, pokud to vidím tady správně, abychom zprostředkovali našim posluchačům to, co se tam právě teď u vás ve Vídni děje. No, letošní ročník je jubilejní, 70. Promítlo se to výročí nějak do toho přímého přenosu?
1: Ano, tak Vídeň má bohaté zkušenosti s oslavami, protože Eurovize tady byla i během 60. ročníku. Letos se organizátoři rozhodli pozvat na pódium některé předchozí účastníky Eurovize a už za chvíli se proto na pódiu objeví třeba ukrajinská zpěvačka Ruslana, která Eurovize vyhrála před 22 lety. Říkáš to mimochodem správně, to soutěžní klání hudební ještě neskončilo. Trochu jsou organizátoři ve skluzu, takže v tuhle tu chvíli opravdu dospívává Rumunsko. No a za chvíli, myslím si, že ten největší potlesk tady sklidí Rakousko, protože vystoupí rakouští zástupci, takže na to si tady ještě počkám, ale je tady opravdu zima.
0: Tolik tady úplně aktuálně z Vídně ze 70. ročníku Eurovize náš reportér Jirka Štefl. Jirko, děkujeme za zprostředkování toho dění tam ve Vídni a přejeme ti příjemný zbytek dnešního večera.
1: Já děkuju, krásný večer a naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Posílání peněz mezi bankami, zdravotnická dokumentace, policejní vyšetřování, tajné zprávy třeba o vojenských operacích na Ukrajině. Všechny tyto informace jsou dnes zašifrované tak, aby se k ním nikdo cizí nedostal. Za 10 let to ale vzhledem k nástupu kvantových počítačů stačit nemusí. Podle odborníků problémem není samotná šifra, ale to, jak bezpečně poslat její klíč. Přesněji klíče, jsou jich potřeba stovky a ostravští experti vymysleli simulátor, který jejich množství dokáže dopředu spočítat.
1: Jo, čili QKD apps je nutné rozjet. QKD apps, pozor, máme nešifrovaný, čili musíme si přepnout.
2: Jednoduše přes webovou stránku zadávají experti z katedry telekomunikační techniky Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava základní požadavek do svého simulátoru distribuce klíčů.
1: 100 kilobit za sekundu a simulace bude trvat 50 vteřin. Dobré, jdeme na to.
2: A vedoucí Miroslav Vozňák už je spokojen?
1: Takže máme aplikaci, banka v Opavě, banka v Ostravě, jo, probíhají tam nějaké ověřené platby a tak dále, každá je šifrována. Budeme potřebovat 100 kilobitů za sekundu klíčů.
2: Že jste si zvětšil tu mapu, aby to bylo podrobnější?
3: Tady vlastně v tom simulátoru uvidíme jenom parametry té přenosové trasy. Nastaví se parametry samotné linky.
2: Lukáš Kapičák udělal první bod tady na univerzitě v Porubě a druhý bod je tady v Opavě.
3: Nody mám vytvořené a teď je zkusím mezi sebou propojit.
2: Vidíme na obrazovce, že mezi těmi dvěma body, které jste označil, je 27 333 metrů.
3: Tady vlastně ještě nám, když si chvíličku počkáte, se nám spustí na pozadí aplikace, která to vypočítává, jak by to bylo v reálném provozu.
2: Dnes jsou šifrovací klíče založené výhradně na matematických výpočtech. Tady ale čísla nepotřebují. Využívají kvantovou fyziku a testují klíče, které se nedají ani okopírovat, ani odposlouchávat.
1: Celá ta oblast se jmenuje kvantová distribuce klíčů a ty informace jsou zakódovány ve kvantových stavech částic. Ta finta je v tom, že díky té kvantové fyzice a díky těm principům, na kterých je to postaveno, tak můžeme říci, že nikdo je po cestě nedokázal skopírovat a nelze vlastně takovýto klíč odposlouchávat.
2: No a teď už tady na monitoru vidíme, kolik takových klíčů potřebujeme pro námi simulovaný příklad bezpečné platby mezi bankami v Ostravě a Opavě.
3: Takže tady se v tomhle případě jedná nějakých 837 párů klíčů a v bytech je to nějakých 669 600 klíčů.
2: Proč musí být v páru a jak vlastně fungují?
3: V podstatě na každé straně jsou jakoby košíčky, ve které jsou ty klíče uložené a každý klíč má svoje ID, svoje jednoznačný identifikátor a oni si ty informace každá strana veme se stejným ID a můžou tu komunikaci zašifrovat stejným klíčem jak na jedné, tak i na druhé straně.
2: Takže se použije, pak se odhodí.
3: Ideálně je ty klíče co nejčastěji měnit, aby došlo k největšímu zabezpečení té přenosové trasy i v případě, že by ten útočník to odchytil, dostal by se třeba k jednomu z těch klíčů, získal by informaci jenom po krátkou, strašně krátkou dobu. A pak by došlo ke výměně té klíče, došlo by k takzvané rotaci těch klíčů na obou dvou stranách.
2: A jak mi ukazuje Miroslav Vozňák, tak i na to myslí nejnovější verze ostravského simulátoru, který často využívají také zahraniční kolegové.
1: Ten koláčový graf, ten krásně ukazuje, ta zelená barva je, kolik bylo generováno páru a ta červená barva je, kolik bylo konzumováno. Čili vidíme, že ta zelená absolutně převládá, čili ten simulátor nám říká, že v té naší aplikaci těch klíčů bude dostatek, nemáme mít obavy.
2: Kvantová distribuce klíčů pro bezpečnější šifrování dat je zatím v počátcích, ale už teď se připravují trasy po celé Evropě.
1: Tak je to vlastně taková překrývná síť k internetu, taková nadřazená vrstva, přes kterou jenom přenášíte klíče. Dneska je to skutečně v plenkách a ty sítě jsou v rané výstavbě.
2: Ostravští vědci se takto před 5 lety propojili s kolegy v polském Těšíně. Z Vysoké školy Báňské Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Tak tolik Alex Warren, Rady žurnálu, pro vás budeme mít už za pár okamžiků krátké zprávy. A zprávy má Pavel Prouza.
1: Izrael potvrdil, že při pátečním úderu zabil šéfa ozbrojených složek Hamásu. Izadína Hadáda označil za jednoho ze strůjců masakru civilistů na hudebním festivalu poblíž pásma Gazy z října 2023. Smrt vůdce Hamásu potvrdil i vysoce postavený představitel tohoto hnutí. Muž v italském městě Modena najel autem do skupiny chodců a zranil 8 lidí, někteří z nich jsou ve vážném stavu. Policie řidiče zatkla a oznámila, že nehrozí další nebezpečí. Podle starosty města Modena je podezřelý muž italský občan původem ze severní Afriky. Běžci v Praze, Neratovicích a Třebíči se dnes postavili na start dobročinného běhu pro paměť národa. Symbolicky tak připomněli bojovníky za svobodu, politické vězně, válečné veterány nebo členy vlastní rodiny. Výtěžek ze startovného použije pořádající organizace Postbellum například na natáčení dalších příběhů do sbírky Paměť národa. Turisti mohou opět každý den využívat v Krkonoších lanovku na Černou horu. Do pravidelného denního letního provozu se vrací také lanová dráha na Sněžku. Většina ostatních lanovek v Krkonoších bude dál jezdit jen o víkendech. Sport. Čeští hokejisté poprvé na letošním mistrovství světa ve Friburgu prohráli. Po vítězství nad Dánskem podlehli ve skupině 2-3 Slovinsku v prodloužení. Góly dali Kaut a Sedlák. Další zápas budou Češi hrát v pondělí proti Švédsku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavírka na D1 na Benešovsku a nehoda v Praze. Nejprve dobrá zpráva z dálnice D10 z Turnova je do Prahy. Na 52. kilometru už odklidili z vozovky rozsypaný náklad. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Blaším skoro 3 hodiny. Zavřený sjezd k odpočívce Střechov. Uzavírka na 52. kilometru je po nehodě na odbočce k čerpací stanici Orlen. Zřejmě je to vážná nehoda. Sjezd se dá k Šelce na 44. kilometru nebo pak na odpočívku za sjezdem z exitu 66 Loket. V Praze mezi Smíchovem a Košířemi se srazilo osobní auto s tramvají. Omezený průjezd čekejte na křížení Plzeňské s Podbělohorskou ulicí. Poblíž je zastávka Klamovka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude na západě polojasno až jasno, jinde zataženo až oblačno a na východě Moravy a Slezska s deštěm, teploty 5 až stupňů, 5 stupňů až 0, na západě až minus 2 a přízemní mrazíky, na Moravě a ve Slezsku 9 až 5 stupňů. Zítra má být v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jihozápadě až polojasno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11, na horách kolem 8, v Beskydech kolem 3 stupňů. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje víkendový radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Ten kratičký sen se až kránu až zdál, tak to známe od Lenky Filipové s českým textem. Toto byla verze od Šakry této slavné písně. Přes 2 miliony korun už poslali dárci na obnovu pračího centra v Brně. Záchrannou stanici před týdnem zničil požár a teď funguje jenom provizorně. Pomoc nabízí přátelé, dobrovolníci i firmy a reportáž nabídneme už za chvíli.

0: uklidit požářiště a vybudovat nové zázemí záchranné stanice. Takový úkol teď čeká provozovatele ptačího centra v Brněnské Slatině, které přesně před týdnem zasáhl požár. Ten způsobil statisícové škody a uhořilo při něm také 5 psů, které majitelé už nestihli zachránit. Stanici teď pomáhají obnovit přátelé i dobrovolníci. Tento víkend chtějí společnými silami místo připravit na stavbu nového domku.
1: Majitel ptačího centra Zdeněk Machař mi otevřel vstupní bránu a míříme k místu, které před týdnem zničil požár. Od té doby se mu stále hlásí dobrovolníci, kteří se v reakci na neštěstí přihlásili s nabídkou pomoci.
2: To je armáda prostě strašně hodných lidí s cítěním pro zvířata, která to tady vytahuje z popela vlastně.
1: Se zpřístupněním areálu záchranné stanice pro příjezd kontejnerů tady pomáhá i Honza.
3: Jsem dlouholetý kamarád, Zdeněk mě zavolal, takže mu pomáhám. Rád. Teďka tady připravujeme ten prostor, aby se sem vlezly kontejnery a lidi, kteří pomůžou, aby se tady vymotali.
1: Hlavním úkolem je teď uklidit požářiště a vybudovat nové zázemí. Zdeněk Machař už má nabídky od firmy, která podobné domky vyrábí.
2: Jo, že by dovezla nějaké nabídky, jo, aby zachovala ten tvar toho domku, co byl tedy, a že by přinášel pocitově ty stejné prostory, pohledový z těch okýnek, jo.
4: To zázemí vám teďka slouží, řekněme, provizorní, nebo jak to?
2: Provizorní zázemí, protože jsme Horalové, já přítelkyně a synové, takže přítelkyně využívá teď darovaný přístřešek pro ovce, jo, na přespání, a já chodím do vepřína. Tak jsou ještě blíž ke zvířátku, takže mě tady toto neskládí.
1: Zdeňku Machařovi a jeho přítelkyni lidé přinesli i několik štěňat, aby se se ztrátou milovaných psů lépe vyrovnali. Pomocnou ruku nabídlo i Brno. Radní by se měli zabývat návrhem na zvýšení příspěvku záchranné stanici.
2: Na tu sílu lidí zareagoval i ten, řekněme, úřednický šiml, jo, který začal se dávat do pohybu a přeskakuje překážky. Při normální situaci by to tady ani snad nešlo v rychlosti prostě zprovoznit.
1: Kontejnery na odklízení nabídla třeba městská firma Sako. Zdeňku Machařovi pomáhají i firmy z okolní průmyslové zóny. Nový domek chce začít vybírat příští týden. Šimon Franz, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

Svět dětství a snů budoucího zakladatele psychoanalýzy Zikmunda Freuda ukazuje nová expozice v jeho rodném domě v Příboře na Novojičínsku. Návštěvníka zve na dobrodružnou cestu plnou tajemství. Představíme vám je v poslední reportáži sobotního večerního radiožurnálu už za chvíli.

0: Tak to byla dvojice Eurythmics, jejich asi největší hit 80. Sweet Dreams, Annie Lennox a Dave Stewart. Sigmund Freud odemykal tajemství lidské duše. V jeho rodném domě v Příboře na Novojičínsku teď mohou návštěvníci odemknout vzpomínky na dětství zakladatele psychoanalýzy. Otevřeli je jako připomínku 170. výročí Freudova narození.
1: Jmenuji se Sigismund Šlomo Freud a jsou mi 3 roky. Maminka mi říká Mein Goldener Sigi.
2: Uvítání od věhlasného obyvatele a jdeme objevovat dům snů Sigmunda Freuda s jedním z autorů expozice Zdeňkem Durdilem.
3: Divák dostane svazek klíčů a těma klíčema si může odemykat jednotlivý objekty.
2: Procházíme vnitřkem skříně do místnosti s kolébkou.
3: V té době malým chlapcům se zpívaly u kolébavky, který je směřovali k tomu, aby byli významní, aby vlastně byli moudří.
2: Dá se říct, že si to vzal k srdci a naplnil.
3: Myslíme, že jo.
2: Další z autorů expozice Jakub Deml vysvětluje, jak to tady funguje.
4: My umožňujeme návštěvníkům se všeho dotýkat. Naopak jako bez toho dotýkat.

0: A přesně 5 minut před půlnocí pro vás máme důležité informace ze silnic. Je tady mimořádná zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A nebezpečná situace na D8 před Prahou z Ústí nad Labem. Zhruba na 1/3 kilometru poblíž OMV se pohybují chodci, snad přebíhají dálnici.
3: Že to byly dva lidi, prostě jsou středových svodidel, nevím, jestli se rozhodli přebíhat dálnici.
2: Ještě jednou D8, zhruba 1/3 kilometr, pozorujte jak na Prahu, tak na Ústí nad Labem. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553. Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
4: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
4: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
1: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
4: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
1: nebo pozápasové reportáže.
4: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Ve vysílání po celý květen.
4: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
3: Muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy bude policie vyšetřovat na svobodě. Izraelská armáda zabila šéfa ozbrojeného křídla Hamásu Izadína Hadáda. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa se Slovinskem v prodloužení. Dnes bude v Čechách polojasno, na Moravě zataženo, místy přehánky, teploty do 18, na Moravě kolem 11 stupňů. Je neděle 17. května, u hlavních zpráv vás vítá Pavel Prouza.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí bude stíhaný na svobodě. V sobotu o tom rozhodl okresní soud v České Lípě, který zamítl návrh státního zástupce na vazbu.
4: Soud při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Místo vazební věznice byl tak propuštěn, uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
5: Jeho trestní stíhání bude tedy probíhat na svobodě. Nic víc k tomu zveřejňovat nebudeme.
4: Advokát obviněného Vít Pavko sdělil, že jeho klient lituje toho, jak svůj čin provedl.
6: Klient nezvolil dle vlastních slov šťastné provedení protestu proti tomu, jak církev nakládala s ostatky svaté Zdislavy, tedy že oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě dle jeho vlastních slov nekonečná.
4: Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Samotná lebka je teď v péči restaurátorů, protože obviněný ji zalil do betonu. Jestli se podaří vzácnou relikvii dostat ven nepoškozenou, zatím není jasné. Jana Pavlíčková, Radiožurnál.
3: Šéf ozbrojeného křídla Hamásu Izadín Hadád je mrtvý. Agentuře Reuters to řekl vysoce postavený představitel palestinského hnutí. Informaci potvrdila i izraelská armáda, která tvrdí, že velitele zabila v pátek při úderu na město Gaza.
7: Několik mužů v Gaze neslo tělo Izadína Hadáda na nosítkách. Bylo překryté vlajkou Palestiny a Hamásu. Přihlíželi tomu desítky truchlících, pro které je Izraelem zabitý představitel Hamásu mučedníkem. Muži poté Hadádovo tělo položili do mešity, kde se u něj modlili lidé. Izraelská armáda podle serveru Times of Israel šéfa ozbrojeného křídla Hamásu zneškodnila proto, že se pokoušel obnovit vojenské kapacity Hamásu po válce s Izraelem. Údajně taky chystal teroristické útoky proti Izraeli. Izraelská armáda zároveň považovala Hadáda za jednoho ze strůjců rozsáhlého teroristického útoku proti židovskému státu 7. října 2023. Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Ruská disidentka Nina Litvinovová spáchala sebevraždu. V dopise na rozloučenou napsala, že cítí bezmoc kvůli válce na Ukrajině. Vadily jí taky represe proti odpůrcům kremelského režimu. Disidentce a oceánoložce bylo 80 let.
8: Úryvek z dopisu na rozloučenou zveřejnila na Facebooku její sestřenice novinářka Maria Slonimová. Podle ní Litvinovovou zabil ruský prezident Vladimír Putin. Disidentka do dopisu napsala, že se její život stal po začátku ruské invaze na Ukrajinu nesnesitelný. Šéfa Kremlu Putina ve vzkazu obvinila ze zabíjení a věznění nevinných lidí. V Rusku zakázaná organizace Memorial připomněla, že Litvinovová od 60. let pomáhala politickým vězňům. Její bratr Pavel Litvinov byl zase jedním z 8 lidí, kteří v srpnu 1968 na moskevském Rudém náměstí protestovali proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
3: Švýcarská zpravodajská služba otevře dlouho zapečetěné spisy o nacistickém zločinci Josefu Mengelem. Píše to web britské stanice BBC. Mengele prováděl v koncentračním táboře v Osvětimi pseudovědecké pokusy na lidech a za své činy nikdy nebyl potrestaný. Po válce utekl do Jižní Ameriky. Historici podle BBC opakovaně žádali o přístup ke švýcarským spisům kvůli podezření, že Mengele v zemi po válce navzdory mezinárodnímu zatykači pobýval. Švýcarské úřady dosud otevření spisů odmítaly. 3000 posluchačů navštívili Český rozhlas v Praze na Vinohradech. Během dne otevřených dveří si prohlédli třeba vysílací studia, viděli natáčení rozhlasové hry a mohli být přímo u živého vysílání.
9: V roce 1923, to znamená 18. května, kdy se tady poprvé ozvalo haló, haló, zde Radiožurnál.
10: Touto větou začalo nejen první rozhlasové vysílání tehdejším Československu, ale taky komentované prohlídky budovy na Vinohradech. Té se zúčastnili třeba i posluchači, kteří přijeli z Polska.
11: Kolem 10 let poslouchám Český rozhlas dost pravidelně. Především podcast Vinohradská 12, který mám opravdu rád.
10: Den otevřených dveří přilákal i ty nejmladší. Svou oblíbenou stanici chtěl vidět třeba 11-letý Honza.
12: Já poslouchám Radio Junior. To je moje nejoblíbenější stanice.
10: Posluchači rozhlasová studia zaplnili třeba u přímého přenosu pořadu Tobogán nebo besedy moderátorů Radiožurnálu Jana Pokorného a Libora Boučka. Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Původně mělo od sobotního večera do pondělního poledne spadnout až 70 mm srážek. Podle meteorologů nakonec ale naprší méně, než očekávali. Varování platilo v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji mělo silně pršet hlavně na Vsetínsku. Na 59. ročník dálkového pochodu Praha-Prčice v sobotu vyrazilo 23,5 tisíce turistů. Vybrat si mohli z 21 tras, nejdelší z nich měla kolem 70 kilometrů. Na konci pochodu účastníky čekala upomínková plastová botička.
13: Na jeden z 21 startů pochodu Praha-Prčice se mezi prvními postavil pan Miroslav. Akce se účastní pravidelně od roku 1970.
14: Rekord je 55 účastí a od letošního roku nepřetržitých účastí. Radši nechybí ani jeden rok, kromě covidových.
13: Celkem se pochodu zúčastnilo přes 23 tisíc lidí, to je o 800 méně než minulý rok, říká hlavní organizátor pochodu Petr Karlovský.
15: Ale vzhledem k tomu, jaký bylo ráno, počasí a podobně, tak to pořád považujeme za úspěch.
13: Organizátoři už teď plánují speciální program na výroční 60. pochod v příštím roce. Z Prčice Elena Junová, Radiožurnál.
3: Ve Vídni právě teď sčítají hlasy 70. ročníku Eurovize. Ve finále zabojovalo 25 interpretů, včetně českého zpěváka Daniela Žižky. A na místě je reportér Jiří Štefl.
16: A o vítězi Eurovize už je rozhodnuto. V tuhle chvíli už začalo odhalování výsledků. Nejprve se rozdělují hlasy od odborných porod, pak od diváků. Ve finále zpíval tedy i český zpěvák Daniel Žižka. Během jeho vystoupení ale došlo k technickým problémům s kamerou. Česká delegace proto podala stížnost a taky žádost o opakování písně. Tu ale pořadatel, tedy EBU, zamítl s tím, že samotné vystoupení ani zvuk ovlivněny nebyly. Mezi favority letos patří Finsko nebo Austrálie a vítěze bychom měli znát zhruba do 15:45. Z Vídně Jiří Štefl, Radiožurnál.
3: Sport. Čeští hokejisté poprvé v historii na mistrovství světa prohráli se Slovinskem. Ve druhém utkání letošního šampionátu mu podlehli 2-3 v prodloužení. Co porážka s outsiderem s národním týmem udělá, říká reprezentační útočník Jakub Flek.
17: Věřím, že jsme dost silný tým na to, že to s náma neudělá nic a nesmí to s náma udělat nic. Určitě si k tomu něco řekneme, je to špatně, ale proto máme ve svých rukou, my se z tohohle musíme oklepat, poučit se z toho hlavně, poučit se a být lepší v příštích zápasech.
3: Ten nejbližší čeká Čechy v pondělí, kdy nastoupí proti Švédsku. O posledním týmu skupiny o záchranu se ve fotbalové šanzelize rozhodne až v závěrečném kole. Ostrava totiž porazila Zlín 2-0 a má stejně bodů jako pražská Dukla, která prohrála 0-2 v Teplicích. Právě vzájemný souboj Dukly a Baníku rozhodne o sestupujícím. Dále Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3 a ve skupině o umístění Olomouc zvítězila 3-1 v Karviné.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nebezpečí na D8 u Prahy a uzavírka na dálnici D1 na Benešovsku. Na dálnici D8 před Prahou z Ústí nad Labem stále opatrně. Na 3. kilometru poblíž OMV hlásil náš zpravodaj pohyb chodců. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zůstává za sjezdem na Vlašim úplná uzavírka. Na 52. kilometru se nedá sjet na odpočívku Střechov. Šetří tam nehodu zřejmě vážnou. Na místě jsou hasiči, taky policie. Sjet se dá k Šelce na 44. kilometru. A v Ostravě v Místecké ulici vedle areálu dolní oblasti Vítkovic kolona. Hustý provoz teď ve směru do centra zřejmě skončil Majáles. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je na západě polojasná až jasná, jinde zatažená až oblačná, na východě Moravy a Slezska s deštěm. Teploty 5 stupňů až 0, na západě až minus 2 a přízemní mrazíky, na Moravě a ve Slezsku 9 až 5 stupňů. Dnes má být v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jihozápadě až polojasno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11, na horách kolem 8, v Beskydech kolem 3 stupňů. Tolik zprávy. A teď začíná repríza sobotní polední publicistiky s Vladimírem Krocem.
19: Jak upravit systém přijímacích zkoušek na střední školy, aby bylo méně žáků a žákyň, kteří v nich neuspějí? Jaký postup můžou zvolit odborníci ve snaze vyprostit lebku svaté Zdislavy z betonové schránky, do níž ji zalil pachatel krádeže z kostela v Jablonem v Podještědí? A co vyplývá z nového průzkumu Univerzitního Herzlova centra o postojích české společnosti k izraelsko-palestinskému konfliktu a situaci v pásmu Gazy? Výsledky letošních přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia podle odborníků potvrzují, že je třeba rozšířit nabídku především v Praze. V prvním kole přijímaček uspělo víc než 93% žáků, kteří se hlásili z 9. tříd základních škol na 6letých gymnáziích. Bylo letos v Praze úspěšných 24% uchazečů. Celorepublikově se na ně dostalo přes 35% zájemců. Na 8letých oborech uspělo letos v metropoli 37% žáků, celorepublikově je to o 10% bodů víc. Naším hostem je Jan Zeman, analytik výzkumného ústavu PEC Research, který se dlouhodobě zaměřuje i na oblast středního školství. Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: Co o systému přijímaček na střední školy vypovídají aktuální výsledky z prvního kola?
20: Tak jedním z hlavních problémů je, že nejsou ty kapacity. To znamená, že i dobří žáci, kteří se hlásí na, dejme tomu, gymnázia, se na ně nedostanou a končí pod čarou, přestože mají dobrý výsledky. Děje se to obzvlášť v Praze, v Brně, kde opravdu žák s nadprůměrnými výsledky oproti České republice se na tu školu nedostane. Potom také moc žáků se dostává z první priority na tu, vlastně zní to zvláštně, ale na tom vidíme, že ty žáci se bojí riskovat a dávat si na první prioritu tu nejtěžší školu. A taková poslední věc, která se možná trochu přehlíží, je až příliš široká nabídka středních odborných škol, těch oborů, protože 80% všech žáků, co se hlásí na střední odborné školy, se vejde do 20 oborů. Jsou přijati na 20 oborů, i když jich máme asi 100-160.
19: Koncem dubna jste zveřejnili rozsáhlou studii, v níž na základě šetření z letošního ledna poukazujete na slabiny tohoto systému a doporučujete řadu úprav, třeba aby se nejdřív psali přijímací testy a až na jejich základě by si žáci a žákyně podávali přihlášky na střední školy. Opravdu by se tak mohly výrazně zvýšit jejich šance na přijetí?
20: Ano, stalo by se to z několika důvodů. První z nich je, že aktuálně každý čtvrtý žák v České republice nepíše jednotnou přijímací zkoušku, neví, kolik může mít bodů, neví, jestli se může přihlásit na maturitní obor. Takže by to pomohlo těm žákům odhalit jejich potenciál a poté by jim to pomohlo taky lépe seřadit si ty školy na přihlášky, protože nyní víme, že až třetina žáků, co se hlásí na maturitní obory, si je řadí na přihlášce špatně, a to znamená, že třeba dají lehkou školu na první prioritu, jsou tam automaticky přijati a zbytek škol se vůbec nebere v potaz, i když by si to měli seřadit, takže tu nejtěžší, nejambicioznější školu si dají na první prioritu, tak v tomhle se chybuje.
19: Voláte taky potom, aby se rozšířil počet možných přihlášek až na 5 nebo 7. Nebyl by pak ale naopak celý systém ještě nepřehlednější?
20: My si myslíme, že ne, že by se to dalo doplnit o nějaký validátor přihlášky, víc informací o školách na jednom místě, třeba na webu Cermatu, a různě simulovat, když má žák tolik bodů, tak na jaký školy by se dostal podle toho, jak si školy seřadí. A na tom je nejdůležitější to, že ty žáci by později volili nějaký třeba, dejme tomu, učiliště jako jistotu. Nyní víme, že na gymnázia se z první priority hlásí 15% žáků v celé České republice, ale na třetí prioritě si gymnázium dává už jenom 9% žáků a naopak stoupá zájem o ty učiliště a střední odborné školy. Takže ti žáci strašně rychle taktizují, protože mají jenom 3 přihlášky. Místo, aby kdybych měli víc, tak se až později rozhodnou pro nějakou jistotu.
19: Rozhodující jsou samozřejmě kapacity středních škol. Podle čeho i na základě spolupráce státu s kraji by se měly navyšovat?
20: Stát by mohl motivovat kraje prostřednictvím rozpočtového určení daní, že za žáky, dejme tomu na těch žádaných všeobecných oborech gymnázií a liceí, půjde víc peněz. Tím pádem by třeba i Praze mohlo být jedno, že k němu chodí žáci ze Středočeského kraje, ale dostávali by za ně příslušný finanční obnos. Ale v zásadě je problém i toho, že ty kraje už nyní mají naspořeno hodně peněz a jenom rozšiřování kapacit nedávají prioritu, obzvlášť Praha, kde přibylo oproti minulému roku jenom 60 míst na čtyřletých veřejných gymnázií.
19: Upozorňujete, že rodiče žáků a žákyň základek se mnohdy příliš neorientují v tom, jaká je kde nabídka a poptávka po místech na středních školách, nevolí ideální školu jako první prioritu, jak jste o tom mluvil, nevyznají se v takzvaném přijímacím algoritmu. Jak velký v tom je, nebo vidíte problém?
20: No, tím pádem můžeme přicházet o talenty, o žáky, kteří mají dobré výsledky, ale třeba nemají právě rodiče, kteří se v systému orientují, a to je vlastně znevýhodní, a ten stát by jim měl dát nástroje k tomu, aby tohle překonali, protože nemůžeme svádět vinu na rodiče a zároveň poté mít akorát neúspěch toho dítěte. To nám nic nepřinese. Je důležitý právě tohleto zlepšit.
19: Tím spíš, že s pochopením změněného algoritmu přijímají potíže i vysokoškoláci.
20: Jo, je to tak, že my, když jsme jim položili tu nejlehčí otázku, kde si mohli vybrat vlastně na jakou školu bude žák přijat, pokud získal 80 bodů, tak ti vysokoškoláci to vlastně z 20% rozhodli špatně, každý pátý, a byl problém i v tom, že třeba ještě si mysleli, že funguje starý systém, kdy si žák vybere školu po té, co je teprve přijat.
19: Z vaší studie vyplývá, že systém přijímaček na střední školy prohlubuje nerovnosti v přístupu ke vzdělání. Sociálně zajištěnější rodiny si můžou dovolit důkladnější přípravu na zkoušky. Pokud by se podle vás měla zpřístupnit bezplatně, je to reálné s ohledem na finanční a personální nároky, které by se s tím pojily?
20: My si myslíme, že to reálné je vzhledem k tomu, že největší problém může být v zaměstnání těch lidí, kteří by dělali ty úlohy, protože v současné době pracují v soukromých firmách, kde jsou placeni za poměrně štědré příspěvky, nebo čtvrtina rodičů dává přes 5 000 korun, ale vysokoškoláci dvakrát častěji než rodiče bez maturity, tak to je taky takový rozdíl, a právě i tito žáci potřebujou nějaké jako cvičné úlohy navíc a je špatné, pokud mají pouze zpřístupněné vzorové testy Cermatu bez jakýchkoliv podpory, musí si vyhledávat nějaká vlastně videa, kterým všechno je závislý na tom, jak moc jsou ty žáci zorientovaný, a tohle by tak nemělo být a mělo by se investovat právě ze strany státu, aby všichni měli rovné podmínky.
19: No a vaše hlavní doporučení pro další ročník přijímaček na střední školy?
20: Stále je nutné rozšiřovat kapacity těch žádaných oborů. Bez toho žádná změna nemá smysl. Pokud přesuneme přihlášky, teda testy před přihlášky, jak to nemá smysl, pokud se pořád bude dítě hlásit na málo míst. Takže tohle je opravdu klíčové, protože bez toho se nepohneme. A tento problém je i na středních odborných školách nebo učilištích. Je strašný zájem o automechaniky, informační technologie. A pokud tam nebudeme přijímat ty žáky, kteří na to mají velmi dobré výsledky, tak plýtváme vlastně potenciálem a oni studují potom na nějaké škole, o kterou nemají zájem.
19: Jan Zeman, analytik výzkumného ústavu PEC Research. Děkuju. Nashledanou.
20: Děkuju, nashledanou.
19: Policie dnes krátce před 10:00 přivezla k okresnímu soudu v České Lípě muže podezřelého z krádeže vzácné relikvie lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěli pohřbít. Soud dnes rozhoduje, jestli muže umístí do vazby. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. Ředitel českolipské policie Petr Reit v pátek odhadl, že výsledek jejich snažení bude znám nejdřív za několik dnů. Naše pozvání přijal děkan fakulty restaurování Univerzity Pardubice Karol Bayer. Dobrý den.
0: Dobrý den, zdravím posluchačů i vás.
19: Jedná se podle všeho o unikátní případ. Už se ví, komu nelehký úkol připadne, kdo by se měl pokusit zbavit zácnou relikvii betonu?
0: Jak můžem, já bych se len na začátek povedal toľko, že zaprvé jsem chemik, alebo technolog, materiálový špecialista v oblasti reštaurování, aby nedošlo k nějakému nedorozumeniu. A za druhé, moje informácie sa zakladajú, čo sa týka aktuálneho stavu, predovšetkým na to, čo je známe v médiách. Jako fakultu nás priamo mimo nejakých dotazov z médií ešte neoslovil nikto. Takže
19: to nevíte, jinými slovy.
0: Takže bohužel nevím.
19: Dobře, no ještě se tam na jednu věc, kterou možná také, nebo nevím, jestli víte, lebka svaté Zdislavy je přímo zalitá do betonu, nebo ji pachatel přece jenom vložil do nějakého obalu? Ví se to?
0: Podle těch informací, které mám, je přímo zalitá do betonu. Ale je to s rezervou, prosím.
19: Ano, v jednom z předchozích rozhovorů jste vyloučil chemickou cestu. Proč?
0: Ano, a z toho důvodu, protože jako za prvé beton se velmi těžko rozpouští, pokud ano, tak v poměrně silných kyselinách, a tam vzniká riziko obrovské, že síla kysela nerozpustí len ten samotný beton, velmi pomalý sice, ale rozpustí, ale by mohla rozpustit i ten samotný artefakt, to znamená fragmenty lebky svaté Zdislavy.
19: Jak se dá lebka tedy očistit od betonu mechanicky, aniž by utrpěla?
0: Ještě dodám, že to, co jsem v těch předcházejících vyjadreniach povedal, zakladá na zkušenosti s jiným typem artefaktů, s takýmto něčím, jako naša fakulta ještě konfrontovaná nebyla, ale máme zkušenosti s odstraňováním betonu, cementu, povlakou, doplnkou z jiných typů velmi citlivých artefaktů. Takže podle mého názoru je nejbezpečnější cesta, aby nedošlo k poškodění a nějakým ztratám zbytočným, je velmi opatrné, postupné mechanické odstraňování betonu a těch větších častí až po nějaké finále, s tímto zkušenost máme. Čiže tu je možné,
19: dobře,
0: ten proces musí být.
19: Mě ale zajímá, jakým způsobem, jak se to dá udělat, neumím si to představit. Konkrétně.
0: Takže co my používáme, vždycky sada nějakých menších nástrojů, typu představte si nějakou malinkou úhlovou brůzku v nějakom mikroprevedení s diamantovým kotlučem, kde je možné postupným odrezáváním té větší kusy, kde teda člověk bezpečně ví, že nebude poškodzovat ten originál, až vo finále potom té tenké vrstvy je možné odstránit jednako takzvaným mikrodlátkom, čo je také malilinké pneumatické kladivko, které velmi citlivo odstraňuje i z zranitelných povrchov tenké vrstvy cementu, krehké, s čím teda skúsenosť máme, až po nějaké finále dočistenie mikropieskovačkou, čo je mikroabrazívne čistenie. Mm-hmm. Čiže podľa mňa kombinácia týchto metod zaručuje kontrolu procesu odstraňovania v priebehu celej tej operácie.
19: Pričemž ide zejména o čas, beton tvrdne asi měsíc. Jak se dá hydratace zpomalit?
0: Ano, podľa normy teda dosahuje tu plnú pevnosť alebo hlavnú pevnosť, potom ešte to trochu dobieha po 28 dňoch. A je to tak, že cirka po prvom dni dosahuje nejakú pevnosť 10-15% tej finálnej, potom po dvoch dňoch cirka 20-30, po týždni okolo 50, po dvoch týždňoch už okolo 80-90%. Takže v skutku záleží na tom, aby sa čím skôr nejak zasiahlo. A naša skúsenosť zase je taká, že je možné relatívne bezpečne a s ohľadom na nálepku relatívne s malým rizikom, ale s nulovým rizikom zastaviť hydratáciu pomocou organických rozpúšťadiel. Nám sa najlepšie osvedčilo použitie izopropanolu. Čím sa vlastne zastaví proces hydratácie a tým pádom tvrdnutia betonu.
19: Lebka svaté Zdislavy postrádá většinu skeletu obličejové části a podle posledních zkoumání odborníků je mozková část lebky velmi křehká se známkami značného poškození kosti. Lícní kosti, které odpadly, byly při průzkumu v roce 1979 podle expertů přitmeleny akrylátovou hmotou. Restaurátor Norbert Riegel v rozhovoru pro Seznam zprávy přišel s kacířskou myšlenkou, jestli není lepší nechat lebku v betonu.
0: No, tak to je otázka. Najlepšie, ako dôležité je urobiť nejaký vstupný prieskum, zistiť, v jakom je stave a táto, je to kasírska myšlienka, ale pokiaľ by odstraňovanie malo byť natoľko rizikové, že zrozí poškodenie, tak stojí za zváženie. Na druhej strane, čím dlhšie sa v betóne nechá, tak tým ťažšie sa bude vysloviť.
19: Jakú ja ten prúskum? Rengenováním, jaké technológie lze použiť?
0: Je možné rentgen alebo v podstate tomografia sú veľmi dobré na takéto prípady alebo na podobné prípady, neviem, či niečo takéto riešili už, vybavený na špecializovanom pracovisku v Telči. Je to Centrum Excelence Telč, ktorí sa zaoberajú aj velmi špecializovanými metodami na prieskum pamiatok. Je to súčasť ústavu, jedného z ústavov Akadémie vied.
19: 30. května se koná poučest zasvěcená. Já vám rozumím, ale už musíme končit. Mám poslední otázku. Svaté Zdislavě, která je uctívána jako patronka rodin, mimo jiné. Asi není pravděpodobné, že by do 30. května se restaurování stihlo v tak šibeničním termínu do dvou týdnů.
0: To sa obávam, že to možné není. To riziko sa potom len zbytočne zvyšuje, takže to asi za to nestojí.
19: Karol Bayer, děkan fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Děkuji vám. Naschledanou.
0: Ďakujem. Majte sa pekne. Naschledanou.
19: Izrael dnes nařídil evakuaci 9 vesnic a podnikl nové údery na jihu Libanonu. Izraelská armáda uvedla, že útoky mířily na infrastrukturu militantního hnutí Hezbollah, sponzorovaného Íránem. V noci na dnešek libanonské ministerstvo zdravotnictví informovalo o tom, že izraelský nálet na centrum civilní obrany na jihu země a si vyžádal 6 obětí na životech, včetně 3 zdravotníků. K útoku došlo několik hodin poté, co americká administrativa oznámila, že Izrael a Libanon se domluvili na prodloužení příměří o 45 dní. Dohoda o klidu zbraní platí od poloviny dubna, téměř denně, ale pokračují střety mezi izraelskými silami a Hezbollahem. Víc teď s Irenou Kalhousovou, ředitelkou Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Dobrý den.
2: Dobrý den.
19: Jak izraelské velení vysvětluje ty nejnovější útoky na jihu Libanon nebo nálety na automobily, při nichž bylo před několika dny už jižně od libanonské metropole Bejrutu zabito nejméně 12 lidí?
2: Tak Izrael má tu pozici v tomto celkem konstantní. Izrael prostě tvrdí, že opravdu chce odtlačit tu hrozbu ze strany Hezbollahu nejdále od svých hranic. A to je prostě vlastně taktika, kterou k tomu uplatňuje. To znamená, vidíme i během toho příměří, že izraelská armáda zasahuje proti infrastruktuře Hezbollahu, která ovšem, jak také víme, je velmi propojená s tou civilní infrastrukturou ve vesnicích, především v té jižní části Libanonu, takže vidíme, že vlastně Izrael ničí ty vesnice a navzdory tomu, že, jak jste říkal, sice platí od dubna příměří, tak vlastně v praxi, především v té jižní části Libanonu, ta situace vlastně je pořád velmi napjatá a konec konců ani na severu Izraele ta situace není úplně klidná, protože Hezbollahu se dá pomocí dronů vlastně útočit ne na izraelské vojáky, ale i na civilní obyvatelstvo na severu Izraele.
19: Izraelská armáda oznámila, že v pátek podnikla v pásmu Gazy cílený úder na šéfa ozbrojeného křídla teroristického hnutí Hamas, Izzadina Hadáda, kterého Izrael označil za strůjce teroristického útoku ze 7. října 23. Dnes předpolednem přišla zpráva, že byl zabit. O život přišlo podle úřadu v Gaze, přišli i další lidé. Šlo spíš o výjimečnou jednorázovou akci v Gaze?
2: Tak já myslím, že ta akce je výjimečná v tom, že opravdu se jednalo o člověka, který byl jedním z těch veteránů Hamásu. A byl to člověk, který se měl podílet na přípravě 7. října. Byl to člověk, který sám vlastně dohlížel na izraelská rukojmí. To znamená, byl v tom hledáčku Izraele poměrně vysoko, ne-li v tuto chvíli úplně nejvýše. Jinak ani v Gaze ta situace není dlouhodobě klidná. Vlastně izraelská armáda podniká proti, jak ona tvrdí, cílům Hamásu a vzhledem k tomu, že je podniká vlastně v té části Gazy, kde je v tuto chvíli koncentrováno přes 2 miliony lidí, tak pravidelně slýcháme, že při těch útocích jaksi zahynuli i civilní obyvatelé Gazy.
19: Situace v Gaze se do značné míry týká i nový průzkum vašeho univerzitního Herzlova centra. Zaměřil se na postoje české populace k Izraeli. Jak moc se do nich promítá právě pohled na vývoj v Gaze a v izraelsko-palestinském konfliktu?
2: No to je právě poměrně zajímavé, protože my vlastně ty průzkumy děláme už 4 roky a chtěli jsme právě vědět, jestli k nějakému posunu došlo a zajímavé je, že výrazně nedošlo. Že možná, co můžeme říct, je, že ubylo těch, kteří jsou nerozhodnutí či neví a paradoxně možná z určitého pohledu tam přibylo více pro izraelských fanoušků než těch pro palestinských. Na druhou stranu, když se podíváme do těch dat dovnitř, tak vidíme, že 40% Čechů s operací v Gaze nesouhlasí. nesouhlasilo, zatímco pouhých 30 souhlasilo, a že potom tam jsou velké rozdíly například mezi levicovými voliči a středopravicovými voliči. Takže je to barevnější, když se podíváme dovnitř těch dat, ale obecně lze říct, že v České republice pořád ten proizraelský postoj převažuje.
19: A jak si vykládáte, že zjevně ani vážná humanitární krize v Gaze a vysoký počet obětí, které si po teroristickém útoku Hamasu z konce roku 23 vyžadala izraelská válečná operace, nemají v tomto směru větší dopad?
2: Tak já si myslím, že samozřejmě můžeme pouze spekulovat, proč si tak vlastně Češi toho svého postoje, proč jsou v tom tak konstantní. Myslím si, že do určité míry samozřejmě to souvisí s pozicí české politické reprezentance, která je také poměrně jednotná v tom svém postoji vůči Izraeli. A také si myslím, že opravdu je to hlubší, že ty důvody, proč Češi sympatizují s Izraelem, prostě nezmění ani ta válka v Gaze, že mezi Čechy vidíme určitou sympatii s Izraelem historicky danou. Myslím si, že Češi obecně mají jistou nesympatii vůči muslimům, vůči arabskému světu, že to je kombinace několika faktorů, ale i tak je to opravdu zajímavé, že vlastně se ty pozice na rozdíl od většiny evropských zemí a dneska už i Spojených států amerických, že se výrazně nepohly.
19: Konstatuje Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Děkuji za rozhovor, nashledanou.
2: Děkuji za pozvání.
19: Tolik sobotní publicistika Vladimír Kroc. Teď už jsou tady další aktuální zprávy.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.
5: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
5: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
5: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
5: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
21: A minutu po půl jedné máme pro vás v nočním radiožurnálu krátké zprávy. A s nimi Pavel Prouza.
22: Policisté při bezpečnostní akci Jupiter v Praze zjistili skoro 150 přestupků. Informovali o tom na svém webu. Policie od pátečního do sobotního rána vypátrala 14 celostátně hledaných lidí, 7 řidičů pod vlivem alkoholu a 6 řidičů pod vlivem drog. Zároveň rozdala pokuty za 164 tisíc korun. Armáda spásy spustila kampaň s názvem Nenechme je do toho spadnout. Upozorňuje na to, že lidé, kteří vyrůstali například v azylových domech, se často do těchto nevyhovujících podmínek vracejí s vlastními rodinami. A to kvůli špatnému systému pomoci, hlavně co se týče dostupného bydlení. Britský ex-ministr zdravotnictví Wes Streeting chce kandidovat na lídra labouristické strany. Oznámil to 2 dny po své rezignaci na funkci ministra. Streeting tvrdí, že ztratil důvěru v současného šéfa labouristů a premiéra Keira Starmera. Ten odmítl rezignovat na post předsedy vlády po místních volbách na začátku května. Muž, na kterého v sobotu u pobřeží západní Austrálie zaútočil žralok, podlehl zraněním. 38-letého muže zvíře napadlo poblíž oblíbené turistické destinace ostrova Rottnest. Australské státní úřady doporučily lidem, aby byli v této oblasti obzvlášť opatrní. Jde o druhý smrtelný útok žraloka v Austrálii v tomto roce.
1: Sport.
22: Čeští hokejisté prohráli ve druhém utkání na mistrovství světa ve Friburgu se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Góly dali Kaut a Sedlák. A fotbalisté Manchesteru City porazili ve finále anglického poháru Chelsea 1-0. Trefil se ghanský reprezentant Semenyo. FA Cup získal Manchester City po 8. v klubové historii.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehoda na D52 na Brněnsku a uzavírka na dálnici D1. U sjezdu na Vlašim. Na dálnici D52 z Brna do Mikulova za sjezdem na Hrušovany. Čerstvá nehoda, kilometr 21,5, dodávka srazila lesní zvěř. Čekejte omezený průjezd, překážky. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu zůstalo značení. 64. kilometr na krajnici, odstavené auto je už pryč. Na D1 z Prahy do Brna zůstává za sjezdem uzavírka. Na 52. kilometru, to je za sjezdem na Vlaším, se kvůli odklízení následků nehody nedá sjet na odpočívku Střechov. Před uzavírkou je na 44. kilometru Šelka, za uzavírkou pak benzínka za sjezdem z exitu 66 Loket. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
22: Dnes bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jihozápadě až polojasno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11, na horách kolem 8, v Beskydech kolem 3 stupňů. Tolik zprávy. A začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: S blížící se letní sezonou vyráží opět do terénu i značkaři Klubu českých turistů. Po celé republice musí zkontrolovat a opravit značení turistických cest. Do terénu s nimi vyrazil náš redaktor a reportáž vám nabídneme už za pár minut.
1: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.
7: Yes. Come on. Martinez, you ready, girl?

0: 5.
1: Členové klubu českých turistů připravují trasy na letní sezónu, kontrolují a obnovují značky pro chodce i cyklisty. Letos po celé Vysočině i sousedních regionech projdou přes 1000 kilometrů tras. Nejdůležitější jsou podle nich křižovatky a rozcestí, kde by bez dobrého značení lidé mohli zabloudit.
2: Jo, takže já to takhle kolem vlastně od smoly a od tohoto očistím. Jo, a holky to potom přetírají jenom.
3: Jiří a Taňa Bejblovi ze Ždáru nad Sázavou. Paní Taňa má v ruce kelímek s bílou barvou.
4: Já dneska bílou, protože přijela kamarádka z Břeclavy, tak jsme vymysleli pro ní výlet, že Zdenka dneska dostala modrou, já po manželovi bílou, manžel má hnědou.
2: Já to očistávám a případně ohraničuji hnědou. Jako
4: mně bude manžel říkat, jestli si mám namočit nebo nemám.
2: Co na ní výdohled.
4: My ženy takový poslušný, tak my to vždycky uděláme, jak vy to muži chcete.
3: Obnovují turistické značky 6. rokem.
4: Jdeme z Cigháje na Fryšavský kopec a vlastně obnovujeme modrou značku turistickou.
2: Jednou za 3 roky se vždycky trasa obnovuje v podstatě.
3: Jednou za 3 roky.
2: My jsme ji dělali před 3 rokama, jsme ji dělali, teď děláme znovu. Jako, no.
3: Takže tohle je vaše trasa.
2: No, ono se to nedá říct. Ono nás je třeba na Žďárském okrese nás asi 7 nebo 8 skupin.
3: Potkáváme se u pramene Svratky ve Žďárských vrších.
2: No, to jsme konkrétně tady obnovili před 3 rokama, vůbec lidi nevěděli, že tady je prameniště. Tak jsme to tady takhle označkovali v podstatě, aby lidi vůbec věděli, že tady se dá odbočit. Že tady šla modrá dolů, v podstatě na Cigáje a nikdo ani nevěděl, že tady prameniště je.
4: Protože my nejenom malujeme ty značky, ale musíte vystříhávat i ty nálety kolem, aby z té cesty bylo vidět.
3: Během 1 hodiny stihnou upravit zhruba kilometr trati. V celém Česku je pak více než 40 000 kilometrů turisticky značených tras. František Jirku, Radiožurnál.

0: absolutně originální a nepřeslechnutelná kytara Briana Maye. Tak to jsou Queeni a vzpomínka i na Freddieho samozřejmě. Poslední minuty zbývají do vyhlášení vítěze letošní Eurovize už 70. jubilejního ročníku. Živě se za naším reportérem Jirkou Šteflem vypravíme do Vídně. Už za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

0: Tak posloucháte noční radiožurnál, no a pár minut před jednou hodinou v noci ve Vídni vyhlašují vítěze jubilejního 70. ročníku Eurovize. A celé hudební klání přímo na místě sleduje náš reportér Jirka Štefl. Jirko?
1: Dobrý večer, Petře, tobě i našim posluchačům, možná taky dobrou noc do Česka. Ano, tak v tuhle chvíli to začíná být opravdu napínavé. Hlasy od odborných porot z 35 zemí jsou rozděleny. Na prvním místě, co se týká hlasu odborných porot, skončilo Bulharsko, a to taneční písní Bangaranga. Na druhém místě to byla Austrálie. Šanci na úspěch ale má ještě většina zemí, protože nevíme, jak rozhodovali diváci u televizních obrazovek. I tyhle hlasy se v tuhle tu chvíli dozvídáme, a protože právě teď body získalo Rumunsko, tak Rumunsko je v tuhletu chvíli na prvním místě, ale ta situace se opravdu mění každou minutou. Daniel Žižka, český reprezentant z písní Crossroads, byl na začátku vyhlašování dokonce na druhém místě. Od odborné poroty, když sečteme pak ty hlasy, tak skončil na místě 10. V tuhletu chvíli, pokud správně počítám, tak je na 15. místě. Stále ale ještě není rozhodnuto. To samotné vyhlašování je napínavé do poslední minuty. V minulosti tomu tak ale nebylo, protože pravidla byla jiná, a tak vítěze mohli fanoušci znát ještě předtím, než poslední země přidělili své hlasy. Za chvíli bychom se tady měli dozvědět, kolik bodů získalo od odborné poroty Česko. Možná ještě na chvíli proto můžeme zůstat. V tuhle chvíli se vyhlašují body pro Maltu. Česko zatím tedy se 104 body, což je tedy velmi málo, protože Rumunsko na prvním místě se skoro 300 body. A v tuto chvíli čekáme, kolik bodů dostane Daniel Žižka. Měli bychom se to dozvědět opravdu každou chvíli, každou sekundu. A bohužel od diváků, od televizních diváků jsme získali 9 bodů, takže na vítězství to letos nestačí. Dohromady 113 bodů, takže budeme čekat dál, kdo tu letošní Eurovizi vyhraje. Z Vídně Jiří Štefl, Radiožurnál.
2: Máš to ctí známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit, že jsi zakutalná, jak drobná mince pod roho

0: Radiožurnál 1 hodina. Jsou tady zprávy a Pavel Prouza.
1: Obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Německý úřad na ochranu ústavy zastavil sledování scientologů. Čeští hokejisti podlehli Slovinsku ve skupině mistrovství světa. V Čechách bude polojasno, na Moravě zataženo, místy přehánky teploty do 18, na Moravě kolem 11 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Informoval o tom obhájce obviněného Vít Pavko. Podle něj muž nesouhlasí s tím, jak církev s ostatky patronky zacházela.
3: Zejména tedy, že relativně nekřesťansky oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků a tak ona nemohla dojít skutečného pokoje, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě je dle jeho vlastních slov v podstatě nekonečná.
1: Podle policie muž zalil lebku do betonu a chtěl ji pohřbít. Za tomu hrozí až 8 let vězení. Stíhaný bude na svobodě. Pavko taky uvedl, že obviněný písemně slíbil, že se vyvaruje páchání další trestné činnosti. Takzvaná scientologická církev, známá taky z Česka, už nebude v Německu pod soustavným dohledem zpravodajské služby. Důvodem opadnutí zájmu je pokles významu této organizace v průběhu let, informoval Úřad na ochranu ústavy. Scientologové mají v Německu asi 3,5 tisíce členů.
4: Hnutí scientologie založené v roce 1954 autorem sci-fi Ronem Hubbardem považují jeho kritici za nebezpečnou sektu. Německá domácí zpravodajská služba ho sleduje od konce 90. let jakožto uskupení usilující o společnost, která nerespektuje například důstojnost jednotlivce. Úřad na ochranu ústavy nepustí scientologii ze zřetele úplně, ale už je nepovede jako samostatný a celostátní fenomén. Víc se chce soustředit třeba na sabotáže a na terorismus. Není to první letošní reorganizace úřadu. Minulý měsíc zrušil kategorii extremismu postihující delegitimizaci státu, zavedenou před 5 lety během protipandemických opatření. Z Německa Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Muzeum v Chebu připomíná 100 let od vzniku české loutky Hurvínek. Vyrobil ji řezbář Gustav Nosek, který ve městě žil. Na výstavě jsou jak původní loutky, tak i ty, které vznikly v současné době, říká spolukurátor výstavy Michal Beránek.
5: Čemu se chceme věnovat? Předně tedy Gustavu Noskovi jako obyvateli města Chebu a jeho celoživotnímu dílu. Jeho nejslavnější loutkou je tedy přirozeně Hurvínek, který se stává světovým fenoménem, kdy jeho průnik před televizní a filmové kamery. A ten následný se věnuje už tomu Hurvínkovi opravdu, který pronikl do světa od Mexika přes Evropu až po Tajvan, Japonsko.
1: Součástí výstavy jsou taky komentované prohlídky a edukační programy pro školy.
2: Sport.
1: Češi prohráli se Slovinskem na hokejovém mistrovství světa. Outsiderovi podlehli 2-3 v prodloužení. Už před utkáním bylo jasné, že reprezentaci nedoplní gólman Anaheimu Lukáš Dostál. Mistr světa z Prahy po skončení sezóny v NHL na šampionátu startovat chtěl, ale podle generálního manažera národního týmu Jiřího Šlégra je jeho účast ve Švýcarsku vyloučena.
6: Lukáš Dostál neprošel lékařskou prohlídkou, takže nedorazí.
7: Nikdy člověk neví a že se to stát může kdykoliv a dál bych to asi nerozebíral. My tady máme brankáře, kterým věříme a to je důležité.
1: V dalších sobotních zápasech Slovensko porazilo Norsko 2-1, Velká Británie prohrála s Rakouskem 2-5, Itálie Kanadě 0-6 a Maďarsko 1-4, Finsku domácí Švýcarsko pak zvítězilo nad Lotyšskem 4-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na dálnici D1 na Vysočině překážka a na D52 na Brněnsku nehoda. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za nájezdem z Koberovic policie hlásí v levém pruhu odstavené auto. Kilometr 85 je to. Mimo kamery dejte v úseku pozor. Na dálnici D52 z Brna do Mikulova srazila dodávka zvěř. Stojí za sjezdem na Hrušovany na kilometru 21,5. Podle kamer je označená, provoz nezdržuje, je tam slabý. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim je už několik hodin zavřený sjezd k odpočívce Střechov. Uzavírka na 52. kilometru je po nehodě, odklízí její následky. Sjezd se dá k Šelce na 44. kilometru, případně na odpočívku za sjezdem z exitu 66 Loket. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes má být v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jihozápadě až polojasno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11, na horách kolem 8, v Beskydech kolem 3 stupňů. Tolik zprávy. A teď začíná repríza sobotního hosta Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
9: Hostem Radiožurnálu je dnes folková legenda Pavel Žalman Lohonka. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Na scéně jste od roku 1968. Tušil jste tehdy v začátcích, že v roce 2026 pojedete svoje narozeninové turné k 80.
10: Tak to vůbec ne. Já jsem vůbec netušil, že se budu muzikou živit. Hmm. Začínali jsme tak jako taková amatérská kapela. V 68. roce jsme založili Minnesängery a nikdo z nás nevěděl, co bude dál, ale tak muzika nás bavila. Byli jsme Budějčáci, hodně jsme zkoušeli, dělali jsme takový ten převzatý americký folk. To mě hodně bavilo. No a teprve někdy v roce 76 jsem si říkal, tak už mě asi vyhodili ze 3 zaměstnání, tak to zkusím mít na volnou nohu. No tak se to podařilo nakonec. No. Ty začátky byly trochu takový krušný, protože moc peněz jsme nebrali, ale prostě ta muzika převládala a bavilo nás to. No tak, když vás něco baví, tak jdete za tím a nikdy jsem netušil, že oslavím 80 let v plné síle, tak.
9: No, je to tak, no. Ale je pravda, že ten nejlepší dárek k těm nedávným 80. jste si nadělil sám?
10: Sám jsem si nadělil desku, samozřejmě s přičiněním lidí z kapely, kteří mi pomáhají aranžovat. A ta deska se jmenuje má zvláštní název A Tomáš porád něco.
9: Kde se to vzalo, ten název?
10: No, my jsme si tady vždycky říkali, když jsme někde seděli v autě nebo po vystoupení a byly nějaký problémy, tak náš kolega z Hradce Králové, tak ten říkal, a to máš porád něco. A to máš. A mi se to hodně líbilo, protože se toho hodí i jako název té desky.
9: S Minnesängery jste nahrál, a teď nevím, jestli mám ta správná čísla, 9 alb a později vydal dalších 20 autorských desek, nepočítám v to výběry.
10: Ano.
9: Takže kolikátá je vlastně tahle ta A to máš porád něco?
10: No, autorská je to 21. Těch výběrů vyšlo skutečně hodně. Dokonce, že je jeden pán, který to všechno sleduje, a zjistil, že na různých kompilacích jsem asi na 200 deskách. Já to vůbec nevěděl. A při jednom takovém festivalu v Telči, tak to přines, rozbalil stánek a všechno to tam ukázal. Já byl velice mile překvapený, že dokonce i s Karlem Gottem jsem na jedné desce. To jsem si říkal, no tak to asi pan Gotte měl asi radost.
9: Hostem Radiožurnálu je Pavel Lohonka.
2: Host Radiožurnálu.
11: Konečná, prosím, vystupovat.

0: Na Radiožurnálu si povídáme s Pavlem Žalmanem Lohonkou. Je pravda, že umíte přivolávat déšť?
1: No, tak dneska nevím. Dneska bych se do toho nepouštěl, ale v tom roce 82, kdy jsme byli poprvé na portě, tedy v nové sestavě, tak jsme měli připravenou písničku a přiletí k nám zlej a krutej déšť. A tenkrát režisér Vítek Hrubín říkal, hele, to by bylo bezvadný, kdyby to zpíval ten malej kluk. Ono to tak vlastně je postavený. No tak jsme to tím nacvičili, jeli jsme do Plzně na portu, začali jsme to zpívat a teď to všechno spadlo.
0: Začalo pršet.
1: Ale to byla bouřka, to byla šílená bouřka. No tak jsme to nějakým způsobem přežili a za rok si představte si, to už bylo na Lochotíně, kde bylo nějakých těch 30 tisíc lidí. Bylo to takhle podvečer, ani mráčku. A my jsme si řekli, hele, pojďme to zaspívat, ale už tenkrát bez toho malýho kluka. A začali jsme tu písničku zpívat znova. Mm-hmm. Přihnal se mrak. Teďkon blesky. A teď samozřejmě lidi se smáli, protože to bylo vyloženě bizardní.
0: Takže blesky z čistého nebe, jak se říká.
1: Úplně z čistého nebe.
0: Jo.
1: A jak jsme tu písničku skončili, tak den déšť ustal. A oni potom za mnou chodili a sahali si na mě, jak blázni. Si mysleli, že jsem nějaký šaman.
0: Takže spíše než žalman, šaman.
1: Šaman.
0: No, souvisí to nějak s vaší láskou k Indiánům, protože i indiánskou hudbou jste se nechali inspirovat.
1: No tak jako každý kluk jsme četli různé indiánky, tak já, když jsme byli pozvaní do Ameriky, tedy do Kanady, tak jsem říkal těm našim lidem, těm
0: krajanům,
1: jsem říkal, hele, když tam budeme, zkuste to nějak domluvit, my bychom se rádi potkali s původními obyvateli. A oni na tom pracovali půl roku, protože ty indiáni se pořád ptali, a proč? A proč pořád chce se s náma seznámit? A tak nakonec se to podařilo. Byli jsme v rezervaci indiánského kmene Squamish. Oni to mají, tu rezervaci, kousek za Vancouverem. No a oni potom, jsme se hodně zkamarádili, oni pro nás udělali obřad. V takém velkém TP. Hráli na bubny a zpívali a bylo to velice krásné, dojemné. A potom my jsme je pozvali na náš koncert, na druhý koncert ve Vancouveru a oni skutečně přišli asi 15, oblékli se do těch krásných krojů a nakonec, když jsme se potom loučili, tak nám dali takové náramky, aby nás chránili, takový amulety.
0: Mm-hmm. Tu přezdívku, nebo spíš umělecké jméno Žalman, jste si vybral sám?
1: To jsem dostal. To jsem dostal, když jsem se učil v Plzni. Já jsem se učil v 60. letech s dřevomorlářem.
0: A ve Škodovce.
1: No, tenkrát to byly V i Lenina.
0: Aha.
1: No a to bylo hrozný. No a samozřejmě ty útěky z toho internátu ven do přírody, tak jsem začal jezdit ven na čundr a jezdili jsme hodně na střelu a každý se musel nějakým způsobem jmenovat.
0: Mít přezdívku.
1: No, a oni viděli, říkal, hele, on zase sedí zase na té skále, je smutný, hraje ty smutný písničky. Tak mi dali tu přezdívku Žalman.
0: Takže to není podle postavy z Jáskova FL Věka?
1: No možná, že je, ale asi to oni to mají, pravděpodobně to měli z toho, a tak už mi to zůstalo. A já, když jsem potom odešel od Minnesingerů po 17 letech, tak jsem si říkal, jak se vlastně bude ta nová sestava jmenovat. Tak jsme to nazvali Žalman a spol.
0: No ale manželka vás tak asi neoslovuje.
1: Ne. Ani když je naštvaná.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Pavel Honka, řečený Žalman, je dnes hostem Radiožurnálu. Jak se vydařil narozeninový koncert k 80. 26. dubna v pražské Lucerně?
1: Byl to úžasný. Byl to krásný koncert. My jsme předtím měli Brno, Budějovice, Plzeň a potom toho 26. v Lucerně. A já jsem tam hrál několikrát, asi možná 15krát v Lucerně, ale jak je člověk starší, tak má jakoby jako nějakou zodpovědnost, aby to všechno dobře dopadlo. No a my jsme tam vystupovali s Kubitovým kvartetem, měli jsme tam několik hostů, dokonce Janička Boušková, která hraje Českou filharmonii, světová harfenistka, taky přišla zahrát a bylo to, opravdu se to povedlo, asi to bylo znát na těch divácích.
0: A proč jste pozval třeba kapelu Opět a Radeček? Co vás zbližuje?
1: Já jsem je nepozval. To bylo tajný, protože...
0: To bylo překvapení pro vás?
1: To bylo velké překvapení, ale já jsem se s těma klukama znal. Ještě když jsem se svojí druhou ženou Světlou jsme dělali hudební tábory na Monínci.
0: Mimochodem naší bývalou rozhlasovou kolegyni.
1: Ano. A tak to bylo pro nadané děti, už kteří něco znají, tak jsme dělali 14-denní hudební tábor a oni tam přijeli. A oni byli, tenkrát jim bylo 12-13 let a byli trošku takový kluci vyukaný a chtěli pomoct, protože mám pocit, že žili, myslím, že někde v nějakým dětským domově. A chodili pořád za mnou a tak já jsem jim říkal, vysvětloval jsem jim spoustu věcí. Každý den jsme měli takové hodiny, které se jmenovaly autorské hodiny. Tak jsem jim pomáhal a říkal jsem jim, kluci, nikdy to nevzdávejte. A pokud vám mohu poradit, dělejte melodické písničky. No a ono se to sešlo a byl jsem velice překvapený, když oni přišli do té Lucerny, přijeli z toho Šumperka až a teď mi tam popřáli a já byl hodně dátej.
0: To chápu, no. Proč byl kmotrem té nové desky Michal Malátný z Činasky?
1: No my jsme se potkali s Michalem, my máme tady v Praze takovou bezvadnou partu lidí, každý jsme z jiného oboru a scházíme se jednou za měsíc a Dan Hrubý, který píše knížky o Praze, tak ten vždycky něco vymyslí, projdeme nějakou čtvrť, on má zajímavé historky, jak z toho 19., tak i z 20. století, tak ještě z dob, kdy třeba na některých místech na Malé Straně bydleli prominentní herci, kteří byli prostě komunisti a on vyprávěl zajímavé příběhy, no a my prostě jdeme, máme jakou trasu. No a skončíme v nějaký hezký hospůdce, tam se o tom pobavíme a ten Michal s náma občas chodil, my jsme ho pozvali, no a pak jsme se potkali i s Fanánkem ze Tří sester, podali jsme si ruce a řekli jsme tak, zakopáváme válečnou sekíru mezi žánry. No a Michal přišel, křtil nám tu desku, byl tam až tam dokonce a moc mě potěšil.
0: Mění se nějak publikum, které na vás chodí?
1: No tak publikum, některý diváci odešli, protože se jim zdá, že jsme maličko jakoby přitvrdili, ale já to mám rád, abych nezůstal pořád stát. Protože mám mladší kolegy a chceme, aby ta muzika trošku měla jako větší grády. Samozřejmě všechny ty starší věci hrajeme, ale už trošku s jiným aranžma a já jsem velice rád, že na nás začali chodit i mladší lidi, dokonce i děti. Tak to je pro 80-letýho starce, i když já se tak vůbec
0: necítíte.
1: Necítíte vůbec, ne.
0: No, jak tedy vaši fanoušci přijímají ty nové skladby? Nechtějí slyšet právě hlavně ty osvědčené?
1: No, my to děláme, takže samozřejmě já jsem se poučil od těch velkých hvězd, na který jsem tady byl, že musíte v toho repertoáru dát takových 10 stěžejných písniček, ale potom něco novějšího a teď třeba z nový desky už hrajeme 3 písničky, takže jako to naťukáváme. samozřejmě, že ty lidi chtějí slyšet hodně, hlavně ty starší věci, ale vybíráme z toho nového repertoáru spíš svěžnější písničky.
0: Napsal jste na 400 písní, uměl byste všechny vylovit z paměti?
1: No, to bych si netroufal. Když někdy třeba hraju sám, občas hraju sám, tak si musím, protože mám několik zpěvníků, tak si to musím přelouskat, zpátky vzít, ale nikdy nehraju, nemám ještě čtecí zařízení, ani nějaký čtecí list, aha, abych to, říkal jsem si, dokud to půjde, tak budu tu paměť trénovat, tak abych se ty texty naučil.
0: Bylo publikum v rodných Českých Budějovicích třeba jiné než jinde?
1: Tak tam je publikum takové, že po půl hodině nevíte, jestli se jim to líbí nebo ne. Oni jsou Jihočeši nebo my Jihočeši, jsme takový spíš, že jako pozorujeme, počkáme si, co se jako vyvine, jak to bude pokračovat, ale na konci vás potom nepustí. Samozřejmě každý publikum je jiný, Moraváci jsou velice spontánní, ale to, co se dělo teď v Lucerně, ono tam bylo hodně lidí taky odjinut, tak vlastně zpívali úplně od začátku a to je velký dar.
0: Pavel Žanman Lohonka zůstává naším hostem i po zprávách.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl druhé. Zprávy a Pavel Prouza.
1: Muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí bude policie vyšetřovat na svobodě. Rozhodl o tom okresní soud v České Lípě, který zamítl návrh státního zástupce na vazbu. Soud při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Stovky posluchačů navštívili Český rozhlas. V rámci dne otevřených dveří si mohli prohlédnout regionální studia i hlavní vysílací budovu na Pražských Vinohradech. Návštěvníci viděli třeba natáčení rozhlasové hry, byli u přímého přenosu pořadu Tobogán nebo na besedě moderátoru Radiožurnálu Jana Pokorného a Libora Boučka. Dánské a německé úřady potvrdily, že uhynulou velrybou nalezenou u břehu dánského ostrova Anholt je keporkak přezdívaný Timmy. Kitovec uvázl na konci března na Mělčině v Baltském moři. Iniciativa dobrovolníků ho na začátku května přepravila do hlubších vod Severního moře. Hudební soutěž Eurovize vyhrála bulharská zpěvačka Dara. 27-letá interpretka zaujala odbornou porotu a diváky se svou písní Bangaranga. Na druhém místě skončil Izrael, třetí bylo Rumunsko. V finále se účastnilo 25 zemí, včetně České republiky. Sport. Čeští hokejisti druhé utkání na mistrovství světa ve Friburgu nezvládli, se Slovinskem prohráli 2-3 v prodloužení. To fotbalisté Táborska a Artisu Brno si kolo před koncem šance národní ligy zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jeho Češi porazili Opavu 1-0 a jsou teď druzí. Artis rozdrtil Žižkov 5-1 a na Táborsko ztrácí bod.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zvěř na D5 u Prahy a nehoda na dálnici D52 u sjezdu na Hrušovany. Na dálnici D5 na výjezdu z Prahy do Plzně hlásíte zvěř na vozovce mezi druhým a třetím kilometrem.
4: Vlastně na začátku dálnice 2 kilometry před Rudnou, tak byly strnky na dálnici ze směru z Prahy do Plzně. Teda to strhlo do levýho a oni šli jako do pravýho.
3: Na dálnici D52 z Brna do Mikulova stojí dodávka po střetu se zvěří. Za sjezdem na Hrušovany kilometrů 21,5 označená. Místo nehody plynulé průjezdné. A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim skončila úplná uzavírka. Na 52. kilometru se přes 4 hodiny nedalo sjet na odpočívku střechov. Následky vážné nehody jsou odklizené. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noci na západě polojasná až jasná, jinde zatažená až oblačná, na východě Moravy a Slezska s deštěm. Teploty 5 stupňů až 0, na západě až minus 2 a přízemní mrazíky, na Moravě a ve Slezsku 9 až 5 stupňů. Přes den má být v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jeho západě až polojasno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11, na horách kolem 8, v Beskydech kolem 3 stupňů. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje repríza sobotního hosta Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Písničkář, skladatel, textař, zpěvák a kytarista Pavel Žalman Lohonka je dnes hostem Radiožurnálu. Jste čtyřikrát ženat, ten poslední sňatek byl před 5 lety,
1: ano.
0: To už je definitivní.
1: Já jsem rád, že se na to ptáte. Ono to vždycky tak nějak přišlo a tentokrát jsme s mojí paní předtím samozřejmě žili dost dlouho a já už jsem se nechtěl ženit. Říkal jsem si, já už mám ty svatby za sebou, já už vím, jak to všechno je, ale mám bezvadnou ženskou, je doktorka, dokonce pediatrička, takže má taky o koho pečovat. A nakonec jsme si řekli, jo, hele, bejmeme se.
0: Takže máte pocit, že se budete vracet do toho dětského věku a využijete že je pediatrička.
1: Víte, to člověk nikdy neví.
0: A nechcete se tedy vyrovnat Miloši Kopeckému, který se oženil 5krát a on k tomu měl takovou průpovídku, možná ji znáte, že byl pokaždé ženat šťastně, totiž on byl ženatý a jeho manželka byla šťastná.
1: To je hezký. Tak já jsem byl taky samozřejmě šťastný občas. Někdy to nevyšlo, někdy to byl omyl, to se prostě stane, ale my třeba s mojí nynější paní se známe strašně dlouho. Známe se z 80. let, kdy ona ještě studovala a na Kajetánce byl klub folkovej a já tam taky jezdil a byli jsme pouze kamarádi. No a ona se potom vdala, já jsem se, myslím, po třetí oženil. No a zajímavý bylo, že když jsem potom zůstal sám, a ona taky zůstala sama, tak jsme si zavolali a řekli jsme, hele, nemáš čas, nebo no a tak jsme se zase znova potkali a jsme 22 let spolu.

0: Hostem radiožurnálu je čerstvě 80-letý muzikant Pavel Žalman Lohonka. Četl jsem, že jste jeden z tvůrců, kteří výrazně ovlivnili podobu české folkové scény. Skromnost stranou, jak?
1: No, já těžko o sobě jako samozřejmě povídám. Možná, že to bylo tím, že v určitý době jsme s těma Minnesingerama začali dělat lidové písničky. A já jsem potom vlastně jsem si říkal, tady je to zázemí toho folkloru. Já se pokusím vycházet právě z toho folkloru při psaní vlastní tvorby. A asi to nějakým způsobem jsem byl ovlivněn, bylo to znát. A pak jsem si říkal další věc, nikdy se neopakuji. Napsal jsem 400 písní, ale ani jedna se nepodobá druhé. V tom jsou mi vzorem Beatles. Ty se taky neopakovaly. A když jsem náhodou něco psal a říkal jsem si, hele, to je třeba něčemu podobné a nemuselo to být moje, tak jsem od toho okamžitě odešel pryč. Taky hodně poznám, třeba když poslouchám rádio, když tam slyším nějakou melodii, nějakou písni, říkám si, hele, to je podobné něčemu. A vždycky na to přijdu, čemu je to podobné.
0: Na čem je založen jihočeský folklor, ze kterého taky hodně vycházíte?
1: Na melodičnosti, na zvláštní harmonii v těch písničkách. Oni jsou ty jihočeský balady, které jsme hodně dělali a tak ještě pořád dělám, podobný hodně keltským. A Keltové vlastně to je Skotsko-Irsko.
0: Takže tím je vám blízká skotská hudba, kterou
1: ano,
0: jste se často velice, taky nechával.
1: Ano, inspirovat. Velice. Aha. Takže ty balady, které jsou, v které jsme našli z těch sbírek jihočeských sbírek, hlavně Karla Weise, Čeňka Holase, tak je tam hodně balad. To je zajímavé, protože většinou se ty lidové písničky hrály na zábavách, kde se při nich tančilo, a nebo se hrály při práci, když se pracovali. A to byly takový ty táhlý, zvláštní melodie. My jsme si třeba s Minnesingerama vybírali písničky, aby řekli taky něco současnému posluchači, a zvlášť mladýmu. Takže oni mají něco zvláštního v sobě, takovou tu zadomanost, jako je ta jihočeská krajina, asi bych to tak řekl.
0: A co je folk? Jak ten pojem chápete?
1: Folk je vlastně, folk vznikl v Americe v 50. letech, kdy bratři Lomaxové se rozjeli po Spojených státech a začali sbírat americké lidové písně, aby je zachránili. No a měli přitom samozřejmě několik doprovodných zpěváků. Jeden z nich byl dokonce Pete Seeger, Woody Guthrie to byl, a Pete Seeger, kterýho jsem viděl v 64. roce, tady, když tady byl. No a najednou se objevila John Baezová, najednou se objevil Kingston Trio, New Christy Minstrels, Bob Dylan a další. A ty navázali na tu americkou lidovou píseň a začali tvořit své vlastní písničky.
0: No a čím je ale specifický ten český folk?
1: A zajímavý je, že on se uchyt v Evropě, v Anglii a u nás.
0: Právě, no.
1: A je to tím, že tady bylo to podhoubí ty starý trampské písničky. Aha. Že se zpívalo hodně jako zborově, ve vokálech. Už ta muzika byla nějakým způsobem udělaná dobře. Tak je specifický samozřejmě tou češtinou.
0: Jasně, protože ale co country a folk, jaký je v tom rozdíl?
1: No tak country je původně, je to hudba středozápadu amerického, a to se taky samozřejmě tady líbilo. No, přišli první byli plavci Greenhorni a ty už začínali napodobovat to americký country, který v té době, v těch 60. letech, bylo úplně jiný než dneska.
0: Jak moc se jako autor necháváte ovlivnit world music?
1: No tak já si vůbec dávám pozor, abych se nechával vůbec něčím ovlivnit. Rád si všechno poslechnu. Poslechnu si, mám rád jazz. Mám rád, samozřejmě i ve středním proudu jsou výteční kapely, rád si poslechnu každou dobrou, hezkou písničku. Protože buď jsou písničky dobrý, anebo nešpatný, blbý.
0: Říká Pavel Honka, náš dnešní host.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

potěším, když mé tělo potěšíš, u tvých nohou zabaleným lhou spím. Rád tě potěším, dámo z duší hotela,

0: Na Radiožurnálu si povídáme s písničkářem Pavlem Žalmanem Lohonkou. Kdo je dnes ten spol, kdo vás hudebně doprovází?
1: Tak se mnou hraje na basu Petr Novotný, který se mnou hraje 33 let. Zpěvačka Míša Hálková, která žije v Písku. A Peťa Havrda, který žije v Hradci Králové. A ten Peťa Novotný, ten je z Tištnova. Já žiju v Praze i v Budějovicích. Takže jsme každý odjinut. Mm-hmm. Takže my, když potřebujeme zkoušet, tak se někde musíme sejít na pár dní. A ty mě doprovází už dost dlouho a momentálně jsem velice spokojený, že si rozumíme nejenom muzikantsky, ale hlavně lidsky, což je důležitá věc, že si tam některé ty kapely řeší úplný blbosti a banality a rozchází se a tak dále. Ale u nás to tak nějak je. Asi mají ke mně trošku, jako k tomu osmdesátníkovi, trošku respekt a máme se rádi, tak.
0: No a kudy tedy pokračuje to turné? A ono se jmenuje, a to je pořád něco.
1: Žalman 80 a to máš pořád něco.
0: To máš pořád něco.
1: Teď budeme hrát, v červnu budeme hrát v Ostravě, Děhylově, to co bude hrát už venku, ty další vystoupení budou venku. Potom budeme hrát ve Vysokém Chvojinu, což je u Hradce Králové, to budeme hrát taky v červnu. Já si přesně nepamatuju to datum. A vím, že 8.8. budeme hrát v Telči na Zámku, tam hru pravidelně už asi 40 let a to bude takový vrchol a úplně celý to zakončíme v prosinci. Budeme hrát Českým Krumlově výzdárně 5. prosince.
0: Rolling Stones ohlásili nové album. Bude i ve vašem případě ještě nějaké?
1: Já nevím. Já si říkám, už jsem napsal hodně toho, ale pořád mám melodické nápady. Takže spíš jde o to, co vymyslím textově. Aha. Protože máte 10 témat, které se pořád opakují podle toho, jak člověk to bere jinak, když je mu 20, 30, 50, 80. Tak když mi něco napadne zajímavého, tak proč ne?
0: Pro které jiné interprety jste psal?
1: Něco jsem psal pro Nezmary, něco pro Věru Martinovou. Moc toho nebylo, ale psal jsem i pro Pardubickou stopu, ještě když hráli. Takže když mě někdo oslovil, tak jsem pro ně něco napsal, ale většinou jsem psal pro sebe.
0: Mluvil jste o tom, že střídavě žijete v Praze a v Českých Budějovicích, kde jste se narodil. Jaký vztah máte ke Mži? Protože vím, že máte chatu na téhle řece.
1: No tak můj vztah vůbec k řekám a ke Mži je velice kladný, zvláště tak do toho konce června, než se potom ta řeka trochu zakalí, ale jinak je to pěkný, když máte 10 metrů

0: západ, tak oni přiletí a jsou naštvaný, že tam někdo prostě brnká a teď spustí a teď zpívají, aby mě přehlušili. A já se tomu musím smát, říkám si, to je dobré souznění tohle s přírodou.
1: Ještě se vrátím k tomu, že jste se vyučil dřevomodelářem kdysi. Mluvil jste o těch úkolech, které potřebujete dělat, nebo si je dávat, abyste něco dělal rukama. Využil jste toho někdy?
0: Samozřejmě. Spoustu věcí jsem si udělal sám, protože musíte se naučit všechno se dřevem dělat ručně. Protože ty modely se dělaly samozřejmě hlavně ručně, i když se k tomu používaly různé stroje, ale tak takový ty základní věci jako řezání, dlabání, šroubování, různý vyřezávání věci, tak to jsem se všechno naučil.
1: Jaký úkol teď je před vámi?
0: Úkol teď je samozřejmě, máme koncerty, nejenom ty velký koncerty, máme, ty jsme nazvali koncerty A a máme koncerty B, to jsou menší, takže teď trošku odpočívám v květnu, ale v červnu už začínají festivaly, kam se moc těším, protože je to trochu jiná atmosféra, jiné publikum a to vlastně trvá až někdy do konce srpna a takhle mimo jiné se těším na dovolenou a jezdím každoročně do Řecka a dostal jsem těm 80 jsem dostal opět zájezd do Skotska.
1: Písničkář, skladatel, textař, zpěvák a kytarista Pavel Žalman Lohonka byl hostem Radiožurnálu. Moc děkuju a ať se vám daří, buďte zdrav.
0: Já vám moc děkuju za pozvání. Díky.
1: Na shledanou. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: A máme 2 hodiny. Zprávy připravil Pavel Prouza. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy bude vyšetřován na svobodě. Spojené státy stupňují tlak na Kubu, plánují obžalovat bývalého prezidenta Raula Castra. Česká reprezentace prohrála v prodloužení se Slovinskem na hokejovém mistrovství světa. Dnes bude v Čechách polojasno, na Moravě zataženo, místy přehánky, teploty do 18, na Moravě kolem 11 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Soud neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Okresní soud v České Lípě ale návrhu na vazbu nevyhověl, uvedla liberecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Na základě rozhodnutí soudce okresního soudu v České Lípě byl obviněný 35-letý muž propuštěn ze zadržení a jeho trestní stíhání bude dále tedy probíhat na svobodě. Žádné další informace k tomuto případu nebudeme v průběhu víkendu zveřejňovat.
2: 35-letý muž vzal vzácnou relikvii v úterý a zalil ji do betonu s cílem ji pohřbít, uvedla policie. Hrozí mu až 8 let vězení. Americké ministerstvo spravedlnosti připravuje obžalobu na bývalého kubánského ministra ozbrojených sil Raula Castra. Nese podle nich odpovědnost za sestřelení 2 amerických letadel před 30 lety, při nich zemřeli 3 Američané. Ředitel CIA John Ratcliffe kvůli tomu nedávno přiletěl do Havany, nabídl humanitární pomoc výměnou za reformy.
4: Donald Trump v rozhovoru pro televizi Fox naznačil, že jeho administrativa usiluje o změnu režimu na Kubě. Úsilí Američanů podle jeho slov povede ministr zahraničí Marco Rubio, jehož rodiče z Kuby emigrovali. Současně do Havany nečekaně přiletěl šéf CIA John Ratcliffe a Kubě nabídl 100 milionů dolarů humanitární pomoci výměnou za reformy. Kuba je podle vlastních úřadů bez paliva i elektřiny. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Rodný dům Sigmunda Freuda v Příboře na Novojičínsku má novou expozici. Ke 170. výročí narození zakladatele psychoanalýzy město připravilo dobrodružnou prohlídku plnou tajemných místností a předmětů z dětství slavného rodáka.
5: Divák dostane svazek klíčů a těma klíčema si může odemykat jednotlivý objekty.
6: Procházíme vnitřkem skříně do místnosti s kolébkou.
7: My umožňujeme návštěvníkům se všeho dotýkat.
6: Říkají autoři nové expozice Zdeněk Durděl a Jakub Deml.
7: To znamená, když jenom přijdete a budete koukat, tak odejdete s velmi málem.
6: Sigmund Freud se v obyčejném domku narodil a prožil rané dětství. Jak ale víme z jeho textu, byly to roky naprosto zásadní. Z Příbora Marta Pilařová, Radiožurnál.
0: Sport.
2: Čeští hokejisté prohráli poprvé v historii se Slovinskem na mistrovství světa. Ve skupině letošního šampionátu mu podlehli 2-3 v prodloužení. Další zápas odehrají Češi v pondělí proti Švédsku. A fotbalistky Sparty po 5 letech vyhrály nejvyšší soutěž. O jejich vítězství rozhodl triumf 2-0 na hřišti druhé Slávie v předposledním kole ligové nadstavby. Kapitánka Sparty Eva Bartoňová vyjmenovala týmové úspěchy této sezóny a uznala, že zažívá sezónu snů.
8: Jo, určitě, já jsem lepší nezažila, myslím si, že málo kdo tady zažil lepší. Dali jsme semifinále Evropské ligy, vyhráli jsme ligu, teďka ještě chceme double a uděláme pro to maximum, ale pro nás je to určitě sezóna snů.
2: O výhru v Českém poháru zabojují fotbalistky Slavie a Sparty 29. května.
0: Zelená vlna. Známe.